0: Bojovali o 4 zraněných.
1: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco vyšším než oznámených 389 miliard. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze podle Macinky koalice může ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
3: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
0: Sport. Čeští tenisti po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych hodně chválil všechny hráče, kteří se během víkendu objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci potřetí. Pokračuje Berdych.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Fotbalisti Slovácka ani v 9. utkání ligové sezóny nevyhráli. S Ostravou doma remizovali 2-2. V sobotu taky Pardubice porazili pražské Bohemians 2-1, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Artis Brno hrál s Libercem bez branek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D1 u Přerova a u zavírky na D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Přerov je hlášená nehoda. Kilometr 278, zatím bez podrobností, dejte pozor. Na dálnici D11 u Prahy v noci montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď hlavně směr Praha. Do Prahy se dají osobním autem ty uzavírky osobním autem oběd sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. V souvislosti se dny na to se i během dneška, pokud možno vyhněte, pokud chcete jen projet silnicím v okolí letiště v Mošnově. 58 z Ostravy do Příboru a silnici od Studénky a dálnice D1 k letišti. Jak se ukázalo v sobotu, úseky se ucpávaly, tvořily se dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A ten vám přeje příjemnou nedělní noc. Máme skoro 6 minut po 2. hodině. Za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
8: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka s ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, je to ta chvíle právě teď, 221-552-155 nebo 255. Na konci nám připomínám, že je neděle, takže tento týden vlastně naposledy právě tato cena je ve hře. Tak kdo se dneska dovolá jako první? Noční radiožurnál, tady Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady je Ivo.
1: Já vás zdravím, tak dneska nemám na vás žádnou otázku, takže to bylo jednoduché, stačilo se jako první dovolat, to jste splnil, takže knížka je vaše, já vám blahopřeju a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Děkuju.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
4: Mažu stopy.

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále se včera otevřela široké veřejnosti. Lidé tedy mohou svatováclavskou korunu nebo královské žezlo a jablko vidět do 28. září a vstup je, připomínám, zdarma. Zájem byl už první den obrovský a více přidáme už za chvíli v naší další reportáži.

0: České korunovační klenoty jsou od včerejška k vidění pro širokou veřejnost v Ladislavském sále Pražského hradu. Už od brzkého rána se před vstupem tvořily dlouhé fronty. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 tisíc zájemců. Letošní návštěvu už za sebou mají třeba nevidomí návštěvníci. Pro ně Pražský hrad chystá speciální hmatové prohlídky. Mohou si během nich sáhnout například na věrnou repliku svatováclavské koruny.
1: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
2: Ano. Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny, která před nimi leží na stole, cítit.
1: A tenhle ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
2: Vedle repliky leží na stole také zvětšenina některých komponentů koruny. Je tady křížek, safír a lilie. Každý z těchto předmětů vyrobený na 3D tiskárně má zhruba 30 cm.
1: A na druhém konci toho stolu... Jo, aha, takže tam jsou ty kameny tak hladký, tak lesklý, tak studený, jako jsou ty kameny na té koruně, i když to nejsou safíry.
3: Je to mega hustý a zajímavý.
2: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
3: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Je to pro tebe první taková zkušenost s korunovačními klenoty? Věděl jsi o nich už něco dřív?
3: Jenom jakože něco z vyprávění.

0: hostelu je i paní Marcela z Prahy.
1: Je to super, když na to můžu šahat, protože já si to nepředstavím. Když mi to někdo popíše, tak si to neumím představit, ale když si na to šáhnu, tak je to úplně super a už si to pak umím představit, jak to vypadá.
0: A co vás na tom třeba překvapilo, na tom modelu? Je tam něco takového?
1: To, jak je to veliké, jak je to zdobené, hezky.
0: Doprovodný program pro nevidomé k výstavě korunovačních klenotů otevře Pražský hrad zase za rok. Jinak budou klenoty ale pro veřejnost k vidění ve Vladislavském sále až do 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: A 22 minut po druhé hodině pro vás máme opět mimořádnou zelenou vlnu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D7 v úseku ze Slaného do Prahy nebezpečí auto, které jede proti správnému směru jízdy, teď mezi sjezdy na Buštěhrad a Kladno. Kilometry 9 až 7, D7 ve směru do Prahy, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
3: Zavolejte i vy 800 553 553. Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě už vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivný slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Je 14:30. Zprávy a Marek Sedláček.
4: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Země, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu, zejména pro systém Patriot. Na víc než stovce míst podél bývalé československé obranné linie si lidi připomněli mobilizaci z roku 1938. Bunkry někdejšího opevnění byly nasvícené. Prezident Edvard Beneš mobilizaci vyhlásil 23. září 1938 ve 10:45 v noci. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. A tým z pražského dopravního podniku zvítězil na mistrovství Evropy řidičů tramvají ve Varšavě. Česko na něm zastupovali Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář. Jak na svém Facebooku píše organizace Ropit, soutěžili třeba v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie.
0: Sport.
4: Házenkáři Karviné a Nového Veselí zůstávají v nové sezóně nejvyšší soutěže 100%. Celek z Vysočiny doma porazil Jičín 27-23. Slezané zase vyhráli ve Strakonicích 35-32. Na třetí příčku v neúplné tabulce poskočila Dukla Praha, která zdolala Lovosice 39-26.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Možné nebezpečí na D7 ze Slaného do Prahy a nehoda na D35 kolem Olomouce. Stále pozorně na dálnici D7 ze Slaného do Prahy. Ten na trase mezi kilometry 18 až 2 je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Nemilany, kousek za OMV, vozidlo v příkopu, místo označené a teď průjezdné. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami. Do rána bude nebo má být ještě několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Montují tam nosníky mostů a zabírají hlavně směr Praha a ta omezení trvají i hodinu. Osobním autem to jde ve směru do Prahy oběd z exitu 8 přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno a postupně se přidají srážky, déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Bez dat o dopravě se dnes velká města neobejdou. Praha má už 8 let datovou platformu Golemio, která online sleduje například zpoždění tramvají a autobusů hromadné dopravy nebo počet cyklistů a chodců v metropoli. I díky těmto datům potom odborníci upravují třeba jízdní řády nebo volno na semaforech. Podrobnosti k tématu už za chvíli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Městská hromadná doprava v Praze má téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů tras. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio městského operátora ICT. I na základě těchto údajů se potom upravují linky a mění jízdní řád. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
1: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
2: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
1: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4.031.397 chodců.
2: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy. A ty teď vidíme před sebou.
3: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
2: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
3: Ta barva udává zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
2: Takže pojďme si vybrat nějakou tu červenou linku a můžeme si ji třeba i rozkliknout.
3: Tady vlastně vidíme nějakou 22, co se zpozdila po cestě. Příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. Tady si můžu vyfiltrovat linku 22. Tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
2: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
4: Přijíždí nám autobus od Žižkova, projíždí tím přihlašovacím bodem. Teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
2: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
4: Po odjezdu do zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
2: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
3: V těch datech je to vidět, že ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a upraví ten jízdní řád, aby přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu.
2: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Dělníci na zámku v Miloticích u Kyjova začínají s opravou krovů. Vymění trámy staré 300 let i střešní krytinu, která už se podle kastelána rozpadá jako perník. Více uslyšíte v naší další reportáži už po písničce od Stinga.

0: Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce zhruba za 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždy jenom u jedné části památky.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části měnit celý tento vazný trám. Bude to po domově, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá.
3: Ta střecha už byla za 5:12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit. Vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček. Trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují. Čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál. Jo, protože to bude jako hodně náročný a potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Marek Sedláček.
1: Armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Jemenští husijové se přihlásili k útokům u saudské metropole. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili na finálový turnaj Davisova poháru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému, ale novější generace. Jemenští povstalci husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům husijů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
4: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
5: Je to paráda.
6: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
7: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
8: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
9: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
10: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
9: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany v Praze 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhrál Jiří Lehečka nad Lernenem Tyjenem 6-3 a 7-5. A fotbalisti Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
11: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: V sobotu taky Artis Brno remizoval s Libercem 0-0, Slovácko s Ostravou 2-2 a Pardubice doma přehráli pražské Bohemians 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D35 se kolem Olomouce a noční uzavírky na dálnici D11 u sjezdu na úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce, směr Mohelnice, Brno, je nákladní auto v příkopu. Nehoda je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kousek za OMV. Místo označené projedete bez zdržení. Dálnice D11 do Prahy, teď průjezdná poblíž sjezdu na Úvaly, na kilometru 7,5 v noci montují nosníky mostu a dálnici do Hradce Králové i Prahy podle potřeby zavírají, tedy zatím hlavně směr Praha, a uzavírky trvaly i hodinu. Osobním autem se dá omezení ve směru do Prahy objet z exitu 8 přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, během dne až zataženo a večer na většině území déšť nebo přehánky, teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Proč má herec Petr Uhlík rád severní Čechy? Co znamená, když restaurace dostane takzvanou zelenou michelinskou hvězdu? A jaká tajemství skrývá obec Vltavice, která se nachází pod hladinou Lipenské přehrady? Tak to vše zaznělo tento týden v rozhovorech s hosty Radiožurnálu a my vám v následující hodině připomeneme to nejzajímavější. A začneme už za chvilku rozhovorem se zpěvačkou Bárou Bazikovou.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Byla muzikálovou Kleopatrou i hlasem kapely Stromboli. Bára Basiková se českému publiku poprvé představila ještě jako malá holčička, bylo to v pořadu Zpívá celá rodina. Teď se za jejím životem, profesním i osobním, ohlíží dokument Heleny Třeštíkové. S moderátorem Liborem Boučkem si zpěvačka povídala nejenom o něm, ale i o jednom ze svých nejslavnějších hitů.
1: Souměrná Bára Basiková. Já si pamatuju, že když jsem byl teenager, bylo mi tak 12-13, tak ta píseň válcovala hitparády, ale tak, že to bylo třeba už 36. týden na prvním místě a Souměrná byla v těch 90. letech všude. A vlastně my jsme se říkali, že jakmile zazní tvoje jméno, tak okamžitě slyšíme Souměrnou. Co to s tebou dělá?
2: No tak, jak si to mám říct, upřímně, když tu píseň prostě zpíváš a slyšíš tolik let, tak prostě už ti leze na nervy trochu, to já prostě přiznávám, nechci lhát, ale tak to mají asi všichni zpěváci a kapely, prostě který mají svoje hity a ty hity chtějí jejich fanoušci slyšet, takže musí i po 500 nebo 2000 na tom koncertě dát. Že?
1: No to byla první solová deska.
2: Ano, první solo a přičemž tedy jsem jako předtím už měla desky, ale s kapelama a tohle byl takový můj vlastně první počin. Bylo to v roce 1991 minulého století, kdy jsem...
1: Což vlastně, pro nás je včera. Jo?
2: Ano, jo, kdy jsem se vlastně jako chtěla trošku osamostatnit nebo chtěla jsem jaksi vytvořit nebo interpretovat něco, co nebude ani Prezident, ani Stromboli, a co teda bude jako Bára Basiková. Takže jsem poprosila 10 mých kámošů, muzikantů od Davida Kollera přes Karla Šúchu, já nevím, Kluky z oceánu, právě teda o tu Baláže, který je autorem tady tohoto hitu, aby mi každý napsal jednu písničku a se svojí kapelou mě doprovodil.
1: No to je unikátní na té desce, že tam jsou fakt originální ty kapely. A k tomu ty jemno tajnosnubné texty
2: ano.
1: od Sahary Hedla, jestli se nemýlím.
2: A kterým dodnes málo kdo rozumí.
1: No, ale je to strašně silný. No co to s člověkem dělalo, když fakt válcoval tu hitparádu a byla si bez pochyby v tu dobu jako zpěvačkou číslo jedna, protože měla si nejhranější píseň.
2: No, byl to hezký pocit, jo, a hlavně to bylo všechno tenkrát úplně jinak. Ta doba, kdo ji zažil, tak to se vůbec s dneškem nedá srovnávat ve všech ohledech, že jo, jak v té společnosti, v showbiznesu nebyly mobilní telefony, nebyl internet. To si málo kdo dneska jako z dnešních třeba mladých lidí dovede představit. A rádio a hitparáda a desky, vinily, CDčka, to bylo jako něco.
1: Dá se zamezit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy? Protože jako první solová deska, nejhranější píseň a prostě je to tady.
2: Já nevím, já si myslím, že když nějak to má člověk v hlavě srovnaný a má v sobě trochu pokory, tak se z toho nepodělá, promiňte mi po ránu tento výraz, a zůstane sám sebou a vždycky by měl být skromný a vděčný za všechno, protože věci se nedějou jen tak. A já jsem si vždycky každýho úspěchu hrozně moc vážila a domnívám se, že to tak mám dodnes.
1: No vlastně všechny ty otázky, které budou z mojí strany retrospektivní, tak ty odpovědi jsou v tom filmu. Tak jenom doplním, že Bára Basiková jde do kin 17. září. Ty si ten film celistvě, celý, kompletní viděla poprvé kdy?
2: No, tak on byl už v roce 2001. Vlastně
1: nemyslím přesně ten předobraz. No. Ano. To, tak, co je teď?
2: To, co je teď, tak loni asi, protože se skoro dva roky stříhal, ta postprodukce na tom filmu je hodně důležitá, právě se stříhat z těch asi 100 hodin natočeného materiálu, ten výsledný tvar těch 90 minut. No a samozřejmě, tak když jsem to viděla, no tak to víš, no, tak jako když se díváš na svoje staré fotky, tak asi nejásáš úplně, jak ti to slušelo.
1: No a co tě překvapilo víc?
2: No tak,
1: co všechno se ti tam stalo? A nebo jaká jsi tehdy byla? Protože teď
2: oboje,
1: vlastně...
2: Oboje, protože spoustu věcí zapomeneš, že jo? A tak nezapomínáš svůj život, svoje milníky a nějaký takový ty prostě krajně mezní situace. Ale detaily určitý a samozřejmě některé výpovědi, které byly v tu dobu prostě reálné a autentické, tak s odstupem několika let prostě vnímáš jinak. Říkáš tam věci, které už se dneska nemyslíš. Vidíš se, jak děláš špatné rozhodnutí, chyby, ale s tím jsem do toho šla. Paní režiska Třeštíková prostě chtěla točit pravdivý film a já jsem prostě pravdivá byla a vlastně mi to nedělalo problém, protože já jsem nikdy v životě neměla jako nějaké obavy něco říct. Já jsem v tomhle dost takovej jako pankáč, že prostě radši říkám pravdu, ať je třeba těžce stravitelná a zkousnutelná, než si vymýšlet a na něco si hrát.
1: Byly tam třeba jednotky procent, nebo mezi 10-20%, kdyby jsi po tom prvním prominutí řekla, tak to jsem zvědavá, jak, co tomu řeknou lidi, tahle banální otázka. To je asi v každém, ne?
2: Ano, ale to jsem si říkala takhle vždycky, už když jsem zpívala poprvé s Precedencem a nebo i začala spolupracovat s Michalem Pavlíčkem, protože jsem vlastně nikdy nebyla komerční a nikdy jsem nebyla tak jako po proudu, jo, protože, jak se říká, po proudu jenom mrtvý ryby plavou a já jsem spíš byla vždycky proti. Ale ne nějak násilně. Prostě chtěla jsem si dělat to, za čím si stojím a čemu věřím. Nebejt pokrytec a předstírat něco, co tak není. A takže jsem byla vždycky připravena na to, že můžou přijít negativní názory, že mě spousta lidí třeba jako neskousne, nepřijme. Ale je mi to příjemnější, protože to je ryzí, je to upřímný. Takže já jsem věděla, že na to asi budou různé pohledy a názory, ale jako dřív, tak i tentokrát vlastně mi bylo jedno, co si o mě lidi budou myslet. Stejně se nikdy nezavděčíš všem a nechtěla jsem se nikdy podbízet ani hudbou, ani tím filmem, takže prostě je to tak, jak to je, tohle jsem já a vy si o mě myslete, co chcete.
1: To znamená, že člověk, když dělá cokoliv, tak by neměl mít v hlavě tu kalkulačku a nedělat něco s vidinou toho, jak to budou vnímat ty lidi, ale říct si, to je, mě to přijde jako definice umění. Takhle já to cítím a tohle
2: ano,
1: jsem já.
2: V umění by to tak být mělo, protože umění jaksi nějaký odraz duše, nějaký prostě, já tady nechci filozofovat, ale umění má prostě hluboké poslání a mělo by být autentické, upřímné a svobodné a buď ho beru, nebo ne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Po extrémně suchém létě se host Radiožurnálu vydal pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které spisovatel Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo a jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Když jsem si pročítal informace o vás, když jsem si povídal s kolegy a s kamarády a říkal jsem, že dorazíte, tak asi tušíte, co byla ta nejčastější otázka těch, kteří znají jižní Čechy. Tak se všichni tady, a co on má společného s tím Adalbertem Štifterem, protože to je obrovská postava jižních Čech, rodák z Horní Plané, jeden z nejvýznamnějších reprezentantů Biedermajera, autor, opravdu renesanční to člověk. Tak jak jste propojeni a jak moc jste toužil po tom propojení?
2: To propojení je něco, o čem já jsem už jako kluk

0: Takže tam je to propojení. A bylo to fakt to místo, ten rodný domek, který vás dovedl k tomu, že prostě budete psát? Že takovýhle vliv na vás ten vzdálený příbuzný měl?
1: Myslím, že mohl mít, protože už ono, když v nějakých 80 letech jako si necháváte vyprávět příběh jednoho možná příbuzného slavného autora. Mě teda udivuje, že se pořád lidi ptají, protože mám za to, že ta znalost, respektive, že kolik lidí dneska čte texty z první poloviny 19. století, ale to povědomí tam je a je to dobře.
0: Myslím, že to povědomí je dáno možná i tím parníkem, který jede, že člověk vidí parník, pak se říká, co je vlastně za tím názvem toho parníku a pak začne studovat a zjistí, že zde jistý Adalbert Stifter byl. Když jste ten rodokmen dělal, tak i tohle byl ten nástroj, že pak jste se v tom zdokonal, začal jste dělat rodokmeny i pro cizí.
1: Občas je dělám i pro cizí, ale snažím se je nedělat, protože je to hrozně pracný a mám za to, že taková ta moje životní role je spíš psaní než rodokmeny, a to nejenom psaní románů, povídek a novel, ale především povídání s pamětníky a potom zpracovávání těch jejich vyprávění té odžité historie.
0: Ten Stifter toho nezmiňuje, tedy Adalberta, náhodou v souvislosti s Janem Stifterem, který živě sedí naproti mě. Protože myslím si, že co máte společného, tak je ta schopnost popsat to obrovské propojení Rakušanů a Čechů právě, co se týká toho místa. Jak si vlastně stály ty jižní Čechy v kontextu Rakouska-Uherska? Co to bylo za místo? Jak důležité bylo pro celé mocnářství na konci tedy těch 20. let 20. století, ale především v tom 19. století?
1: Jižní Čechy tady v té době byla taková spíš taková prodloužená oblast Rakous. A je vlastně zajímavý i to ohromné napojení právě těch oblastí. Když jsme stavěli koně z Přešku ve 20. letech 19. století, vlastně jakožto první kontinentální železnici, tak jsme nepropojovali České Budějovice s Prahou, protože ten směr nikoho moc nezajímal, ale propojovali se Budějovice s Lincem. Takže tam skutečně jako je jasná ta orientace vlastně těch dvou měst na sebe. A je vlastně zajímavý, že dneska, když se stavíme zase ne koně z Přešku, ale dálnici D3, tak ona se ta dálnice dřív vlastně protne s Lincem zase než s Prahou, takže historie se tady v tom směru opakuje.
0: A je pravda, že tu Českou Sibiř nikdo moc neřeší, protože je to téměř nevyřešitelné, ale důležité je, aby konečně už těch pár kilometrů propil. No, v té souvislosti mě napadá, jestli najednou to dělení, ta hranice a dělení na Rakušany a na Čechy vlastně není nespravedlivé vůči tomu regionu, protože to propojení, a je to i teď vidět, kdy lidé, kteří tam jsou, tak třeba jedou si pro chleba do Rakouska, zase opačně ty potraviny, že najednou ten region opravdu žije pospolitě.
1: Ta vlastně ta čára, ta hranice je skutečně jako umělej konstrukt a bohužel je to věc, která tam rozbila vztahy, roztrhala rodiny ve 20. století a vlastně příkladem je naše rodina, která byla historicky česká i německá. Já bych řekl možná spíš česká i rakouská, protože já si myslím, že ono s tím termínem sudetský Němec nebo český Němec se taky vlastně pracuje docela složitě. A v té naší oblasti si myslím, že bychom jako o Němcích ani mluvit neměli, protože tam na Německo, jakožto na Berlín,
0: tam ten napojený
1: nikdo nebyl. Tam byly vlastně skutečně propojený rody přes Freistata a všichni tam byli vlastně dvojí. Zároveň už vlastně na konci 19. století se třeba o Budějčácích mluvilo jako o Budweiserech, což znamenalo, že s Němcem mluvím německy, s Čechem česky, protože všichni ovládali oba dva jazyky naprosto plyně a podle potřeby a podle kontextu přecházeli do toho jazyka. Oni se nedefinovali nějakým způsobem. Byli vlastně úplně všechno.
0: Pozorujete teď těch 33 let je naší zemi, dobře, v tom Schengenu jsme lehce přes 20 let, nebo téměř 20 let. Pozorujete to, že ten region v tomhle propojení, že posiluje, že už znovu ta hranice, že je stále více a více symbolická?
1: Funguje to tak, že jak vlastně, jak jste zmínil, jezdíme si tam nakupovat rohlíky, zároveň spousta lidí z toho našeho pohraničí posílá děti do rakouských škol, což mi připadá super v tom, že oni vlastně budou mít doma tu češtinu, tam tu němčinu, že vlastně jako bouráme tu zeď, která tam byla ve 20. století postavená, což je pro mě hrozně důležitý. Zároveň ta jazyková bariéra je tam ohromná. V chvíli, kdy je setkání lidí s obou strany, tak stejně u jednoho stolu sedí Rakušáci a u dalšího stolu jsou Češi. Ono to prolínání je složitý.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc. Hey.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666.
4: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Marek Sedláček.
6: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Někteří odborníci a opoziční politici v tom vidí další oslabení činnosti rad. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to odmítá. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaj. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezaj uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. V sobotu ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčím zraněním. Cisterna převážela benzín a naftu. Látky z ní unikly a kontaminovaly okolní půdu. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první soud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají víc než 6 milionů návštěvníků. Hosti si oproti Loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
1: Sport.
6: Čeští tenisti prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdříve ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tyjenem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D35 u Olomouce a další uzavírka. Ta na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno se plynule objíždí následky nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je v příkopu. Na dálnici D11 u Prahy montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď opět směr Praha. Osobním autem to jde obět sjezdem z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude oblačno na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. To byly zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Jaké bylo natáčení filmu Vyvolený, kde Petr Uhlík hraje jednu z hlavních rolí? A proč Pavel Drdel vaří téměř výhradně z ingrediencí, které vyrostly v okolí Strakonic, kde má restauraci? Tak už po písničce budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co tento týden zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Na Pražském hradě jsou v těchto dnech k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Kurátor výstavy Štěpán Vácha byl tento týden hostem Libora Boučka.
1: Obvyklé kliše je odpovědět na otázku, kdo nechal zhotovit korunovační klenoty, tak odpověď Karel IV. Ta bývá často ve vědomostních soutěžích uznána, ale je opravdu správná.
2: No, tady začal bych tím, že vlastně ten soubor korunovačních klenotů v průběhu století nebyl neměný. Jo? On měl taky nějaký svůj prostě historický vývoj. My máme kromě té Karlovy svatováclavské koruny, tak máme dochovány také původní středověké jablko a žezlo, jo, které jsou zhotoveny ze stříbra, pozlaceno, stříbra nejsou zdobeny drahými kameny a ty jsou dneska ve Vídni, v klenotnici ve Vídni a tam se dostali někdy v průběhu 17. století a přijali vlastně na sebe funkci takových jako zemských insignií rakouských zemí. V Rakousku se nekonaly korunovace, ale pořádali se tam s nástupem nového panovníka holdování, přísaha věrnosti zemských stavů a při nich se vystavovala jednak arcivévodská koruna a právě tady tohleto jednodušší středověké jablko a žezlo. A místo nich Habsburkové pak někdy v průběhu 17. století začali při korunovacích, českých korunovacích, používat takové ty dnešní nádherné klenoty jablko a žezlo, které jsou z ryzího zlata, jsou zdobené množstvím safírů, spinelů a ty vlastně od průběhu vlastně z toho 17. století se staly součástí korunovačních klenotů.
1: No a tady nacházíme právě ten význam Habsburků pro český národ, ale pochopitelně i pro české korunovační klenoty, protože Ferdinand I. si je objednal,
2: ano, to
1: jestli se nemýlím.
2: Osobní insignie.
1: Jak se on rozhodoval a podle čeho a proč se rozhodl nahradit právě ty, které jsou teď uloženy ve Vídni?
2: Jo, takhle, já bych tam řekl jednu věc, že svatováclavská koruna a ty původní gotické jablko a žezlo, tyhle ty klenoty, ty ten panovník mohl vidět jednou v životě a mohl je použít, nasadit během té korunovace samotné, pak už se v podstatě jinak se přechovávali na Karlštejně a vlastně už je tam panovník nikdy nepoužíval třeba při nějakých jiných významných státních ceremoniálech, když třeba zasedal říšský sněm v Německu nebo český zemský sněm v Praze, tak k těmto příležitostem...
1: Tak se insignie nevytahovaly.
2: No, tak už se nevytahovaly, ale on si tehdy, Ferdinand I. si nechal zhotovit své osobní královské insignie, s kterými on se pak ukazoval jako v plném majestátu při těchto významných příležitostech. To byl ten důvod, jo, že existovaly takové ty zemské insignie korunovační a pak samozřejmě každý panovník potřeboval, tak to máte dneska s anglickou královnou, která má králem dnešním, jo, že je korunovační insignie a pak jsou, řekněme, takové ty osobní insignie, které používá, když jsou nějaké významné příležitosti, třeba v anglickém parlamentu, tak prostě nosí, používá jinou korunu.

0: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte poměrně často. Například, co by zrzavý je v titulu Vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Radiožurnál je mimochodem hlavním mediálním partnerem tohoto filmu. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna? Libor Bouček se ale herce ptal i na to, jak se žije v severních Čechách.
1: Má se brutálně ochladit. Co to pro tebe znamená v souvislosti s tím, kde trávíš svůj čas?
2: To je jedna z nejlepších otázek, tu jsem ani nečekal, protože je opravdu reálná.
1: My v rádiu řešíme zásadní věci.
2: Mm-hmm. Tak, ne, tak no, já to jsem samozřejmě čekal, ale ne, že to bude takhle konkrétní. Včera jsem už, no prostě přijelo dřevo, musíme se připravit na celou zimu a včera jsem rozmontoval takový menší dřevník, protože jsem ho chtěl zvětšit. A v průběhu toho celého se to dřevo všechno vysypalo, takže pokrylo skoro celou zahradu. A do toho jsem zjistil, že vlastně nevím, jak ten dřevník postavit. Což se mi děje běžně, že něco začnu dělat s takovou velkou energií a jsem přesvědčený o tom, že to prostě nějak dopadne a potom to prostě nějak nedopadne a do toho začala bouře a vlastně do toho začalo pršet, takže já doufám, že to zvládnem, ale doufám, že bude ještě pár slunečných dnů, aby to dřevo vyschlo a aby
1: třeba... No to jsem chtěl říct, to znamená to dřevo, které včera přišlo,
2: ano,
1: tak je mokré teď.
2: Ano, ale prý u vyschlého dřeva, tady se bavíme o 2 až 3 roky sušeném dřevě, tak je to možný, že na něm může pršet klidně i týden. Mm-hmm. Je to prý úplně v pořádku. Nedostane se do těch pórů dřevních.
1: Mimochodem, to ti říkal ten člověk, který to dřevo dovedl.
2: Ne. To už jsem se vyptával před rokem pro zíravě. Ale ještě potřebuju, aby bylo slunečno, abych potkal a viděl na lidi, kteří by mi pomohli.
1: No ale ta zima je fakt, může být krutá, ne?
2: Je to tak. No minulá zima byla...
1: V pohodě.
2: Byla nejkrutější podle mě. Nebo se to pletu, nebo já ta předminulá?
1: Ta předminulá podle mě byla horší.
2: No, jakože nemám srovnání, protože jsme tam teprve třetí rok, ale i od sousedů jsem pochopil, že ta zima tam měla grády.
1: Je to fakt věc, která tě trápí víc než nějaký směřování herecký? Protože já si myslím, že vzhledem k tomu, já ti nebudu říkat, nakolik to klesne teď o víkendu, ale asi to tak je, ne? Je to ta největší starost, kterou teď máš?
2: Je. Je jako reálně, jo. Teď, jako když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel nad tím, už jsme se domluvili s kamarádem, s Márou, že to nějak postavíme do příštího týdne. Ten přístřešek, mám plechy a mám dřeva a tohle je vlastně opravdu jakoby žitá realita, kterou teď nejvíc vnímám.
1: A má vůbec smysl zůstávat v těch severních Čechách, v tom mlíně?
2: Má.
1: Dobře.
2: Má. Ne, rozhodně, tak já tam prostě cítím, že všechny tyhle ty kroky, který tady přesně budu muset zažívat, nebo budeme muset zažívat i s Andrejkou, mojí ženou, jsou určitým způsobem klíčový i v tom, jak se náš vztah vyvíjí, protože ukazuje spousta věcí, kterými oba dva stejně neovládáme, což je důležitý vědět. Že to není jako, že by tam byl jeden frajírek, který ukazoval tomu druhému, hej, konečně vítej na vesnici, že oba dva opravdu zažíváme nový způsoby toho, jak řešit situace dopředu. Hlavně je to o tom plánování, to mi přijde zajímavý. Takže jsou to furt takové věci, které mi přijdou přínosný a hrozně nějak pravdivý hlavně. No, no
1: jednoznačně. No. Ne, ono to může znít, že jsme se oba dva zblázni.
2: vlastně mi to došlo.
1: Ale já teď musím posluchačkám a posluchačům doplnit, že Petr to říká s plnou vážností a je to opravdu věc, kterou člověk objevuje. A to, jak si definoval to partnerství, to je fakt dokonalý. Protože to je fakt strašně silný. A Andrejka teď zůstala u toho dřeva.
2: Je to tak.
1: Ano, tak tím bych to asi uzavřel.

0: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa používá lokální suroviny, nakládá, suší, fermentuje a snaží se využít téměř vše, co se do kuchyně dostane. Jeho přístup letos ocenil i prestižní Michelin Green Star. Pavel Drdel byl hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Co se stane s člověkem, když ji získá, jak moc velká to pro vás byla meta a jak moc často je to spíš taková mediální zkratka jenom a věc třeba trošku pomývá.
2: Tak já si začnu úplně od toho začátku. Samozřejmě viděli jsme, že Michelin Guide vlastně k nám vstoupil a dlouho nic se nedělo. Přišel první mail, který přišel někdy v březnu, který jenom chtěl po nás nějaký informace, bylo ticho. A teď říjen a říkám, tak tam nejsme. A bylo to asi 18. nebo 19. listopadu, když jsem přišel nějak v 10, v půl 11. večer z práce, otevřu e-mail, tam no, gratulace, že se máme zúčastnit vlastně toho předávání, jinak nic jsme nevěděli. Já si pamatuju, že teda jsem to, v tu chvíli to byla tak obrovská euforie, že jsem v ponožkách a trenýrkách stál na balkoně, tam jsem pil slivovici teda a na telefonu jsem měl samozřejmě společníky a kolegu z placu. Pak jsem to samozřejmě odnesl zdravotně, že jsem se nachladil a pak přišlo samozřejmě to samotný...
1: Je to prokletí prostě ta hvězda.
2: Už takhle od začátku. Pak přišlo to samotné předávání, kdy upřímně jsem věděl, stál jsem pevně nohama na zemi a že budeme jenom v tom základu vlastně Michelin Selection, což pořád je obrovský úspěch na takhle malinkou restauraci a pak oznámení od té zelené hvězdě, tomu jsem nevěřil, myslím si, že i na tom podiu jsem brečel, objímal jsem tam Martina Štanglu, protože ten byl pro mě na tom začátku velkou, opravdu nejen velkou inspirací, ale i takovým jako mentorem, který říkal, neboj se toho, jdi do toho takhle tvrdě, nedělej to po malých kousíčkách, takže toho jsem tam objímal, takže to muselo si vypadat vtipně. A tím to na chvíli skončilo. Já jsem si to plně uvědomil asi 3 až 4 dny, fakt těsně před Vánocema. Mě to nějak celý jako doteklo do té hlavy. A začal jsem mít z toho obrovskou radost, ale to především i za ten můj tým, ale vlastně i za sebe, za svou rodinu, protože ta cesta, kterou jsem se vydal, je fakt náročná. A má jistý omezení, že člověk stráví v té práci strašně moc hodin. Tak o to větší byla pak ta radost, že tohle si někdo všimnul. A hlavně to, že někdo ocenil ty, vlastně řeknu, ty moje myšlenky v hlavě, které jsou složitý, které se pak snažím převést do jídla nebo konkrétně za tu zelenou hvězdičku do zpracování různých těch, nechci říkat zbytků, ale natí, slupek, všeho jako takhle možného, ono je toho strašně moc.
0: Celé rozhovory si můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a v příštím týdnu se těšte třeba na Adama Plechetku nebo režisérku Pepu Lubojacky, která se bude ucházet o Oscara.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Marek Sedláček.
5: V Ostravě pokračují dny na to, řidiči musí počítat s kolonami. Ruské online volby podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti porazili Američany a jsou v nejlepší osmičce Davis Cupu. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na ostravském letišti v Mošnově pokračují dny na to. Řidiči proto musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Desítky tisíc návštěvníků mohli v sobotu poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
6: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
7: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
8: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
7: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
5: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům. Tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet. Neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
9: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
10: Děkujeme.
9: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadily opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotné Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: České korunovační klenoty si v sobotu poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Předtím byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci včera čekali na otevření vstupu už brzo ráno.
11: Stával jsem ve 3:15.
12: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
11: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
12: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
13: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
12: Podobně to má i Matěj Drahorád.
14: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
12: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Čeští tenisti slaví postup na finálový Davis Cupový turnaj. V kvalifikaci porazili v Praze Spojené státy 3-2 na zápasy. O rozhodující bod se postaral Jiří Lehečka, který ve 2 setech porazil Lernera Tijena. Před ním na 2-2 srovnával Jakub Menšík. Ten světovou 4 Bena Sheltona zdolal 2-1 na sety. Vítězství a postup komentoval Menšík takto.
10: ta atmosféra a celkově celý tým, tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl v minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
5: Američani získali v sobotu bod jenom ve čtyřhře. Dvojice Harrison Krajíček odvrátila v souboji s Adamem Pavláskem a Patrikem Riklem 4 matchboly a vyhrála v tiebreaku v rozhodujícím setu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda u Olomouce a nezavřená 16 na Kladensku. Na dálnici D35 u Olomouce, směr Mohelnice Brno, je po noční nehodě nákladního auta omezení. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV. Nákladní auto bylo nebo stále ještě je v příkopu a následky omezují průjezd. Kolona se tam netvoří. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly byla opět neprůjezdná. Na kilometru 7,5 montují nosníky mostu a dálnici hlavně směr Praha podle potřeby zavírají. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. Silnice 16 ze Slaného do Velvar od včerejška je neprůjezdná. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Sanace místa může trvat až do pondělí. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude oblačno, během dne přechodně až zataženo, postupně na většině území déšť nebo přehánky. Teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. Nacistické protižidovské nařízení z roku 1941 se týkalo jakéhokoliv oblečení, ve kterém lidé s židovským původem chodili ven a za neposlušnost hrozily vysoké tresty. Více v naší reportáži už za chvíli.
16: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení a povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: To může připadat naprosto absurdní, že Židé třeba nesměli vlastnit domácí zvířata. Jo, takže nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky. Nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj. Nesměli, jak už jsem říkal, prostě chodit na různá místa. Nesměli do divadel, do biografů, nesměli na koupaliště. Nesměli si sednout v parku na lavičku, pokud nebyla označena speciálním žlutým pruhem. No, nebo v Německu tam měli nur für Arier. Nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: Avšak vůlí boží vítězí pravda nad lží, světlo nad temnem, a Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Tohle byla taková forma malého odporu. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Žlutá hvězda zároveň podle Breifeldera přímo souvisela s další fází nacistické perzekuce, s deportacemi.
1: Začíná krátce poté, vlastně několik týdnů poté výjíždí z Prahy první transport, 5000 lidí do polského bývalého území a z těch 5000 přežilo ani ne 300.
2: Zvláštní případ představovalo Slovensko. Na rozdíl od protektorátu bylo formálně samostatným státem pod ochranou Německé říše. Říšské nařízení o označování Židů proto samo zavádět nemuselo.
1: Protižidovská opatření na Slovensku byla ještě tvrdší než v samotné říši.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Autonomní auta už se ve světě testují, ale existují i samořiditelné formule, dokonce elektrické. Jednu takovou postavili čeští studenti a vy o ní více uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Z 0 na 100 zrychlí za 2,5 sekundy. Umí jezdit i bez řidiče a prakticky celého postavili studenti. Takové je závodní auto studentské formule. Účastní se mezinárodní soutěže, ve které bojují týmy z různých univerzit. Ten český z ČVUT v Praze nedávno vyhrál autonomní kategorii na závodech v Itálii a ve Španělsku.
1: Studentská elektrická formule E-Force Prague projíždí klikatou zkušební trať vymezenou barevnými kužely. Za volantem ale nikdo nesedí.
2: Trať je vyznačená modrými kužely vlevo a žlutými kužely vpravo. Ten systém detekuje ty kužely.
1: Vysvětluje Adam Pospíchal, člen studentského týmu z pražského ČVUT.
2: Kdybychom tam ty kužely neměli, tak nejsme schopní jezdit. Nemáme trasu, po který je.
1: Při autonomních závodech je na trati jen jedno auto. Samořídící systém se tak na první pohled zdá jednodušší než u aut do běžného provozu. Formule ČVUT se dívá dopředu jen jednou kamerou, ukazuje další člen týmu Vít Eichler.
3: Tohle je jediný náš senzor, díky kterému jezdíme autonomně. To krabička, která má 4x4 cm maximálně.
1: Je to v místě, kde by pilot měl asi tak hlavu?
3: Ne, pilot má hlavu.
1: Kdyby tam seděl o něco vyšší člověk, ta kamera se dívá jakoby jeho očima.
3: Když tam sedí pilot, tak ta kamera vidí pořád před sebe.
1: Další senzory sledují, jak se formule na trati chová. Je potřeba, aby jela co nejrychleji, prakticky na hranici smyku, ale přitom, aby smyk nedostala, pokračuje Adam Pospíchal.
2: V kolech jsou senzory, protože máme motor v každém kole, takže každé kolo se může točit jinou rychlostí.

0: už u dalšího kola si bude pamatovat, že po zatáčce A následuje levotočová zatáčka B.
1: První kolo může být třeba 40 sekund a poslední kolo 30.
2: Kdybychom měřili celý závod, tak je automat podle studentů pořád o něco pomalejší než živý řidič. V konkrétních situacích na trati ale automat reaguje rychleji a plynuleji.
1: Když se koukneme na záběry z jízdy, ta autonomní formule jede čistěji než ten pilot.
3: Znám ty záběry, když jede automobilový závodník, takže tím volantem pořád pohybuje víc nebo méně otáčí.
1: Když si vytáhneme záběry z autonomní jízdy, tam je červená čára, která ukazuje vlastně, kudy to auto plánuje, jaká je jeho trasa.
2: Autonomní jízda ovšem není dokonale přesná. Při dnešní zkoušce auto tu a tam porazilo kužely a nakonec vyjelo z trati. Studenti ho zastavili na dálku červeným tlačítkem. Pro příští sezónu musí každý tým postavit nové auto. Taková jsou pravidla mezinárodní soutěže. Může ale čerpat ze zkušeností z předchozích ročníků. Ze zkušební tratě Formule E Force Prague, Martin Srb, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
1: Host Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 5:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
4: Telefony v českých školách od příštího roku nejspíš nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. I dnes můžou dobrovolníci se zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Na webu kampaně najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získaly Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala už po 32. herecká asociace. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria, Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne.
0: Sport.
4: Motocyklista Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na trati ve Špilbergu čeká Salače popolední.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 se u Plzně, další na Trutnovsku. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha srazilo auto zvěř. Nehoda je na exitu 67 nájezdu z Ejpovic. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po noční nehodě nákladního auta omezení. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 zavřený pravý jízdní pruh. Místo je označené, je to kousek za OMV. Na silnici 299 z Choustníkova Hradiště do Dvora Králové nad Labem havarovalo osobní auto. Pozorujte u hlavního tahu do Trutnova a Jaroměře silnice 37 auto narazilo do mostku. A na dálnici D11 do Prahy od včerejška opravují most. Dálnici u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď opět směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, a já prozradím, kdo nám bude zpříjemňovat ty poslední minuty noční radiožurnálu do páté raní. Tak budou tady třeba francouzská ZAS, britská kapela Ultravox a právě teď také Britové Sir Elton John a Blue.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Dovedete si představit, že hokejovou Tipsport Extraligu bude hrát tým mimo Českou republiku? Tak právě s takovým návrhem přišel znovu Slovan Bratislava a vedení soutěže si ho na konci měsíce vyslechne. Jaké by to případně mělo plusy i minusy, řekneme už po písničce.

0: Tak jsme si v nočním Radiožurnálu připomněli u nás tak velmi populární francouzskou zpěvačku Zas. Hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou Tipsport Extraligu. Nabízí tak rozšíření marketingového trhu do zahraničí a s konkrétním návrhem přijde na konci tohoto měsíce.
1: Chceme se v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
2: Říká ředitel hokejové Tipsport Extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
1: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do extraligy, ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také z ČSLH.
2: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
1: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
2: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na Tipsport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování. Třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál Tipsport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem? Nebo naopak, že by ze soutěže spadl? Tak kam?
1: V danou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
2: Říká šéf Tipsport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Premiér Babiš se sejde s ministrem Macinkou, budou naposledy jednat o návrhu rozpočtu. Jemenští povstalci se přihlásili k útokům na saúdsko-arabskou metropoli. Hokejisté Třince porazili Plzeň. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a taky odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristé s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli taky prodlužující se sezóna klíšťat.
3: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou nad tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
1: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejenom v lese, ale taky v parcích, na zahradách a nebo na hřbitovech. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saúdsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na civilní citlivá místa, včetně palivové nádrže saúdsko-arabské ropné společnosti Aramco. Saúdské království čelí v posledních dnech sílícím útokům Husíů, kteří ovládají část sousedního jemenského území. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saúdskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti. Doplňuje dramaturg Jiří Janků.
4: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Basse jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Sport.
1: Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Boloni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího extraligového kola Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži 100%. Oceláři ve třetí části zápasu otočili skóre. Autor dvou gólů Slezanů Andrej Nestrašil, který navíc na ten vítězný přihrál, říká, co převážilo.
5: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemýchali, samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde, bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
1: V 17 hodin začnou duely České Budějovice Olomouc, Brno, Hradec Králové, Liberec Kladno, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda u Olomouce a očekávané komplikace u mošnovského letiště. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po nehodě nákladního auta zavřený pravý pruh. Pozorně projíždějte za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV. Na dálnici D11 u Prahy skončila další noční uzavírka u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most, montují nosníky a dálnici většinou jen do Prahy zavírají. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce Dny NATO. Už v sobotu se ucpávaly 58 z Ostravy do Příboru a taky silnice od Studénky a dálnice D1 k letišti. Tvořily se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně i zataženo a hlavně odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13 a v Beskydech bude až 17. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
7: Dobré ráno, hraní víkendový radiožurnál začíná v 5 hodin a 6 minut. V Česku se šíří další nepůvodní druh Opuntia hnědoostná. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte za chvilku v reportáži radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině. Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno nebo polojasno, zatím nikde neprší. Teplotně je to velmi pestré, většinou klesly teploty na 14 až 9 stupňů, ale například ve Frýdlantu je tepleji až 17 stupňů Celsia. Naopak v údolích je chladněji, například Adržbach hlásí 5,5 stupně a úplně nejníže klesly teploty na šumavských pláních, místy až k nule. To ale bylo v noci, teď už tam teploty stoupají. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale ještě budou vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde ještě bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě, naměříte kolem 24 stupňů Celsia. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Knicha. Před lety ho na bleším trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Knichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Knicha nebo jeho vlastně označení. Knih František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Knichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Knich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessol z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak by měl být věnovaný majoru Knichovi.
2: Začal proto pátrat po Knichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Knicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Knicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se

0: utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války, která trvá už přes půl roku. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Razájí, podle kterého Teherán teď čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, oznámil to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna na dnech NATO v Ostravě. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně porota už po 32. v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury.
4: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka posunul Česko na listopadový finálový turnaj Davisova poháru. Za stavu 2-2 na zápasy totiž vyhrál klíčový duel v souboji s Američany. Lernera Tiena zdolal 6-3 a 7-5. Házenkáři Brna vypadli hned v prvním kole evropského poháru. Po úvodní pětigólové prohře na palubovce Kališe podlehli polskému soupeři i v domácí odvetě. Tentokrát 23-25.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírky na D11 u Prahy a silnici 16 na Kladensku. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je za sjezdem na Úvaly znovu neprůjezdná. Na kilometru 7,5 opravují most a dálnici podle potřeby zavírají. Osobním autem omezení objedete sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. Silnice 16 ze Slaného do Velvar může být až do pondělka. Neprůjezdná uzavírka po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes přichází přes naše území studená fronta a kvůli ní bude odpoledne a večer pršet. Nebe bude převážně oblačné, ale na jihu a východě ještě i polojasné. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně v odpoledních a následně i ve večerních hodinách se postupně na většině našeho území vyskytne déšť a nebo přehánky. Večer pak bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty budou ještě nadprůměrné od 17 do 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13, ale na Šumavě a v Beskydech bude tepleji až kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude později večer měnit na severozápadní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5 hodin 33,5 minuty. V této půlhodině vysílání ranního víkendového radiožurnálu potěšíme i fanoušky rockové muziky. Těšit se můžete na Nirvánu nebo Pink Floyd. Po zprávách teď pouštíme Shepherd.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Vídáme je v uniformách, na ulicích nebo na silnicích. V týdnu ale strakoničtí policisté společně vyrazili do nemocnice. Nečekal tam na ně žádný ostrý zásah, ale společné darování krve. Reportáž máme po Pink Floyd.

mixture.

0: Nemocnice před podzimní sezónou Viroz potřebují doplnit zásoby krve. Například ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat tam přišli taky místní policisti, kteří dorazili společně v jedné velké skupině.
1: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou, jenom celou dobu odběru budete otvírat, zavírat pěst silou.
2: Dana Maršíková už má za sebou hodně odběrů.
3: Můj tatínek byl kdysi dávno dárcem, když mi líčil, že pro něj přijeli do práce a že daroval rovnou miminku, tak to bylo pro mě takový, že jsem chtěla. Ale dlouho to trvalo, protože já, když jsem se píchla, tak tam hned omdlívala.
2: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
4: Já jsem praporčík Fiala. Už delší dobu mě manželka přemlouvá, ať teda jdu udělat něco taky pro zdravotnictví. Jsem prvodárce teďka. No.
2: Máte z toho třeba trochu obavy?
4: Tak je to něco novýho, takže uvidíme, no. Člověk vždycky, když jde na něčeho novýho, tak je trochu nervózní.
2: Mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Kuželuhová si vzala na starosti takový nábor.
5: Protože jsme samozřejmě sledovali v létě informace o tom, že krve je málo. Říkali jsme si, že by to chtělo oslovit nějakým způsobem prvodárce, anebo i dárce, kteří třeba trošku pozapomněli, že chodí. Takže jsme oslovili složky integrovaného záchranného systému na Strakonicku a oslovili jsme také střední školy.
2: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
6: Zásoby byly opravdu v létě stenčené. My jsme hodně inzerovali, že dárce potřebujeme. Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B.
2: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: počasí.
1: Dnes přes den bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale budou ještě vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte až kolem 24 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní. Bude větrno a v severovýchodní polovině našeho území stále je deštivo. Ráno ale ještě bude mraku málo, během dne se ale nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale citelně nižší, zítra od 12 do 16 stupňů. Hezký den.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Potlesk patří Nirváně na Radiožurnálu. Na bezmála 200 zahrad a políček po celém Česku letos modře vykvetl len přadný. A to zhruba 30 let poté, co zpracování této užitečné rostliny vytlačila konkurence jiných textilních vláken. O návrat lnu se teď snaží zahradníci a drobní zemědělci. Sklidili první úrodu a společně se ve starých Heřminovech na Bruntálsku učili, jak ji zpracovat.
1: Se snažím dostat vlákno z toho stonku a oddělit ho od té dřevní části.
2: Pavla vypěstovala svůj len na políčku na Náchodsku. A jaký máte úplně ten nejvyšší cíl? Košile?
1: Ne, třeba utěrka.
2: Jitka češe len, ten výsledek, co se to
3: vlákno.
2: Vlákno. Jitka je porodní asistentka a plánuje si tuto zimu trochu zapříst.
3: No.
4: Tohle to bude chtít vyrosit, to je málo.
5: No, tohle to je úplně super.
2: Radí znalec lnu Prokop Šmirous. Pamatuje, když se v Česku pěstoval ve velkém, pak zánik odvětví a teď sleduje, jak se zase vrací.
6: Náš český len ve srovnání s tady s tím tradičním Francie, Holandsko, Belgie, naprosto srovnatelný, řekl bych. Je to teda běh na dlouhou trať, ale není to, bych řekl, nemožné.
2: Lnu věří i Tomáš Franěk ze zemědělského družstva Drak. Letos oseli půl hektaru a na příští rok mají ještě větší plány.
7: Ty zemědělci to budou pěstovat ve větším měřítku, no a zkusíme obnovit celý řetězec, tak aby na začátku bylo to semínko a na konci byla ta košile.
2: Program Pěstuj len uvedla do života Monika Michaelová.
8: Ten výsev je daleko větší, než jsem čekala a příští rok se chceme podívat i na to zpracování. Většina lidí v týmu jsou ženské, takže my se do toho chceme oblíkat.
2: Chystají se objíždět i školy. Děti tam naučí zpracovat len, který s jejich pomocí sami vypěstují. Ze starých Heřminov Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ruské online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili Američany a prošli na finálový turnaj. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Plamfilová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Vláda by měla zítra finálně schválit státní rozpočet na příští rok. Navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho pak měli začít projednávat v říjnu. Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký.
4: Stával jsem ve 3:45.
5: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
4: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
5: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
6: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
5: Podobně to má i Matěj Drahorád.
7: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
5: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Lehečka zdolal Tiena 6-3 a 7-5. Jiří Lehečka si po zisku rozhodujícího bodu nemohl vynachválit podporu českých diváků.
9: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
8: Hokejisti Třince vyhráli i třetí zápas nové sezony Tip Sport Extraligy. Plzeň přehráli 3-2, 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0. Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a pražští Bohemians v Pardubicích 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D35 u Olomouce a v Hradci Králové. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno odklízí následky noční nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je zavřený pravý jízdní pruh. Na dálnici D11 u Prahy sjezdu na Úvaly se teď na Prahu i Hradec Králové jezdí na kilometru 7,5, opravují most, dálnici většinou jen do Prahy zavírají, těch uzavírek už bylo několik. V Hradci Králové pozorně na Pražském mostě havarovalo tam osobní auto. A v Třebíči policie hlásí mimořádnou událost, zásah záchranářů a taky několik neprůjezdných ulic. Budišovského, Tomáše Bati, Koželušská a Sucheniova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě území i polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo. Odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
11: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste 5,5 minuty po 6. hodině. Boršice u Uherského Hradiště zvítězily v celostátní soutěži Vesnice roku. Čím porotu tato vesnice zaujala? Tak to probereme za chvilku v další reportáži radiožurnálu. Teď vám nabídneme Ariem. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.

0: Vesnicí roku se letos staly Boršice u Uherského Hradiště. Obec se zhruba 2000 obyvateli zlepšuje vybavení pro občany. Po opravách školy a školky třeba vznikla nová dětská skupina. Společenský život povzbuzují folklorní spolky a akce. A porotu zaujala i spolupráce zemědělců se školní jídelnou.
1: Já si myslím, že během 14 dnů bude slavy 14 dní asi. Dáme dovolenou, nepojím do práce.
2: Je to paráda.
3: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále, takže.
4: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře, jsme za to rádi.
5: Tak hodnotili v sobotu večer vítězný titul obyvatelé přímo v Boršicích. Obec uspěla díky viditelným investicím, podpoře mládeže, zemědělství i kulturnímu životu. Podle místních žen Elišky a Katky, ale k vítězství pomohlo ještě něco navíc.
6: Já si myslím, že jsou to vztahy, které mezi těmi lidmi, že se dokážou domluvit a že se dokážou dát dohromady, spojit se.
7: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije, ať už akcemi, které pořádají Boršice jako přímo obec, ať jsou to spolky, já nevím, prostě pentla, všechno tady funguje tak nějak celý náš život, bych řekla.
5: Na slavnostní vyhlášení odjela z Boršic asi stovka místních, pokračuje Katka.
7: Poskládal se autobus, vyjeli si na výlet, dělali jsme jim řízky do krabičky.
5: S prvními dojmy se těsně po vyhlášení v Písečné v Pardubickém kraji svěřil taky nezávislý starosta obce Petr Dula.
8: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
9: Tak na Boršice!
5: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová.

0: Radiožurnál je 6:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtár z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie. V Božím daru dnes v podvečer začne Evropský festival pěší turistiky. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
2: Počasí. 20. září nabídne ještě vysoké teploty, k ochlazení dojde ale hned na začátku příštího týdne. Dnes tedy ještě teploty mezi 17 a 22 na jihu a východě naší republiky, kde bude dnes slunečnější počasí, bude ještě tepleji až 24 stupňů Celsia. Zítra už ale za studenou frontou teploty výrazně poklesnou. Nejčastěji se budou pohybovat jen mezi 12 a 16 stupni, o 2 stupně tepleji může být v místech, kde bude víc slunce. Po oba dva dny bude obloha proměnlivá, často s velkou oblačností i deštěm. Místy ale ještě stále čekáme i slunečno. V dalších dnech příštího týdne pak bude chladno, po ránu se dokonce objeví i přízemní mrazíky. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. One,

0: 67 lidí zemřelo před 110 lety v Desné v Jizerských horách při katastrofě, kdy se protrhla vodní přehrada. Dnes je místo s názvem Protržená přehrada turistickým a pietním areálem. Při výročí tragédie se tam včera sešly stovky lidí.
1: Přijeli jste sem jenom tak na výlet na kole?
2: Určitě. Náhodou ne,
3: my to máme naplánovali už dávno.
2: My jsme naplánovali asi před 3 týdnama výlet do Jizerských hor na kole. A přijeli jsme sem dneska od Smědavy. A slyšíme v Harachově.
1: A slyšeli jste o té katastrofě, která se tady stala před 110 lety?
3: 1916.
1: Ano. No,
3: ale a stavitel se zastřelil, když viděl ten potůček.
1: Pověděli mi manželé Kavalírovi, protržená přehrada se na Bílé Desné v Jizerských horách protrhla 18. září 1916, jen necelý rok po dokončení. Voda z přehrady během několika minut uvolnila obrovskou masu vody, která se údolím Bílé Desné řítila do města Desná. Zahynulo 67 lidí a další přišli o domov. U památníku obětem na 110. výročí sloužili duchovní bohoslužbu.
4: Možná se lidé ptají při katastrofách vždycky, proč zrovna tady, proč teď a proč zrovna my?
1: Akci zorganizovali města Desná, Albrechtice v Jizerských horách společně s Povodím Labe a Lesy České republiky, které tu teď hospodaří. Dodává Karel Fischer ze státních lesů, oblastní ředitel pro východní Čechy.
5: Každé připomenutí takovéhle, byť tragické události, je důležité, protože z každé takové události se musíme nějakým způsobem do budoucna poučit. To znamená i z téhleté události. To tragické místo nebo to místo té tragédie zarostlo vlastně lesem a vlastně tím, bych řekl, i zacelilo tu nejbolestivější ránu v té duši těch lidí, kteří tady museli koukat na tu tragédii. Takže si myslím, že prvotně ten les tomu pomohl.
1: Zhruba před 12 lety dotčené samosprávy vybudovaly tady na protržené přehradě pietní a turistický areál. Je tu naučná stezka, torzo staré hráze, šoupátková věž, chodníčky, lávky a stupínky. Z Jizerských hor Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů.

0: kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Šest hodin a 30 minut. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením ale nesouhlasí právě motoristé. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko dnes volí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky voleb a taky Mercovu budoucnost. V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci. Sport. Čeští tenisté postoupili mezi nejlepších 8 celků Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy a v listopadu je v italské Bologni čeká finálový turnaj. A motocyklista Filip Salač vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špilberku začne popolední, tak český reprezentant vystartuje z prvního místa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Bříství a komplikace na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Bříství. Pozor, na 18. kilometru leží v levém jízdním pruhu sražená zvěř. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno v noci havarovalo nákladní auto za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometrů 286, kousek za OMV, je mimo vozovku a vypadá to, že začalo odklízení dálnice, je teď v místě neprůjezdná na místě těžká odtahovka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly další noční úplná uzavírka. Na kilometru 7,5 opravují most, osobním autem se dá sjezd z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno nebo polojasno, nikde zatím neprší. Teplotně je to ale velmi pestré, většinou klesly teploty na 14 až 9 stupňů, ale například ve Frýdlantu je tepleji až 17 stupňů. Naopak v údolích chladněji, například Adršpach hlásí 5,5 stupně a úplně nejníže klesly teploty na šumavských pláních, místy až k nule. To ale bylo v noci a teď už tam teploty stoupají. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne dne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale ještě budou vysoké, od 17 do 22 stupňů. Tam, kde bude svítit slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte až kolem 24. A foukat k tomu bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude později večer měnit na severozápadní. To byly zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 6:45. Mezi dirigenty, kteří vedli nejstarší americkou filharmonii v New Yorku, se zařadil Gustavo Dudamel. Jaký byl jeho první koncert, tak to se dozvíte za chvilku. A teď u toho rána zůstaneme i díky kapele Činasky.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Každý ráno kapela Činasky na Radiožurnálu a my vás teď pozveme na tradiční zápisník zahraničních zpravodajů, který chystáme po 9. hodině. Ke slavným dirigentům, kteří vedli New Yorkskou filharmonii, se přidal další, Gustavo Dudamel. Venezuelský umělec diriguje už od 11 let, snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Zakládá hudební školy pro děti z chudých rodin, spolupracuje s popovými hvězdami, dirigoval i finálový poločas světového poháru ve fotbale. Svůj první koncert v nové funkci odehrál v Radio City Music Hall.
1: Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
2: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
1: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu. Má hvězdu na chodníku slávy. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Z Radio City Music Hall Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 6:45. Přejeme vám dobré ráno.
4: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Schody na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené kvůli špatnému technickému stavu. Na hrad musí návštěvníci dojít pěšky po silnici, kudy vede částečně i modrá turistická cesta. Uzavření zkratky přes les platí až do odvolání.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdné nebo zavřené dálnice u Olomouce a u Prahy. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno je neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV odklízí následky noční nehody nákladního auta. Je mimo vozovku, sjíždí se z exitu 272, provoz tam odklání policie. Obě to jde přes Slavonín. Neprůjezdná je už po několikáté D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly. Na kilometru 7,5 opravují most, montují nosníky. Před exitem 8. se vytvořila dvoukilometrová kolona. Dá se sjet osobním autem z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v 7.
0: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
6: Dnes přechází přes naše území studená fronta a kvůli ní bude odpoledne a večer pršet. Nebe bude převážně oblačné, ale na jihu a východě ještě i polojasné. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně v odpoledních a následně i ve večerních hodinách se postupně na většině našeho území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer pak bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty budou ale ještě nadprůměrné od 17 do 22 stupňů. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13, na Šumavě a v Beskydech bude tepleji kolem 17 stupňů. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Představte si, že ve své první sezóně v nejvyšší fotbalové soutěži dáte jednu jedinou branku, pak přijde další ročník a najednou máte na kontě 6 gólů po pouhých 8 zápasech. Přesně to prožívá křídelník Mladé Boleslavy Martin Šubrt. Asi nikoho nepřekvapí, že je momentálně nejlepším střelcem šance ligy.
1: Fanoušci Mladé Boleslavy se radovali z vítězství 2-0 nad Zbrojovkou Brno a oslovovali hlavně Šubrta, kterého jakoby nepoznávali. Sice vypadá pořád stejně, ale gólu teď dává podstatně víc, a to z jednoho důvodu.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: Sebedůvěra bývalému mládežnickému reprezentantovi v minulé sezóně chyběla. Věřit si Šubrt začal až po letní pauze.
2: V té přípravě jako už se mi začalo hrát o hodně lépe a určitě mi pomohl nesmírně ten první gol v Olomouci.
1: Tehdy na začátku srpna asi Šubrt netušil, že trefou na hřišti Sigmy odstartuje svoji střeleckou show, která trochu zaskočila i trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera.
3: Asi jsme nečekali až takovouhle produktivitu, ale určitě, když jsme Martina Šubrta z Ostravy brali, tak jsme ho brali, protože dokáže být velmi dobrý v té poslední třetině hřiště.
1: Říká kouč Středočechů Majer. Šubrt je odchovanec pražské Slávie, ukázal se i ve Vlašimi a v B týmu Baníku Ostrava. Zdá se ale, že své místo našel v Mladé Boleslavi. Se sebevědomím v zádech se mu daří úplně všude.
2: Na tréninkách, prostě když hrajeme nějakou prostě soutěž jako střelbu za vápnem a takové, tak i tam mi to prostě tam teďka padá, takže je to jedno s druhým.
1: Vypráví Šubrt, 24-letý záložník Mladé Boleslavy, který zatím překvapivě útočí na korunu pro krále střelců šance ligy. Z Mladé Boleslavy Adam Procházka, Radiožurnál.

Radiožurnál posloucháte chvilku před 7 hodinou, chystáme další aktuální přehled zpráv, samozřejmě i s aktuální zelenou vlnou. Teď ale ještě kín, hezký poslech.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Radioservis představuje audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
5: Armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Vesnicí roku jsou Boršice na Uherskohradišťku. Čeští tenisté postoupili do finálového turnaje Davis Cupu. Američany porazili 3-2 na zápasy. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
6: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
7: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
8: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
7: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
5: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%.
9: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Boršice na Uherskohradišťku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému rozvoji i podpoře místních tradic.
10: Je to paráda.
11: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
12: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
13: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
14: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
15: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
14: Z Boršic na Uherskohradišťku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
16: Sport. Čeští tenisté v Praze porazili Američany 3-2 na zápasy a zahrají si finálový turnaj Davisova poháru. Po deblu vedli Američané 2-1, ale své dvouhry pak vyhráli Jakub Menčík nad Benem Sheltonem i Jiří Lehečka nad Lernerem Tienem. Fotbalisté Liberce v 9. kole šance ligy nevyužili šanci jít na první místo tabulky před Slávii. Na hřišti Artisu Brno remizovali 0-0. Slovan po zásahu videorozhodčího přišel o jeden gól, moc jiných šancí si ale nevypracoval, připouští záložník Matěj Mikulenka.
17: Kromě ty golovky si myslím, že jsme se do něčeho nedostali, jakoby toho offsideu, ale bohužel, jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině, toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla, určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
16: Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice Bohemians 2-1 a Slovácko remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Stále zavřené dálnice u Olomouce a u Prahy. Dálnice D35 kolem Olomouce je ve směru na Mohelnici a Brno stále neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286. Kousek za OMV, těžká technika, odklízí následky noční nehody. Sjíždí se z exitu 272, je tam policie, oběd se to dá přes Slavonín. Neprůjezdná je také dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most a dálnici podle potřeby zavírají. Před uzavírkou teď zhruba kilometrová kolona. Můžete sjet z 8. exitu a do Prahy přes Horní Počernice. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce Dny na to. V sobotu se ucpávali například 58 z Ostravy do Příboru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: 7 hodin, 6 minut, přejeme vám a pěkné ráno. Byli jste teď o víkendu na houbách nebo jen tak posedět někde v parku, tak se pořádně zkontrolujte, jestli jste si náhodou na sobě nepřinesli domů taky klíště. V Česku totiž skokově roste počet nakažených lymskou boreliózou, kterou tento parazit přenáší. Vysvětlíme to už za chvilku ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
18: Víkendový radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

Pokud jste v posledních dnech vyrazili do přírody, možná jste si domů přinesli i nezvaného společníka. Teplé září totiž vyhovuje klíšťatům. V Česku taky skokově přibylo případů lymské boreliozy, kterou tento parazit přenáší. Alespoň to ukazují statistiky Státního zdravotního ústavu.

0: Co takový nárůst způsobilo, to zjišťovala Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Od začátku roku do konce srpna evidoval ústav přes 10,5 tisíce případů. To je meziročně skoro dvakrát tolik. Tento výrazný skok má ale možná trochu jiné vysvětlení, než by se dalo očekávat. Změnil se totiž způsob, jakým se ke Státnímu zdravotnímu ústavu dostávají data o nakažených. Nově se započítávají i hlášení od praktických lékařů. Vysvětluje Kateřina Kibicová, která se v Ústavu lymské boreliózy věnuje.
2: Praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelióza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
1: V tomhle případě tak nejde o nárůst případů jako takových. Do statistik se teď akorát dostávají data, která v předchozích letech chyběla.
0: Parazitologové ale upozorňují, že se v posledních letech klíšťová sezóna prodlužuje. Nemůže to přece jen mít na nárůst případů vliv?
1: Může, ostatně to potvrzuje i Státní zdravotní ústav. Klíšťatům se totiž daří ve vlhku a teple. A takových dnů přibývá, jak pokračuje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd.
3: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
1: Teď, když pominula velká horka a začalo víc pršet, tak Hénik očekává opět výrazné zvýšení klíštěcí aktivity.
0: Anna Millerová ve studiu Radiožurnálu, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my se k tématu vrátíme ještě v 8 hodin a 50 minut. Hostem ranního interview bude infektoložka Dita Smíšková z fakultní nemocnice Bulovka a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

0: You and I, Scorpions ve vysílání ranního radiožurnálu. Sedm hodin a 15 minut. Jsou tu krátké zprávy.
1: Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost v parlamentních volbách pro Rusy žijící v Česku. O posílení bezpečnosti požádalo ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Před ambasádou v Praze bude i naše reportérka, přihlásí se ve zprávách v celou. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry. V zimě bude sloužit i běžkařům.
2: Počasí. Dnes bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale budou ještě vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě, naměříte až kolem 24. Zítra už se zase naměříte až kolem 24. Zítra už se za studenou frontou počasí změní, bude větrno a v severovýchodní polovině našeho území i deštivo. Ráno ale bude mraků ještě málo. Během dnes se ale nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra už citelně nižší než dnes, od 12 do 16 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Liberecké divadlo FX Šaldy se večer promění v cirkus Humberto. Půjde o první premiéru letošní sezóny. Divákům představí život cirkusových umělců, akrobatů i tanečníků. A součástí hry budou taky zvířata.
1: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
2: Říká dramaturg z Libereckého divadla Jiří Janků.
1: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Hra vychází ze slavného

0: Románu Edwarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců. Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
1: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka, a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
2: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
1: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
3: Vašku! No kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
4: Nikdo. A není ten nikdo náhodou? Růženka.
0: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
5: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. To pro nás ty akrobati jsou, takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
6: Stán drží pořád stejně, lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo jedno srdce víc.
0: Nedělní premiéra inscenace Cirkus Humberto začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.

0: think of me. Ooh, I think of me. Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinérii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení.

0: první války. Uvedl to, že v iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Razaí, podle kterého Teherán nyní čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytrea. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna. Sport. Čeští tenisté si znovu po roce zahrají finálový turnaj Davis Cupu. Ve druhém kole kvalifikace porazili v Praze Spojené státy americké 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal v závěrečné dvouhře týmových dvojek Jiří Lehečka. Hokejisté Třince v předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy porazili Plzeň 3-2. Po dohrání dnešních zbývajících zápasů tak oceláři jakožto jediný 100% tým zůstanou na prvním místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D35 u Olomouce a také silnice 16 na Kladensku. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno i teď neprůjezdná. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV odklízí následky nehody kamionu. Sjíždí se z exitu 272, oběd se to dá přes Slavonín. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u exitu 8 úvaly zřejmě skončily. Úplné uzavírky dálnice tam byla kvůli opravám mostu v noci a ráno několikrát neprůjezdná. Silnice 16 ze Slaného do Velvar může být až do pondělka. Neprůjezdná uzavírka po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: 20. září nabídne ještě vysoké teploty, k ochlazení dojde ale hned na začátku příštího týdne. Dnes tedy ještě teploty mezi 17 a 22 na jihu a východě naší republiky, kde bude dnes slunečnější počasí a bude tam ještě tepleji až 24 stupňů. Zítra už ale za studenou frontou teploty výrazně poklesnou. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni. O 2 stupně tepleji může být v místech, kde bude víc slunce. Po oba dva dny bude obloha proměnlivá, často s velkou oblačností i deštěm, místy ale ještě stále čekáme i slunečno. V dalších dnech příštího týdne pak bude docela chladno. Po ránu se dokonce objeví i přízemní mrazíky. Denní teploty se budou stále držet jen kolem 15 stupňů. Až ke konci příštího týdne se začne přece jen lehce oteplovat. Tolik zprávy. A po nich v ranním radiožurnálu opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
4: Pokračujeme v 7 hodin 34 minuty, zadržení v Sýrii, převezení do Iráku a teď jsou před soudem v Bagdádu. 50 Francouzů podezřelých z členství v Islámském státu čeká na rozhodnutí irácké justice. A s novým soudním stáním se vrací i otázka, kdo má soudit evropské džihadisty, kteří bojovali v řadách Islámského státu. Budeme o tom mluvit podrobněji za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Před několika lety bojovali za teroristickou organizaci Islámský stát v Sýrii, teď stojí před iráckým soudem a hrozí jim trest smrti. Soudní proces má dnes začít pro 6 francouzských občanů, cizinců jsou ale mezi obviněnými stovky, ti na jednání zatím čekají. Někteří se už několik měsíců s pomocí právníků snaží dostat zpět do Evropy. Po jejich příběhu pátrala blízkovýchodní zpravodajka Radiožurnálu Jana Karasová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: V Bagdádu dnes začne soud pro 6 Francouzů. Proč jsou vůbec souzeni v Iráku?
1: Tak obžalovaní Francouzi byli původně zajatí v severovýchodní Sýrii, ale budoucnost tamních věznic, které spravovali syrští Kurdové, byla po nástupu nové syrské vlády nejistá, a tak podezřelé členy Islámského státu začal Irák loni převážet do svých věznic a soudit podle svých protiteroristických zákonů, protože Islámský stát páchal zločiny i na jeho území. Podle francouzského deníku Le Monde takto Irák v červenci 2025 a také začátkem letošního roku převezl asi 50 mužů s francouzským občanstvím. Mají být mezi nimi i 3 mladíci, teď už tedy dospělí, kteří ale ještě jako děti se do Sýrie k Islámskému státu dostali, když je tam odvezli jejich rodiče. Le Monde taky poznamenává, že všechny francouzské džihadisty, respektive podezřelé, zadržované v Iráku, vyšetřují i francouzští protiterorističtí prokurátoři a jsou na ně vydány mezinárodní zatykače. Francouzská vláda ale odmítá návrat těchto lidí do Francie.
0: No a je nějaká šance, že by se nakonec mohli vrátit do Francie?
1: Tak podle Paříže je Irák schopný sám stíhat jednotlivce za zločiny spáchané na území Iráku. Francouzští advokáti, kteří ve Francii zastupují 25 z těch vězněných, ale tvrdí, že jejich klienti nemají před iráckým soudem dostatečné záruky jakéhosi spravedlivého procesu. Zmiňují taky velmi špatné podmínky v iráckých věznicích, včetně údajného mučení. Ti právníci navíc nemají možnost ty obžalované u soudu zastupovat v Iráku. Nejdřív se ale snažili domoci repatriace u francouzských soudů. Na začátku září se obrátili na Evropský soud pro lidská práva, ten ale o případu ještě nerozhodl. Irácké soudy už v roce 2019 soudili 11 francouzských džihadistů. Původně dostali trest smrti, po diplomatickém tlaku jim byl ale změněný na doživotí v iráckých věznicích.
0: Soud kvůli příslušnosti k Islámskému státu ale nečeká jen francouzské občany. Kolika lidí a národností se má týkat?
1: Irácká justice na začátku tohoto měsíce dokončila výslech skoro 6 000 lidí převezených ze Sýrie. Mezi nimi mají být jak bojovníci Islámského státu, ale taky lidi, kteří v té teroristické organizaci měli zastávat různé třeba vedoucí náboženské nebo i administrativní pozice. Většina z nich jsou Syřané. Celkem je v té skupině ale 67 národností podle tedy iráckých soudů, včetně 16 arabských a 19 evropských. A u 6 obžalovaných má irácká justice důkazy, že se podíleli taky na zotročování jezídských žen. Skoro 500 lidí ale soud už propustil, protože neměl dost důkazů pro obžalobu, a to se týkalo hlavně Syřanů, ale taky jednoho Fina a Američana.
0: Blízkovýchodní zpravodajka Radiožurnálu Jana Karasová. Díky a pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Hokejisté Třince jsou v extralize stále 100%, vyhráli třetí zápas v sezóně, v 7:50 se k jejich výkonům vrátíme. Je 7:45. Dobré ráno s Radiožurnálem.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením nesouhlasí právě motoristé. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko dnes volí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky a taky Mercovu budoucnost.
2: Počasí. Stáváte většinou do oblačného až polojasného rána s teplotami mezi 9 a 14 stupni, ale například Javorník má kolem 17 stupňů Celsia. Naopak napříč celou republikou jsou mnohem chladnější místa. Pod 7 stupni bylo například v Tachově, Lanškrouně nebo v Adršpachu. Na Šumavě už se během noci dostala teplota až k nule. Už se ale otepluje. Přes den pak čekáme převládající oblačné nebe, ale na jihu a východě vydrží déle jasno až polojasno. Od severozápadu se ale bude obloha zatahovat a postupně se na celém našem území rozprší. Čeká nás ale ještě poměrně teplý den s teplotami do 22 stupňů. Na jihu Moravy dokonce teplota může dosáhnout i letních 25 stupňů Celsia. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Zpěvačka Katarína Knechtová, Radiožurnály s vámi v 7.50, stejně jako v pátek dokázali včera tři nečtí hokejisté otočit zápas ve třetí třetině a zvítězit. Tentokrát v předehrávce třetího extraligového kola zvítězili nad Plzní 3-2.
1: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli první 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Říkal útočník Třince Andrej Nestrašil a 2-1 to bylo od konce první třetiny až do té třetí pro Plzeň a pochvalu od Nestrašila si vysloužil třinecký brankář Ondřej Kacetl. Ten vychytal ve druhé části hodně plzeňských šancí.
3: Jsme tam měli nasazení, bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu, mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
2: Hodnotil kouč Plzně Jiří Weber, že páteční ztráta vedení v závěru utkání v Olomouci se v Třinci opakovala. Naopak Třinec navázal na páteční pozitivní otočku. V pátek otočil s Kometou z 2-5 na 6-5. Tentokrát druhý gol Andreje Nestrašila v utkání znamenal srovnání na 2-2 a následná asistence stejného hráče vítězný gol Romana. Třinečtí opět ukázali, čím dokáží zápasy otáčet.
1: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemýchali. Samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
2: Doplnil Andrej Nestrašil, Třinec je po třech zápasech v čele tabulky se všemi možnými 9 body. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 12:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
4: V budově ruské ambasády v Praze začínají volby do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliozou. Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davis Cupu Američany 3-2. Dálnice D35 je u Olomouce směrem z Lipníku do Mohelnice po nehodě průjezdná jen levým pruhem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se právě otevírá volební místnost. Rusové žijící v Česku tam můžou do dnešní 20. hodiny odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách do státní dumy. V ulici ukrajinských hrdinů je reportérka Františka Rohlíčková.
5: Před budovou ruské ambasády čekalo chvilku před 8 hodinou už asi 15 nebo 20 lidí, kteří vytvořili krátkou frontu. První z nich právě vstoupil dovnitř, kde se otevřela volební místnost a otevřená bude dnes celkem 12 hodin až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná taky plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Je tu taky zhruba 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí, a to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
6: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
7: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
6: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na a právě teď na podzim.
8: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
6: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: A podrobně to probereme taky v ranním interview v 8.50. Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Mária, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Filipovského za dabing ve filmu Zloba královna černé magie.
9: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
4: Mimořádnou cenou porotci ocenili českou verzi počítačové hry Kingdom Come.
10: Sport. Čeští tenisté porazili tým Spojených států amerických 3-2 na zápasy a postoupili do finálové osmičky Davis Cupu. O vítězích v Praze rozhodovali závěrečné dvouhry, ve kterých Jakub Menčík zdolal Bena Sheltona a Jiří Lehečka porazil Lernera Tiena. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se 6 góly vede tabulku střelců nejvyšší soutěže.
11: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to můžu takhle splácet.
10: Liberec remizoval na hřišti Artisu Brno 0-0, Slovácko s Baníkem Ostrava 2-2 a Pardubice porazili Bohemianci 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A situace na D35 u Olomouce a na Slánsku, neprůjezdná silnice 16. Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu z D35. Ve směru z Lipníku do Mohelnice byla dálnice na obchvatu Olomouce neprůjezdná. V okolí kilometru 268 pomocí těžké techniky vyprošťovali havarované nákladní vozidlo. Aktuálně už se projíždí plynule bez zdržení, alespoň levým pruhem. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že ukončený je i odklon dopravy na exitu 272 Tovačov. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů zbystřete kousek před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru zasahují hasiči u kolize nákladního a osobního vozidla, čistí vozovku od vyteklého oleje. Ani tam se ale výrazněji nezdržíte. 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou opatrně za odbočkou na Květnov. Řeší tam vážnější nehodu osobního auta s cyklistou. Na místě záchranáři projede taky Vadlově, také víceméně plynule. A ještě silnice 16, trasa Slaný Mělník, mezi odbočkami na Žižice a Luníkov zůstává po včerejší nehodě uzavřená. Z cisterny tam vyteklo velké množství benzínu, sanace tak potrvá minimálně celý dnešek. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. I po 8 hodině s vámi zůstává víkendový radiožurnál a taky Štěpán Pokorný.
13: My vám přejeme dobré ráno ve společnosti Radiožurnálu, jste v 8 hodin 6 minut a navážeme na zprávy. Pražská O2 Arena se opět v tenisovém Davis Cupu projevila jako nedobytná pevnost. Češi v ní tentokrát v kvalifikaci, jak jste slyšeli, o postup na finálový turnaj porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. No a vrátíme se k tomu v další reportáži ranního víkendového Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový Radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Čeští tenisté si po roce znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Opět v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Tentokrát to ale dokázali v domácích podmínkách. Rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité. Skončil tento zápas! Jiří Lehečka sice na kolenou, ale jako vítěz.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menšík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.

0: Rusové žijící v Česku dnes mají možnost odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách na ambasádě v Praze. A my se tomu budeme věnovat po zprávách. Osm hodin a 15 minut. Přejeme vám pěkné ráno.
1: Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z rady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. V Božím daru dnes v podvečer začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
2: Počasí. Nebe dnes bude převážně oblačné, ale na jihu a východě ještě i polojasné. Během dne čekáme od severozápadu. Pardon. Přechodně až zataženo a hlavně v odpoledních a následně i ve večerních hodinách se postupně na většině našeho území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer pak bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty budou ale ještě nadprůměrné od 17 do 22 stupňů, ale na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13, ale na Šumavě a v Beskydech bude tepleji až kolem 17 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. One.

0: Před necelou půl hodinou se otevřela volební místnost na ruské ambasádě v Praze. Svůj hlas tam dnes můžou odevzdat Rusové žijící v Česku v parlamentních volbách do státní dumy. Volit je možné až do 20 hodin večer. U velvyslanectví je i reportérka radiožurnálu Františka Rohlíčková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Před budovou ruské ambasády stále stojí asi 15 nebo 20 lidí, kteří tvoří krátkou frontu. Někteří už stihli odvolit, mezi tím ale postupně chodí další. Že se tu dnes konají volby, připomíná taky plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Mluvila jsem tu třeba s paní Olgou, která přišla i s manželem a malou dcerou. Volby prý berou jako svou povinnost. Stojí tu taky stánek aktivistů, kteří se lidí ptají, koho volili, chtějí mít vlastní přehled o výsledcích. Zajímá je taky třeba pohlaví, věk nebo jak dlouho člověk žije mimo Rusko.
0: U ambasády běžně hlídkují čeští policisté, je jich dnes kvůli volbám víc?
1: Ano, příslušníci ochranné služby české policie sice hlídkují u ruské ambasády podobně jako třeba u té izraelské běžně, dnes ale hlídky posílili, potvrdil jejich mluvčí Tomáš Procházka.
2: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
1: O posílení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu, a to kvůli obavám z případné demonstrace. Podobně se jich Rusko obává třeba i v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Dodám, že jde o první parlamentní volby v Rusku od plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022. Z voleb nejvyšší soud navíc vyloučil liberální stranu Jabloko, která se jako jediná vyslovovala proti válce, kterou Rusko už pátým rokem vede. Dnes je poslední den, kdy Rusové poslance můžou volit, a to z místností ve 152 zemích světa. Volební místnost v Praze je otevřená od 8 do 20 hodin.
0: Rusové žijící v Česku tedy dnes mají možnost odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách na ambasádě v Praze, a u velvyslanectví je taky reportérka Františka Rohlíčková. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: 8 hodin 22 minuty, zůstaňte i dál s radiožurnálem.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Osm hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku taky uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saudskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činohraní souboru uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři anebo slon v životní velikosti. Sport. Fotbalisté Slávie i po devátém kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza druhého Liberce na hřišti Artisu Brno. Slávia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin.

0: Už jednu hodinu popolední nastoupí Hradec Králové proti Teplicím. Ve 3 odpoledne pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D6 před Prahou a omezení na D11 u Jiren. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Varů stále opatrněji těsně před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru odklízejí následky postřetu nákladního vozidla s osobním. Na vozovku navíc vytekl olej, na místě tak stále zasahují hasiči. Průjezdný pouze jeden pruh, provoz je ale slabší, výrazněji se nezdržíte. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u Jiren na 8. kilometru dnes v noci a nad ránem kvůli opravám mostu výrazněji omezovali provoz. Dálnici v uvedeném směru i několikrát uzavřeli. Teď už se jede, před exitem je ale doprava vedená pouze pravým pruhem. Vše je zřetelně označené jak kužely, tak světelnou šipkou a zdržení není nijak zásadní. 52 před Mikulovem směrem z Rakouska je až do druhé poloviny října uzavřená. Příčinou jsou stavební práce na nedaleké celnici. Místo se objíždí po souběžné silnici. Čekejte teď kratší fronty z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Karlovy Vary hlásí zataženo a 11 stupňů, nad Prahou oblačno a teplota už se tam dostává k 15 stupňům Celsia. Pec pod Sněžkou zataženo se 13 stupni, stejně tolik je i ve Znojmě, je tam oblačné nebe, oblačno je i v Brně nebo v Ostravě, v Brně ale se 12 stupni a v Ostravě s 15 stupni Celsia. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti by ještě přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty budou ale ještě vysoké od 17 do 22 stupňů a tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte kolem 24 místy až 25 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní, bude větrno a ve východní polovině našeho území i deštivo. Ráno ale bude ještě mraků málo. Během dne se nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale budou citelně nižší. Od 12 do 16 stupňů. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám přejeme v 8.34 regionální volby, ale s potenciálem na plnohodnotný převrat. Tak se mluví o zemských volbách v německém hlavním městě Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. My se proto za chvilku spojíme s naším zpravodajem v Německu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
6: Rád bych si koupil cukrovou

0: Jen něco málo přes milion voličů dnes v německé spolkové zemi Mecklenbursko přední Pomořansko volí své zástupce do zemského sněmu. Na první pohled nepříliš významná událost, ale vlny ze severu od Baltského moře mohou rozhoupat i spolkovou vládu v Berlíně. V německé metropoli si dnes ostatně taky vybírají poslance a dvojici voleb sleduje zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás zdravím z města Wismaru, to je právě na pobřeží Baltského moře, ostatně nedaleko ostrova Pól, u kterého, jak si určitě i posluchači vzpomenou, uvízl na jaře Keporka Ktimi, ale taky je to město, kde se od léta, od července ví, že se tady budou stavit ponorky pro kanadskou armádu a to by mohlo přidat nějaké hlasy vládní koalici, včetně křesťanských demokratů, strany CDU, protože ta má jinak ve zdejších průzkumech asi 7% hlasů a reálně jí hrozí, že se nedostane do zemského sněmu v Mecklenburgu.
0: Předseda křesťanských demokratů kancléř Friedrich Merz říká, že dnes se bude pozornost upínat spíš na Berlín. Jsou tamní volby důležitější?
1: Je to hlavní město, takže symbolicky asi ano, ale možná to kancléř Merz říká i proto, že tam má CDU prostě větší šanci na úspěch, má šanci vyvrátit to, co řekla předsedkyně strany Alternativa pro Německo Alice Weidlová před 2 týdny po volbách v Sasku-Anhaltsku, kde křesťanští demokraté těžce pohořeli, totiž že strana CDU už v Německu nikdy žádné volby nevyhraje. Podle průzkumu v Berlíně je teď druhá, ale asi jen o procentní bod za stranou Die Linke, čili má šanci, že udrží takzvanou rudou radnici v Berlíně.
0: Poslední týdny se spekulovalo o tom, že série zemských voleb by mohla kancléře Merce, ke kterému Němci nemají velkou důvěru, stát křeslo, tak je to aktuální?
1: Je to otázka, která se řešila už před prázdninami a pak se právě aktualizovala po té porážce v Sasku-Anhaltsku, kde CDU získala asi 17% hlasů. Pak to trochu ochladlo, to když Merz tento týden, dá se říct, podpořilo všech 8 křesťansko-demokratických ministerských předsedů německých spolkových zemí. Nicméně už dnes, asi v 6 hodin, se má v Berlíně sejít vedení CDU a tahle věc se tam bude znovu řešit. Pokud křesťanští demokraté dnes ztratí Berlín a v Mecklenbursku předním Pomořansku se třeba nedostanou vůbec do toho zemského sněmu, tak se může kancléřova pozice stát neudržitelnou.
0: V německých průzkumech vychází jako nejsilnější protimigrační strana AfD, která taky před 2 týdny v Sasku-Anhaltsku vyhrála své první zemské volby. Naznačují průzkumy, že by to dnes mohla zopakovat?
1: No tady, ačkoliv sasko-anhaltský lídr AfD Ulrich Siegmund ještě včera agitoval nedaleko Wismaru ve Schwerinu, to je hlavní město Mecklenburska předního Pomořanska, tak zdá se, že tato sasko-anhaltská senzace v úvozovkách se pravděpodobně opakovat nebude. AfD v posledních průzkumech v této spolkové zemi začaly dohánět a v jednom průzkumu dokonce předehnali sociální demokraté, kteří jsou tady v něčem v podobné pozici jako CDU v Sasku-Anhaltsku, taky jsou tady nepřetržitě u vlády 25 let a vypadá to, že tedy budou ještě dál pokračovat. A v Berlíně tam AfD na vládu pomýšlet nemůže, ačkoliv s 18% v průzkumech už to taky není žádná popelka a může získat asi tolik hlasů jako zelení. Obecně u AfD asi po dnešku budou moc být spokojení jak v Berlíně, tak v Mecklenbursku předním Pomořansku, to vypadá na posílení oproti minulým volbám.
0: A vše bude sledovat i dál zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín. Díky.
1: Děkuji, hezký den.

0: lese, na houbách, na louce, ale taky v městských parcích nebo na zahrádkách. Tam všude můžete chytit klíště, které přenáší nebezpečná onemocnění. Jedním z nich je limská borelioza, té v letošním roce v porovnání s loňském skokově přibylo. Jak to? Probereme to za chvilku v ranním interview Radiožurnálu. Osm hodin a 45 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinérii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. Útočilo taky Rusko. Na Ukrajinu se za naším zpravodajem vydáme ve zprávách o 9. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec má necelých 2200 obyvatel. V celostátní soutěži uspěla díky svému rozvoji i podpoře místních tradic.
2: Počasí. Dnešní den nabídne ještě vysoké teploty, k ochlazení dojde ale hned na začátku příštího týdne. Dnes tedy ještě teploty mezi 17 a 22 stupni. Na jihu a východě naší republiky, kde dnes bude slunečnější počasí, bude ještě tepleji až 24 stupňů. Zítra už ale za studenou frontou teploty výrazně poklesnou. Nejčastěji se budou pohybovat jen mezi 12 a 16 stupni. O 2 stupně tepleji může být v místech, kde bude víc slunce. Po oba dva dny bude obloha proměnlivá, často velkou oblačností i deštěm. Místy ale ještě stále čekáme i slunečno. V dalších dnech příštího týdne pak bude chladno. Po ránu se dokonce objeví i přízemní mrazíky. Denní teploty se budou stále držet jen kolem 15 stupňů. Až ke konci příštího týdne se začne přece jen trochu oteplovat. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Už jste to v našem vysílání slyšeli, letos skokově přibývá lidí, kteří se nakazili lymskou boreliózou. Důvodem je změna systému hlášení nákazy, ale taky prodlužující se sezóna klíšťat. V čem je nemoc nebezpečná a jak můžeme nákaze předcházet, tak téma pro infektoložku Ditu Smíškovou, přednostku kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kterou zdravím v ranním interview. Dobrý den.
1: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak je téměř jisté, že si o tomto víkendu hodně houbařů přineslo nebo přinese z lesa i přisáté klíště. Poraďte, jak ho správně odstranit.
1: Ano, máte pravdu, tento víkend asi klíšťatům bude svědčit, mají téměř ideální podmínky. Takže jak klíště správně odstranit, ono na tom zas tolik nezáleží, hlavně ho odstraňme včas. To znamená, hned jak se z toho lesa vrátíme, tak důsledně se prohlédnout, jestli někde není přisáté klíště, vyměnit si oblečení, svléknout oblečení, ve kterém jsme přišli, a potom klíště vydezinfikujeme jakoukoliv běžnou dezinfekcí, opatrně podebereme nějakou nepříliš ostrou pinzetou a trpělivě vyvykláme. Jakmile se klíště uvolní, tak to místo zase vydenzifikujme a tím je to hotové. Klíště zlikvidujme tak, aby už nás nemohlo ani nikoho jiného ohrozit, to znamená nikam spláchnout a je to vyřešené. Ale tady skutečně má svoji roli čas.
0: Takže jak velkou tu roli hraje ten čas? Jak velkou roli hraje to, jak dlouho máme to klíště přisáté?
1: Ten interval je u lymské boreliózy zrovna na rozdíl od klíšťové encefalitidy celkem příznivý. Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké. Ale potom už klíště si přerovnalo své borelie, které v něm jsou, a přicházejí už do kůže ty, které skutečně můžou způsobit onemocnění.
0: Jak poznám, že jsem se nakazil lymskou boreliózou? Jaké jsou ty první příznaky a kdy mám tedy vyrazit k lékaři?
1: Prvním příznakem nákazy lymskou boreliózou skutečně bude typická skvrna na kůži, o které se hodně píše, mluví, všichni jsme s ní tak nějak srozuměni, takže to je vlastně dobře, když se taková skvrna vytvoří, protože můžeme začít hned jednat. Ta skvrna je typická tím, že vůbec nebolí, nesvědí a pomaličku se zvětšuje, a když dosáhne zhruba 4-5 cm, rozhodně už to je důvod, aby jsme navštívili lékaře.
0: A je možné, že nemusím mít ty příznaky a ta nemoc se projeví i přesto?
1: Bohužel ano, někdy ta nemoc vynechá tuto první fázi a naši pacienti se k nám dostávají až později, což může být i několik týdnů od přisádí klíštěte, někdy dokonce i několik měsíců, a to už jsou pak příznaky pokročilejšího nebo diseminovaného onemocnění, diseminované fáze onemocnění lymské boreliózy, ale tu také umíme celkem dobře zvládnout.
0: A jak se projevuje borelióza u dětí? Co bych jako rodič měl sledovat, pokud vím, že moje dítě mělo klíště?
1: U dětí to není velký rozdíl oproti dospělým pacientům. Stejně můžou mít stejnou skvrnu jako právě dospělý pacient. K tím dalším příznakům, k tím, jakoby, co mohou nastoupit po té skvrně, bývají bolesti hlavy, lehce zvýšené teploty, může se projevit, takovým typickým projevem je obrna lícního nervu. A já bych spíš upozornila na příznak, který je častější u dospělých, u dětí tolik ne. A to jsou neobvyklé bolesti zad. A na to se často nemyslí, protože se to nikdo nespojuje s klíštětem, zvlášť když to je několik týdnů až měsíců po něm. A jsou to bolesti zad, které jakoby vystřelují od páteře do různých částí těla. Takže to je také příznak lymské boreliózy, o kterém se trošku méně ví, a ty pacienti zůstávají zbytečně dlouho bez správné diagnózy.
0: Očkování proti borelióze stále není, tak jak se před klíšťaty chránit co nejúčinněji?
1: Já možná na úvod dobrou zprávu, že v dohledné době snad už konečně bude. Probíhají schvalovací procesy s vakcínou proti lymské borelióze. Jak se v současné době chránit? Ano, určitě berme si správné oblečení do lesa. Teď už není problém mít dlouhé kalhoty, oblečení s dlouhými rukávy a používat repelenty. V tuhle chvíli nic jiného jako zbraně nemáme, a potom důsledně se prohlédnout, až se z lesa vrátíme.
0: Infektoložka Dita Smíšková, přednostka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hostem ranního interview Radiožurnálu. Moc díky za váš čas a pěknou neděli.
1: Vám také hezkou neděli, děkuji za pozvání.

0: Bude 9 hodin a po zprávách už uslyšíte zápisník zahraničních zpravodajů, ve kterém například prozkoumáme nabídku bleššího trhu ve francouzském Lille.
1: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Babiš a Macinka dopoledne znovu projednají státní rozpočet. Zítra má návrh schvalovat vláda. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Čeští tenisté po obratu porazili Spojené státy a postoupili na finálový turnaj Davis Cupu. V okolí Mošnova čekejte kolony na silnici 58 směrem z Ostravy do Příbora. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jednání chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše část vládní koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali taky navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard a další úspory ještě v průběhu roku přinesou změny některých zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
2: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Opozice už teď koalici kritizuje. Tak vysoký schodek považuje v době ekonomického růstu za neobhajitelný. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dněprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
5: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kinicha. Před lety ho koupil americký občan na bleším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kinichovo jméno. Vak potom věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají původ věcí a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
6: Komunikujeme s vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže i z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
7: Sport. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
8: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
7: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Boloni.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Zdržení na silnici 58 před Mošnovem a uzavřená 16 u Slaného. V Mošnově na letišti Leoše Janáčka před pár okamžiky odstartoval dnešní program Dnů NATO. Do areálu podobně jako včera proudí řady návštěvníků a podle toho také vypadají okolní silnice. Plní se teď hlavně 58 směrem z Ostravy. Z poloviny obchvatu Petřvaldu ke kruhovému objezdu před záchytným parkovištěm se jede zhruba 10 minut. Od Příbora je zdržení zatím krátké, maximálně 5-minutové. 16 ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov je po včerejší nehodě neprůjezdná a dle aktuálních policejních informací tak zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou, z té vyteklo velké množství nafty i benzínu. Sanační práce tak vyžadují více času. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibude a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Teď už je tu zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Dobré dopoledne vám přejeme s Radiožurnálem. Začíná zápisník zahraničních zpravodajů a v jeho první půl hodině se projdeme v jihokorejském Pusanu rybí tržnicí a taky navštívíme nejslavnější bleší trh ve Francii, který je v Lille. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Jihokorejské město Pusan a moře k sobě patří odjakživa. Nejen, že je to dnes největší námořní přístav na korejském poloostrově, ale fungují tam i jedny z největších loděnic v Asii a vyhlášená je i tamní rybí tržnice. Zpravodaj radiožurnálu v Asii David Jakš nás teď vezme na prohlídku Pusanu.
1: Změnu v chování Korejců oproti metropoli Soulu tady poznáte už po pár hodinách. Lidé v Pusanu jsou mnohem otevřenější, lépe zvládají angličtinu a hlavně se mnohem častěji smějí a chtějí si povídat. A na svědomí to má moře. Přesněji řečeno, ve zdejších loděnicích pracuje více než 5000 cizinců. Někteří tu mají i své početné rodiny a vyhlášená otevřenost a vstřícnost Indonézanů, Filipinců, také Vietnamců nebo Nepálců, ta se Korejcům líbí a snaží se nezůstat pozadu. Pusan je tak typickým námořním přístavem se vším všudy.
2: Práce je tady těžká, ale podmínky výborné. Vydělám peníze, které dobře uživí moji rodinu a pracovní podmínky jsou skvělé. Já i můj manžel pracujeme v loděnicích. Chtěli bychom tu zůstat co nejdéle.
1: Plánuje paní Chen, která do Pusanu přijala před 4 lety z čínského kantonu. Rozhodovala se sice mezi zdejší loděnicí a automobilkou v nedalekém Usanu, ale jako člověk od moře nakonec právě tu nezaměnitelnou slanou vůni živlu upřednostnila. A k jejím nejoblíbenějším místům ve městě patří i známá buddhistická svatyně Yonggungsa, kterou doslova omývá mořský příliv.
3: Byl jsem tu už minimálně 100krát. Tohle místo má neuvěřitelný genius loci. V Koreji není moc buddhistických chrámů, které by stály přímo na břehu moře a Yonggungsa je z nich nejkrásnější.
1: Vysvětluje korejský průvodce pan Myong svým čínským klientům. Jedním z nejoriginálnějších míst v celém Pusanu je rybí tržnice Yagalchi. V třípatrové budově sídlí Pusanská rybářská asociace a na pravidlech a udržitelném rozvoji tohoto cechu si velmi zakládá. Všichni prodejci udržují kolem svých živností vzorný pořádek a úplně tu chybí i nevábný odér, který většinou podobné tržnice provází.
4: Doporučuji rybí barbecue, vyzkoušejte více druhů mořských plodů, ale úplně nejlepší maso má náš mořský úhoř, toho opravdu doporučuji. Cokoliv si tady dole v tržnici objednáte, vám nahoře rychle připravíme a zapijte to naší korejskou kořalkou soju.
1: Láká mě jeden z prodejců a odkazuje na restauraci v nejvyšším patře tržnice, kde je výhled na přístav i loděnici. A jak to tak čekám, až mi přinesou toho mořského úhoře s oblohou, napadá mě srovnání s dalekým suchozemským Českem. Nejsem sice z Českých Budějovic, ale napadá mě parafráze známého v Budějcích by chtěl žít každý. A sice v Pusanu by chtěl žít každý. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: 9 hodin 15 minut, posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů Radiožurnálu. David Jakš poslal reportáž věnovanou Pusanu, ale o tomhle korejském městě toho dokáže říct víc. Zdravím tě, dobrý den.
1: Přeji hezké ráno.
0: Znalci historie mají Pusan spojený s pojmem pusanský perimetr. Co přesně tenhle termín označuje?
1: Tak pusanský perimetr je dnes už klasikou, doslova legendou korejské války z let 1950 až 53, kdy se tehdejší mezinárodní síly OSN pod velením Spojených států urputně bránily severokorejské a čínské ofenzívě na jihu korejského poloostrova. Komunisté tyhle síly tlačili před sebou stále více na jih. Spojenci měli za zády vlastně už jenom moře, museli se zvednout k heroické protiofenzívě a než k ní došlo, tak se jim podařilo udržet pás nebo kus země, který se právě nazývá Pusanský perimetr. Kdyby se to nestalo, tak město i celá Jižní Korea by tehdy brzy padly do rukou severokorejských a čínských komunistů, takže ten Pusanský perimetr je dodnes symbolem obrovského hrdinství, obrovského vzepětí a vzpomínka vlastně na všechny, kdo bránili a ubránili Koreu před komunismem.
0: A je ve městě víc připomínek korejské války?
1: Ano, je tam například ještě mezinárodní hřbitov OSN. Tam jsou pochovány ostatky více než 2000 vojáků z mnoha zemí, které v korejské válce bojovaly pod vlajkou mnohonárodnostních sil OSN. To je velmi působivé, velmi silné místo. Tam si člověk naplno uvědomí, jak bolestivé je to téma pro Korejce vlastně i po 70 letech. No a v Pusanu stojí třeba i bývalá rezidence prezidenta Lee Seung-mana, to je z dob, kdy město bylo přesně 1000 dnů hlavním městem Jižní Koreji.
0: Pusan se dává za příklad toho, jak lze z průmyslového města udělat i turistické lákadlo. Tak z kterých zemí tam míří nejvíc turistů?
1: Tak jednoznačně z Japonska. Japonců je tam opravdu hodně, oni to nemají daleko, lodí trvá cesta na ostrov Kjúšú 8 až 9 hodin, letadlem jenom pár desítek minut. Potom je ve městě hodně slyšet čínština, hlavně mladé čínské páry tohle romantické město milují. No a potkáte tam i Američany a Evropany, i když Čech je tedy výrazně méně. On Pusan je největším přístavem na korejském poloostrově, jak už zaznělo v reportáži, takže jsou tam námořníci z celého světa a je to suverénně nejvíc kosmopolitní město v celé Jižní Koreji. Ta atmosféra je tam skutečně daleko příjemnější, uvolněnější, taková klidnější než v tom hektickém Soulu na severu země.
0: Zpravodaj Radiožurnálu David Jakš živě v zápisníku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je s vámi zápisník zahraničních zpravodajů, černé hrnce plné mušlí a k tomu hranolky jako desert wafle. I tak vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene. A zpravodaj Marcel Faltis tvrdí, že prakticky si tam můžete vybavit celou domácnost.
1: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
2: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
1: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
3: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
1: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
4: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitností.
1: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
3: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
5: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
1: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáku v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, lén, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. S večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
4: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
5: A přece je to dnes a tady.
3: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
6: 666. Úžasné, pane doktor.
7: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
9: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
10: 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
11: Na ostravském letišti v Mošnově druhým dnem pokračují dny NATO. Včera podle pořadatelů dorazilo zhruba 92 tisíc lidí. I dnes musí řidiči počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Návštěvníci v programu uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení mírových jednání. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezájí. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazení financí a zrušení námořní blokády. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury.
0: Sport.
11: Fotbalový záložník Pavel Schulz ve francouzské lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4-0 na Tren. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v lize zůstává neporažený. Golman Lukáš Horníček v anglické lize s Newcastlem porazil 2-1 nováčka soutěže Hull. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským prohrál 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadl na sestupové pozice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D46 u Prostějova, pak i na silnici 50 za Starými Hutěmi. Na D46 z Vyškova do Olomouce teď velice opatrně těsně před Prostějovem. Na 23. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na 50. z Hradiště do Brna z Bystřete v Serpentinách za Starými Hutěmi. Mezi motorestem Samota a odbočkou na Koryčany stojí na úzké krajnici porouchané nákladní vozidlo s návěsem. Zasahuje i do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na místo

0: čeká policejní hlídka. Na silnici 11 na hlavním průtahu Šumperkem z Bystřete na úrovni Mountfieldu. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. S opatrností se projíždí jedním pruhem, ale projíždí se plynule bez zdržení. O něco horší situace panuje na silnici 58 před Mošnovem. Jak jste slyšeli před okamžikem ve zprávách, dnes druhým dnem pokračují dny na to. Od konce obchvatu Petřvaldu ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě bude i kolem 24 a na horách čekejte většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů, je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Dobré dopoledne, 9 hodin 33 minuty. Mezi dirigenty, kteří vedli nejstarší americkou filharmonii v New Yorku, se zařadil Gustavo Dudamel. Jaký byl jeho první koncert, zjistíme v dalších minutách zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: New Yorkská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, které dnes patří k největším hvězdám klasické hudby, Gustavo Dudamel. Diriguje už od 11 let a je to výstřední osobnost. Snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Zakládá hudební školy pro děti z chudých rodin. Spolupracuje s popovými hvězdami, dirigoval i finálový poločas mistrovství světa ve fotbale. Svůj první koncert v nové funkci proto odehrál v Radio City Music Hall, kde vedle klasického repertoáru zaspívala i reperka Lizzo. Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová si to nemohla nechat ujít.
1: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět.
2: Welcome, Gustavo Dudamel.
1: Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
3: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
1: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku. Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu. Má hvězdu na chodníku slávy. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka, tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizzo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum?
4: New York, this is the best city in the whole fucking world, as far as I know.
1: Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané. Z Radio City Music Hall Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů Radiožurnálu. Na jednom ze stockholmských ostrovů, jen pár minut od centra, leží obrovský park. Dnes by na 300 000 čtverečních metrů mohla vyrůst celá nová luxusní čtvrť. Na tento prostor si ale obyvatelé Švédska nedají sáhnout. Sídlí tam totiž Skansen, obří muzeum pod širým nebem. Představí nám ho reportér Jakub Lucký.
1: Přichází Emily, moje průvodkyně, a přichází teda specificky oblečená, na sobě slamák, pod rukou košík.
2: Jsem takhle oblečená, protože tu pracuji jako vyučující a tak se oblékám podle toho, o jakém období budu mluvit. A tohle je přelom 19. a 20. století.
1: Protože je moje průvodkyně Emily oblečená do takovéhoto období, tak se dohodneme, že se budeme tematicky také držet a vyrážíme do školy z 19. století. Cestou míjíme třídy, které jsou tu na exkurzi. Takových je tu opravdu hodně. Tak jdeme k té škole, červený nátěr, takový ten červeno-cihlový, k tomu bílá okna, bílé dveře.
2: Samotná budova je z roku 1847. Tehdy přišel nový zákon, že každé dítě musí chodit do školy alespoň 5 nebo 6 let. A tak každá vesnice musela školu postavit. Tihle to tak akorát stihli, ale vnitřní výbava je z roku 1918.
1: Když si sem Emily přivede žáky, tak je to prý velký zážitek. Prožijou si tu totiž den, jako by byli v roce 1918.
2: Trochu přísnější učitel než dnes. Děti si mohou pro ten den vzít jiná, víc dobová jména a obléct se do dobového oblečení. Probíráme, co se tehdy učilo a jaká byla pravidla.
1: Dobová výchovná opatření, tedy fyzické tresty, ale už prý nerozdávají.
2: Ne, to už se dnes naštěstí nedělá, ale děti oceňují, že o nich mluvíme.
1: Tak jediné dveře nás dělí od učitelského bytu. 3 pokoje, docela prostorný. Tady je pracovna, kuchyň, litinová kamna na dřevo, pochopitelně žádná tekoucí voda ani elektřina.
2: Učitel, který tu pracoval, měl ve skutečnosti 3 různá zaměstnání. Byl učitel, byl to včelař, vyráběl a prodával med a taky prodával pojištění.
1: Tak nahlížíme spolu do mapy. My jsme se drželi tady v jedné malé části, ale to bych tady mohl vydržet aspoň ještě 2 dny.
2: Máme tu v podstatě všechno, co je spojené s lidským životem. Máme tu zvířata, starou farmu, taky městečko, kde ukazujeme tradiční řemesla. To je velmi zajímavé, sledovat, jak se věci dělaly ručně, než vznikly všechny továrny.
1: Moje průvodkyně Emily musí vyrazit za 14-letými žáky, vyprávět jim, co si o průmyslové revoluci, a já musím taky za svojí prací, což mě teda trochu mrzí, protože tady by se dalo opravdu vydržet celý den. Ze Skanzenu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Očistit nejen tělo, ale i duši, to byl účel středověkých lázní v arabském světě. Jejich zbytky se zachovaly i v Evropě, třeba na Pyrenejském poloostrově. Byla to důmyslně postavená zařízení, ve kterých se nespěchalo a rozjímání i péči o tělo se dopřával čas. Ten nebyl k těmto stavbám příliš milosrdný a nejen jeho působením, ale i lidským přičiněním po znovudobytí Španělska křesťany většina arabských lázní zmizela. Reportér Pavel Novák navštívil skoro dokonale zachovalé arabské lázně ze 13. století ve městě Ronda v Andaluzii.
1: Arabské lázně v Rondě jsou alespoň podle průvodců vůbec ty nejzachovalejší na Pyrenejském poloostrově a vlastně v celé Evropě. Opravdu těch stěn tady stojí hodně. Byly to lázně, takže tady bylo hodně teplo, teď je ovšem hodně teplo, přes 30 stupňů venku, a když se vejde dovnitř do těch krytých prostor, tak tady je naopak krásný, krásný chládek.
2: La sala templada, la de mayor tamaño del edificio, era calentada parcialmente por el hipocausto.
1: Celé lázně byly vytápěné horkým vzduchem, který jsem byl vháněný pod podlahou, ale vytápěné byly jenom některé místnosti, a to první a druhá. Ta první byla vlastně taková parní lázeň, protože tam na zemi byl bazének, mělký bazének, do kterého stále přitékala voda, a kolem také byly kanálky s vodou a ta horká podlaha vytvářela hustou páru. Tam se člověk napařil, pak si šel odpočinout do největší místnosti, která byla také vytápěná. Tam si mohl lehnout na podlahu nebo si sednout na dřevěné lavice. Tam se také masírovalo volnými oleji, tam se uvolňovaly svaly, tam si člověk mohl sednout do teplé lázně. A jak to ve správných saunách bývá, tak potom ohřátí se, potom napaření se musí člověk zase schladit, takže poslední místnost byla už nevytápěná, protože mezi tou chladnou a tou ještě teplou místností už byly ve zdi komíny, kudy to teplo a kouř utíkali ven, a tedy už byly bazénky s chladnou vodou, kde tedy člověk musel zase ty uvolněné svaly trošku přivést k životu. Výklad o fungování lázní a jejich významu pro město dostal návštěvník ve stínu klenutých stropů s otvory ve tvaru hvězd, jak ve španělštině, tak v angličtině. Animovaný film ukazuje, jak to asi tehdy před rekonkistou v 15. století v lázních chodívalo. Arabské lázně v Rondě jsou za městskými hradbami, nebo tedy za obrannými zdmi. Bylo to proto, aby cestující, ještě než vstoupí do města, se mohli očistit a mohli navštívit blízkou mešitu. A dalším důvodem bylo, že tu byl zdroj vody. Stékaly se tu dvě říčky a byla tu vlastně taková čerpací věž. Na její horní platformě kolem dokola obcházel oslík, který točil rumpálem, a tak se čerpala voda z řeky do akvaduktu, kterým tekla do lázní. Arabské lázně před městskými branami Rondy byly závislé na vodě ze dvou říček, které se tady přímo u čerpací věže stékaly. Jak byly vodnaté tehdy, to nevím, ale dneska by ty lázně fungovat nemohly, protože koryta obou dvou říček jsou teď v létě beznadějně vyschlá. Z Rondy Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
4: Policie posílila hlídky před ruskou ambasádou kvůli volbám do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliozou. Třinečtí hokejisté vyhráli i třetí zápas sezóny. Plzeň porazili 3-2. Na silnici 11 na průtahu Šumperkem vyšetřují nehodu osobního auta s motorkářem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se dnes volí do státní dumy. Už 2 hodiny tam Rusové žijící v Česku můžou odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Je to první hlasování od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. V ulici ukrajinských hrdinů je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
5: Před budovou ruské ambasády teď nikdo nečeká, ráno mezi 8 a 9 hodinou tu ale byla krátká fronta. Volební místnost bude otevřená dnes až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Před ním mají stánek aktivisté, kteří počítají voliče. Doteď jich bylo 111 a ptají se jich, koho volili. Je tu taky asi 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. A to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: V Česku rychle roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to byla polovina. Za prudký nárůst může další klíšťová sezóna, ale taky nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojení i praktičtí lékaři. Vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
6: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení. A ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
4: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba polovina praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto můžou v budoucnu ještě stoupat. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytra. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna, vysvětluje mluvčí Filharmonie Kateřina Konečná.
7: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
8: Sport. Hokejisté Třince zvítězili za 3 body i ve třetím utkání sezóny Tipsport Extraligy. Plzeň v předehrávce porazili 3-2. 2 góly a 1 asistenci si připsal Andrej Nestrašil, který ale věděl, že za stavu 1-2 oceláře dlouho držel ve hře brankář Kacetl. Nejen o výkonu gólmana mluvil právě Andrej Nestrašil.
9: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli první 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že Káce nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
8: Třinec bez ztráty bodu povede extraligovou tabulku i po dnešních řádných zápasech 3. kola. V 17 hodin se utkají Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí, Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
0: Zelená vlna.
10: Známe lepší cestu.
11: A překážka na D3 před Budějovicemi a požár na silnici 3 u Kaplice. Na D3 před Budějovicemi směrem z Tábora teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Hlubokou. Na stém 25. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku. Osobnímu autu se odpojil přívěsný vozík. Ten sice stojí v odstavném pruhu, v pravém se ale válí trosky. Buďte tam velmi opatrní. Na trojce z Dolního Dvořiště před Kaplicí teď velké komplikace, hoří tam dodávka, podle vás velké plameny. Na místě hasiče z obou stran se tvoří kolony. Hasiči dle potřeby silnici uzavírají. Na 11. na hlavním průtahu Šumperkem trvají potíže v Jesenické ulici.
12: Za nádražím na světelné křižovatce nehoda automotorka, řídí tam provoz policie, ale je to bez držení.
11: Na 58. z Ostravy do Příboru čekejte silnější provoz před Mošnovem. Dnes druhým dnem pokračují dny na to v areálu letiště. Přibližně 10-minutová fronta se sune z obchvatu Petřvaldu. Od Příbora naberete zdržení do 5 minut. A ještě 20. z Českých Budějovic do Písku za Pištínem na úrovni rybníka havarovalo osobní auto, skončilo v nedalekém poli, ale právě teď ho vyprošťují a provoz je zlehka omezený. I tam se zdržíte jen velmi krátce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Víkendové vysílání Radiožurnálu teď pokračuje s hostem Patricie Strouhalové.
3: Ano, a mým hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je Petr Nývlt. Já vás tady pěkně vítám. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: My si budeme povídat zejména o kávě. Ten příběh vlastně vaší rodinné firmy se začal psát tak plus minus 20 let zpátky. Údajně si vaše manželka přála kávovar. Vy jste v té době prý kávu ještě nepil a snažil jste se o té kávě zjistit něco víc a vydal jste se na kávové plantáže, no a do té kávy jste se zamiloval. Sedí to?
13: Sedí to, je to skutečně asi 20 let, kdy moje žena, která pila kávu už tehdy, projevila zájem a chtěla jako dárek k Vánocům kávovar. No a protože já jsem kávu nepil v té době a jsem člověk, který nedělá věci impulzivně, musím vždycky proniknout víc do tajů té věci nebo toho problému, tak jako první, místo toho, abych vyrazil do supermarketu, tak jsem vyrazil na kávový kurz. A udělal jsem si vůbec vlastně svůj první kávový kurz, jak připravovat kávu, jak připravovat espresso, abych vůbec nabral ty zkušenosti, na co se mám ptát. No, na základě toho jsem vybral kávovár a hledal jsem zajímavou kávu.
3: A zajímavou kávu jste našel na Jamajce v Blue Mountain, tam je ta odrůda, které jste propadl, ale hodně jezdíte do Indie, ale říkala jsem si, která byla úplně ta první kávová plantáž, kde jste byl?
13: První kávová plantáž, to jsem paradoxně nevyrazil ani moc daleko, nebo v uvozovkách ne moc daleko, protože i v Evropě, v Evropské unii se pěstuje káva, je to konkrétně na Kanárských ostrovech, tam dokonce na 3 ostrovech jsou kávové plantáže. Je to na Gran Canaria, je to na Tenerife, kde je velmi zajímavá plantáž, asi 200 metrů vzdušnou čarou od moře, a je to i na ostrově La Palma. Takže vlastně první kávová plantáž, kterou jsem navštívil, byly Kanárské ostrovy v Evropě.
3: A Jamajka?
13: Na Jamajce jsem ještě nikdy nebyl, protože vlastně jak šel ten vývoj naší firmy, tak Jamajka patří mezi jedny z nejdražších káv vůbec na světě. A samozřejmě prodávat jednu z nejdražších káv je složitější, nejde úplně exponenciálně navyšovat ty prodeje, takže jsme postupně zařazovali i další nové kávy a zamilovali jsme se do indického regionu.
3: Prý Indové moc kávu nepijí, ale já jsem si říkala, když by se to přepočítalo potom ten šálek na hlavu obyvatel Indie, tak stejně musí jako mít ten odběr té kávy minimálně třeba stejný jako toho čaje, ne?
13: Indové, máte pravdu, že to asi není číslo jedna v Indii, nebo nebylo, ta situace se mění v poslední době. V současnosti Indie jako země patří, tuším, mezi pátý nebo šestý místo na světě v exportu kávy. První je Brazílie, Kolumbie, Vietnam.
3: Italové prý berou hodně z Indie kávy.
13: Italové berou hodně, ono to souvisí s tím chuťovým profilem, protože indická káva má obvykle silnější tělo, minimální kyselost a jsou to takový ty hořký čokoládový tóny, což přesně sedí italskému vnímání espressa.
3: Mm-hmm. No a tak jsem si říkala, kdo má rád víno, tak sní o tom, že bude mít svůj vinohrad. Sníte o tom, že budete mít svou kávovou plantáž někde za barákem?
13: My samozřejmě víme, kolik je neuvěřitelné práce s kávovou plantáží, ale věřím, že mě poslouchá i moje žena teďka. Jeden drobný sen o takovém experimentálním skleníku s kávovou plantáží tam stále je.
3: Tak uvidíme, jestli bude povolen. Posloucháte víkendový radiožurnál. Naším hostem je dnes Petr Nývlt.
1: Host radiožurnálu.

0: Dovozce kávy, spolumajitel rodinné pražírny Jablum a Petr Nývelt dnes hostem tady u mě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste přinesl sem do studia sušené kávové třešně, sušenou nevyloupanou kávu, zelenou kávu.
1: Kaskaru.
0: Kaskaru, děkuju. Tak pojďme postupně, pojďme vlastně představit to, co máme tady ve studiu na stole a co potom můžeme mít v šálku.
1: Vlastně pojďme si nejdříve říct, jak vůbec káva vypadá, když se pěstuje. Kávovníky to jsou stromy nebo keře, které mají obvykle výšku kolem 2 metrů, takhle se zastřihávají. Ten důvod je jednoduchý, protože když se káva sbírá, tak se většinou sbírá ručně a nechcete líst po štaflích a sbírat někde na vrcholcích koruny toho kávovníku kávové třešně, takže ta maximální výška je 2 metry a kávové třešně, to je skutečně správný název, protože oni vypadají velmi podobně jako české třešně. Možná jsou malinko menší višně, řekněme. Kávovník je rostlina, která je zajímavá tím, že ona je samosprašná. To znamená, i když budete pěstovat kávu doma, tak vám stačí jedna rostlinka a jste schopni vypěstovat kávové plody. Kávovník, jakmile kvete, tak má bílé květy, voní velmi intenzivně jako jasmín. Ten květ nemá většinou dlouhého trvání, vydrží 2, maximálně 5 dní, pak opadá. No a pak je tam trošku synergie s lidským životem, trvá až 9 měsíců, než dozraje kávová třešeň.
0: Tu teď nabíráte do dlaní.
1: Kávové třešně, ono nevím, jestli to bude úplně slyšet, takhle hezky rachtají. No a cílem je z té kávové třešně dostat kávové zrnko. Ty kávová zrnka jsou v třešni obvykle 2. Jakmile se vyloupe to zrníčko, tak pak následuje proces dalšího zpracování, kdy se usuší. To už je trošičku jiný zvuk. A trošičku to možná připomíná, když se na to teď podíváme, takový jako arašídy.
0: Úplně přesně.
1: Ta slupička, která je na vrchu, pergamino, tak to je vlastně poslední fáze, která už se většinou nedělá na farmách, ta už se dělá v mlýnicích. A ta slupička se z toho odstraní a vznikne nám vlastně drobná zelená káva. A ta zelená káva je přesně to, co my dovážíme z těch zemí původu a je to vlastně surovina, ze kterou pracujeme.
0: Tady ta mistička.
1: Tady ta mistička, tak to jsou vlastně kávové slupky, říká se tomu kaskara. Z té kaskary, představme si, že bychom z třešní tu dužinu nechali usušit a z té usušené dužiny bychom udělali čaj.
0: A tady z toho se taky dělá čaj?
1: Tady z toho se dělá čaj, vlastně kaskarový. Co je třeba zajímavý, tak kávovník obsahuje, nebo káva obsahuje kofein, ale obsahuje ho celá rostlina. Takže ten kofein je i v květech kávovníku, kde působí vlastně jako lákadlo pro včely.
0: Ono se říká, že čaj má tein, ale že kofein a tein je v podstatě jedno to samé.
1: Tak, často se mu, bych řekl, přisuzují trošičku mýtické účinky. Ono to není tak, že když si dám šálek kávy, že ten kofein mě nabudí. On spíš v mozku zakryje ty receptory, kterými říkají, teď bys měl být unavený, teď by si směl dát pauzu. A oni, jak vlastně tím kofeinem jsou, řekněme, překryté, tak nedojde k tomu, že to tělo si uvědomí tu únavu a vy vlastně díky kofeinu posune.
0: Z té kaskary, jak se dělá ten čaj?
1: Je to vlastně louhováním. Většinou se vezme zhruba 12 až 15 gramů na 200 ml a představme si to opravdu jako louhování čaje. Ta doba louhování je od 2 do 4 minut. Samozřejmě delší doba louhování mě poskytne malinko silnější.
0: Ta barevnost bude třeba jako u ibiškového čaje?
1: Dalo by se to tak říct. Je to takový jako hodně hořce slazený čaj.
0: Máte ho rád?
1: Já tu kaskaru úplně nemusím. My to spíš v pražírně degustujeme v rámci třeba rozdílností těch jednotlivých třešní.
0: No, kávě se říká, že ten, kdo ji pije, neví, jak se pije a ten, kdo ji pije, tak zase neví, jak se pěstuje. Tak proč si myslíte, že je to pravda?
1: Je to pravda, protože v momentě, kdy navštěvujete ty plantáže, tak hovoříte s farmáři a oni vlastně na začátku té sklizně ještě kolikrát ani nevědí, u koho ta káva skončí. A zase na druhou stranu, ti lidé, kteří pijí kávu tady v kavárnách, tak dost často ani nevědí, jak vůbec ta káva se pěstuje a hlavně, kolik je neuvěřitelné práce s jedním šálkem. Jenom pro představu, běžný šálek espressa, který jsme si tady u vás dali, tak ten v sobě obsahuje asi 70 zrnek kávy upražené. Aby vznikl ten šálek espressa, tak někdo musí na plantáži sebrat 35 kávových třešní ručně. Takže je s tím opravdu obrovská práce.
0: Jdou ručně vyloupnout?
1: Jdou ručně vyloupnout, je to trošku náročnější v tom suchém stavu. Z každé té třešně, když se to rozmačkne, tak my můžeme vyndat dvě usušená kávová zrníčka, to je vlastně suchou metodu jsme trošičku si tady ukázali. No a druhá taková snažší metoda je promytá. To se vlastně posluchači můžou setkat na sáčku kávy, mají buď suchou metodu nebo promytou metodu. No a promytá metoda je vlastně odplavení té dužiny pomocí vody. Je snažší a poskytuje, řekněme, čistější chuť kávy.

0: O kávě s Petrem Nývltem ve víkendovém radiožurnálu si povídáme. Tak říkala jsem, že vy hodně pracujete s kávou z Jamajky ve své rodinné pražírně, ale také nejvíce vlastně kávy asi pravděpodobně, tedy si myslím, je z té Indie. Vy tam jezdíte pravidelně, ale je tam v Indii nějaká pověst nebo příběh v souvislosti s kávou, který se vám líbí? Jako historicky každý říká, tak to máme díky tomu a tomu. Tak jak no se tak to stalo v té Indii?
1: Ono samozřejmě pravlastí kávy je Etiopie. Z Etiopie se káva rozšířila, řekněme někdy kolem 15. století do Jemenu a vlastně dále na východ. V té Indii první kávy přišly tak někdy kolem roku 1650, možná 1670. Traduje se samozřejmě pověst, že mnich, který se jmenoval Baba Budan, nebo on to byl poutník, tak při své pouti na kávu narazil a tuhletu kávu vlastně dovezl do Indie. Ale, jak se říká, je to jenom legenda, těžko říci, kde je pravda. Nicméně velký rozvah v té Indii nastal až v souvislosti s britskou kolonializací, kde ty Britové se vlastně zasloužili o rozvoj tohoto toho zemědělství a o farmaření.
0: A je jednodušší v Indii pěstovat kávu nebo čaj, nebo to vyjde na stejno? Jak to je?
1: No, řekl bych třeba teď, když jsme byli na jaře v Indii, tak od těch farmářů jsme se na více místech dozvěděli zajímavou věc. A to je, že oni řeší problém s nástupnictvím. Představme si to tak, že tu farmu obhospodařovali 3 generace té rodiny dozadu a najednou ty mladí se spíš vidějí ve velkých městech, v Bengaluru, u počítače a nechtějí farmařit. Takže to je spíš ten problém, který já vidím třeba do budoucna, aby opravdu to zemědělství a to farmaření v té Indii bylo komu předat.
0: Moderní technologie by tomu nepomohly?
1: Moderní technologie zrovna v Indii jsou malinko hůře aplikovatelné, protože káva se v Indii pěstuje většinou ve stínu stromů, jsou to vlastně lesní farmy. A představme si vlastně les, kdy horní koruna těch stromů poskytuje krásný stín, zadržuje vláhu, takže vy máte vlastně mikroklima v tom lese, které je naprosto ideální pro kávové rostlinky. Ale má to svoji nevýhodu, protože když přijde sklizeň, tak vy se tím lesem musíte probírat. A kolikrát to je kopcovitý terén a není to úplně snadný a vlastně nejde tam nasadit mechanizace, jako třeba v Brazílii.
0: V jaké nadmořské výšce je ta káva tam pěstovaná?
1: Nejvyšší farma v Indii, jestli si dobře pamatuju, tak je nějakých necelých nebo kolem 1800 metrů nad mořem, jinak obvykle ty arabiky se pěstují od 1000 do 1500, do 1600.
0: Ale Indie má jak arabiku, tak robustu.
1: Ano, Indie má jak arabiku,
0: jedna
1: tak robustu.
0: Jedna zhruba.
1: Ono se to mění v závislosti na roku, v závislosti na sklizni. Obecně by šlo říci, že robusta jako rostlinka je méně náročná. V podstatě kdokoliv ji zasadí, tak vyroste. Ta arabika je v tomhletom taková jako vybíravější, vyžaduje trošičku větší péče.
0: No a na těch farmách prý běžně se pěstuje vedle kávy koření, jako pepř, hřebíček z kořice, kardamom. Voní to tam na těch plantážích?
1: Je to tak. Konkrétně třeba pepř je hodně oblíbený v Indii a pěstuje se vlastně souběžně s tou kávou. Pěstují se tam arikanové ořechy a ty farmáři to dělají ze dvou důvodů. Za prvý to opět poskytuje stín těm rostlinkám kávovníku. No a druhá věc je ta, že v Indii sklizeň probíhá od listopadu do ledna, řekněme, takže ten farmář pak má 2 měsíce na zpracování. No a třeba sklizeň pepře a sklizeň arikanových ořechů je zase časovaná jinak. Takže on si vlastně ten rok krásně vyplní sklizněmi různých plodin.
0: A ty pepř nebo hřebíček, který se tam pěstuje na těch plantážích spolu s kávou, ovlivní i tak tu konečnou chuť kávy? Dá se to tak říct, že se to propíše prostě?
1: Já si myslím, že se to vždycky propíše. Ta příroda se o to postará, protože samozřejmě ta rostlinka má nějaký kořenový systém, jsou tam nějaké symbioze a ta biodiverzita se tam 100% projeví na té chuti. Nejde říci, že káva z Indie by byla pikantní po pepři, ale určitě svůj otisk
0: to
1: udělá.
0: Nebylo by to špatné.
1: My třeba hodně používáme kardamom z Indie do džezvy. úplně fantastický.
0: Povídání o kávě ve víkendovém radiožurnálu dnes s naším hostem. Tím je Petr Nývl, tam budeme pokračovat po aktuálních zprávách radiožurnálu. Tak nás poslouchejte dál, třeba i při nedělní kávě.

0: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
1: Radiožurnál je 10 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami Vojtěch Tomášek.
2: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinerii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady zatím nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku taky uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Podle vedoucího lanovky Jiřího Špetly zřejmě horní úsek nepojede celý den. Turisté můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 km pěšky. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Sport. V Montrealu odpoledne odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Časovku jednotlivců pojede i největší hvězda české výpravy, Matyáš Vacek. Skoro na 40 km dlouhou trasu vyrazí po 19. hodině českého času. Ženy mají závod na stejné trati na programu od 15 hodin. Česko v elitní ženské kategorii zastoupení nemá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 před Zdiby a zdržení na trojce u Kaplice. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí kousek před Zdiby dnes dopoledne pracují silničáři na opravách mostu, uzavřeli tam pravý pruh. Na kamerách vidíme, že se zpomaluje těsně před zúžením, zdržení je tak velmi krátké, ovšem pozor, brzdí se téměř do zastavení. Na trojce z Dolního Dvořiště do Budějovic trvají potíže na výjezdu z Kaplice. Před nádražím na úrovni Hubenova stále zasahují hasiči, likvidovali větší požár dodávky. Dá se projet Kyvadlově, z obou stran čekejte zdržení do 10 minut. Na jihu Čech ještě zůstaneme, teď se zaměříme na trasu z Budějovic do Písku, tedy silnice 20. Za Pištínem pokračují s vyprošťováním havarovaného osobního auta z nedalekého pole, i tam se projíždí Kyvadlově, o něco pomaleji, kolony se ale netvoří. A silnice 24 z Třeboně do Suchdolu v Majdaleně se kvůli opravám vozovky jede Kyvadlově, provoz je tam řízený pomocí semaforů, z obou stran naberete okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách.

0: teplotách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dále je tu Patricie Strouhalová se svým hostem.
1: A tím hostem je dovozce kávy Petr Nývlt. Když se bavíme a dál budeme bavit o Indii a tamním pěstování, které oblasti, kde se káva v Indii pěstuje, vám učarovaly a proč?
2: Tak je to 100% jih Indie, konkrétně je to oblast Karnataky. Je to vlastně nějakých asi 6 hodin autem z metropole Bengaluru směrem na východ. A to je i oblast, kde máme třeba 3 farmáře, se kterými pravidelně spolupracujeme.
1: Tak na jejich farmy se podíváme právě za pár minut ve víkendovém vysílání Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Dovozce kávy a spolumajitel rodinné pražírny Petr Nývlt ve vysílání víkendového radiožurnálu. No, jsme v té Indii, kam vy často jezdíte. Teď jste v poslední době navštívil 4 tamní farmy. Bavili jsme se o tom, jak je tam zvláštní pěstování kávy v tom stínu a že se tam pěstuje i to koření. Ale řekněte mi, kolik vlastně takový kávovník té kávy dá?
1: Co se týká kávovníku, tak ta rostlinka začíná plodit někdy kolem 3., 4. roku. V té ideální kondici je od 5. do 15., možná 20. roku. Nicméně kávovníky můžou plodit až klidně do 40 let. Co se týká sklizně, tak jeden kávovník za rok dá kolem 5-6 kg kávových třešní. To jsou ty třešně, které se seberou. Nutno říci, že po vyloupání a usušení vám z toho zbyde zhruba asi kilo až kilo a čtvrt zelené kávy. Mm-hmm. A tohleto množství ještě stále není finální, protože když tahle ta káva přijde k nám do pražírny a my ji upražíme, tak opět tím pražením ztratíme 20% hmotnosti. Takže zjednodušeně řečeno, jeden kávovník pro vás znamená 1 kilo upražených kávových zrn za rok.
0: Monzunování je prý velmi typické. Tak v čem je tahle ta metoda zpracování kávy v Indii unikátní?
1: Monzunování, podobně jako v historii spousta věcí, vlastně vzniklo jako chyba, jako defekt. Pochází to z historie, kdy ta káva se vozila na plachetnicích a samozřejmě byla vystavena mořskému vzduchu. Ten je vlhký, teplý a byla mu vystavena dlouho. No a Indové často tohleto monzunování používají dodnes, kdy kávu záměrně nechávají v takových vrstvách, které mají 5 až 10 cm, vlastně sušit na tom proudu toho mořského vzduchu. To sušení trvá, nebo tohle ten proces monzunování obvykle trvá 2 až 3 měsíce, závisí jak který farmář. No a proč to dělají, je zejména to, že ta káva získá malinko silnější tělo a utlumí se kyselost v té kávě. Takže pokud nemáte ráda kyselější kávy, ovocnější, tak monzunování může být jednou z cest.
0: No co já, ale co vy?
1: Já jsem příznivcem také spíš těch horších káv.
0: Když slyšíme kyselá káva, tak spíš slyšíme ovocná káva, mm-hmm. než kyselá. Co je správně?
1: Správně je oboje a samozřejmě teď tam budu cítit určitě rozpor mezi profesionálními baristy, kterým se to asi nebude líbit, ta moje formulace teď. Nicméně pod slovem ovocná si můžete představit ovocnou sladkost, ale stejně tak ovocnou kyselost. No a důvod, proč se více říká ovocná, je ten, když půjdete do kavárny, a v té kavárně by vám nabídli, jestli si dáte šálek jejich výborné kyselé Etiopie, no tak to slovo kyselé úplně v nás nezbuzuje pozitivní konotaci. Takže proto se radši nabídne ovocná Etiopie, ale jedním slovem musím říct, že ta ovocnost je vždycky vyvážená tou sladkostí.
0: Etiopie jako kolébka kávy, pěstování, ale také servírování kávy. Je to, v čem je to jiné nebo zvláštní pití a servírování třeba v Indii právě?
1: Indie má třeba typický servírovací porcelán, ono slovo porcelán není na místě, protože to jsou takové nerezové kalíšky, do kterých se káva servíruje u cest a ona ta sestava se skládá vlastně z nerezového kalíšku a pod tím máte ještě jeden větší kalíšek nebo talířek a fígl je v tom, že tu kávu, když vám nalejí, tak je horká a vy skutečně ji přelejváte z jedné té nádobky do té druhé a tím ji chladíte. Hodně často se v Indii káva servíruje, samotná je velmi hořká, ta Indie má silné tělo, jsou to hořčí kávy, hodně často se servíruje s mlékem a servíruje se s mlékem i u těch cest, kde prostě zastavíte, dáte si takovýto coffee to go, jenom nesmíte myslet na to, že to mléko už tam je asi od rána, vy tam přijíždíte třeba v 5 večer.
0: A mléko ano nebo ne? Obecně ty to myslím.
1: Já si myslím, že káva by měla hlavně lidem dělat radost a pokud někomu dělá radost káva s mlékem, pak jednoznačně ano.
0: Známe arabiku, známe robustu, ale možná méně známe liberiku. Jaký je v tom rozdíl? Co je liberika?
1: Jedná se vlastně o botanické druhy kávy. Nejznámější je arabika, řekněme, je považována i za nejkvalitnější. Robusta je káva, která je méně náročná na pěstování. Je zajímavá tím, že má zhruba dvojnásobek kofeinu vůči arabice a je nositelem často hořké chutě. Botanický další druh je liberika, ten se právě taky pěstuje v Indii. Ten kávovník na první pohled jde poznat, protože rostlinka liberiky má fakt obří listy. A co je zajímavé, tak kávové třešně, když je seberete ze stromu a ochutnáte, tak jako české třešně, tak jsou hodně sladké, jsou velmi příjemné na chuť. Ta liberika je zajímavá tím, že už ta chuť je velmi hořká a zároveň má takovou velmi tuhou až žvejkačkovou slupku. Takže není to úplně nic, o čem by člověk pak psal domů, že to ochutnal. Ale káva samotná vlastně není špatná a letos jsme dovezli první sklizeň, jsme na to zvědaví.
0: No a co všechno vlastně dělá u kávy tu charakteristickou vůni a barvu? Jako s vínem záleží, kde roste, kdy se sklízí, jak se lisuje, jak se dál zpracovává. Čím to můžu zkazit? A nebo naopak, čím tu špatnou nebo horší můžu ještě dokázat zachránit?
1: Jste se velmi hezky zeptala, čím to můžu zkazit. V podstatě úplně vším. U kávy strašně moc záleží na každém detailu. U kávy nejde ošidit v průběhu toho zpracovatelského řetězce nic na farmě, nic při zpracování, při sušení, záleží na dopravě. To všechno jsou detaily, na kterých záleží a žádný nejde ošidit. A když jeden vynecháte, tak se to celé sesype.
0: Stromy, o kterých jsme si povídali a budeme si povídat dál, vy jste přinesl i dřevo. Je to věc, která mě překvapila svou tvrdostí.
1: Je to dřevo kávovníku. Já opět nevím, jestli pan zvukař bude rád za tohle. Nicméně kávovníkové dřevo je velmi tvrdé. Ono má velkou hustotu a je mimochodem velmi výhřevné. Často se používá na farmách vlastně jako zátop do sušíren kávy. No a možná chovatelé psů s tím dřevem taky přijdou do styku, protože takovéhle podobné asi 30-centimetrové klacky se často prodávají jako klacky pro psy na okusování. Protože ten pes v tom cítí zřejmě něco, co mu přijde velmi zajímavé.
0: Takže i pes si může dát kávu.
1: I pes si může dát kávu.

0: Dovozce kávy a spolumajitel rodinné pražírny Petr Nývelt ve víkendovém radiožurnálu. Ta káva, za kterou stojíte, letos získala prestižní hvězdu Great Taste, což je něco jako michelinská hvězda. Patří vlastně mezi největší a nejuznávanější mezinárodní hodnocení chutí potravin a nápojů. Tak vlastně co se hodnotí v takovémhle případě kávy, když čteme o tom, že se hodnotí textura, tak to znamená, že se hodnotí co?
1: Konkrétně třeba textura u kávy je vlastně pocit v ústech. Je to takové to tělo kávy, které by mělo být hladký. Netřeba tam hledat žádné složitosti. Čistě jde o to, když se napijete, aby vám to prostě v ústech vyvolalo příjemný, hladký, takový jako pohlazený. Pohlazení. Co se týká toho testování kávy, tak obecně dost často se kávy bodují. Bodování kávy je na stupnici 1 až 100, to je v té profesionální branži, kde kvalitní kávy začínají od nějakých 80 až 85 bodů výše. A konkrétně Great Taste, co mně se na tom nejvíc líbí, tak Great Taste testuje naslepo, testuje bez obalu. To znamená, netestuje se marketing, ale testuje se skutečně chuť v toho šálku. My jsme vlastně letos do soutěže poslali kávu, kterou standardně nabízíme našim zákazníkům. Je to káva, kterou denně pijí, není to žádná káva připravená čistě pro soutěž, takže o to větší z toho máme radost.
0: No, na jaře káva získala 90 bodů také v mezinárodním hodnocení Coffee Review. Tak jaké to je dostat dvě vysoká ocenění vlastně během dvou měsíců, ne?
1: Je to strašně příjemný a je to hlavně velká pochvala pro celý náš tým, jo? Pro holky v pražírně, pro vůbec lidi, kteří nám vybírají kávy u nás, který je kapují, připravují ty směsi. Takže je to velmi hezký pocit.
0: Je tady pro vás nějaká výzva? Obecně teď myslím pro pražírny, pro to, jak třeba i u nás ovlivnit zpracování kávy, třeba i na těch farmách. Jestli vidíte to, kam jezdíte a nakupujete tu kávu a bavíte se s těmi farmáři, ať už je to třeba ta zmiňovaná Indie nebo ta Jamajka, kam se třeba taky jednou podíváte, tak jestli vidíte nějaký ten progres, něco, co se opravdu mění.
1: Je to moc hezký vidět. Pokud srovnám Indii třeba 2 roky dozadu a Indii teď, tak to, co mi dělá radost, je stav, kdy přijedete na tu farmu a najednou tam vidíte nový fermentační tanky, najednou tam vidíte připravenou třeba novou komoru na sušení. Takže ty farmáři do toho skutečně investují a nebojí se ani nových technologií. Konkrétně třeba jeden z našich farmářů Ašok Patre, tak on je takový, řekněme, velký inovátor, je to obrovský srdcař a nadšenec a cokoliv, kde na jakékoliv univerzitě se publikuje o kávě, tak on hned musí vyzkoušet. A vlastně jednu ze zajímavých věcí, kterou vlastně on má, tak je to temná komora, je to vlastně dark room, se to označuje. A představme si
0: jako na fotky.
1: Temnou komoru, jako na fotky, kde se podobně jako na fotky svítí červeným světlem. Protože červené spektrum světla při sušení kávy za prvý vytváří krásně konstantní prostředí a za druhý podporuje i některé chutě v té kávě. A on přesně tohleto vlastně vyvíjí spolu s univerzitou v Brazílii.
0: Aha. Takže se potom bude nabízet nejen báječná, nebo jak to bylo, mohu nabídnout skvělou brazilskou kávu.
1: Tak
0: bude říkat skvělou indickou kávu. Bude to ta Liberika?
1: Těžko říci, ono na kávě je krásná jedna věc. Myslím si, že až na nějaké defekty, které jsme schopni samozřejmě odfiltrovat, nejde říct, jestli nějaká káva je dobrá nebo špatná, protože tu chuť nezměříte. A je to podobné, jako když jdete na svíčkovou do restaurace. Dva kuchaři ji udělají jinou a nejde říct, která je lepší.
0: Co vlastně určuje cenu té kávy? Kdo rozhoduje o tom, kolik bude stát? Protože je to silná komodita.
1: Je to velmi silná komodita. Káva je v současnosti, jestli se nepletu, asi 5. nejobchodovanější komodita na světě, konkrétně tahle ta zelená káva, kterou tady máme. No a určuje ji nabídka a poptávka. Káva tím, že je komodita, tak se obchoduje na komoditní burze v New Yorku, v Londýně. Co je zajímavé u kávy, tak cena kávy se udává v centech, takže vy, když slyšíte, že včerejší cena kávy byla 277, tak to znamená, že je to 277 centů za unci. Unce je 454 gramů, když to znásobíte, tak zhruba vám vychází, že ta káva aktuálně včera se obchodovala kolem 130 korun za kilo zelené kávy arabika. Samozřejmě tahle ta cena se jeví jako velmi nízká, ale k tomu je potřeba připočít všechny náklady s dopravou, výrobou a tak dále.
0: Uh-huh. No a jak poznám kvalitní kávu, kvalitní kávové zrno?
1: Kvalitní kávové zrno poznáte už vizuálně, tak jak to třeba vidíme tady, kdy ta zrníčka, pokud si jich vezmete do hrsti více, tak jsou vlastně stejná. Mají stejnou velikost, mají stejný tvar. Po upražení by to mělo být vlastně to samé. Káva by měla být suchá na povrchu, měla by být sametově matná. No a hlavně by vám měla přinést skvělý zážitek v ústech.
0: Ta Jamajka, tam jsem se dívala, že se servíruje káva přes kávovou ponožku. Co to je?
1: Ta kávová ponožka, ona je typická vlastně pro celou Latinskou Ameriku. Je to vlastně takový bavlněný sáček, který se dá velmi dobře přirovnat k papírovému filtru. Rozdíl je v tom, že ta bavlna je vlastně netečná, co se týká ovlivnění chuti. Tuším, že to dokonce pochází z Kostariky, tam se tomu říká Chorea.
0: Když jsme si říkali, jak se servíruje káva v Indii, tak prý v Jamajce do masivního keramického hrnku. To má jaký význam? Já jsem si říkal, aby to nepálilo. Naopak v té Indii vás nechají dělat ekvilibristické kousky.
1: Ono bych možná řekl naopak, aby to dlouho vydrželo teplé, protože je keramika a proto se používají tlustostěné šálky na espresso, do sebe akumuluje teplo. A vy, když pijete kávu, byť espresso se pije velmi rychle, tak chcete, aby mělo konstantní teplotu. A to právě zajišťuje ta keramika.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byl spolumajitel rodinné pražírny Jablum a dovozce kávy Petr Nývlt.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
3: Němci hlasují v regionálních volbách, ovlivní i osud kancléře Merce. Česká armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Hokejisté Kladna budou v Liberci hájit extraligovou neporazitelnost. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolo na Odklíčan ze 3. kilometru a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko Němci vybírají nové poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
4: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku Předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťansko-demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
5: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
6: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
7: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
6: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
3: V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci, říká předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
8: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
9: Sport. Hokejisté Kladna nastoupí ve 3. kole Tip Sport Extraligy na ledě Liberce a budou hájit neporazitelnost v nové sezóně. Kometa Brno přivítá v prvním domácím utkání tohoto ročníku Hradec Králové. Brňané za sebou mají 2 prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po 2 sezónách ve Finsku.
10: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch 2 sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
9: V dalších zápasech v České Budějovice přivítají Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Všechny duely začnou v 17 hodin a Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D8 od Klíčana na D2 od Modřic. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá kolona kvůli omezení u zdib. Pokračují tam práce na opravách mostu. Jede se pouze levým pruhem a aktuálně se brzdí za Klíčanskou odpočívkou zhruba na 3. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy panuje silnější provoz od Modřic. V obou pruzích se zastavuje okolo 2. a 5. kilometru. km. Fronta se posouvá až ke sjezdu na D1 přibližně 10 minut. 58 před Mošnovem zůstává plnější, hlavně směrem z Ostravy. Na pokračování dnů na to se stále sjíždí množství návštěvníků. Z druhé strany od Příbora naberete okolo 5 minut navíc. A na trojce z Dolního Dvořiště do Budějovic na výjezdu z Kaplice už sice uhasili požár dodávky, ta ale na místě zůstává a stále se dá projet pouze Kyvadlově. V obou směrech tak čekejte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, i dál je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Dobrý den, možná, že máte kolem sebe někoho, kdo ráno nafasoval rukovice, plastové pytle a vyrazil do lesů, parků a taky do městských ulic. Asi na 600 místech po celé zemi se dnes ve velkém uklízí, protože právě na dnešek připadá tradiční akce nazvaná Ukliďme Česko. No a dobrovolníci se sešli třeba i v severočeském Duchcově, my tam máme reportérku a za chvilku nám řekne, jak to tam probíhá. Dobrý den.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Lidi po celé zemi dnes vyrazili uklízet svoje okolí, města i přírodu, no a do tradiční akce nazvané Uklidme Česko se zapojili taky v Duchcově na Teplicku. Pomáhat tam přišli i tamní sokolové. Je tam v Duchcově i naše reportérka Jana Vitásková, tak zdravím vás nejdřív ve vysílání víkendového radiožurnálu a řekněte, kde teď jste a co se děje kolem vás.
1: Dobré dopoledne. Dobrovolníci se tady v Duchcově do úklidu pustili ještě před 9:00, kde byl oficiální začátek, hned u Sokolovny, kde vyzbírali trávník a dvůr, kam odhazují odpadky lidi z ulice, a všichni na to vyfasovali pracovní rukavice a velké silné černé pytle. Několik jich naplnili tedy ještě předtím, než akce oficiálně začala. Potom se všichni, včetně několika dětí, přesunuli do parku Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. Teď už jsou tady naplněné pytle a pozbíraná stará prkna, další odpadky, které se do nich nevešly, a rozdává se odměna.
0: Co to je za odměnu?
1: Sladkosti.
0: Slyšeli jsme, že v Duchcově právě ten dnešní úklid organizují tamní sokolové. Proč se připojili k dobrovolnické akci?
1: Sokolové se organizačně připojili vůbec poprvé. Navázali tím na zhruba 10letou tradici úklidových akcí, za kterými stála místní aktivní žena z Duchcova Jana Kopecká. A sokolové chtějí ukázat, že čistotu okolí máme doslova ve svých rukách. V České republice se podle webu Uklidme Česko zapojilo téměř 650 organizátorů. A třeba v Ústeckém kraji, kam patří právě i Duchcov, to je 60 míst, kde lidi v těchto dnech dobrovolně a nezištně uklízejí veřejná prostranství.
0: Tak nejenom na Ústecko zdravíme a děkujeme z vysílání víkendového radiožurnálu. Reportérka Jana Vitásková s námi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Necelé 3 měsíce po oficiálním přesunu úředníků některých rad vlády na ministerstva přichází další změny. Vláda má zítra schvalovat nové statuty těchto orgánů. Tak jak může změnit jejich fungování jedna věta? Další podrobnosti k tématu přidáme ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli. Zdravíme vás, dobrý den.

0: Téměř 3 měsíce po přesunu agent lidských práv, duševního zdraví a dalších z úřadu vlády na ministerstva čekají rady vlády další změny. Kabinet má zítra schvalovat jejich nové statuty. No a součástí má být třeba i věta, že rady ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Podrobnosti teď uslyšíme od Daniely Brichtové. Tak vás zdravím, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak může právě tahle věta ovlivnit fungování těchto orgánů?
1: Podle některých kritiků se tím ničí to, čím byly rady specifické, že přinášely pohledy z regionů nebo občanské společnosti. Barbora Urbanová z opozičního hnutí STAN v tom vidí i možný konec nezávislého názoru.
2: Ve chvíli, kdy ty rady budou rozhodovat v souladu s programovým prohlášením vlády, znamená, že nebudou dělat tu nutnou oponenturu, která byla potřeba a díky které jsme tady prosadili změnu definice znásilnění, povinné vzdělávání soudců.
1: S tím ale nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
3: Pokud jako mají ty výstupy té rady být užitečné, tak nemá úplně smysl, aby tvořili do šuplíku nějaká témata a materiály, která nikdy jako nebudou využita, což ovšem neznamená, že by neměli upozorňovat na problematická témata.
1: Podle Malé tedy úprava statutů nijak neohrozí fungování poradních orgánů vlády.
0: No, s přesunem úředníků na ministerstva část expertů rezignovala na členství v radách. Jsou jejich místa už zaplněná?
1: Jsou vypsány výzvy k podání přihlášek a třeba u Rady vlády pro lidská práva se termín i prodlužoval. S nezájmem to ale podle zmocněnkyně Malé nesouvisí. Někteří současní členové ale po přesunu úředníků upozorňují na nedostatky. Třeba Silvie Píchová z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zmiňuje problémy kolem připomínek. Dřív šly přímo zmocněnkyni a teď je zpracovává rezort.
4: Neziskový sektor má na nějaké věci nějaký názor, ale ten nemusí úplně ladit s tím, jak o tom smýšlí vedení toho rezortu.
1: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO reagoval, že se s připomínkami seznamuje jak on, tak nezávisle na něm i vládní zmocněnkyně Malá. Podle něj tak mají šanci se dostat do procesu, i pokud má rezort a zmocněnkyně rozdílný názor.
0: No, kritika ještě před samotným přesunem zaznívala i z Evropské unie. Je tam nějaký posun?
1: Na možné problémy upozorňovala stálá skupina pro základní práva a stát, která je součástí Evropského hospodářského a sociálního výboru. Její zástupci byli v Česku v květnu na návštěvě a jednali se zástupci občanské společnosti i vlády. Zpracovali z toho zprávu, kterou má Radiožurnál k dispozici. V ní se třeba píše, že od roku 2021 občanská společnost vnímá zhoršení své pozice tím, že se politici snaží jejich vliv oslabit. Členové stálé skupiny dál celou situaci monitorují.
0: Tak děkujeme ve vysílání víkendového radiožurnálu informace od naší reportérky Daniely Brichtové. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Radiožurnál je 11:30. Další zprávy má připravené Vojtěch Tomášek.
4: Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes schází s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle premiéra část koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali i navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla zítra schvalovat vláda. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obříme tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea. Bronz si odváží bulharská Sofie. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikace třídy Moto2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu Mistrovství světa pole position. Závod ve Špilberku odstartuje ve 12.15.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení za Kývalkou. Zpomaluje se zhruba na stém 83. kilometru a téměř půl hodiny se jede až k omezení. V delším úseku mezi kilometry 179 a 168 se pohybuje v levém pruhu vozidlo silničářů. Uklízejí okolí vozovky ve středovém pásu. D1 dál k Praze a zatím kratší fronta před Trhovým Štěpánovem z 57. na 56. kilometr. Tam hlásíte čerstvou nehodu. Na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy houstne provoz. Kolona se sune už před Modřicemi ze 4. kilometru. Ke sjezdu na D1 je to přibližně na čtvrt hodiny. A dálnice D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí nad Labem. Kolona od Klíčan ze 3. kilometru popojíždí bezmála čtvrt hodiny k omezení před Zdiby. Kvůli opravám mostu je tam zabraný pravý pruh. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Odpoledne oblačnosti přibyde a postupně se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, dál je s vámi Patricie Strouhalová.
3: No a když se podíváme do historie, co se týká počasí, tak třeba na zítřek, tak tam jsou teplotní rekordy, ten nejvyšší je z roku 2003, to bylo v pražském Klementinu naměřeno 29,9 stupně. No a nejnižší to byl 1,7 stupně v roce 1848.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.
8: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě.

Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tersena a Audrey Tautou s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. No, mluvíme o filmu Amélie z Montmartru, který měl v českých kinech premiéru před 25 lety. A my ho ve vysílání víkendového radiožurnálu připomeneme za chvíli.

0: Dnes je to 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru, poetická romance s prvky magického realismu kouzlila opravdu diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59. A kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odložil lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena, stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku, nakonec ji dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

pondělí v 16 hodin nastoupí česká volejbalová reprezentace k nejdůležitějšímu utkání tady toho roku. V osmifinále mistrovství Evropy v Turíně bude hrát proti Belgii. No a přímo do haly Palavela vás vezmeme už za chvilku.

0: Pondělí v 16 hodin začne stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport osmi finále mistrovství Evropy volejbalistů. No a česká reprezentace nastoupí proti Belgii. Největší hvězdou soupeře je 203 cm vysoký smečař Sanderů.
1: The young guy Klimas is a very big talent in volleyball. Vasina of course has a lot of experience as well.
2: Sanderů zná české volejbalisty velmi dobře. Mluvil o Vašinovi, o Klimešovi jako o velkém talentu světového volejbalu. První nahrávač českého týmu Luboš Bartůněk si už 3 dny láme hlavu nad tím, jakou obranu proti belgickému smečaři by měl český tým zvolit.
3: Bránit jak na sídě, tak i vzadu v poli, ale my tomu musíme trošku víc obětovat, než jsme obětovali doteď.
2: Naznačuje Bartůněk, že od začátku turnaje se ve hře českého týmu objevují nedůslednosti, které nahrávají soupeřům. Belgii Bartůněk viděl několikrát, ne ale na tréninku v italské hale Palavela.
3: Trénink jsme neviděli, protože do hal nechodíme před tím, než máme. Zápasy jsme viděli, dokonce jsme proti ním i hráli, tak já věřím, že nějaký recept najdeme.
4: Platí to, že Belgičané mají v sestavě 2 největší hvězdy a přesně hrají 80% nahrávek.
3: Je tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili v těch přípravných zápasech.
2: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
5: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
4: Zima ale tady není.
5: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
4: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na 2 hráče?
5: Určitě je to Sanderů a Ferrer Eggers, to jsou 2 jich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým a tyhle 2, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. K Sanderů je obrovské zkušení a ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý jako ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále začne v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Střetnutí Česká republika Belgie rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Ve vysílání radiožurnálu už je teď moderátor Vladimír Kroc, aby nás pozval k poslechu polední publicistiky. Dobrý den.
1: Dobrý den. O tom, jak jsme, nebo spíš nejsme, připraveni na reálné hrozby hybridní války a také na mimořádné události a co by v tomto směru měl dělat stát, budeme mluvit s bezpečnostní konzultantkou Barborou Wegrichtovou. Dosavadní průběh třídenních voleb do Ruské státní dumy, zejména jejich elektronickou část, probereme s politologem Janem Šírem a s Lukášem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se zaměříme na dnešní volby v Berlíně a Mecklenbursku před ním Pomořansku, které by mohly uspíšit konec kancléře Friedricha Merce v čele CDU.
0: Publicistika tedy ve 12 hodin 10 minut a předtím hlavní zprávy začínáme ve 12.

0: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny. One last mission. Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky. We're not gonna die out here. V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
1: Okay, I got you.
0: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A poslechněte si naše hlavní zprávy.
3: Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii u Moskvy. Útokům čelila i Ukrajina. Volby v Berlíně a na severovýchodě Německa můžou ohrozit budoucnost kancléře Merce. Fotbalisté Slavie budou hrát v lize před reprezentační přestávkou proti Plzni. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona mezi Ostrovačicemi a Domašovem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Nejméně 4 lidé zemřeli po ruských úderech na ukrajinskou, kyjevskou a chersonskou oblast. Útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné i ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a na 20 zraněných.
4: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: A volí taky Rusové žijící v Česku. Hlas v parlamentních volbách můžou na pražské ambasádě odevzdat do 8 hodin večer. Policie u velvyslanectví posílila bezpečnostní hlídky. Na místě je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
5: V ulici ukrajinských hrdinů teď u brány velvyslanectví čeká asi 20 lidí. Podobná fronta tu byla i po 8 hodině ráno, kdy se volební místnost otevřela. Hlasovat přišla s dcerou a manželem i paní Olga.
6: Bavili jsme se, ale možná se neshodujeme úplně, ale i tak jako máme ten směr stejný.
5: Hlasovat už podle aktivistů, kteří voliče počítají, přišlo téměř 300 lidí. U budovy hlídku je taky asi 10 policistů. Víc jich je, protože o jejich přítomnost požádalo v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. Bálo se protestů. Kromě Česka taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Budoucnost Friedricha Merce v čele spolkové vlády dnes projednají němečtí křesťanští demokraté. Odpověď závisí i na výsledku dnešních regionálních voleb v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Tam je taky náš zpravodaj Tomáš Havlín.
7: Lidé chodí do volební místnosti na radnici ve městě Wismar na pobřeží Baltského moře spíš jednotlivě. Mecklenbursko-přední Pomořansko má necelého 1,5 milionu voličů a je nejřidčej osídlenou spolkovou zemí Německa. Nacionalistická strana AfD může podle průzkumů dnes získat asi 36% hlasů, ale její příznivci se k ní tady před radnicí příznačně moc nehlásí. Mluvnější jsou voliči sociální demokracie, která v této zemi vládne čtvrt století a v závěru kampaně se na AfD mocně dotahovala. V Mecklenburgsku předním Pomořansku letos poprvé mohou volit do zemského sněmu už 16-letí. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
3: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
9: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
10: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
9: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
11: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
9: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Případů je méně o 35%.
12: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Po celé zemi dnes Češi vyrazili uklízet své okolí, města i přírodu. Přibližně na 600 místech se zapojili do tradiční akce Uklidme Česko. Dobrovolníci se sešli taky v Duchcově na Teplicku, kde byla i naše reportérka Jana Vitásková.
13: Úklidovou akci tady poprvé organizovali Sokolové. Dobrovolníci se do práce pustili hned u Sokolovny, kde vyzbírali dvůr a trávníky, kam odhazují odpadky lidi z ulice. Všichni na to vyfasovali pracovní rukavice a velké černé pytle. Dalšími místy dnešního úklidu byly parky Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. Teď už tam stojí pytle naplněné odpadky a čekají na odvoz. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.
3: V Božím daru začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
14: Uvidíme hornickou osadu Telehojzer, Štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
15: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
16: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
15: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
16: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího doru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase je autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
15: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté Slávie přivítají v 9. kole šance ligy Plzeň. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. V národním týmu se objeví i obránce Slávie Štěpán Chaloupek, který měl v létě po mistrovství světa kratší přípravu na klubovou sezónu. Po poslední výhře v Teplicích už ale Chaloupek řekl, že se fyzicky cítí dobře.
18: Ten začátek byl opravdu náročný. Strašně těžce jsem se do toho dostával a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu nebo že chci například v Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co od mě očekává.
17: Utkání Slavie z Plzní začne v 18 hodin. Už v 1 odpoledne startuje zápas Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin následují utkání Jablonce se Zlínem a Olmouce se Spartou. V 5 hodin odpoledne začne naraz 5 zápasů 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov, České Budějovice Olomouc a Brno Hradec Králové.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zdržení na D1 u Ostrovačic a kratší i před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178. K Domašovu se posouvá v levém pruhu vozidlo silničářů. Teď je okolo z tého 73. V koloně ztratíte více než půl hodiny. D1 o velký kus dál k Praze se začíná plnit i před Šmejkalkou. Zpomaluje se za sjezdem na chodce Rady na 26. kilometru. Zdržení zatím do 10 minut. Na D8 před Prahou směrem z Ústí u zdip se silničáři z pravého pruhu přesunuli do levého, pokračují s pracemi na údržbě mostu, fronta kratší do 5 minut. A přímo v Praze na okruhu směrem z letiště k D1 opatrně, pokud na 16. kilometru sjíždíte na Barrandov. V odbočovacím pruhu stojí porouchané, zatím neoznačené osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během odpoledne oblačnosti přibyde a později odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy. Teď už je tu publicistika s Vladimírem Krocem.
20: Jak může stát podpořit připravenost obyvatel na krizové situace, před kterými varují i bezpečnostní služby? Rozhodnou volby v Berlíně a Mecklenburgsku také o budoucnosti německého kancléře z CDU Friedricha Merce. A kdo kontroluje online hlasování v Rusku, jak si Kreml zajišťuje, aby lidé přišli k volbám? Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, řekl tento týden premiér Babiš z ANO potom, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Babiš o ukončení válečného konfliktu mluvil i na dnech NATO v Ostravě. Na otázku televize Prima, co může stát udělat pro zvýšení odolnosti občanů v krizových situacích, premiér řekl.
21: Bývalý ministr vnitra Rakušan měl nějakou příručku o tom, jak se mají chovat občané v krizích. My samozřejmě naše rezorty jako vnitro a obrana dělají tuhle prevenci. Tady jsme viděli, mají tady stánky a občané měli o to velký zájem. Ano, i vlastně děti a mladí lidé a tak dále. Takže ano, ale já říkám, že bylo by dobré konečně hlavně se soustředit na ukončení těch válek. Ne stále mluvit o válce, strašit lidi. Ano, ta hrozba je tady, ale je to odpovědnost světových lídrů, aby zabránili třetí světové válce.
20: Podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN by měl stát transparentně a férově o situaci komunikovat s veřejností a rozhodně by neměl rezignovat na boj s dezinformacemi a dalšími hybridními hrozbami. Ve vysílání je teď Barbora Wegrichtová, bezpečnostní konzultantka. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Když mluvíme o krizových situacích, na které by měly být občané Česka připraveni, co si pod tím představit? Napadá mě třeba několikadenní blackout, ať už kvůli povodní nebo výbuchu, co dál?
22: Rozhodně, samozřejmě v kontextu aktuální bezpečnostní situace se nejvíce hovoří o válečném konfliktu, ale ty krizové situace mohou být velmi rozmanité. Může se jednat o různé formy kybernetických útoků, stejně tak přírodních katastrof a, jak již bylo zmíněno, i různé formy hybridních hrozeb ve formě třeba dezinformačních kampaní nebo spikleneckých teorií.
20: Podle průzkumu, který si nechalo udělat bývalé vedení ministerstva vnitra, se 74% občanů vůbec na krizové situace nepřipravuje. Jak tady může zapůsobit stát? Co může a měl by dělat?
22: Tak stát, a s tím já se ztotožňuji, v podstatě s tím stanoviskem ministerstva vnitra by měl opravdu tyto situace reálně, otevřeně a hlavně upřímně komunikovat, aby právě se zabránilo tomu šíření strachu. Jakákoliv forma demonizace bude vést k tomu, že občané si budou vyhledávat nějaké alternativní informace na různých třeba pofidérních webových stránkách, sociálních sítích a podobně. Takže možná by bylo vhodné to téma opravdu nedémonizovat a takovou prevencí toho šíření strachu je vlastně dávat informace konkrétní. Ta připravenost vlastně občanů by měla směrovat do toho, aby ti občané měli vlastně podklady, stejně tak ty manuály, který zde byl zmíněn, to vydalo ministerstvo vnitra, jak by se měli chovat v případě, že by byl nějaký nedostatek potravin nebo například dočasný výpadek internetu, vody, elektřiny a podobně.
20: Když tedy mluvíme o připravenosti občanů na krizové situace, co to všechno zahrnuje? Protože ty hrozby se v čase také mění.
22: Pochopitelně první a taková zásadní věc je edukace, vzdělávání, která by měla být opravdu plošná, měla by se týkat celé vlastně široké veřejnosti. Začít by se mělo a ono už to vlastně dílčími způsoby funguje od základních a středních škol tou cílovou skupinou by měly být i pedagogové a samozřejmě další i třeba organizace, jako je neziskový sektor, soukromé firmy, dobrovolnické aktivity a podobně. Ta forma by měla být i v, řekněme, v charakteru praktických nácviků, prezentací vlastně reálných či simulovaných vlastně událostí, jak se v té krizi zachovat, co by bylo dobré udělat pro zdraví, zahrnujete třeba i zdravotnické minimum, i informovat o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém a jak vlastně samotný občan může k tomu přispět.
20: No, má tedy stát v tuhle chvíli připraven nějaký program, který by byl zaměřený na zvyšování odolnosti obyvatel v krizových situacích?
22: Dlouhodobě vlastně v této situaci ministerstvo obrany má program přípravy občanů k obraně státu, který vlastně zahrnuje již zmiňované aspekty, kde se učí právě základy první pomoci, nějaké civilní ochranné nebo sebeobranné vlastně aktivity a stejně tak vlastně další věci připravuje ministerstvo vnitra nebo již připravilo. To je vlastně manuál, takový jako praktické doporučení, který byl vytvořen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a který se právě soustředuje na takové informace, jak například edukovat ty domácnosti, jak se zachovat a jsou tam konkrétní a praktické vlastně typy, instrukce, jak se chovat například při zaznění sirén a jak si připravovat zásoby.
20: A to máte na mysli tu příručku 270 hodin, kterou
22: No,
20: takové programy má dobře propracované Finsko nebo Švédsko. Co je jejich součástí?
22: Já bych řekla za sebe, že zrovna ten skandinávský model Finsko, Švédsko a můžeme hovořit i o dalších státech Evropy, má velkou výhodu v tom, že vede k takovému konceptu komplexní opravdu bezpečnosti a řekněme takovému modelu totální obrany. To je právě případ Finska a konec konců Švédska a takovým hlavním benefitem je opravdu ten celospolečenský přístup, že ta bezpečnostní strategie v případě nějaké bezpečnostní hrozby nebo krizové situace reflektuje vlastně ten význam a kompetence všech vlastně občanů. Netýká se to jenom z toho státního aparátu a té samosprávy. A řekněme těch inkriminovaných složek, ale snaží se soustředit právě i na tu roli třeba soukromých služeb, dobrovolnických agentur, neziskového sektoru a jednotlivých občanů. Je to i na té infrastrukturální úrovni, aby byl zajištěn dostatečný množství zásob, potravin, případně léčiv, paliv a dalších záležitostí.
20: Bezpečnostní konzultantka Barbora Wigrichtová, děkuju vám. Naschledanou.
22: Naschledanou, krásné odpoledne.
20: V Rusku se od pátku konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu, první od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Šéfka tamní volební komise tvrdí, že systém online hlasování je pod masivním vnějším útokem, ale situace je prý pod kontrolou. Ministerstvo pro digitalizaci oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačního vedení na ruském Dálném východě. Zdravím Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Svůj hlas online odevzdal i Vladimír Putin. Proč to gesto, jak důležité je pro režim elektronické hlasování?
1: Já si myslím, že důležité není vůbec, že to slouží k odvedení pozornosti od těch fundamentálních problémů, s nimiž jsou ty pseudovolby zpěty. Takže my se teďka tady bavíme o tom, jestli docházelo k technickým výpadkům nebo ne. A nebavíme se o tom, že do těch voleb bylo nuceně zapojeno obyvatelstvo v řádech milionů osob na okupovaných územích Ukrajiny.
20: No, o tom bych se s vámi rád bavil, ale ještě přece jenom se doptám, co podle vás může znamenat to tvrzení Ely Pamfilové o hackerských snahách, aniž by upřesnila, kdo za údajnými útoky stojí. Jak se dá elektronické hlasování v ruských volbách zneužít?
1: My o tom nemáme žádné informace, takže nevím. Každopádně ten systém byl vypracován ruskou vládou, která momentálně se snaží sjednotit veškeré informační a elektronické toky v rámci centrálního systému, včetně státem podporovaných aplikací, takže předpokládám, že si to umějí ohlídat, jak potřebují. A co mělo znamenat to prohlášení paní Pamfilové, nevím, možná je to preemptivní dezinformace pro případ toho, že by se vyskytly nějaké problémy, tak aby bylo možno ty problémy na někoho hodit, v tomto případě na nejmenované sabotéry, který se snaží jakoby narušit jakoby regulární proces toho, co my ten nazýváme volbami.
20: A jaké jsou v Rusku využívané možnosti manipulace výsledků voleb obecně?
1: Tak tady to by bylo na dlouhou přednášku tohleto. Tady my se fokusujeme teď na ten volební den, na ten e-day, ale ty volby se samozřejmě dají ovlivnit poměrně zásadním způsobem v průběhu celého toho procesu a promítá se do nich celá řada faktorů, které nesouvisí s tím, že občan přijde k urnám a hypoteticky hodí hlasovací lístek do urny. Tady nejčastější způsob, abych odpověděl na vaši otázku, se týká široké palety nástrojů toho, čemu se říká v ručně admin resource nebo administrativní resource, to znamená, že ten celý systém je natolik pokřiven, že ať děláte, co chcete, tak vždy dospějete k tomu konkrétnímu výsledku. To znamená, je silně vychýlen ve prospěch vládnoucích kandidátů a vládnoucí strany, a to se týká všech aspektů voleb, které se do toho promítají, ať už informační prostor, zákony, toho, jak ty volby jsou takzvaně administrovány, včetně toho, kdo do nich je vůbec vpuštěn, sčítání samotného hlasu, obecně politického systému, přece jenom pořádat politické nebo svobodné a férové volby v systému, kde nesouhlas s vládou často končí nájemnou vraždou, je taky poměrně riziková záležitost, a poslední moment samozřejmě je fungování soudu, to znamená, když dojde na jakoukoliv domnělou nebo faktickou nesrovnalost, tak ty soudy to samozřejmě vyloží tak, že to nahrává tomu, komu jsou reálně podřízeny, a to je stávající vláda.
20: Jak si jednotliví gubernátoři zajišťují dostatečnou účast u voleb? Asi by nevypadalo pro režim dobře, kdyby k volbám nepřišla ani polovina voličů.
1: Tak těch způsobů je taky celá řada. První způsob jsou falzifikace, to znamená, že do těch, kdo hlasovali, zapíšete i ty, kteří se těch voleb vůbec nezúčastnili. Pak tady samozřejmě existuje fenomén toho, čemu se říká multiple voting, to znamená toho, že ty v ruštině ty velké vbrosy, to znamená, že můžete hodit do urny více než jeden hlasovací lístek, a pak tady samozřejmě probíhají mobilizační akce typu, že máte velký stát podnik, tak ti lidé jsou svážení k těm volebním okrskům podnikovými autobusy a i pak musí třeba pomocí fotografie na mobilním telefonu doložit, že skutečně odevzdali ten správný hlas za toho správného kandidáta nebo za tu správnou stranu.
20: A jak probíhají volby na okupovaných územích?
1: Tak samozřejmě tady je to rozloženo do více radní, plus ta situace se výrazným způsobem liší místo od místa, protože v části okupovaných územích je zároveň zónou, kde jsou vedeny bezprostřední bojové operace, to znamená tady i ta imitace nějakého spořádaného procesu je obtížná. Standardně smyslem těch dnešních voleb je do velké míry legitimizovat tu okupaci, legitimizovat válku, to znamená, ty volby mají dokreslit a podpořit ten obrázek, který se Kreml snaží prodat navenek, to znamená, že ta okupovaná území jsou součástí Ruska, to znamená, ta procedura se tam, kde to podmínky umožňují, o moc neliší od toho, jak ty volby probíhají jinde v Rusku. Právě proto, aby bylo vytvořeno to zdání toho, že Rusko je tady navždycky.
20: Jan Šír, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju.
20: V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-Přední-Pomořansko, omlouvám se, na severovýchodě země začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumu radikálně levicová strana Levice a konzervativní křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce. V Mecklenbursku, Předním Pomořansku, o první místo soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Hostem polední publicistiky je Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: S ohledem na to, jak před dvěma týdny dopadly volby v Sasku-Anhaltsku, jakou pozici má v hlavním městě AfD?
4: No, v hlavním městě ta pozice je jiná, jako aktuálně to vypadá na třetí místo, i když si teda myslím, že 18% jako na to, že to je Berlín velmi levicově, liberálně naladěn, tak i tam to může být velmi solidní výsledek a AfD soustředí tu svoji politickou sílu zejména vlastně na sídliště a do lidí vlastně na předměstí Berlína.
20: A jak to vypadá podle předvolebních průzkumů v Mecklenburgsku, předním Pomořansku? Čím to, že zdá se sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové v posledních týdnech dotáhla náskok Alternativy pro Německo?
4: Já fakt nevím, jak to tam vypadá. Ta země je malinká, vlastně v podstatě je to jedna z nejmenších spolkových zemích. A aktuálně tam jsou jak sociální demokraté, tak AfD zhruba na stejných nějakých 36-37%. Dopadnout to skutečně může všelijak. Ten volební boj je pro mě teda velmi zajímavý v tom, že vidím, že zatímco v Sasko-Anhaltsku Sven Schulze, tedy lídr CDU, opravdu nevěděl, jak na AfD zaútočit a nebýt jenom jako vlastně v defenzivě, tak Manuela Schwesig opravdu volí podle mě velmi zajímavou rétoriku, kdy upozorňuje na to, že AfD má velmi jako v programu velmi pokřivený pohled na ženy, na výchovu a vzdělávání a poukazuje na to, že pokud budete volit AfD, tak opravdu prosím pěkně jdete co by ženy, co by rodiče proti zájmům AfD. To je něco, co jsme dosud v těch kampaních proti AfD neviděli, nebo jsme to viděli jenom velmi latentně zastoupeno.
20: V Berlíně žijí skoro 4 miliony obyvatel. Hlasovat o složení poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci, část z nich má občanství Evropské unie a může tedy volit zastupitele jednotlivých městských částí. Jak se na výsledku může podle vás odrazit, že poprvé mohou v Berlíně volit také 16-letí a 17-letí?
4: Myslím si, že tolik ne, protože pokud vím, tak těch 16 a 17 letých je nějakých 50 tisíc a v Berlíně půjde volit 2,5 milionu lidí. Takže myslím si, že to nemusí nutně nějak zásadně tím výsledkem zamíchat. Jakkoliv můžeme předpokládat, že přece jenom ta podpora mladých bude více koncentrovaná, bude více, řekněme, levicově radikální, protože pokud jste mladým člověkem a chcete se usídlit nebo si založit rodinu v Berlíně, fakticky nemáte na to, abyste tam si pronajal nějaký solidní byt nebo neskůli i ho koupil. Takže je tady specifická fascinace zejména mladými lidmi stranou Die Linke, která po mém soudu si trochu zahrává s ohněm v tom smyslu, že v jejím programu je jako jeden z takových těch highlightů ochota vlastně, ona neříká znárodnit, ale jakoby ze společenštit byty. Tím chce právě dospět k tomu, aby cena bytů, které dneska vlastní velké společnosti, byla razantně snížena a chce tím vlastně jakoby otevřít ten trh jako víc pro mladé lidi. Je to něco, co v podstatě jako chápu v tom určitém zoufalství, že potom ti mladí lidé jdou, protože opravdu na ty ceny těch bytů nemají do jaké míry, je tohleto udržitelná varianta, to je pak samozřejmě jakoby věc druhá. Samozřejmě podstatně zajímavější bude, jak výsledkem těch komunálních voleb v Berlíně zamává ten zhruba milion občanů EU, kteří opravdu tedy mohou volit, jak jste to sám říkal, vlastně jakoby své reprezentanty do městských částí Berlína.
20: Předběžné výsledky bychom měli znát dnes pozdě večer, možná v noci. Kancléř Merz svolal krizovou schůzku předsednictva CDU a zrušil původně plánovanou cestu na valné shromáždění OSN. Co by pro jeho křesťanské demokraty znamenala kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde hrozí tedy, že se možná ani nedostanou do zemského sněmu?
4: Takhle, tohle by byl samozřejmě pro něho vražedný mix, pokud by k tomu došlo. Ono už i to, že vůbec v tom Mecklenburgsku, předním Pomořansku hrozí CDU to, že by se poprvé vůbec vlastně v historii zemských zemí zemských voleb, pardon, nedostala do zemského sněmu této spolkové země, ale jakékoliv vlastně jiné, tak je katastrofa. A faktem tedy je, že kancléř si teď nechal trošku na sílu vynechat vyjádřit podporu 8 ministerských předsedů spolkových zemí, kde CDU má premiéry. Toho mělo nějakým způsobem posílit, ale určitě si myslím, že to bude velmi bouřlivé jednání toho prezidia, protože očekávám skutečně pro CDU výsledky velmi špatné, a to v důsledku

0: demokraty a zelenými, tak k tomu může dojít. Bude skutečně záležet na tom, jestli na prvním místě skončí Die Linke nebo CDU, protože ty dvě strany jsou zhruba na tom aktuálně stejně.
1: Politolog Lukáš Novotný, děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji, naslyšenou.
1: Tolik polední publicistika.
2: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A zprávy má Martin Benda.
3: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN s národním projevem, tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do státní dumy. Volební místnost je do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu, a to kvůli obavám z protestů. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení mírových jednání, uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezai. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a sloužit bude také běžkařům. Sport. Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A D1 plnější jak v Brně, tak za Ostrovačicemi. Na D1 z Prahy do Vyškova panuje silnější provoz před Brnem. Brzdí se kousek před výstavištěm na stém 90. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na stém 94. a půltém. Hned za sjezdem na Mikulov stojí u středových svodidel dvě nabouraná osobní auta. Vozidlo policie ale zasahuje do levého pruhu, vybočuje se tak doprava. D1 ještě jednou, teď ovšem ve směru z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi se dojíždí do kolony na kilometru 177, ztratíte v ní okolo 20 minut. K Domašovu na kilometr 168 se v levém pruhu sune vozidlo silničářů, provádí úklid v okolí dálnice. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte 10-minutové zdržení u Mladé Boleslavy, přesněji za sjezdem na Kosmonosy ze 45. kilometru. Přímo v omezení na 43. a půltém se v pravém zúženém pruhu srazila dvě osobní auta. A na D8 před Prahou směrem z Ústí u Zdib se silničáři přesunuli do levého pruhu, stále pracují na údržbě mostu, fronta ale není dlouhá, čekejte pouhých 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Na jihovýchodě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě přidá déšť nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na jihu a východě bude tepleji až 26. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
6: Je možná nepředstavitelné, dobrý den, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem Rexem, predátorem, který žil před desítkami milionů let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou, a to je tělesná teplota. Takhle to uvádějí vědci na základě výzkumu skloviny tyrannosaurích zubů a svoje poznatky tenhle týden zveřejnili v odborném vědeckém časopise.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Tak to byla Lucie a jejich srdce. Evropská unie po extrémně horkém a suchém létě reaguje na vzniklé škody. No a příští měsíc by měla představit plán klimatické odolnosti. Co to přesně znamená, tak to za chvíli uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu. Posíláme Eurythmics.

0: Evropská unie představí v říjnu plány na zvýšení klimatické odolnosti, včetně evropského plánu pro vlny veder. No je to reakce na horké a suché léto, během kterého kvůli extrémnímu počasí zemřelo napříč Evropou přes 35 tisíc lidí a přípravu materiálu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
1: We will present a new framework.
2: Zvýšit klimatickou odolnost zemí Evropské unie znamená podle Ursuly von der Leyenové připravit systém včasného varování pro vlny veder, investovat do vývoje plodin, co lépe snášejí sucho, stavět infrastrukturu pro mnohem teplejší svět s většími extrémy v počasí, nebo zajistit lepší možnosti pojištění, protože to komerční kryje jen asi čtvrtinu škod ze sucha, požárů či povodní v Unii.
3: My chceme nastavit evropský společný rámec pro klimatickou odolnost, zakotvit nějaké obecné principy, jako je vlastnictví rizik, jako je povinnost zohledňovat rizika při rozhodování o investicích.
2: I to obsahuje připravovaný dokument podle zástupce ředitele unijní klimatické politiky Jana Dusíka. Evropská komise v něm taky zveřejní seznam stovky nejzranitelnějších oblastí s plánem, jak jim s adaptací na změnu klimatu pomoci.
4: Odolnost je příběh o tom, jak jako zvládnout ty problémy, které jsou kolem nás, zvládnout to jako důstojně a tak, aby se v tom dalo žít jako i v těch příštích letech.
2: Říká psycholog Jan Krajhansel z Institutu 2050, který teď během pražského klimatického týdne představil volně přístupnou komunikační příručku do nejisté doby nazvanou právě odolnost.
4: Odolnost je pro mě to, že i když se budou v příštích letech bohužel nevyhnutelně zvyšovat třeba průměrné teploty v České republice, takže bude ta česká krajina zmírňovat vlastně to sucho, který bude přicházet. Budeme se snažit udržet co nejvíc vody ve studních, v potocích, v řekách. Budeme se snažit udržet nějakou zemědělskou produkci.
2: Odolnost je ovšem otázkou nejen adaptace, ale i snižování emisí skleníkových plynů, říká pro Český rozhlas během své návštěvy pražského klimatického týdne bývalá eurokomisařka pro klima Danka Koní-Hedegaardová.
5: Například zemědělská produkce Francie má letos klesnout o 8%. Je politicky lákavé snažit se to dotovat a pomoci je potřeba, ale než pořád dokola vyplácet kompenzace, dává z dlouhodobého hlediska větší smysl a je v zájmu Evropy zvládnout přechod k nízkoemisnímu hospodářství. I kvůli té často zmiňované konkurenceschopnosti evropských firem. Máme velmi, velmi vysoké ceny dovážených fosilních paliv.
2: Právě i snižování emisí považuje za nutnou součást práce na odolnosti české společnosti také Jan Krajhansel.
4: Jako může si někdo myslet, že Česká republika bude odolná, pokud bude dál závislá na fosilních palivech, když vidíme to, co se děje v Hormuzu?
2: Ptá se řečnicky autor nové online příručky o ochraně klimatu, co by cestě ke společenské odolnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Lídr fotbalové ligy Slavia přivítá v 9. kole Plzeň. Pražané chtějí před reprezentační pauzou potvrdit pozici jediného neporaženého týmu nejvyšší soutěže, no a upevnit si první místo před Libercem. Naopak Plzeň, ta je v tabulce až 10. a na Slavii ztrácí 10 bodů. Do ligy se vrací po čtvrteční vysoké porážce 0-3 se Saint-Gilloise v Evropské lize. No a víc informací o tom dnešním fotbalovém programu už uslyšíte od Anny Skalové z naší sportovní redakce, která už je teď se mnou ve studiu. Tak vás tady vítám, dobrý den.
1: Hezký den. Slavia v lize z Plzní 7x za sebou neprohrála, z toho navíc 6x zvítězila. Díky včerejší bezbrankové remíze druhého Liberce na hřišti Artisu Brno zůstane bez ohledu na výsledek v čele tabulky. Sílu svého dnešního soupeře si uvědomuje i plzeňský záložník Alexandr Sojka.
2: Víme, že v tabulce nejsme tam, kde jsme chtěli být, ale na to nesmíme koukat, musíme se soustředit hlavně sami na sebe, na svůj výkon a máme co odčinit fanouškům, takže děláme všechno pro to, aby jsme to zvládli. Víme, jak Slávě hraje, v jakým tempu, v jaký intenzitě je to top český klub. Budeme muset podat fantastický výkon, aby jsme vyhráli.
1: Řekl pro klubovou televizi Sojka. Zápas mezi Slaví a Plzní má výkop v 18 hodin. Západočeši do ní nastoupí v roli outsidera, což může být podle bývalého fotbalisty Plzně a experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta určitou výhodou.
3: Mají dobrou pozici. Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledku a výkonu jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit. Několikrát dokázala překvapit. Samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je. Nevypadá dobře od začátku sezóny. Teďka to bude dneska velmi těžký.
0: Řekl tady Pavel Horvát, no kdo další ale bude dnes ještě bojovat o ty ligové body?
1: Náročné utkání má před sebou Sparta, která nastoupí na hřišti 4. Olomouce. Ve středu sice zvítězila v evropské lize v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, ale v ligové tabulce má jen o 2 body více než zmiňovaná Plzeň. Olomouc má na Spartu 4-bodový náskok. Souboj obou týmů začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu nastoupí k utkání i poslední Zlín v Jablonci. A od 13 hodin je na programu ještě duel mezi Hradcem Králové a Teplicemi.
0: No a samozřejmě, že o všech zápasech uslyšíte tady na radiožurnálu i radiožurnálu Sport. V přímém přenosu si je můžete pustit třeba na webech i rozhlas.cz, radiožurnál Sport, nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ve studiu Anna Skalová. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Ve studiu se zprávami Martin Benda.
6: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech, další 3 úřady pohřešují. Fotbalisté Hradce Králové v šance lize hostí Teplice. A na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí kolona u Mladé Boleslavy od sjezdu na Kosmonosy. Bude oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
7: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření a zítra je sdělíme.
6: K reakci na rostoucí ceny energii vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další 3 se pohřešují. Oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by ještě někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se 4 zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. S Ficem prý o jeho slovech nemluvil. Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden vyjádřil obavy o vývoj ruské války na Ukrajině. Naznačil, že hrozí celoevropský vojenský konflikt. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění také tygři nebo slon v životní velikosti. Doplňuje dramaturg Jiří Janku.
8: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tentě stavěči, ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
9: Sport. Lídr šance ligy, fotbalisté Slávie přivítají v 18 hodin Plzeň. První ze 4 utkání dnešního programu 3. kola mezi Hradcem Králové a Teplicemi začalo před pár minutami. Je u toho reportér Tomáš Borovec.
10: Žurnál. čtvrtá minuta tohoto utkání a zatím hraje Hradec Králové s Teplicemi 0-0. Teď se snaží Východočeši něco vymyslet před pokutovým územím, ale teplická obrana funguje do této chvíli velice dobře. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: 15 hodin se v Šancelize utkají ještě Olomouc se Spartou a Jablonec se Zlínem. Motocyklový závodník Filip Salač dojel po startu z pole position druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2 seriálu mistrovství světa. Po dvou výsledcích mimo bodované pozice se dostal na stupně vítězů poprvé od srpnového vítězství v britském Silverstoneu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D5 překážka u Cerohovice, další pak těsně před Prahou. Na D5 směrem z Prahy do Plzně teď velmi opatrně před sjezdem na Cerohovice. Na 39,5 kilometru leží na vozovce paleta. Na konci plzeňské D5 před Prahou, přesněji ve sjezdu na okruh, dejte velký pozor. Bourala tam dvě osobní auta, jedno skončilo mimo komunikaci v zeleni, druhé o kousek dál blokuje levý pruh, dorazila i policie a místo je označené světelnou šipkou. Na D1 z Brna do Prahy mezi Ostrovačicemi a Domašovem trvá silnější provoz z kilometru 178. Levým pruhem projíždí vozidlo silničářů, naberete 15 minut navíc. Na D10 z Turnova do Prahy narůstá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona vzniká u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru a 15 až 20 minut se sune k nehodě na 43,5. Přímo v omezení v pravém pruhu se střetla dvě osobní auta. A ještě D8 na příjezdu do hlavního města směrem z Ústí nad Labem zůstává plná od Klíčan ze 3. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa do zúžení u Zdib. Kvůli opravám mostu tam silničáři zabrali levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Na jeho východě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo. Od severozápadu na většině území Čech večer, potom i na Moravě se přidá déšť nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu a východě až 26 stupňů. Informace o energetické situaci. Základní stupeně platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: Jak jste slyšeli, máme a budeme mít chvilku ještě krásný podzim, takže to láká ven na houby nebo jen tak si posedět v parku. No, pokud jste to udělali, pak se pořádně zkontrolujte, jestli jste si náhodou na sobě nepřinesli domů taky klíště. V Česku totiž skokově roste počet nakažených lymskou boreliózou, kterou právě tenhle ten parazit přenáší. Tedy alespoň ve statistikách. My to vysvětlíme ve víkendovém Radiožurnálu.
11: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Pokud jste v posledních dnech vyrazili do přírody, tak možná, že jste si domů přinesli nezvaného společníka. Teplé září totiž vyhovuje klíšťatům a v Česku taky přibylo případu lymské boreliozy, kterou tento parazit přenáší, alespoň, jak jsme říkali, to ukazují statistiky Státního zdravotního ústavu. Co takový nárůst způsobilo, tak to zjišťovala a taky nám to teď řekne z naší domácí redakce Anna Millerová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Od začátku roku do konce srpna evidoval ústav přes 10,5 tisíce případů, to je meziročně skoro dvakrát tolik. Tento výrazný skok má ale možná trochu jiné vysvětlení, než by se dalo očekávat. Změnil se totiž způsob, jakým se ke Státnímu zdravotnímu ústavu dostávají data o nakažených. Nově se započítávají i hlášení od praktických lékařů, jak vysvětluje Kateřina Kibicová, která se v ústavu lymské borelioze věnuje.
2: Praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
1: Do statistik se tak nově dostávají případy, které tam předtím chyběly. Odborníci ale zároveň upozorňují, že na nárůst případů má vliv i prodlužující se klíšťová sezóna. Parazitům se daří ve vlhku a teple a takových dnů v posledních letech přibývá. Třeba počasí tento víkend jim celkem vyhovuje.
0: No a jak se tedy před lymskou boreliozou nejlépe chránit?
1: Samozřejmě pomáhá repelent nebo nosit oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi. A pokud půjdete do přírody, je dobré si vždy po návratu domů zkontrolovat, co na sobě máte, jestli někde klíště není. Ono totiž nepřenese boreliozu hned po kousnutí, jak popisuje infektoložka Dita Smíšková z fakultní nemocnice Bulovka.
3: Ten interval je u lymské boreliózy zrovna na rozdíl od klíšťové encefalitidy celkem příznivý. Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké.
1: Klíště je nejlepší vytáhnout pinzetou a místo pak pořádně vydezinfikovat. Důležité je taky parazita zlikvidovat, třeba spláchnout do záchodu. Dodám, že riziko lymské boreliozy by do budoucna mohla snížit i připravovaná vakcína. Ta teď podle Smíškové prochází schvalováním.
0: No a jak po vytažení klíštěte poznáme, jestli přece jenom na nás tu boreliozu nepřeneslo?
1: Je potřeba kontrolovat to místo po kousnutí, když se kolem něj objeví po několika dnech zarudlá skvrna, která se zvětšuje, tak může jít o první fázi nákazy. Ale pozor, ta skvrna ve většině případů nepálí ani nebolí. Ne tak známým příznakem může být taky bolest zad, která vystřeluje do různých částí těla. V obou případech by měl člověk určitě navštívit lékaře. Nemoc totiž může dál postihnout i klouby, nervy nebo srdce.
0: Tak děkujeme, to byly informace od Anny Millerové z naší domácí redakce. Posloucháte víkendový radiožurnál a pokud se zrovna chystáte na houby, pak nezapomeňte, jak jsme radili, se po návratu z lesa pořádně prohlédnout.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A varování z D3 z jihu Čech na dálnici D3 směrem z Tábora do Českých Budějovic teď velmi opatrně před sjezdem na Ševětín. Na kilometru 115 stojí v levém pruhu porouchané osobní auto a válí se tam i zbytky roztrhané pneumatiky. Opakujeme, D3 z Tábora do Budějovic před Ševětínem na kilometru 115 blokovaný levý pruh, osobní auto a roztrhaná pneumatika. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Budiš světlo, tak pod tímhle heslem odstartuje už za pár týdnů 28. ročník design bloku. Organizátory představili jeho podobu tenhle ten týden. No a je jasné, že Prahu rozzáří desítky hvězd světového designu. A taky se otevře nově opravený průmyslový palác na výstavišti.
1: Design blok s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet.
2: Říká ředitelka design bloku Jana Zielinsky. Srdcem celého festivalu bude veletržní palác,
1: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
2: Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského, a to s názvem Veranda.
1: Kolem toho děláme takový jako tajnosti, můžeme jenom představit, že součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků od dětí až po dospělé. Děláme k tomu židle na míru, vlastně od té dětské až po velké barovky.
2: Přehlídka zve i do kaple svatého Jiří nebo do jízdárny Pražského hradu. Právě tady se spojí multižánrový festival s design blokem, který připomene nedožité 90. narozeniny prezidenta Václava Havla.
3: Vymysleli jsme takový multižánrový festival, který se jmenuje Havel Alive, a ten stojí na takových pěti základních pilířích. První právě je design, druhý je divadlo, film, hudba a přednášky, diskuze.
2: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
3: Když se právě vrátíme k tomu, řekněme, prvnímu pilíři, kterým celý ten festival zahájíme, tak to bude výstava Design pro Václava Havla. Návštěvníci projdou světem Václava Havla, kde bude ukázaná jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
2: Design blok podpoří taky několik projektů s přesahem do společenské oblasti. Část vstupného věnuje rodinám pečujícím o děti s poruchou autistického spektra. Sabina Vosecká, Radiožurnál.

Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek

0: Plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Hrozí mu až 3 roky vězení. Severní Korea vypálila zatím neznámý projektil přes Japonské moře. Podle Japonska se jednalo o balistickou střelu. Prezidentská kancelář Jižní Koreje kvůli tomu svolala zasedání Národní bezpečnostní rady. Několik balistických střel směrem k Japonskému moři KLDR vypálila i minulý týden. Tvrdí, že to bylo vojenské cvičení. Schody vedoucí lesem k hradu Kokořín na Mělnicku jsou kvůli špatnému technickému stavu zavřené. Rozhodla o tom správa chráněné krajinné oblasti. Schodiště slouží jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Návštěvníci tak teď musí k hradu dojít po silnici, po které částečně vede také modrá turistická značka. Sport. Fotbalisté Hradce Králové hostí v 9. kole šance ligy Teplice. Zápas 6. se 7. týmem tabulky sleduje Tomáš Borovec.
1: Jdeme dál. 32. minuta zápasu, Hradec Králové Teplice 0-0. Před zhruba 2 minutami měl obrovskou šanci Filip Čihák, ale zblízka hlavičkou nedokázal překonat brankáře Trmela. Takže stav zápasu 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D5 zvěř u Plzně, na D1 zdržení od Kývalky. Na D5 kousek za Plzní směrem do Prahy zbystřete před sjezdem na Ejpovice. V okolí 70. kilometru se v blízkosti dálnice pohybuje srnka. Na konci D5 před Prahou ve sjezdu na okruh stále velmi opatrně. Bourala tam 2 osobní auta, jedno mimo komunikaci, druhé blokuje o kousek dál levý pruh. Na místě policie místo označené světelnou šipkou kratší fronta. Na D1 z Brna do Prahy sledujeme silnější provoz mezi Kývalkou a Velkou Býteší, tedy mezi kilometry 182 a 162. Fronta je hodně roztrhaná, chvílemi se brzdí do zastavení, pak zase jedete plynule. Příčinou je jak počínající nedělní špička, tak i osobní auto. To za Ostrovačicemi na stém 75. kilometru chvíli blokovalo levý pruh, rychle se ho ale podařilo přesunout do odstavného. Na D10 z Turnova do Prahy trvá zdržení od sjezdu na Kosmonosy ze 46. kilometru. 15 minut se popojíždí k nehodě na 43. a pultém.
4: V místě práce na silnici Mladá Boleslav v pravým pruhu je nehoda. Je lepší jezdit levým pruhem, který je vedený v protisměru. Tam je to zcela volný.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes odpoledne čekáme oblačno až zataženo. Od severozápadu se postupně na většině území Čech přidá déšť nebo přehánky. Večer se objeví také na Moravě. Později večer začne v Čechách déšť ustávat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23, na jihu a východě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: Zdravím vás, dobrý den. Na Filip Saláč obsadil 2. místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po včerejším vítězství v kvalifikaci nestačil v tom dnešním závodě Moto2 jenom na suverénního Španěla Izana Guevaru.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Mezinárodní tým vědců popsal rozdíly mezi mozky muších samečků a sameček. Vědci chtěli zjistit, jak přesně geny a nervová spojení ovlivňují chování. Mapou samečího mozku mušky od stomilky vytvořil stejný tým před 2 lety a teď zmapoval mozek samečka. Z detaily už je ve studiu z naší zahraniční redakce Jiří Kordík. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se dá zmapovat mozek mušky velké maximálně 3 milimetry?
1: To umožnila metoda elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením. Mozek mužího samečka vědci rozřezali na 66 plátků, ty pak opakovaně skenovali a pak s pomocí umělé inteligence vytvořili takovou 3D mapu toho samčího mozku. Bez AI by to pro jí člověku zabralo asi 44 let. Tohle se dočteme na webu Cambridgeské univerzity, která ten výzkum vedla a píše o tom taky web BBC. Tam si tu mapu taky můžeme prohlédnout.
0: No a jak se liší samčí a samičí muší mozek?
1: Z 95% jsou stejné, ale těch zbývajících 5% stačí k tomu, aby se samečci chovali jinak než samičky. Vědci popsali mozkové okruhy spojené s jejich námluvami. Konkrétně to byly 3 rozdíly v samčí a samičí struktuře těch nervových spojů.
0: Mm-hmm. No a jaké to jsou?
1: Sameček chodí za samičkou a podle studie má v mozku na rozdíl od samičky spojení, která mu zřejmě zlepšují zrak, aby na tu samičku lépe viděl. Ještě větší rozdíl se týká obvodu agresivity. Samečci často bojují, takže mají mnohem víc spojů v oblasti mozku zodpovědnou za agresi. A pak je tu takzvaný obvod písní lásky, jak tvrdí vědci. Samečci svádějí totiž samečky zvukem.
0: No a máme ten zvuk?
1: No, máme ji tady, máme štěstí. Námluvy od stomilek už dřív nahrála Univerzita v Leicesteru. Jenom pozor pro posluchače, zní to trochu jako porucha. Samečci to dělají vibrací křídel a k vydávání toho zvuku mají v mozku unikátní spleť spojů. Když se to samečce líbí, tak toho mušího samce neodmítne. A to už jsme slyšeli, že dovibroval. Za ty rozdíly jsou zodpovědné 2 klíčové geny, které vědci právě taky v té studii popsali o tom, že ty geny ovlivňují chování se ví desítky let, ale pořád není jasné, jak vypadá celý ten mechanismus. A teď u těch odstomilek se o něm odborníci dozvěděli víc.
0: V čem je vlastně přínos takového výzkumu?
1: Podle autorů je to takový velký krok směrem k pochopení toho, jak obecně funguje mozek. Poznatky se dají využít například při výzkumu schizofrenie nebo taky autismu. A ten muší mozek je taky inspirací k vylepšení umělé inteligence.
0: No, souvislost mezi muším mozkem a lidským chováním by asi nikdo z nás nehledal, ale vědci ano, a díky za to. Ve studiu byl teď ze zahraniční redakce Jiří Kordík. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

YouTube ve 3:15 odpoledne ve vysílání víkendového radiožurnálu. To je ten dobrý čas podívat se za chvilku na sport. Fotbalisté Hradce Králové totiž pomalu stoupají prvoligovou tabulkou a rádi by po utkání s Teplicemi poskočili ze 6. místa ještě výš. Právě tady na ten zápas vás za chvíli už bereme.

0: Fotbalisté vedoucí Slavie se večer utkají z Plzní, ale v dnešním programu Šance ligy jsou ještě tři další zápasy. Olomouc Sparta, Jablonec Zlín, no a před chvílí začal zápas Hradec Králové Teplice a právě ten sleduje Tomáš Borovec.
1: Poslední minuta nastaveného času v rámci první půle. Půle, ve které byli Východočeši aktivnějším týmem. Dostali se také do dvou velkých šancí, ale ani Tomáš Čvančara, ani Filip Čihák z bezprostřední blízkosti nedokázali míč trefit tak přesně, aby skončil v síti. No a přišel trest, protože ve 43. minutě nádherně vysprintoval po levé straně Matej Ryznič, dokázal odcentrovat od rohového praporku tak přesně, že půlkrát stačila jemná teč k tomu, aby změnil směr balónu a poslal ho do branky východočeského týmu. Takže v posledních sekundách prvního poločasu, který v tuto chvíli končí, vedou Teplice v Hradci Králové 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Automobilový jezdec Dominik Střítecký ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal podruhé v kariéře titul. To byly zprávy ze sportu, ty nás čekají přesně také ve 14 hodin. Za chvíli tedy uslyšíte nejenom informace ze sportovního klání, ale také počasí a předtím ještě aktuální informace pro všechny naše motoristy. Je tady Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A zdržení na D1 v Brně a nehoda na D10 u Mladé Boleslavy. Na D1 na trase z Prahy do Vyškova teď čekejte potíže přímo v Brně. V omezení na kilometru 195 chvíli blokovalo pravý pruh porouchané osobní auta. Před okamžikem odjelo, vytvořila se ale kolona téměř od výstaviště, už se dává do pohybu. Výrazněji se zdržíte od sjezdu na Mikulov, tedy z kilometru 194. Na D10 z Turnova do Prahy narůstá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona vzniká už před sjezdem na Kosmonosy, kilometr 46,5, 15 až 20 minut sesune k nehodě na 43. pultem. Přímo v omezení stále v pravém pruhu odklízejí následky střetu dvou osobních aut a podle našeho zpravodaje je lepší zvolit cestu levým pruhem, který je vedený protisměrem, tím se podle něj jede v celku plynule. A ještě D5, její konec těsně před Prahou ve sjezdu na okruh stále velmi opatrně po srážce dvou osobních aut, přičemž jedno skončilo mimo komunikaci, je stále průjezdný pouze pravý pruh. Je tam i policie, místo označené světelnou šipkou a kolona vzniká už na konci dálnice D5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Kdo všechno v tom jede?
5: Co jsem viděl, to jsem vám řekl, nic nevím.
6: Jste podezřelý, že jste naplánoval vraždu Oldřicha Urbana. Zajímají nás tady ty tři týpci.
4: Tak ty mě vůbec nezajímají. Mě zajímáte hlavně vy.
7: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
4: Že vy zatím byli fakt jenom prachy?
8: Bude to stačit na obvinění?
6: Jdu za váma.
9: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docent. Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
11: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. Martin Benda má další zprávy.
12: Ukrajina provedla kombinovaný úder na Moskvu. Poprvé zřejmě použila vlastní balistickou střelu. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. Fotbalisté Slávie v Šancelize přivítají Plzeň. Hradec Králové hostí Teplice. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5 řeší nehodu. A bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
13: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
14: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP-1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Radiožurnálu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, zatím ale nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí. K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
15: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
12: V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 je přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
16: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
12: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin.
17: Sport. Fotbalisté Slávie můžou navýšit vedení v čele tabulky šance ligy. V 18 hodin přivítají na závěr 9. kola nejvyšší soutěže Plzeň. První utkání programu dne se hraje mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Podrobnosti má Tomáš Borovec.
18: Za pár vteřin začne druhý poločas tohoto utkání, ve kterém Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, kdy se ve 43. minutě trefil tečí Matěj Půlkrab. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
17: V 15 hodin se v 9. ligovém kole představí ještě Jablonec proti Zlínu a Sigma Olomouc s pražskou Spartou. Neporazitelnost v nové sezóně Tip Sport Extraligy budou od 18 hodin hájit hokejisté Kladna na ledě Liberce. Ve stejnou dobu začnou zápasy Pardubic s Karlovými Vary, Českých Budějovic s Olomoucí, Brna s Hradcem Králové a Vítkovic s Litvínovem.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Situace na dálnicích v okolí Brna, nehoda na D10 u Mladé Boleslavy. D1 průtah Brnem ve směru z Prahy a rozjíždějící se kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Přímo v omezení na 195. blokovalo pravý pruh nepojízdné vozidlo. Už je pryč, provoz zrychluje. D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plnější od sjezdu k Avionu z 2. kilometru. D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí je ucpaná před omezením u Zdib. Kvůli opravám mostu tam zůstává uzavřený levý pruh. Kolona od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru je na 15 minut. Plzeňská D5 před Prahou. Do kolony vjedete za Rudnou zhruba na 3. kilometru. Pomaleji se budete sunout až ke sjezdu na okruh směr D1. V něm stále průjezdný pouze pravý pruh. V levém jedno z nabouraných aut plus vozidla policie i světelná šipka silničářů. Druhé auto po srážce skončilo v trávě. A na závěr lepší zpráva z D10 směrem z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5. Už se podařilo následky nehody odklidit. V omezení už se tak opět projíždí oběma zúženými pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Odpoledne čekáme oblačnost zataženo, od severozápadu se postupně přidá déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu východě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
11: Dobrý den, posloucháte víkendový Radiožurnál 4,5 minuty po 14. hodině odpoledne, no a před námi je hodina, ve které uslyšíme spoustu zajímavých lidí, kteří tady u nás byli hosty v minulém týdnu. Tak třeba jak se herec Petr Uhlík cítil při natáčení filmu Vyvolený, který je na motivy knihy Thomase Manna, proč se kuchař Pavel Drdel rozhodl zpracovávat i kámovou sedlinu, tak i tohle zaznělo právě v rozhovorech s hosty Radiožurnálu, no a my vám připomínáme a připomeneme to nejzajímavější. Za chvilku třeba rozhovor se zpěvačkou Bárou Basikovou.
0: Host Radiožurnálu.
21: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

0: Na jevišti suverénní v soukromí dlouho plná pochybností. Bára Basiková v novém filmu Heleny Třeštíkové poprvé vidí, kolik toho v životě zvládla. Tenhle týden byla zpěvačka hostem Radiožurnálu u Libora Boučka. Jak se rodí sebevědomí, když ho člověk od dětství nemá, a co se stane, když po tisící zpíváte stejnou píseň a po každé do ní dáte všechno?
1: Teď mě napadlo, jestli já to vůbec říkám správně, to jméno.
2: Jo.
1: Co ty říkáš, Basiková, že?
2: No, to je jedno. Jako no, máme, to jedno, máme italské předky.
1: No.
2: A samozřejmě to S se čte jako Z.
1: No tak vidíš.
2: No. Nebazíruju na tom.
1: Ne, to se ti omlouvám, já na tom budu bazírovat. Od teď už si napořád v mém pojetí Bára Basiková, která je hostem Radiožurnálu. Mluvíme o tom snímku Heleny Třeštíkové, mluvíme i o tom, že vlastně dnes začíná takové miniturné, které má dva díly. To znamená, dnes to začíná, zítra to končí. Dnes to začíná v Hradci Králové, zítra to končí v Praze. Ale spíš ten film, protože vlastně v tom filmu člověk zjistí, jak strašně silná jsi, jak strašně silná jsi v těch situacích byla. Ale zjistila si to i ty zpětně. Jak je možný, že jsi to sama neviděla?
2: Neviděla. Já jsem od malička neměla dostatek sebevědomí, protože jednak jsem z generace, kdy byly děti ještě byty, a my s bráchou jsme teda byli řezaný fakt strašně, jako když se to dneska zpětně uvědomím, tak je to úplně absurdní, protože to bylo za hlouposti. A navíc teda já jsem měla velmi komplikovaný vztah s mojí maminkou, to taky ve filmu je, a ono přeci jenom ten start životní, že jo, tě nějak jako, že jo, nastaví a nasměruje. Takže já jsem si nikdy nevěřila v podstatě v ničem. Velmi jsem o sobě pochybovala ve všem, ať už ve zpěvu, tak prostě v nějakých osobních schopnostech, dovednostech. Prostě to sebevědomí chybělo a nějak jsem si tím životem musela projít sama a prokousat se. A teď, když ten film vidím, tak vlastně teprve teď si uvědomuju a díky němu vidím a mám ty hmatatelné důkazy, že nejsem tak úplně marná, že jsem docela jako zvládla toho hodně a teď mám ze sebe konečně dobrý pocit.
1: No, jak automaticky vlastně se počítá s tím, že ten umělec to sebevědomí bude mít, že přece jdi na scénu, vystupuj. Já mám pocit, že je to bráno v mnoha, ale že to je automatické, že ho člověk má. Ale jak říkáš, ty rodinné souvislosti, souvislosti dějinné, protože jsme oba dva vyrůstali v době, kdy nebylo všechno možné. V žádném případě. Tak to člověka trošku sráží. Jak se s tímhle dá bojovat a jak se dá nabít to sobě? Dá se předstírat?
2: No,
1: ta suverenita na té scéně, nazdar, tak jsem tady, že?
2: Ano, tak to se dá asi předstírat. Parafázu. A hlavně to je v podstatě takový určitý druh exhibicionismu, který vlastně s tím sebevědomím ani nemusí souviset. Je to takový naopak jako kontrast, jo? Protože já si pamatuju, že jako dítě, jako už v první třídě, jsem byla brejlatá, zakřiknutá, vys moje první televizní vystoupení, když mě bylo 12 let, v pořadu Zpívá celá rodina, tak tam vidíš takovýho chudáčka prostě ostříhanýho, protože nevím, proč mě stříhali na kluka. Strašně jsem si kousala nechty, protože jsem byla neustále taková nervózní. A takhle já jsem fungovala, ale když prostě někdo přišel, návštěva třeba, jo, tak Baruško, zaspívej nám tady. Já jsem v tu chvíli úplně jako se postavila naprosto suverénně a zaspívala jsem, jak nejlíp jsem uměla. Na tu chvíli jsem nějaké sebevědomí asi měla, nebo nějakou tu chuť a potřebu něco ukázat, prostě určitá dávka exhibicionismu. A pak, když zase návštěva odešla, jsem zase zalezla do toho pokojíčku a tak jsem to měla dlouho, že jsem sice byla schopná na to jeviště vlézt, což taky dneska jako nechápu, protože to neumí každý člověk, že to je strašně těžký, že předstoupit před lidi, aby se ti netřásl hlas.
1: A další den znovu. A ta repetice je v tom
2: štěně. A další. Ale nějak prostě postupem času jsem to získávala. Nějak jsem se sama sebe vychovávala, směrovala, nabíráš zkušenosti, že jo, zažíváš různé situace, tak tě ten život takhle posouvá a ty si to prostě nějak pro sebe zpracováváš, no. Musela jsem se to všechno naučit sama.
1: Je ta zpěvačka tedy profese? Dá se říct, že jdeš tedy do práce, že to tak skutečně člověk tak jako odpoví, říká, tak tady nechávám za sebou 3 děti, partnerství, ten život, složenky, povinnosti a teď začíná ta práce a jsem někdo úplně jiný. Je to ten
2: přístup? No, je to tak, jo. Je to tak, ale samozřejmě s tím, že nikdy jsem, ať stojím na jevišti dodnes kdekoliv, kdykoliv, za jakýchkoliv okolností, v jakýchkoliv situacích, tak tu práci v uvozovkách odvádím na 100%, že to není takový jako automatický, že nastoupím a teď to tam odspívám jako bezmyšlenkovitě a v hlavě se mi honí, prostě nevím, co budu vařit k večeři. To vůbec ne. Že vždycky v momentě, kdy na to jeviště vstupuju, tak jsem tou zpěvačkou, která zpívá, ať je to v Horní, Dolní nebo ve Státní opeře, na 100% poctivě písničku, kterou zpívám třeba po 3000, tak ji zaspívám, jako bych ji zpívala poprvé. Dávám, i když je to, jak se říká, práce, dávám do toho pořád svoje emoce, svoje srdce, city a zpívám, jak nejlíp umím.
1: Je to běžné tenhle ten přístup? Protože když žijeme v době sociálních sítí, tak najednou tam lidi pouští to svoje soukromí, vypráví, jakože, co se mi děje a pak je to běžný ještě pořád ten přístup?
2: Já nevím, no. Tak prostě já to takhle mám a hlavně jsem, myslím, dobrá v tom, že umím hrozně rychle přepínat, jo. Mně stačí přijít na to jeviště, já nevím, 5 minut před začátkem, 10 minut, z toho někteří moji kolegové úplně šílej, protože ty se tam potřebují hodinu, dvě připravovat nebo soustředit, jo. A já to nepotřebuji. Já fakt mám rychlej ten přepínací systém, že v momentě, kdy jsem na jevišti, tak všechno, co bylo doteď, zůstává za oponou a v tu chvíli jsem tam za tu zpěvačku, za tu umělkyni nebo v té roli v divadle, kterou představuju a dávám všechno do toho výkonu, do toho přednesu, výrazu a když to skončí, tak se ukloním, spadne opona a jsem zase ta paní Baziková.
1: Mně se líbí, že v těch dvou rovinách mizí ta jedna rovina toho předstírání, že by si tvořila brand, když to řeknu v tom moderním slova smyslu. To znamená, že by si dejme tomu, ano, do značku, bych použil to české slovo, ale že by si vytvářela tu nadnesenou realitu toho. To nikdy nebyla součást tvého vybavení.
0: Tak to byla Bára Baziková ve vysílání Radiožurnálu. No co všechno se skrývá pod hladinou Lipna? Spisovatel Jan Štifter v románu Vltavice se vrací do vesnice, která zmizela pod vodou a k lidem, jejichž domovy i způsoby života smetly dějiny 20. století. Tak proč je důležité vědět, co bylo před přehradou? Jak se do příběhu dostala postava chlapce, který se každý den topí ve své zatopené vesnici a dokážeme si vůbec představit, že místa, která považujeme za samozřejmá, jednou nebudou existovat? Jan Štifler byl hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: O Vltavici se bavíme z toho důvodu, že v srpnu se dostala na pulty českých knihkupectví. Myslím si, že není určena pouze těm, kteří jsou fascinováni tím jižním cípem naší země, ale řekl bych pro všechny, které zajímá historie a ty souvislosti 20. století, částečně i 19., tak to je ta cílová skupina.
3: Myslím, že cílovka jsou lidi, co mají rádi příběhy a zároveň lidi, kterým dochází, že nežijeme jenom dneska. Že vlastně všechno, co žijeme dneska, tak tomu předchází nějaký včerejšek a nic by se nestalo bez té série včerejšků. Vlastně i o tom ta knížka je.
1: V tom roce 1930, když budeme brát tenhle rok, tak ve Vltavici bylo 63 domů, 414 lidí tam žila. Drtivá většina německy mluvících, jak jsme správně říkali, nejedná se o Němce, ale spíš o Rakušany. Ale mluvili německy. Pak zmizel kostel, škola, hřbitov, obchody, domy vlastně. To všechno zmizelo. Co je silnější, že zmizely ty stavby, anebo že zmizel celý způsob života?
3: Já myslím, že je tam problém v tom, jak jsme si skutečně jako z té Šumavy odkrojili ty velký díly. A jedna věc je ta, že jsme vyhnali lidi, že jsme se snažili nějak ty vesnice zalidnit, pak nám došlo, že vlastně tam teda už nic nebude, že se s tím počítat nebude, že to všechno bude jednodušší, když to zaleje voda a ono to bude plnit tu funkci, kterou tam potřebujeme. Ale Důsledek je ten, že jsme skutečně přišli o spoustu hodnot a jako mnoho vrstev kultury, minimálně o ty jazykové dialekty, které tam byly, o ty písničky, které se tam zpívaly, o ty místa, o ty kopce, které měly nějaký názvy. A my dneska vlastně třeba nevíme, jak se jmenují, nebo potoky, které jsou pro nás někdy bezejmenné, ale historicky se jim nějak říkalo. A tohle je věc, která je nenahraditelná. Určitě jako tohle je víc nenahraditelný, než to, že tam nejsou ty domy.
1: Jak vy se díváte na ty, kteří pak využívají, a zaplať pámu za to, ty cyklostezky a využívají Lipno jako jeden z nejkrásnějších rekreačních cílů a vlastně o tohle se vůbec nezajímají, že vlastně opomenou to, co je na dně?
3: Ono to k tím může dojít a taky nemusí. Zároveň chápu, že jako člověk, který tam rád jezdí na kole, tak je tam právě kvůli tomu, že se tam hezky jezdí na kole, nebo že si tam dá dobrý kafe. Ale pokud se zastaví, tak tohle jsou věci, které k němu můžou promlouvat a obzvlášť tý Ltavici, tam když si sednete na břeh, tak skutečně stačí trochu jako lehce dloubnout do země a ta vesnice začne vylejzat. Ona tam skutečně je pod tím nánosem písku, někdy bahna a kamení, stačí odendat dva, tři kameny a kouká na vás kus litiny a víte, že jste někde, kde bylo něco jiného ještě nedávno.
1: Vy jste to řekl, že najednou člověk začne vnímat Lipno, co by přehradu a co by to obrovské množství vody. Jako takovou tu finální vlnu, protože za to 20. století Vltavice prošla fakt tím, že nejdřív prostě zmizeli lidé a pak přišla tahle vlna symbolicky, jakoby uzavřela historii, kterou nikdo nechce řešit. Má vůbec člověk to morální právo říct, tak tady bude přehrada, tahle krajina zmizí, protože celek ji potřebuje?
3: Já o tom hodně přemýšlím a říkám si, že samozřejmě jsou věci, které si jako obhájíme, řekneme si, ano, tady jako někde musí stát ta elektrárna, protože to jsou věci, které potřebujeme. Stejně tak jako je samozřejmě obhajitelná funkce přehrad. Ale já si myslím, že vždycky je to vlastně zločin na těch lidech, kteří tam byli doma. Protože to, že někomu seberete dům a zboříte mu vesnici, je něco, co vlastně mu ničím nedokážete kompenzovat. Já si myslím, že jako je přirozený, že se stěhujeme a že odcházíme, ale podle mě skutečně potřebujeme mít kam se vracet. To, že na 10 let zmizíme, ale víme, že když se vrátíme, že tam budou pořád na nás vykukovat ty stejné sousedky a budeme vrážet do stejných řečí, jmen a plotů, je něco, co podle mě ten život dělá o něco lepší, než když o to přijdeme.
1: A asi člověku to 100% rodí teprve ve chvíli, kdy to přijde. Protože tu věc bere jako samozřejmě v případě, že je, může být lehce iritující, že člověk vidí pořád tu stejnou sousedku. Ale tady, co to je podstatná. Ten román má dvě časové roviny. Na straně jedné je to Dor, to je ten počátek 20. století, období kolem roku 1900, pak současná 60-letá Emma. Ty postavy jsou pochopitelně smyšlené, mohou být nějak silně inspirované, ale je to smyšlené. Proč jste potřeboval Dora?
3: Já myslím, že Dor potřeboval být v knize. To je o tom, že já jsem si sedl a začal jsem psát a já většinou vím, kam, jako co chci říct, nebo jako, jakých témat se chci dotýkat, ale ve chvíli začnu psát, tak ten svět se začne sám stavět. A takhle já, když jsem začal črtat ten příběh, tak jsem ještě úplně netušil, že tam nějaká takováhle postava bude. A najednou píšete první řádky a najednou tam zjistíte, že tam je nějaký kluk, který mu je 9 nebo 10 let, který má dojem, že, nebo nemá dojem, jemu se to děje každý den, on se v podstatě každý den topí, protože každý den prožívá to, že ta vesnice je zalitá vodou. On je tam jako člověk, který mu se všichni smějou, mají ho za blázna, protože přece tohle se tam tady nemůže stát. A najednou tam ta postava je. A ta postava je tam podle mě, protože jako jsem hodně často uvažoval a přemýšlel o tom, jak samozřejmý jsou pro nás právě ty domy, místa, ulice a jak nepředstavitelný pro nás je, že by to nebylo. A tohle si myslím, že patřilo i k Dolní Vltavici, že by tam skutečně ty starý sedláky nikdy nenapadlo, že ta vesnice nebude existovat. Oni měli určitě za to, že, nebo měli by, kdyby tam ten Dor byl, a já věřím, že tam byl, protože pak někdy mám pocit, že člověk si něco vymyslí a že tím do určitý míry přeskládá to, co tak skutečně bylo. Takže pro mě dneska Dor je postava z reálný Vltavice, když jsem si ji vymyslel. A samozřejmě je to o tom, že vlastně nevěříme tomu, co se děje a pak jenom koukáme.
1: Je tohle důkaz toho, jak dynamické bylo 20. století, protože to mi přijde jako strašně silný moment. Ten Dor, který do jisté míry působí jako blázen s tou vizí a to, že má pocit, že vidí přes tu mříž tu vodu. Ale ono se to stalo. Během toho 20. století, to je strašně krátký úsek. Bylo to nejpřevratnější období?
3: Myslím si, že každý, že asi nebo nejpřevratnější, třeba 17.
1: Nejrychlejší, chybný přívlastek, nejdynamičtější.
3: Určitě to proměnilo to místo jako vizuálně nejvíc. Jde taky o to, že my dneska ty věci vnímáme jako hotový stav. Když jsme dneska na Lipně, tak ono nám vlastně přijde, že tam mohlo být vždycky, což je fajn, když přijedeme do Frimburku a skutečně to městečko se tak jako krásně odráží v té hladině a je to vlastně hezký.
1: Ta kostelní věž.
3: Ta kostelní věž. Zároveň znám lidi, kteří vlastně Lipnu nikdy neodpustili, že tam je, protože právě oni jako vědí, co tam bylo pod tím. A podle mě je fajn si vlastně říkat, že tohle je situace, která nastala, to znamená Lipno tady, on tady taky za 200 let třeba být vůbec nemusí. A týká se to vlastně jako spousty oblastí, hnedka vedle je Boletický vojenský areál, kde taky vlastně zanikla spousta vesnic a my dneska víme, že tam něco za tím plotem a zákazem vstupuje, ale taky vlastně nevíme, co přesně. A podle mě je fajn ukazovat si ty fotky, dívat se doma a mluvit o tom, že tam něco bylo a už není.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin a 30 minut. Poslechněte si i zprávy a Martina Bendu.
3: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliardy nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonu. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu.

0: Iráku a východním Tichomoří od loňského září zabili přes 220 lidí. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie. Sport. Fotbalisté Hradce Králové hrají v 9. kole šance ligy s Teplicemi. Aktuální informace přidá Tomáš Borovec.
1: Další pokus zablokovaný. 73. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, útočí do plných a zatím se marně snaží Východočeši alespoň o to vyrovnání. Takže z Malšovické arény, kde je to 0-0, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sdružení na D1 za Chocerady na D8 od Klíčan. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy houstne provoz před Šmejkalkou. Kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 28. kilometru. Do zúžení na 25. se jede 10 až 15 minut. Na D8 z Ústí do Prahy zůstává před zdiby průjezdný pouze pravý pruh. V levém jsou silničáři. Fronta z úrovně klíčanské OMV je přibližně na čtvrt hodiny. Dálnice D10 Turno do Prahy stále plná v okolí Mladé Boleslavy. Před omezením zpomalíte u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru. Náš zpravodaj radí jet levým pruhem vedeným v protisměrném pásu. Je průjezdný mnohem plynuleji. A na silnici 9 kousek za Zahrádkami směrem k České Lípě odklízejí následky střetu dvou osobních vozidel. Na místě jsou i záchranáři, policie řídí kyvadlový provoz. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo. Ze severozápadu se postupně na většině území Čech přidá déšť nebo přeháníky. Večer se objeví také na Moravě. Později večer začne v Čechách déšť ustávat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na jihu a východě bude tepleji až 26. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Dobrý den, je to tak, no my už po písničce budeme pokračovat v tom nejzajímavějším z rozhovoru s hosty Radiožurnálu. Do studia tedy dorazili herec Petr Uhlík nebo kuchař Pavel Drdel, oceněný se svojí restaurací takzvanou Zelenou Michelinskou hvězdou, a za chvíli se dozvíte i něco víc o výstavě korunovačních klenotů na Pražském hradě.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Co nám návrat korunovačních klenotů do Prahy v roce 1791 říká o české národní identitě? Historik umění a kurátor výstavy korunovačních klenotů na Pražském hradě Štěpán Vácha, tady v hostu Radiožurnálu, právě v tomto týdnu připomněl, že Češi tehdy nebyli v parlamentním odporu vůči Habsburkům, i když se to někdy vypráví. Návrat vzácné koruny po 50 letech se stal významným historickým zlomem a symbolem probouzejícího se zájmu o české dějiny a jazyk. Štěpán Váchu ve studiu Radiožurnálu přivítal Libor Bouček.
1: Když si vzpomenu na dějepis, tak člověk získal ten narrativ, že jsme byli v permanentním odporu vůči monarchii, ale tady mi to přijde, že to tak není, že na konci toho 18. století, minimálně tenhle rok, 1791, to byla oslava středoevropanství.
2: Ano, ta lojalita českého obyvatelstva k Habsburkům, jo, byla jako velice silná, myslím si, až opravdu jako ještě i po celé 19. století. Tohle, co, o čem tady říkáte, to je věc určitého výkladu, moderního výkladu ve 20. století, který se zrodil někdy se vznikem Československa po roce 1918, kdy ta československá republikánské zřízení se potřebovalo nějakým způsobem jako odrazit, jo, od té předešlé bezprostřední minulosti. Jo, takže a pak samozřejmě k tomu ještě přišel komunismus. Takže takový ten negativní narrativ o Habsburcích, to je něco, co jsme si prostě v podstatě vytvořili až v tom průběhu 20. století.
1: Ale je asi také tou zkratkou částečnou, že přesně ten konec 18. století, ten rok 1791, první velká výstava, která pak se konala vždycky v tom 91. roce, k tomu premiéra Mozartovy korunovační opery. To všechno je jakoby start něčeho. Dá se říct, že to je ten moment, kam můžeme datovat minimálně ty první pokusy o to národní obrození a že ten návrat i těch korunovačních klenotů symbolicky vnímáme nikoliv jako, že jsme si vybojovali tu národní identitu, ale že nastává ten okamžik, kdy je víc vidět.
2: Já si opravdu myslím, a to i prezentujeme na té výstavě, že opravdu ten rok 1791 byl opravdu nějaký historický zlom. Jestli můžeme říkat v dějinách, že jsou nějaké jako zlomové okamžiky, jo, tak tohle to byl opravdu určitý okamžik zlomovej, kdy se ta česká společnost, která se nějak už probouzela, jo, začíná se zajímat jako více o historii, o jazyk, a najednou teď do této takové rozjitřené situace se přiveze tady ten vzácný předmětem, který má nesmírnou symbolickou hodnotu, historickou pro český stát. To je něco, co prostě opravdu odstartuje. My to víme prostě z těch dobových zpráv, z dobových oslavných básní, jo, které určitým způsobem prostě promluvají k té koruně, oslavují jako krajanku českou, která se opět vrátila jako do té země, když byla 50 let prostě jako přechovávána od té poslední korunovace jako v té Vídni. Jo, to jsou také
1: zvláštní. Permanentně vystavená ve vitríně.
2: A dokonce pak ještě za Josefa II. Tam byla permanentně, možná bychom mohli říct, že to bylo až něco také ponižujícího pro ten klenot, tak jak vlastně s ním bylo předtím zacházeno. Jo, tak protože když se vrátil do té Prahy, tak co se pak stalo, byla zase, samozřejmě byla použita ke korunovaci Leopolda II., a pak byla opět uložena. A ne do té dnešní korunní komory, tak jak to bývá dnes, ale byla uložena do jako korunního archivu, což byl takový přístavek u svatovásilské kaple, který dneska neexistuje. My máme na výstavě vystaveno i 6 historických klíčů, které se z těch 7 dochovaly. Už v té době vlastně bylo ustaveno 7 klíčníků, kteří jako spravovali ty korunovační klenoty. Takže ta společná péče o ty klenoty se tady vlastně už takhle zrodila, jo, s tím, tady s tím jejich návratem. Jo. A to je něco, co nás taky propojuje s tou dnešní dobou. Jo.
1: Kde je ten 7. klíč?
2: To nevíme. O tom žádné zprávy nejsou prostě.
1: Takže ten fakt zmizel, jo?
2: Ten fakt zmizel, nebo si ho ten jeden z klíčníků ponechal jako suvenýr, protože oni už v té době, když se vraceli, oni se vraceli zemskému výboru, tak to bylo někdy ve 40. letech 19. století, tak už prostě jako pozbyli svou funkci, jo? Takže
1: no ale dá se asi, jinam. Dalo by se dohledat, kdo to by.
2: No možná. Byl by to úkol.
1: Je to výzva pro badatele, my to nevyřešíme.

0: Co když film diváka nevede za ruku, ale záměrně ho vyvede z komfortní zóny? Herec Petr Uhlík si z karlovarské premiéry neobvyklého českého filmu odnesl nadšení, když ne všichni diváci to jeho nadšení sdíleli. Tak proč je důležité podporovat filmy, které rozbíjejí zažité stereotypy a může být návštěva kina, řekněme také nečekanou terapii partnerské komunikace? Petr Uhlík byl hostem Radiožurnálu i Libora Bůčka.
1: Jaká ta reakce třeba tebe překvapila v těch Karlových Varech, nebo jaké to bylo? Protože já si myslím, že fakt jsem podobný film nikdy neviděl v tom českém prostředí.
2: Já ani v podobném nehrál a ani neviděl. A upřímně já jsem vůbec nevěděl, jak to nakonec bude vypadat, protože každý ten natáčecí den mě přesvědčoval o tom, že jsem se asi moc neptal. A vlastně jsem si nedokázal představit tu formu toho, jak se to bude vlastně, jak se to celý poskládá do sebe. A nakonec jsem z toho byl upřímně jako šťastný. Je to opravdu jako něco jiného, na co asi běžný český divák, a to nechci všechny házet do jednoho pytle, ale opravdu to myslím hezky. Podle mě není zvyklej, ale zároveň reakce toho publika, který byli na začátku takový zdrženlivý a nakonec se to uvolnilo.
1: A my jsme byli překvapení. No. Já si myslím, že ten pocit je úplně identický, jako směl ty, co by herec, tak
2: věřím
1: to měl ten divák.
2: Věřím tomu a byl jsem z toho šťastný, fakt šťastný. To, že jsem potom vycházel z toho sálu a zrovna v tu chvíli, jak se tam odtrhávají ty čísla na hodnocení, tak někdo jsem stihnul zrovna pána, který vycházel ze dveří, odtrhával jedničku a říká, větší, jsem neviděl. A to byl takový střih z reality, protože jsem byl fakt nadšenej a najednou pán, ale rozumím, pánovi se to nelíbilo, posílám pozdravy a obětí, ale já jsem upřímně nadšenej a doporučuji to velmi, protože už jenom kvůli tomu, že je to opravdu odjinut a myslím, že tímhletím projektům by se mělo fandit, protože nějak rozbíjí stereotyp tvorby, který se tady děje.
1: No jestli to není právě to poslání, to umění. Protože my asi si umíme říct tři artefakty nebo tři věci, které by měl mít divácky úspěšný snímek. A tohle jde prostě ne úplně proti tomu, ano, ale to vlastní cestou je to prostě. Tohle je můj umělecký názor a takhle já to vidím.
2: Jo, a fakt to vřele doporučuju. Nebuďte na mě naštvaný, kdyby se vám to nelíbilo, ale já myslím, že se vám to bude líbit, protože z toho člověk neodchází naštvaný. Kdyby se mu to nelíbilo, tak to myslím. Kdyby se mu to nelíbilo, tak neodchází naštvaný, kromě toho pána, který vyšel téma dveřma, teda po té premiéře, nebo před premiéře, ale spíš takový já nevím, jak to mám nazvat. No prostě to člověka někam vyosí a buď se tomu povolí a užije si to, nebo já jsem si to fakt velmi užil, a nebo ho to jenom tak nějak čertne, ale podle mě to v něm zůstane, a což je podle mě nejdůležitější.
1: Jedna věc je jistá, to jsem zase viděl já, že po tom skončení to okamžitě vytvoří diskuzi. Mm-hmm. Že v případě, kdy tam člověk nejde sám, ale jde tam s partou, s partnerkou, s partnerem, tak ta diskuze je 100%.
2: Jo.
1: A je to diskuze, která jen tak neskončí.
2: Přesně tak.
1: Takže v případě, kdy máte doma krizi v komunikaci, můžeme doporučit snímek vyvolený.
2: Pár terapeut to doporučuje.
1: Tu diskuzi rovnou otevřet.

0: Na základní škole měl vyznamenání, ale přesto si prosadil učiliště a šel vařit. Pavel Drdel dnes vede restauraci Sůl a řepa ve Strakonicích, oceněnou Michelinskou zelenou hvězdou. Proč ho od studia odrazovali a co ho k vaření přivedlo? Jakou roli v jeho cestě se hrála babička, zahrada a sbírání lesních plodů? No a kdy konečně přišlo uznání, na které jeho rodiče čekali? Pavel Drdel byl hostem radiožurnálu U Libora Boučka.
1: Váš táta se věnoval ekonomické profesi, vy jste měl vyznamenání na základce a přesto se si prosadil učiliště v Blatné.
2: No, to bylo trošku taky jako náročnější, ale co strašně...
1: Jak jste to dokázal, to prosadit? Protože v těch devadesátkách si to umím vybavit, že tam byla povinnost téměř, když měl člověk takovýhle výsledky
2: tak
1: mířit na univerzitu.
2: Určitě poslouchá maminka, ale to nebude to chtít slyšet, ale já jsem po ní strašně tvrdohlavej. A snažím a takový zarputilej, takže jsem řekl, že na školu nejdu, zkrátka, a že chci vařit. No. A přiznám se, že taťka to zkousával velmi dlouho a myslím si, dneska z toho má obrovskou radost a samozřejmě teď už je v důchodu. Dneska se ještě léto užívají Blatné a pěstuje pro mě bylinky a hromadu dalších věcí, takže to já vždycky mám radost. Za prvý ho velmi rád vidím, když za mnou přijde na restauraci a teď vlastně před 14 dníma jsme si tam to u nich i Blatné užili. Trhali jsme si vlastně bazalku, kterou má úžasnou hromadu rajčat, chodí sbírat houby, takže jsem měl i houby, takže to je úplně skvělý.
1: To ale znamená, jste ho zapojil do celého toho ozubného
2: teď už.
1: Toho. No, ale kdy to přišlo, to uznání? V kolika letech?
2: Já si myslím, že to přišlo teprve před pár lety. Ono to dlouho trvalo, protože on opravdu chtěl s tím mým prospěchem, tak i tenkrát ty učitelky říkali, nauč nějak v žádném případě, jako to je gympl a pak na výšku, nebo co chtěla mamča, tak abych šel dělat češtinu a literaturu. Tak jsem šel vařit, pak samozřejmě ta cesta do té Itálie, kdy jsem teda zdrhnul úplně od toho řemesla a to si pamatuju, že se teďka chytal za hlavu a říká, ty nemůže držet ani šrubovák a chce jít někam montovat motorky. Jo. Mm. Takže já jsem mu dával vždycky takovýhle, jako nechci říkat jako rány, ale vždycky jsem mu dokázal překvapit, což dokážu ty rodiče překvapit. Nejen rodiče, i do dnešních dnů.
1: Co byla ta optimální představa člověka, kterému je 15 let, že z něj bude? Proč to učiliště a co bylo na konci té vize, že jsi si tak prosadil tu cestu? Byla to vlastní restaurace, jaká?
2: Tak to já jsem si ani tu restauraci úplně v 15 nepředstavoval, ale mě fakt strašně bavilo vaření. Já jsem vždycky zlížel k babičce. Trávili jsme tam vždycky prázdniny. A byl jsem fakt fascinovaný tím, že šla ráno, fakt si věci natrhala na zahradě, uvařila z toho, samozřejmě některé jídla jsem to jako nechtěl jíst, to se přiznám. A nebo mě bavilo, že když dělala lívance nebo palačinky, tak se vždycky na kole jelo za Blatnou a jelo se do lesa a šlo se trhat maliny, borůvky, ostružiny. A to mě strašně bavilo. A pak mi to v tom jídle obrovsky chutnalo. Takže to byla taková asi, si myslím, že ta babička byla u mě hnacím motorem a hlavně já i od těch 15 to ještě vlastně pomalu končily restaurace a jídelny. Ale narazil jsem na naprosto skvělý lidi, nejen na té praxi, ty kuchaře letitý, ale na skvělý i učitelky, jo, který asi, nechci říkat, že jsem měl tenkrát nějaký potenciál, ale oni to asi ze mě vycítili a opravdu dělali všechno pro to, aby to ze mě vytáhli.
0: Tak to byl Pavel Drdel, kuchař oceněný zelenou Michelinskou hvězdou. No a už zase od zítřka se můžete těšit na další zajímavé hosty radiožurnálu. Tentokrát Jan Pokorný ve studiu přivítá operního pěvce Adama Plachetku a nebo také režisérku Pepu Lubojacky, která se bude ucházet o Oscara. Tak poslouchejte radiožurnál za chvíli, za přesně 4 minuty, bude 15 hodin a máme pro vás další nové aktuální zprávy na radiožurnálu. Tak dobrý den.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Ale zprávy na Radiožurnálu má pro vás Martin Benda.
3: Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%, je to o pětinu méně než před rokem. Policie v Praze obvinila muže, který posílal desítky výhružných e-mailů, soud ho poslal do vazby. Olomouc hraje ve fotbalové šancelize proti pražské Spartě a na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou z 31. kilometru. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, ideální čas na doplnění zásob nenastane. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhružek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
5: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy, hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
3: Muži hrozí 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy. 9 z nich objasnili. Němci si dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko zvolí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
6: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
7: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
0: Sport. Fotbalisté Teplic zvítězili v 9. kole šance ligy v Hradci Králové 2:0. Teď Olomouc hostí pražskou Spartu a zápas sleduje Adam Kodet.
8: V polovině 4. minuty je to nadále 0-0 mezi Sigma Olomouc a Spartou. Zatím ani jeden z týmů se nedostal do výraznější šance, ale častěji zatím na kopačkách má balon domácí Sigma. Sejkovi teď ale utekl balon, takže z toho nic nebezpečného nebude. Utkání Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
9: Začíná 5. minuta, hosté ze Zlína už vedou 1-0 před minutkou, se z bezprostřední blízkosti prosadil Šmiga. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Zelená vlna s známe lepší cestu.
0: Na D1 zdržení v Posázaví, na D10 pak u Mladé Boleslavy. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení před Šmejkalkou. Kolona se natáhla až před sjezd na Sázavu. První část nesouvislé fronty čekejte už na 37. kilometru. Odtud do zúžení je to téměř na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy se sune kolona v okolí Mladé Boleslavy. Před omezením zpomalíte už před sjezdem na Kosmonosy na 47. kilometru. Vhodnější je zvolit cestu levým pruhem vedeným v protisměrném pásu. Podle našeho zpravodaje je průjezdný o mnoho plynuleji. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy zpomalíte za sjezdem na Poděbrady okolo 37. kilometru. Pomaleji přibližně 15 minut se jede přes celé omezení. A ještě silnice 35 na trase z Mohelnice do Litomyšle zbystřete za Studenou Loučkou. Náš zpravodaj informuje o nehodě u odbočky na Žipotín.
10: Jsou srazeny 3 osobní auta a prudce se tam brzdí do kopce. Je tam už i policie. Ono to blokuje oba dva směry. Oni jsou tam tak jako nevhodně odstavený uprostřed, ale kolona se primárně tvoří ve směru na Litomyšlu.
0: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až zataženo, od severozápadu se postupně na většině území Čech přidá déšť nebo přehánky, večer se objeví také na Moravě. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu a východě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: V poslední den ruských voleb provedla Ukrajina největší kombinovaný útok na Moskvu a její okolí a použila i rakety. My o tom ve vysílání víkendového radiožurnálu budeme už za chvíli mluvit. Spojíme se s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: V Rusku dnes končí parlamentní a místní volby. Obyvatelé Moskvy a okolí ale dnes nad rádem probudila dlouhá série explozí. Ukrajina totiž provedla zatím největší vzdušný útok na ruskou metropoli za použití raket a dronů. No a my už jsme teď, jak jsem slibovala, ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolik raket a dronů Ukrajinci vyslali do Ruska? Je pravda, že mezi nimi byl i úplně nový typ střely?
1: Zcela jistě tam byly i ty nové typy střel, protože Ukrajinci říkali vlastně už předem výrobci tedy těchto střel, především firma Firepoint, sdělila, že tedy je bude testovat přímo v terénu, protože některé ty rakety vlastně ukrajinské nelze testovat jinak vzhledem k jejich doletu, než že se prostě nasadí jako odpověď na ruskou agresi a ruské bombardování, nálety na ukrajinská města, takže to se právě stalo. Celkem tedy Moskva mluví o tom, že na Rusko letělo 1600 dronů, konkrétně to řekl starosta Moskvy Sergej Sobjanin, s tím, že asi 500 mířilo na Moskvu a moskevskou oblast. Sobjanin řekl, že ten útok byl odražený, že v samotné Moskvě nebyly žádní zranění ani mrtví a že zkrátka ruská protivzdušná obrana si s tím poradila. Nicméně samotné záběry, kterých jsou desítky, možná stovky v ruských sociálních sítích od lidí, kteří to natáčeli z paneláku na ulici, projížděli kolem, tak to vůbec tedy nevypadalo na to, že by si ruská protivzdušná obrana s tím poradila.
0: No a co se tedy ukrajinským silám povedlo v Moskvě zasáhnout a jaké oblasti?
1: Bylo to několik objektů, které prokazatelně tedy utrpěly několik zásahů. Nejvíc asi to bylo v moskevské rafinérii, v Kapotní, v moskevské čtvrti tedy, na okraji Moskvy. Tam ta rafinérie je v plamenech, není to poprvé, ona už byla zasažena jednou velmi silně a teď ten úder je zřejmě ještě víc zničující, protože z těch ruských otevřených zdrojů se dá vypozorovat, že byly zničeny zcela dvě zásadní zařízení vlastně pro proces zpracování ropy a právě v té počáteční fázi vlastně zpracování ropy. Takže tato rafinérie, která dodávala Moskvě, moskevské oblasti téměř polovinu pohonných hmot, tak bude zřejmě vyřazená z provozu. Tím dalším cílem byl logistický areál v Sofinu u Moskvy a také další budovy, které Ukrajinci zasáhli, mezi nimi například tepelná elektrárna v Dzeržinsku.
0: Jaká ruská reakce se po takových útocích dá čekat?
1: No, bohužel ta reakce nebude příliš dobrá pro Ukrajinu. Rusové zřejmě odpovědí, zvlášť když se to stalo v den voleb, tak Putin zřejmě nebude váhat s tím, aby na Ukrajinu vyslal další třeba balistické střely, nadzvukové střely. Myslím si, že obávat se právě mohou tedy lidé po celé Ukrajině, ale zejména v těch velkých městech, která bývají nejčastěji cílem, to je Kyjev, Dnipro, Oděsa.
0: Tak děkujeme. Aktuální informace teď od našeho zpravodaje, stáleho zpravodaje na Ukrajině, Martina Dorazína. Naslyšenou, Martine.
1: Hezký den.
0: Podrobné informace i od něj najdete také na našem webu irozhlas.cz a najdete tam i online reportáž.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Nechybělo moc a jméno obce Loučka na Zlínsku mohlo být na seznamu obcí, které za druhé světové války nacisté vypálili. Němečtí vojáci už se k tomu na začátku května roku 1945 chystali. Díky včasnému příchodu rumunské armády to ale už nestihli. No a teď víc než po 80 letech poté místní na počest právě těchto událostí v obci otevírají novou kapli. A za chvilku detaily k tomu všemu řekne naše reportérka.
1: Někdy

0: roce 2012 přišli obyvatelé Loučka na Zlínsku s nápadem, že by ve své obci chtěli mít novou kapli. Uplynulo 14 let a dnes kapli zasvěcené Janu Pavlu II. Slavnostně žehnají. No a přijdou i ti, kteří na její stavbu přispěli, v součtu to bylo 22 milionů korun. Peníze šly i na unikátní zvonkohru se 40 zvony. V Loučce je naše reportérka Tereza Chrastinová, dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Slavnostní akt začal v Loučce před malou chvilkou. Účast na slavnostním otevření je veliká. Jsou tady stovky lidí, účastní se místní i přespolní, představitelé politické sféry, armády, samotného žehnání se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Kvůli předpokládané hojné účasti obec už ve 13 hodin dokonce uzavřela hlavní průtah vesnicí. Lidé musí využít i objízdných tras, auta jsou směřované na záchytná parkoviště.
0: No, nové církevní stavby se v současnosti v Česku moc nestaví. Jak tedy vlastně vypadá ta kaple v Loučce?
1: Kaple je ve svém vzhledu unikátní. Její návrh vytvořil architekt Josef Pleskot, který je významným českým architektem. Zabýval se i úpravami na Pražském hradě. Kaple v Loučce má tvar kvádru a po baťovském vzoru má cihlové obložení. Dominantou této unikátní stavby je ale bezesporu několik metrů vysoká zvonkohra na střeše, kterou lidé mohou vidět i jakoby průzorem zevnitř kaple. Je na ní umístěno 40 zvonů, které vznikly ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Největší zvon zvonkohry Panna Marie Vítězná váží přibližně 500 kg. Jinak vnitřek kaple by měl pojmout mezi 20 až 40 lidmi.
0: Kolik jich je tam teď?
1: Vevnitř teď jich moc není, ale venku před kaplí jsou opravdu stovky lidí.
0: No, slyšíme ten zpěv, díky za to zprostředkování. My už jsme něco naznačili, ale pojďme ještě doplnit tu myšlenku, která vlastně vedla k tomu, že tahle stavba je teď svěcená.
1: Vznik kaple, jak už bylo řečeno, navazuje na historii obce Loučka, a to zejména na ty dramatické události závěru druhé světové války. Nacisté vyhrožovali vypálením a zničením obce, ta ale nakonec na rozdíl třeba od nedaleké ploštiny Aprilova zničená nebyla. V roce 2012 pak vznikl spolek pro zbudování kaple v obci Loučka a základní kámen byl v roce 2013 požehnán na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. A jak už bylo řečeno, na stavbu se skládali dárci. Na finální stavbu a otevření této unikátní sakrální stavby za 22 milionů se ale čekalo těch dlouhých 14 let.
0: Tak děkujeme naší reportérce a zdravíme Terezu Chrastinovou z vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. Zprávy s Martinem Bendou.
3: Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují, oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. Na ruském velvyslanectví v Praze dnes hlasují Rusové žijící v Česku ve volbách do státní dumy. Volební místnost bude otevřená do 20 hodin. Bezpečnost

0: Ranou do horního rušku John Mercado a teď nebezpečnou standardku rozehrává Karabec. Utkání Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
1: Začíná 33. minuta, domácí aktivnější, ale se Zlínem prohrávají 0-1, prosadil se Šmiga už ve třetí minutě. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 před Šmejkalkou a zdržení na D10 u Boleslavy. Jedete-li D1 z Brna do Prahy, čekejte zdržení v několika úsecích. Nedělní provoz sílí nejprve za Želivkou od nájezdu z Koberovic ze 75. kilometru. Tam je to jen na pár minut k čerpací stanici OMV. Poté opět zrychlíte a nohu z plynu dáte zase až před sjezdem na Divišov okolo 41. kilometru. Roztrhaná kolona se odtud nesouvisle posouvá do zúžení na Šmejkalce více než půl hodiny. D10 z Turnova do Prahy plná mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Nejvýrazněji se zdržíte mezi 48. a 44. kilometrem. D5 z Plzně před Prahou a fronta od Rudné z 3. kilometru. Na Rozvadovské spojce směr Butovice je průjezdný pouze pravý pruh. Navíc tam právě teď odtahují havarované osobní auto. A 35. mezi Třebovou a Mýtem, ta se plní v obou směrech. Frontu čekejte nejprve před Litomyšlí z konce nového úseku dálnice D35. Poté se jede pomaleji i na samotném průtahu městem ke kruhovému objezdu u nádraží. Do třetice na trase naberete zdržení i za Litomyšlí. Z odbočky na Tržek se sune přes Řídký až do Cerekvice. Celý uvedený úsek pojedete téměř půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: Ještě jedna hezká zpráva ze sportu. Na mistrovství Evropy v boxu se dnes v Sofii stala třetí českou čtvrtfinalistkou Lenka Bernardová.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Vydírání, lichvářské půjčky a násilí páchané i nezletilými praktiky tureckého gengu Dotens teď řeší i vídeňská policie. Skupina, která se v posledních letech rozšířila do několika evropských zemí, má podle deníku Die Presse zázemí už i v rakouské metropoli a na její stopu přivedla vyšetřovatele střelba a výhrůžky tamnímu obchodníkovi. Dotens navíc k budování svojí pověsti a verbování mladých lidí využívá TikTok a Instagram. To téma sleduje pro nás i zpravodajka Bára Vránová, která už je s námi teď živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co je to vlastně ten gang Dotens? Co je zač? Co o něm víme?
1: Podle Die Presse vznikl v Istanbulu a to jméno si vzal podle bratrů Daltonových z komiksu o Lucky Lukeovi. Daltons se postupně rozrostli do větší zločinecké sítě a vydělávají na drogách, zbraních, vydírání a nebo půjčkách s obrovskými úroky. No a k vymáhání peněz pak používají i násilí. Zároveň jsou podle deníku typickým takzvaným gangem nové generace v tom, jak pracují se sociálními sítěmi. Na TikToku a Instagramu se násilím vůbec netají a ukazují zbraně, vyhrožují konkurenci a dokonce zveřejňují i záběry útoků. Případy spojované s gangem se objevily v Řecku, Španělsku, Francii nebo Německu.
0: No a co podle novinářů ukazuje na to, že se Dotens dostali i do Vídně?
1: Je to případ obchodníka z vídeňského Hanover Marktu, kde si vlastně tento člověk půjčil před několika lety peníze mimo banku a postupně šlo o víc než 500 000 eur. Obchodník tvrdí, že peníze splatil, ale věřitelé po něm chtěli další. Přišly výhrušky a letos v červenci pak někdo 9krát vystřelil na jeho stánek. Ve výpovědích svědků padlo jméno muže tureckého původu, který má být přímou spojkou mezi Vídní a gengem. Policie ale zatím tohle spojení nepotvrdila a vyšetřování dál pokračuje.
0: Nejsou pro ně ale sociální sítě zároveň risk, protože jejich aktivitu tam sleduje i právě policie.
1: Přesně tak, ale podle studie výzkumníků z univerzity v turecké Bandirmě tím tahle nová generace gangů vlastně získává, ona s ním počítá. Pozornost na internetu je pro ně totiž skoro stejně důležitá jako skutečná přítomnost v ulicích. A problém je i v tom, že nestačí zablokovat jen jeden profil. Studie zaměřená přímo na Daltons našla na TikToku stovky účtů spojených s gangem a k tomu vznikají desítky tisíc fanouškovských videí. Dva turečtí investigativní novináři navíc popisují členy, kterým je teprve 14 let. Sociální sítě tak gangu vlastně podle nich dávají vlastní publikum, které jeho obsah dál šíří a ze kterého pak může získávat i nové členy.
0: Sleduje a dál bude sledovat naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Na fotbal se zase podíváme. Fotbalisté posledního Zlína ještě nezískali v této ligové sezóně ani bod a přerušit nepříznivou sérii se pokoušejí v 9. kole na hřišti Jablonce. Na sever Čech se s Radiožurnálem vydáme stejně jako na souboj Olomouce se Spartou.

0: Fotbalisté Hradce Králové podlehli v Šancelize Teplicím 0-2, teď hrají další dva zápasy 9. kola, tak pojďme na souboj Olomouce se Spartou. To sleduje Adam Kodet.
1: Ve čtvrté minutě nastavení z celkových 4, tedy zhruba nějakou minutku před koncem první půle, vede Sparta v Olomouci 1-0. V 25. minutě se prosadil křídelník John Mercado, který využil toho, že bránící Louis Lurving nestál úplně natěsno u něho, takže ho dokázal levačkou obstřelit a nádherným obloučkem našel prázdné místečko branky v horním růžku brány Jana Koutného. Od té doby, tedy od 25. minuty, je to 1-0. Sparta tam měla ještě jedno zajímavé zakončení po kombinaci mezi Singatehem a Karabcem zleva, ale jinak příliš nic moc nebezpečného. Ještě jednou potom z takové rány z dálky, spíše z nouze, z otočky Matěj Rineš trefil horní tyč. Sigma měla zatím spíše takové náznaky nebo nepřesné střely, ale stav 1-0 pro Spartu platí i teď, když vypršel nastavený čas přesně ve chvíli, kdy rozhodčí Karel Rouček ukončil první půli. No a hraje nebo hrálo se také v Jablonci, který hostí Zlín, a to všechno vidí Pavel Petr.
2: První poločas v Jablonci skončil, hosté po něm vedou 1-0, už ve třetí minutě se prosadil Šmiga, který využil závaru v pokutovém území domácích a zblízka překonal brankáře Hanuše. Jinak ale domácí mají obrovskou převahu, držení míče 80% právě na straně Jablonce, 20% na zlínské straně, ale aktivita fotbalistů Jablonce převážně končí na hranici pokutového území a jablonečtí hostujícího golmana dostála prakticky neprověřili. Po prvním poločase tedy Jablonec Zlín 0-1 z Jablonce, Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
0: No a od 18 hodin se potom bude hrát taky poslední zápas 9. kola fotbalové ligy. Vedoucí Slavia se utká s Viktorií Plzeň.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Průser mi ukradl někdo takový můj deník.
4: Mami, jo máš.
5: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
6: Nahledáte něco?
7: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův ksich, to ne.
8: Začalo mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
7: Ale dej mi číslo na toho skřehulu, mama mi ho nechce dát.
9: Nejste mi modelka?
10: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
11: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Innogy a Budějovický Budvar.
13: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Martin Benda.
14: Český prezident Pavel varoval před zpochybňováním článku 5 NATO o kolektivní obraně, reagoval tak na výroky slovenského premiéra Fica. Případů nákazy lymskou boreliózou je oproti loňsku skoro dvojnásobek, statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. Motocyklista Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska a na dálnici D10 před Prahou směrem z Turnova na 2,5 kilometru se srazila 3 osobní auta. Zítra bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě četné přehánky, nejvyšší teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
14: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
15: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
14: Po ruských úderech na ukrajinskou Kyjevskou a Chersonskou oblast zemřeli nejméně 4 lidé. V noci útočila také Ukrajina drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a nejméně 20 zraněných.
16: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
14: Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
17: Může za to
6: to jednak zejména brzký nástup jara, když se to aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů, čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezony.
14: Právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli chránit nejen v lese, ale také v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech.
13: Sport. Fotbalisté Teplic vyhráli v 9. kole šance ligy v Hradci Králové 2-0. Teď se hrají další zápasy. Na utkání Olomouce se Spartou je Adam Kodet.
9: Olomouci za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním vede Sparta 1-0. V 25. minutě se nádhernou zakroucenou ranou z pravé strany na vzdálenější tyč do horního rohu prosadil John Mercado. Utkání Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
17: Aktuálně se hraje 48. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1, přestože mají více ze hry. Už ve třetí minutě se prosadil Šmiga z Jablonce, Pavel Petr, Radiožurnál.
13: 9. kolo fotbalové ligy zakončí souboj vedoucí Slavie s Viktorií Plzeň, začne v 18 hodin. A motocyklista Filip Salač se po čtvrté v sezóně mistrovství světa dostal na stupně vítězů. Ve Velké ceně Rakouska skončil druhý v kategorii Moto2, vyhrál Španěl Guevara.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D10 zdržení za Bakovem a nehoda u Radonic. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte zdržení nejprve před Mladou Boleslaví. Kolona začíná na úrovni odpočívky u letadla na 51. kilometru. Na začátek omezení za sjezdem na Jičín na 44. pojedete zhruba 20 minut. Na D10 směr Praha brzdíte po druhé u Brandýsa okolo 9. kilometru. Za sjezdem na Radonice na druhém a pultem hlásíte nehodu v levém pruhu. I tam v koloně čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru naberete zdržení pouze vlivem silnějšího nedělního provozu. Fronta je jako obvykle nesouvislá, hodně roztrhaná a k omezení na Šmejkalce na 25. kilometr se sune okolo 40 minut. Na D11 z Hradce do Prahy se brzdí kousek za sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru. 10 až 15 minut ztratíte po pojížděním k omezení mezi Pečkami a Sackou. A silnice 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta zůstává ucpaná z odbočky na tržek k Cerekvici. Čekejte 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou von Erne.
13: A s další informací, ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Česká vláda už dříve řekla, že počká na to, jak budou reagovat okolní země. Podle ministra průmyslu Havlíčka už mají signály ze sousedních zemí, že podniknou kroky proti drahým palivům. Detaily tedy přidáme i my za malou chvíli.
0: Víkendový Radiožurnál
19: a Michaela van Erne.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A přinášíme varování z dálnice D2. Jedete-li směrem z Brna do Bratislavy, buďte opatrní za sjezdem na Židlochovice. Na 13. kilometru hlásíte předmět mezi pruhy.
2: Menší plastový předmět mezi jízdními pruhy. Vybočuje se.
1: A další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Prosím, jeďte opatrně. My u řidičů zůstaneme v kontextu finančním. Litr nafty už se blíží k 50 korunám, benzín je za 45. Vláda bude proto jednat o tom, jak zabránit dalšímu zdražování. Už dříve ministři mluvili o tom, že vyčkají na reakce okolních států. A ty už přicházejí. Více informací má kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
3: Vláda zasedá zítra, přijme už nějaké konkrétní kroky.
4: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO nechtěl potvrdit, jestli vláda rovnou přijme určitá opatření. Nejdřív je chce také představit ostatním ministrům. Vláda už letos na jaře sáhla k regulaci cen paliv. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a také určovalo denně stropy koncových cen. Podle Havlíčka je teď ale trochu jiná situace.
5: Ty důvody těch vyšších cen jsou dnes někde jinde, ale v každém případě my to budeme komentovat až tady po jednání vlády, a to z úhlu pohledu různých spekulací.
4: Například marže prodejců ministerstvo financí kontroluje. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nedávno řekl, že v jejich regulaci prostor není, protože se drží maximálně na 3 korunách. Hlavní příčinu viděl u rafinerií. Podle mluvčího sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martina Felixe by měla vláda přistoupit ke snížení spotřební daně. To se prý už dříve osvědčilo.
6: I těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
4: Ceny benzínu jsou teď podle údajů společnosti CCS nejvyšší od léta 2022. Ceny nafty od letošního dubna.
3: A Danielo, může najít kabinet podporu v opozici pro některá opatření?
4: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky by měla přijít kombinace různých nástrojů. Zmiňuje úpravu spotřební daně a například stropování cen tak, aby se ceny udržely pod 50 korunami. Připomíná ale také rok 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Ceny paliv strmě stouply a současní vládní politici byli v opozici.
7: Tady byli politici, kteří říkali, že chtějí zastropovat na 35 korunách, chtějí nulové DPH, chtějí nízkou spotřební daň. Tady byly naprosto nereálné sliby. Teď to samotní členové vlády vidí a tady vlastně není žádné jednoduché zázračné řešení.
4: Vláda má podle Jurečky jen velmi omezené nástroje.
3: A zmínili jsme se o tom, že vláda vyčkává na reakci okolních států. Jaké kroky sousední země zvažují anebo už přijali?
4: Například německá vládní koalice se podle agentury DPA v zásadě dohodla na balíčku opatření. Měl by zahrnovat snížení daně z benzínu a nafty v přepočtu o zhruba 4 koruny a zavedení cenových stropů. O regulaci cen už rozhodlo také Maďarsko, Chorvatsko nebo Slovinsko. Už dříve zástupci české vlády mluvili o tom, že chtějí postup ohledně cen paliv koordinovat s dalšími zeměmi, takzvané V4.
3: Zjistila a zprostředkovala Daniela Brichtová. Moc děkuji. Děkuji a hezký den.
4: Hezký den.

0: Ivan Král, posloucháte Radiožurnál. Obyvatelé Berlína a také spolkové země Mecklenburgsko-přední Pomořansko na severovýchodě Německa mají ještě 2,5 hodiny na to, aby hlasovali v dnešních zemských volbách. Hlasování sleduje i náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Dobrý den.
1: Dobrý den, ty dvě volby jsou zatím bez nějakých incidentů známých, probíhají v podstatě klidně, v Berlíně tedy dohlíží na pořádek policie, tam je asi 1000 policistů v akci, ale jak jsem řekl, nic moc se neděje. V hlavním městě Německa taky poměrně vysoká účast na zemských volbách, vyšší než při minulých volbách, i když dá se říct mírně, pokud bychom to srovnali třeba s těmi zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku před dvěma týdny, tak není to taková exploze, tam to bylo přes 70% účastu, asi čekat úplně nemůžeme, ale vysokou účast tu by chtěla i zemská premiérka v Mecklenburgsku před ním Pomořanskou Manuela Švézigová, řekla to potom, co odevzdala hlas vlastně v hlavním městě této spolkové země ve Schwerinu.
0: Protimigrační strana AfD získala před 2 týdny v Sasku-Anhaltsku 44% hlasů a poprvé za svou existenci vyhrála zemské volby. Tomáši, veze se dál na vítězné vlně?
1: No, silná je tedy v Mecklenburgsku předním Pomořansku, v Berlíně je to ještě trochu jiná kapitola, ale tady v této spolkové zemi silná je, ale nevypadá to úplně na to pokračování toho sasko-anhaltského příběhu. Ona do poslední chvíle byla nejsilnější stranou v průzkumech s nějakým 37% hlasů, ale podle toho posledního průzkumu už je opět takým sice těsným, ale favoritem dosud vládnoucí, vlastně v Mecklenburgsku předním Pomořansku vládne poslední čtvrt století sociální demokracie v čele s Manuelou Švézigovou, která za to prostě v těch posledních metrech v té cílové rovince vzala a se sloganem Frau gegen Blau, jako žena proti modré, modrá, to je ta strana AfD, vlastně dokázala sjednotit v Mecklenburgsku předním Pomořansku lidi, kteří si nepřejí vítězství nacionalistické strany AfD. Ovšem je nutné říct, že tohoto vzestupu Manuela Švézigová dosáhla, dalo by se říct, ne díky tomu, že je členkou, ale přesto, že je členkou strany sociálních demokratů, čímž nemyslím, že by prosazovala teď nebo slibovala nějakou antisociální politiku, ale docela jasně se vymezovala vůči reformám, na kterých se podílejí sociální demokraté ve vládní koalici v Berlíně.
0: Dvoje dnešní regionální volby mohou stát místo kancléře Friedricha Merce. Jak pravděpodobné to je?
1: Je to věc, o které se mluvilo už před prázdninami, že ani sami křesťanští demokraté Friedricha Merce za stolik nepodporují a že by si v čele strany a v čele vlády dokázali představit i někoho jiného. Pak to byla otázka, která se znovu vzedmula po debaklu křesťanských demokratů v Sasku-Anhaltsku před 2 týdny. Zas trošku usnula, ale dnes se bude řešit v 6 hodin, vlastně ve chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti, jak v Berlíně, tak v Mecklenburgsku předním Pomořansku se sejde předsednictvo vedení křesťanských demokratů v Berlíně a budou řešit i tuto otázku budoucnosti Friedricha Merce. Jak jsem řekl, v tuto chvíli to nevypadá úplně pravděpodobně, že by strana svého kancléře odvolala po té, co se za něj tento týden postavilo všech 8 ministerských předsedů křesťansko-demokratických ministerských předsedů spolkových zemí v Německu. Ale na druhou stranu, pokud by dnes CDU ztratila Berlín a zároveň se třeba tady v Mecklenburgsku předním Pomořansku ani nedostala do zemského sněmu, což nevypadá zas tak nepravděpodobně, tak by mohlo se stát, že pozice kancléře Friedricha Merce se stane neudržitelnou.
0: Dnešní regionální volby v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenburgsko přední Pomořansko sleduje a nadále o nich bude informovat Tomáš Havlín. Moc děkuji a hezký den.
1: Já děkuji, hezký den.

0: Roční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Zprávy a Jana Utendorská.
2: Zásobníky plynu jsou teď v Česku naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy více než o třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Podle předsedy motoristů Petra Macinky schodek klesne z navržených 359 miliard o jednotky miliard korun. Koalice chce další úspory hledat pomocí změn zákonů. Podle Macinky se nedotknou výdaje na obranu. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. A inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci v podání divadla FX Šeldy v Liberci. První premiéru sezóny činoherní soubor uvede od 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon. Sport. Po vítězství fotbalistů Teplic v Hradci Králové 2-0 pokračuje 9. kolo šance ligy zápasem Olomouce proti pražské Spartě a je u toho Adam Kodet.
3: V 72. minutě Sparta vede 2-0, ve druhé polovině si dal vlastní gol.

0: Ze 48. na 44. kilometr pojedete lehce přes 10 minut. O mnoho delší zdržení naberete o kus dál k Praze kvůli nehodě u Radonic. Na 2,5. kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Fronta od Staré Boleslavy z 13. je na půl hodiny. A na silnici 16 na výjezdu z Mělníka směrem na Slaný čekejte komplikace přímo na mostu přes Labe. Podle našeho zpravodaje tam hasiči krotili plameny.
1: Požár už je uhašen, ovšem je silnice zcela zablokovaná záchrannými služkami, takže je to zavřené ze všech směrů, čili z Mělníka na Slaný a ze Slaného na Mělník.
0: V osobním autě můžete místo objíždět po Plavební ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území pak četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. A teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Michála Fanebne.
4: Pokud máte chvilku času, můžete u příležitosti oslav 60 let od založení divadla Járy Cimrmana vybírat nejoblíbenější postavu z her tohoto divadla. Všechny informace jsou pro vás na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Zpěvačka LP dozněla, v Krušných horách dnes začíná největší akce pro pěší turisty v Evropě. Festival Eurorando nabídne na české i německé straně hor více než 50 tras s průvodcem. Výletníci při nich poznají přírodu i historii hornického regionu. Detaily uslyšíte za chvíli.

0: Na Božím daru dnes začíná turistický festival Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou vybrat z více než 50 tras a vyrazit na ně s průvodcem. Stezky vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
1: Stojíme u božidarských sejpů.
2: Průvodce na festivalu Eurorando Karel Picura ukazuje až na 2 metry vysoké zarostlé hromady, které jsou na dohled od božího daru.
1: Je to pozůstatek křižování, byla to první metoda získávání stříbra v okolí božího daru, jsou to pozůstatky ze 16. století.
2: Tady už jsme na konci vaší trasy. Co všechno návštěvníkům cestou ukážete?
1: Vyrazíme z božího daru, uvidíme sejpy, uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes a na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
2: Zdeňka Šrédlová, ambasadorka festivalu Eurorando 2026.
3: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor, od Kraslic až po Krupku.
2: Hlavní náplň festivalu jsou organizované výlety s průvodcem.
3: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase je autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
2: Na festival se zatím zaregistrovalo asi 1300 účastníků. Podle ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka přijede na festival i mnoho hostů bez registrace.
4: Očekáváme mezi 3 a 5 tisíci návštěvníky. Pro představu, a my to máme podloženo daty mobilních operátorů, v případě vrcholící turistické sezony v tom samém území denně se pohybuje 10 až 15 tisíc turistů. Ti turisté, kteří přijedou, jsou většinou příslušníci evropských turistických federací, takže ví, jak se chovat v přírodě.
2: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.

To byla kapela Lake Malawi, před námi sportovní zastávka. Fotbalisté Olomouce ještě v této ligové sezóně doma neprohráli. Teď hrají proti Spartě, která se snaží přiblížit nejlepším v tabulce. O závěru zápasu uslyšíte a vydáme se také na utkání Jablonce se Zlínem. Za malou chvíli, teď Likvido.

0: Fotbalisté Hradce Králové prohráli v Šancelize s Teplicemi 0-2 a poprvé v sezóně doma nebodovali. Teď míříme na další utkání 9. kola mezi Olomoucí a Spartou a sleduje ho Adam Kodet.
1: Za 3 vteřiny skončí 90. minuta, tedy základní hrací doba zápasu, ve kterém Sparta vede pohodlně nakonec 3-0. Teď 4. rozhodčí Jakub Vulkán ukázal, že se budou nastavovat 3 minuty. Už v 25. minutě otevřel skóre krásnou zatočenou ranou přes bránícího Luel Urvinka John Mercado a od té doby to bylo 1-0. Potom ve druhé půli v 67. minutě po střílené přihrávce Matěje Juráska si dal vlastní gól Marco Soldo. No a před několika minutami, v minutě 88. se trefil po skvělém a rychlém náběhu Ebrima Singate, který předčil bránícího Spáčila a natlačil balon na blížší tyči do sítě i přes gólmana Koutného. Takže Sparta teď už v polovině první minuty nastavení vede v Olomouci 3-0 a jak je to v zápase Jablonec Zlín, to už řekne Pavel Petr.
2: Je to tak, že platí nerozhodný stav 1-1 v páté nastavené minutě. Domácím se podařilo na trefu Šmigy ze 3. minuty reagovat až v minutě 90., kdy se prosadil Kujol. No a o chvíli později dokonce skóroval Javo, ale ta jeho branka nakonec neplatila kvůli offsideovému postavení. 1-1 tedy v samém závěru tohoto duelu. No a teď už je na jablonecké střelnici dobojováno. Utkání Jablonec Zlín končí tedy nerozhodně 1-1. Z Jablonce na ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
1: Já jsem se pro hudbu narodil.
0: Tanec. Divadlo.
2: Tak jdem.
0: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
2: Je to dobrý.
0: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
3: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
4: One last mission.
3: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
4: We're not gonna die out here.
3: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
4: Okay, I got you.
3: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
5: Radiožurnál, 17 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Šéf Škody Auto Klaus Celmr nově povede Volvo Cars. Fotbalisté Sparty vyhráli v lize na hřišti Olomouce. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí dlouhá kolona od Staré Boleslavy ze 13. kilometru. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami. Teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
7: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
6: Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Celmr se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Celmr nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Voliči v německém hlavním městě Berlíně mají poslední hodinu na to, aby odevzdali hlas v zemských volbách. Volební účast je zatím o něco vyšší než minule. Volí se taky ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko.
8: Ministerská předsedkyně této spolkové země Manuela Schwesigová řekla severoněmeckému rozhlasu, že taky doufá ve vysokou účast a v to, že si její spoluobčané zvolí dobrou a stabilní budoucnost. Schwesigové sociální demokrat vládne v Mecklenbursku předním Pomořansku čtvrt století, ale tentokrát se až těsně před koncem kampaně v průzkumech dotáhla na vedoucí nacionalistickou stranu AfD. Ta podle průzkumu může získat asi 36% hlasů a zdvojnásobit tak svůj výsledek před 5 lety. První odhady výsledků budou po 18. hodině, až se uzavřou volební místnosti. Z Wismaru v Mecklenbursku předním Pomořansku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Filharmonie Brno večer zahájí 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Cezára Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Altrichtera. Sloganem nadcházejících měsíců je Všechny cesty vedou do Brna. Vysvětluje mluvčí Filharmonie Kateřina Konečná.
9: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
10: Sport. V Fotbalisté Sparty vyhráli v 9. kole šance ligy v Olomouci 3-0. Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 zhruba za hodinu. Ještě začne utkání vedoucí Slávie proti Plzni. Hraje se ale třetí kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Zápas Liberce s Kladnem sleduje František Kuna.
11: V první minutě zatím 0-0. Teď utkání České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
12: Minuta třetí, ale skóre stále bezgólové 0-0 České Budějovice Olomouc. Na utkání mezi Pardubicemi a Karlovými Vary je Otagu Tvir.
13: Tady se hraje čtvrtá minuta a platí Pardubice Karlovy Vary 0-0. Teď Brno Hradec a David Nekvinda.
14: Ve třetí minutě utkání Kometa Brno Hradec Králové 0-1. Vítkovice hostí Litvínov, to sleduje Lukáš Kaleta.
15: Ve třetí minutě je to 0-0. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 zdržení od Divišova na D10 nehoda u Radonic. Na D1 na trase z Brna do Prahy budete nesouvisle popojíždět od sjezdu na Divišov ze 40. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce je to na 30 minut. D1 silnější provoz i dál směr Praha. Přibrzdíte před Popovicemi na 17. kilometru a o něco pomaleji pojedete k okruhu na 10. D10 z Turnova do Prahy plnější na obchvatu Mladé Boleslavy, a to mezi sjezdy na Kosmonosy a Jičín. V omezení před Bezděčínem už se jede v celku plynule. O mnoho horší situace na D10 panuje dál k Praze. Kolona od Staré Boleslavy z 13. kilometru se vleče bezmála půl hodiny k nehodě za sjezdem na Radonice. Na 2,5. kilometru se stále nedá projet levým pruhem. Náhradní trasa přes Boleslav a Brandýs, tedy silnice 610, už se také dost zaplnila. Na průtahu městem naberete okolo čtvrt hodiny. A na D11 ve směru z Hradce do Prahy v delším úseku mezi Pečkami a Sackou pracují na opravách vozovky. Omezení by mělo skončit až v první polovině října. Kolona aktuálně už od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru. Na začátek zúžení se sune zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky, teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Michála Fanerne.
18: Ráda a s další informací. V Evropě klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Za 10 let se v celoevropském průměru počet vloupání snížil víc než o třetinu. Mezi jednotlivými zeměmi jsou ovšem velké rozdíly. Jak si vede Česko? O tom se dozvíte za chvilku.
16: Víkendový Radiožurnál
19: a Michal.

0: Ještě předtím, než se budeme v této půlhodině zabývat klesajícím počtem případů vloupání do soukromých obydlí i firem v Evropě, se budeme zabývat jiným tématem, a sice tím, že lidé po celé zemi dnes vyrazili uklízet své okolí, města i přírodu. Do tradiční akce nazvané Uklidíme Česko se zapojili na 600 různých místech po celé zemi. Uklízet vyrazili i v Duchcově na Teplicku a úklid tam organizovali místní sokolové.
1: Máme, vzal si to jako všechny. Musíš říct všechny.
2: Nebo mám baťovu.
3: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
4: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci. Od jakživa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidíme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, nějakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako Sokolové zapojit.
3: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidíme Duchcov věnovala 10 let.
5: Jsem takovej ten zelený, trošku chycený nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
3: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
6: Myslím si, že chybí trošku ta výchova toho, že uklidíme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
7: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
6: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti střední učiliště, takže i ty mladí prostě jdou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
3: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.

Italský DJ Spiller v hudebním spojení se Sophie Ellis Baxter, i tak zní Radiožurnál v neděli odpoledne. Z hudby teď Mikael, takže nás poslouchejte dál.

0: Vy také ne, s vámi je Radiožurnál. Případů vloupání sice v Evropské unii dlouhodobě ubývá, ale stále jich policie eviduje přes milion ročně. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. A mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly. Právě toto téma probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme prosím tím, kde v Evropě jsou na tom nejhůř.
1: Tak rozdíly mezi státy jsou skutečně výrazné. Nejvyšší míru evidovaných vloupání má Rakousko, zhruba 700 případů na 100 000 obyvatel, to tedy vyplývá z posledních dat, která jsou z roku 2024 a se kterými pracuje Eurostat. Následuje Švédsko a Lucembursko. Naopak podstatně nižší počty vloupání v přepočtu na počet obyvatel vykazují některé země střední a jihovýchodní Evropy, ale také Pobaltí. Konkrétně úplně nejméně případů vloupání bylo v roce 2024 hlášeno v Litvě, a to sice pouze 24 na 100 000 obyvatel, následuje Bulharsko a také Slovensko. V celé Evropské unii policie v roce 2024 zaznamenala 1 milion a 200 000 vloupání, z toho většina byla do soukromých bytů a domů. Ten přesný žebříček ale Eurostat doporučuje brát s rezervou, protože každý stát, každý členský stát Evropské unie to vloupání trochu jinak definuje a eviduje.
0: Jak si tedy, Zdeňko, vysvětlit to, že počet vloupání v Evropě za poslední dekádu tak výrazně klesl?
1: Podle serveru Euronews to může být i tím, že zkrátka jsou objekty, jak firemní prostory, tak i soukromé objekty lépe zabezpečené. A dokládá to server Euronews statistikami výroby bezpečnostních alarmů v Evropské unii. Ty mezi lety 2015 a 2025 vzrostly z 30 milionů na celých 68 milionů, tedy více než se zdvojnásobily. Za 10 let tedy skutečně počet všech evidovaných vloupání klesl o 35%, u soukromých obydlí dokonce o 38%. Výrazný propad přišel už během pandemie, kdy lidé trávili mnohem více času doma.
0: A jak si v evropském srovnání vede Česko? Patří spíš k bezpečnějším zemím nebo naopak?
1: Tak Česko je podle těchto statistik zhruba uprostřed toho evropského srovnání, spíše tedy v jeho horší polovině. V roce 2024 policie evidovala 267 vloupání na 100 000 obyvatel. To je tedy výrazně méně než třeba v Rakousku, ale zároveň podstatně více než na Slovensku nebo v Litvě.
0: Zdeňka Trachtová, poslem těchto zpráv. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
4: 17 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Jany Utendorfské.
5: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila. Dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. A v jaderné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu třetí blok. Odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení.
2: Sport.
5: Fotbalisté posledního Zlína získali v 9. kole šance ligy první bod v sezóně, když remizovali v Jablonci 1-1. Sparta zvítězila na hřišti Olmouce 3-0 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Zápas mezi vedoucí Slaví a Viktorií Plzeň začne za necelou půl hodinu. A po zprávách uslyšíte informace z hokejové Tip Sport Extraligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A úvodem pozitivní informace z D10 ve směru z Turnova do Prahy. Následky nehody za Radonicemi na 2,5 kilometru už se podařilo odklidit. Opět se projíždí oběma pruhy. Dlouhá kolona od Staré Boleslavy se dává v celku rychle do pohybu. I na D1 z Brna do Prahy se nesouvislá fronta ke Šmejkalce krátí. Aktuálně se poprvé brzdí mezi Divišovem a Sázavou zhruba na 39. kilometru. Do místa zúžení na 25. naberete cirka 20 minut navíc. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy se ještě chvílemi zpomaluje před omezením mezi Pečkami a Sackou. Hustší provoz sledujeme od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Plzeňská D5 na příjezdu do metropole plná za Rudnou brzdí se v obou pruzích v pravotočivé zatáčce u nájezdu z odpočívky na 4. kilometru. 15 minut naberete na začátek rozvadovské spojky.

0: i větrno. Vítr snáraze kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a Michálu Fanerne.
1: A také slibovanou hokejovou extraligu. Do všech souvislostí nás zasvětí moderátor radiožurnálu Sport Vojtěch Šafář.
2: Dobrý podvečer posluchačům radiožurnálu. V pořadu s mikrofonem za hokejem sledujeme třetí kolo hokejové typ Sport extraligy. Liberec hostí Kladno. Stav a čas řekne František Kuna.
3: 20 sekund před koncem první třetiny vede Kladno v Liberci 1-0. Utkání České Budějovice Olomouc vidí Martin Charvát.
4: Tady v té první části gol nepadl, 0-0 mezi Budějovicemi a Olomoucí. Neutkání mezi Pardubicemi a Karlovými Vary vyrazil Ota Gutwirth.
5: Po první třetině platí vyrovnaný stav 1-1. Brno Hradec a David Nekvinda.
6: Po první třetině Kometa Brno Hradec Králové 0-1. Vítkovice hostí Litvínov, sleduje to Lukáš Kaleta.
7: 20. minuta, skóre 1-1. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
2: No a dění na všech pěti stadionech dál sledujeme na Radiožurnálu Sport.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přinášíme varování z dálnice D5 kousek za Plzní směr Praha. Buďte teď maximálně opatrní před Ejpovicemi. Okolo 70. a 0. kilometru hlásíte zvěř v blízkosti vozovky.
2: Běhají dva srnečci malí.
1: D5 za Plzní směr Praha, kilometr 70,5 Srnky u dálnice. A ještě v rychlosti i dálnice D1 směr Ostrava, kousek za Vyškovem, kilometr 232. V mezi pruhy leží velká roztrhaná pneumatika. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nick Cave, Kylie Minogue, posloucháte Radiožurnál. Dnes je to 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59. A kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec ji dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: I have no idea, but that's so amazing.
5: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje. Pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: To byl Michal Šulte. Neděle je tradičním hracím dnem hokejové extraligy. My se tedy vydáme na zápasy s radiožurnálem Sport, kde moderuje Vojtěch Šafář.
1: Dobrý večer, je tu další návštěva naší mateřské stanice v pořadu s mikrofonem za hokejem, takže vítáme, sledujeme třetí kolo hokejové Tipsport Extraligy, začínáme teďka naše kolečko v Liberci, to hostí Kladno, stav a čas zná František Kuna.
2: Po první třetině vede Kladno v Liberci 1-0, gól dal obránce Jan Dus. Na zápase České Budějovice Olomouc je Martin Charvát.
3: Tady gól zatím nikdo nedal, právě teď začíná druhá třetina zápasu, v té první byl gólu nejblíže Bell, jenomže trefil pouze tyč branky olomouckého golmana Matěje Machovského. Tedy na začátku druhé třetiny České Budějovice Olomouc 0-0. Na zápase mezi Pardubicemi a Karlovými Vary je Uta Gottwirt.
4: Druhá třetina začne za 3/4 minuty za vyrovnaného stavu Pardubice Karlovy Vary 1-1. Pardubice mají střeleckou převahu 15-5 v první třetině, ale stav je vyrovnaný. Teď je zápas mezi Brnem a Hradcem Králové, který sleduje David Nekvinda.
5: Ve 24. minutě Kometa Brno doma prohrává s Hradcem Králové 0-1, už ve druhé minutě zápasu dal ten zatím jediný gól Aleš Jergl. Vítkovice hostí Litvínov a to sleduje Lukáš Kaleta.
6: Po první třetině je to vyrovnané 1-1, góly dávali hostující Maštalířský a pak domácí Wesley. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Hokej dál sledujeme na Radiožurnálu Sportno a s posluchači Radiožurnálu se uslyšíme ve zprávách.

To byla Riana. Vláda se chystá zakročit proti vysokým cenám nafty a benzínu. Jak to oznámí zítra, ale my vás vybavíme hlavními zprávami už zanedlouho.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Vláda se chystá zakročit proti vysokým cenám nafty a benzínu. Jak to oznámí zítra? V Rusku končí parlamentní volby, ovlivnily je kybernetické útoky i ukrajinské nálety. Fotbalisté vedoucí Slávy hrají v lize z Plzní. Dálnice D11 Hradce do Prahy je kvůli nehodě uzavřená na kilometru 63. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Dobrý podvečer, je neděle 20. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámit je chce zítra po jednání kabinetu. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru k 50 korunám za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
5: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
6: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
5: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
7: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. korunami.
5: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Hlasování v ruských parlamentních volbách poznamenalo údajně více než 1000 pokusů o útok na online volební systém. Tvrdí to předsedkyně volební komise. Podle nezávislého webu Medúza kvůli výpadku elektřiny taky načas přestaly úřady vydávat hlasujícím v Moskvě volební lístky. Poslední den voleb výrazně poznamenaly i ukrajinské útoky.
8: Rakety a drony zasáhly největší moskevskou ropnou rafinerii v Kapotni a lidé z okolních paneláků natočili plameny, které z ní šlehaly, i hustý kouř, který zahalil jihovýchodní část ruské metropole. Cílem útoku bylo také velké skladové centrum v Sofinu a tepelná elektrárna v Dzeržinsku u Moskvy. Její starosta Sergej Sobjanin přesto na sociálních sítích napsal, že protivzdušná obrana dosud největší útok na Moskvu odrazila a volební proces nebyl narušený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu znovu vyzval Rusko k deeskalaci a ukončení války. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Dnes můžou volit i Rusové pobývající v Česku na velvyslanectví v Praze. Ruské ministerstvo zahraničí požádalo o zesílenou ostrahu budovy.
9: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
10: Nesnáším komunisty, ale však volím pro něj. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
9: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
11: Alespoň něco pro život, ale víme, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco uděláš. Něco zkusíš udělat.
9: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Volební místnosti v Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko se uzavřely. První odhady výsledků regionálních voleb pozorně sleduje předsednictvo křesťanských demokratů. Ze severoněmeckého Wismaru se hlásí náš zpravodaj Tomáš Havlín.
12: Podle prvních odhadů založených na rozhovorech s voliči po opuštění volebních místností to vypadá, že strana CDU v Berlíně výrazně zaostává za stranou Die Linke a v Mecklenbursku předním Pomořansku je na hraně zvolitelnosti do zemského sněmu. Strana by tak nemusela splnit podmínky, které by podle televize ARD zajistily, že ve vedení CDU nezesílí volání po odchodu kancléře Friedricha Merce a hledání jeho nástupce. Nacionalistická strana AfD dnes podle odhadů nezopakovala 2 týdny staré drtivé vítězství v zemských volbách Sasku a Nalcku, ale z voleb v Mecklenbursku předním Pomořansku může být jako nejsilnější strana a taky v Berlíně se jí zřejmě podaří výsledek oproti minulým volbám zhruba zdvojnásobit. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Během týdne má na českou stranu hor přijít až 5 000 návštěvníků. Festival začal před chvílí na Božím daru, kde je reportérka Monika Červená.
13: Slavnostní zahájení festivalu tady na náměstí v Božím daru provází velmi deštivé počasí. I přesto si ten úvodní program nenechali ujít stovky turistů, kteří sem na Eurorando už dnes přijeli. Postávají tady před pódiem s deštníky a v pláštěnkách. V budově radnice je pro ně připravené registrační místo. Kromě turistů z Čech nebo Německa jsem tu viděla skupinu turistů z Francie, velmi početnou skupinu ze Španělska. Od zítřka je po celý týden čekají výlety s průvodcem i individuální trasy, které se známí s historickými i přírodními památkami Krušných hor. Festival pořádá Evropská asociace turistických klubů jednou za 5 let. Teď poprvé v Krušných horách a poprvé na území 2 států. Z Božího daru Monika Červená, Radiožurnál.
3: Na 600 míst se zapojilo do akce Ukliďme Česko. Lidé hromadně čistili ulice nebo přírodu. Třeba Sokolové v Duchcově na Teplicku.
14: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
15: Iniciativa Ukliďme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
14: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Ukliďme Duchcov věnovala 10 let.
16: Jsem takovej ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
14: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté vedoucí Slávie rozehráli proti Plzni poslední zápas 9. kola šance ligy. Sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
18: Začíná 7. minuta utkání. Slávie a Plzeň zatím 0-0. Sedeno Pavel Tilšar, Radiožurnál.
17: V dalších utkáních Sparta zvítězila v Jablonci 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Pokračuje hokejová Tip Sport Extraliga. Liberec ve 3. kole hostí Kladno, stav a čas dodá František Kuna.
19: Odehráno přesně 28 minut zápasu, Kladno vede v Liberci 2-0. Zápas České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
20: 30. minuta, Budějovice Olomouc 0-0. Otaku Tvirty re utkání Pardubice Karlovy Vary.
21: 30. minuta, platí Pardubice Karlovy Vary 1-1. Teď utkání Brno-Hradec a David Nekvinda.
22: 34. minuta zápasu Kometa Brno-Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta.
23: 28. minuta Vítkovice Litvínov 1-2. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Neprůjezdná D11 u Chlumce a situace na D10 za Hlavencem. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy před Chlumcem uzavřená na 63. kilometru. V omezení se srazila 2 osobní auta. Nedá se projet, kolona velmi rychle narůstá. Dojíždí se do ní okolo 67. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 68 Nové Město. Na D10 z Turnova do Prahy před Starou Boleslaví se rozjíždí poslední zbytky kolony kvůli dřívější nehodě. Zpomaluje se za Hlavencem na 16. kilometru. Mnohem ucpanější než samotná dálnice je momentálně průtah Starou Boleslaví silnice 610. Už tam nesjíždějte, nijak si nepomůžete. D1 z Brna do Prahy zůstává plnější od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Odtud k okruhu na 10. kilometr se budete nesouvisle sunout zhruba 40 minut. A na silnici 35 z Turnova do Liberce za sjezdem na Jablonec. Na 30. kilometru řeší v levém pruhu kolize 2 osobních aut. Před kolonou se brzdí v dešti. Pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území pak četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty zítra 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. A místy bude taky větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik hlavní zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Michála Fanerne.
1: 20. zářijový den, pokud se vracíte z dovolené, z víkendového pobytu nebo třeba z nákupu, díky za to, že můžeme být součástí vašich cest, i tedy v případě, že vaše cesta vede pouze z místnosti do místnosti, protože víc vám zkrátka život nedopřává. My si ovšem dopřejeme hudební vzpruhu a o tu se postará kapela Maroon 5. Tak ať jsme u vás dobře slyšet.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Kapela Maroon 5 dozněla minutu před 6:45 večer. Posloucháte víkendový radiožurnál. Můžete s námi být i na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, kde se dá stále hlasovat pro nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Mimo jiné, tedy i rozhlas.cz. Z hudby právě teď Richard Miller.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: nelečím sa ani pred lekárom.
1: Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A my připomínáme uzavřenou dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. U Chlumce na 63. kilometru přímo v omezení odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Kolona je dlouhá z 67. a 5. kilometru. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že oficiální odklon dopravy platí na exitu 68 Nové Město. I před ním už naberete zdržení přibližně čtvrthodinové. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taylor Swift patřila k našemu vysílání stejně tak, jako k němu patří sport. Hraje se fotbalová liga i hokejová extraliga. S mikrofonem za sportem nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Lukáš Michalík.
1: Hezký podvečer, teď přejeme i posluchačům radiožurnálu. Fotbalisté Sparty v šancelize po druhé v řadě vyhráli, v Olomouci zvítězili 3-0, v tabulce jsou ale i tak až sedmí. Zlín poprvé v této ligové sezóně bodoval, v Jablonci hráli 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Ve šlágru 9. kola hostí vedoucí Slávia Plzeň, podrobnosti má z Edenu Pavel Tilšar.
2: Končí 21. minuta, Slávia zatím hraje s Plzní 0-0, Pražané mají víc ze hry, víc drží balón, ale zatím nějakou 100% příležitost si nevytvořili. Zápas komentujeme s Pavlem Horvátem v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz, s Edenu Pavel Tilšar, radiožurnál.
1: Hrají se i zápasy třetího kola hokejové Tipsport Extraligy, Liberec hostí Kladno, utkání sleduje František Kuna.
3: 3,5 minuty před koncem druhé třetiny, Kladno vede v Liberci 2-0 po využité přesilovce zásluhou Konečného. Jdeme dál, České Budějovice, Olomouc a Martin Charvát.
4: 38. minuta stále nerozhodně, ale už 1-1, góly v 18 sekundách. Nejprve olomoucké poslalo do vedení Plášek, ale hned v zápětí z přesilové hry vyrovnal Bell. Situaci úplně stejné teď před brankářem. Zápas mezi Pardubicemi a Karlovými Vary vidí Ota Gutwirth.
5: Půl minuty zbývá do konce druhé třetiny, Pardubice vedou 2-1, před malou chvíli ale inkasovali druhý gól, ovšem bude se přezkoumávat na videu, jestli tam nebylo úmyslné kopnutí bruslí, takže tady se bude rozhodovat o druhém případném karlovarském gólu ještě u videa. Teď Brno, Hradec Králové a David Nekvinda.
6: Po dvou třetinách skóre vyrovnané, Kometa Brno, Mountfield, Hradec Králové 1-1, hosté vedli od druhé minuty, to se trefil Jergl, ale ve 28. minutě srovnal obránce Komety Vítkovsky. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta.
2: 36. minuta, skóre 2-2 mezi Vítkovicem a Litvínovem, góly dali jak z Polášek za hosty a za domácí Zbořil s Weslim, takže samý obránci. Z Ostravy Lukáš Kaleta, radiožurnál.
1: Na radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. S posluchači radiožurnálu se pro tuto chvíli loučíme. S mikrofonem.

0: 18 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Volby v německém Mecklenburgsku, před ním Pomořansku. Podle povolebních prognóz vyhrála Alternativa pro Německo, druhá je sociální demokracie. Své zástupce vybírali lidé i v hlavním městě Berlíně. Tam podle odhadů vyhrála s náskokem strana Levice. Křesťanská demokracie kancléře Friedricha Merce je druhá, třetí je Alternativa pro Německo. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun. Zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Celmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Celmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. A v Loučce u Vizovic na Zlínsku slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Složili se na ně drobní dárci. Vyšla přibližně na 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Sport. Fotbalista Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu jedním gólem k vítězství 2-0 nad Lipskem. Madridské derby vyhrálo ve španělské lize Atletico nad Realem 2-1. A po zprávách uslyšíte informace z fotbalové šance ligy i hokejové tip Sport Extra ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D11 u Chlumce a zdržení na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy u Chlumce na 63. kilometru už se po nehodě pomalu projíždí. Situaci přímo na místě popisuje naše zpravodajka.
4: Oni to pustili do protisměru, že zastavili protijedoucí směr a pustili to zřejmě kyvadlově. Prostě já jsem byla ta úplně první vlna, která jela.
3: Jedná se ale zřejmě pouze o vypouštění aut z kolony. Oficiální odklon dopravy totiž stále pokračuje na exitu 68 Nové Město. Před ním dlouhá kolona na desítky minut. Ke zvážení je tak sjet už o exit dříve na 76. kilometru nad Dobřenice a pokračovat po souběžné silnici 611. Dálnice D10 Turnova do Prahy před Starou Boleslaví se stále ještě rozjíždí poslední zbytky kolony před dřívější nehodou. Zpomalíte za Hlavencem na 16. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně beze srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území i četné přehánky a místy bude taky větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál a Michála Fanerne.
0: Zajímáme se o fotbalové a hokejové aktuality. S mikrofonem za sportem se necháme vzít

0: se prohrávají s Olomoucí 1-2. Otak Utvert je na zápase Pardubic s Karlovými Vary.
1: Po dvou třetinách vyrovnaný stav Pardubice Karlovy Vary 2-2. Teď Brno, Hradec Králové a David Nekvinda.
2: Před startem třetí třetiny Kometa Brno, Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a sleduje to Lukáš Kaleta.
3: A je odehráno 40 minut. Litvínov vede 3-2 z Vítkovic. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport Ideál vysílá pořad s mikrofonem za sportem. S posluchači Radiožurnálu se znovu uslyšíme zhruba za čtvrt hodiny.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

kapela Support Lesbians. Jak vypadá život v zákulisí cirkusu a jak se na své číslo připravují artisté a tanečníci? To se z nové inscenace dozvědí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. Herecký soubor uvede první premiéru letošní sezóny. Má název Cirkus Humberto. My vám o ní řekneme víc za chvíli.

0: To byla Sia, posloucháte Radiožurnál. Liberecké divadlo FX Šaldy se večer promění v Cirkus Humberto. Půjde o první premiéru letošní sezony. Divákům představí život v cirkusových umělců, akrobatů i tanečníků. A součástí hry budou také zvířata.
1: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
2: Říká dramaturg z Libereckého divadla Jiří Janků.
1: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců. Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
3: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
4: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
3: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
5: Vašku! No kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
6: Nikdo.
7: A není ten nikdo náhodou? Růženka.
2: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
8: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. To pro nás ty akrobati jsou, takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
9: Stán drží pořád stejně, lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo o jedno srdce víc.
2: Nedělní premiéra inscenace Cirkus Humberto začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Radio.

Declan J. Donovan z hudby. Hokejisté Kladna se můžou přiblížit na jediný bod vedoucímu Třinci. Dosud v Liberci vedli. Všem dnešním zápasům hokejové extraligy i fotbalovému souboji Slavie z Plzní se budeme věnovat ve vysílání Radiožurnálu za chvíli. Poslouchejte nás.

minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Nedělní večer patří v Česku i nejvyšším soutěžím ve fotbalu a hokeji. Další informace získáme díky radiožurnálu Sport. Moderuje Lukáš Michalík.
1: Dobrý podvečer, radiožurnál Sport teď znovu spojuje síly s radiožurnálem. Kolečko po stadionech začínáme fotbalem. Vedoucí Slávia hostí v 9. kole šance ligy Plzeň. Aktuální informace má Pavel Tilšar.
2: Po prvním poločase hraje Slávia z Plzní ve šlágru 9. kola šance ligy 0-0. Největší šanci měl v závěru první půle plzeňský Memič, ale střelou zblízka nepřekonal slavistického golmana Markoviče. Druhý poločas budete moct poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Edenu Pavel Tilšar, radiožurnál.
1: Ve zbylých zápasech tedy dnešního programu Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Zlín remizoval v Jablonci 1-1 a Teplice porazili v Hradci Králové domácí 2-0. Hraje se i 5 zápasů třetího kola hokejové Tipsport Extraligy. Ten mezi Libercem a Kladnem vidí František Kuna.
3: Ve 45. minutě dál platí, že Liberec prohrává s Kladnem 0-2. Na utkání České Budějovice Olomouc je Martin Charvát.
4: 43. minuta, Olomouc vede tady v Českých Budějovicích 2-1, všechny góly padly v prostřední části, v jejím závěru, a ten vůbec poslední je ten rozdílový z hokejky. Navrátila, přihrával mu Plášek, Navrátil se krásně trefem z mezikruží ke vzdálenější tyči, takže ve 44. minutě Olomouc vede v Českých Budějovicích 2-1. Na zápase mezi Pardubicemi a Karlovými Vary je Otaku Tvěr.
5: Tady se hraje 43. minuta zápasu a platí vyrovnaný stav mezi Pardubicemi a Karlovými Vary 2-2 a ještě 10 sekund se Pardubice budou muset bránit v početní nevýhodě, protože vyloučený je Petr Čerešňák, ale zdá se, že i toto oslabení by Pardubičtí měli ustát, pokud Vít Jiskra teď tou střelou nakonec nedá gól. Gól to není, Brickley pálil mimo. Čerešňák zpátky na ledě, takže platí 2-2 mezi Pardubicemi a Karlovými Vary. Teď Brno Hradec a David Nekvinda.
6: Necelých 11 minut před koncem základní hrací doby vede Kometa Brno nad Hradcem Králové 2-1. Hosté se sice dostali ve druhé minutě do vedení, ale Kometa tedy dokázala otočit ten zatím rozdílový gaul. Dal před několika minutami Adam Zbořil, který jel trestné střílení, byl předtím sám faulovaný a Vekendovou kličkou tedy dokázal překonat Škorvánka. Hraje se taky ve Vítkovicích, tam přijel Litvínov a sleduje to Lukáš Kaleta.
7: 45. minuta, Vítkovice, Litvínov 2-3, rozdílovou branku dal v přesilové hře ještě ve druhé třetině Petr Koblasa. Z Ostravy Lukáš Kaleta, radiožurnál.
1: Na radiožurnálu Sport můžete dál poslouchat pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům radiožurnálu přejeme klidnou neděli.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
4: Volby v Berlíně podle odhadů vyhrála strana levice, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku Alternativa pro Německo. Policie obvinila muže, který měl rozesílat desítky výhružných e-mailů, teď je ve vazbě. Fotbalisté vedoucí Slávy hrají v lize z Plzní 0-0. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy se tvoří dlouhá kolona před nehodou u Chlumce. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přehánkami. Teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zemské volby v německém Mecklenburgsku, předním Pomořansku, vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz označil zejména výsledky z Mecklenburska, předního Pomořanska, za neúspěch. Zdůraznil ale, že ve funkci bude pokračovat a dál bude prosazovat naplánované reformy. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
6: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a z hrozbu různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
4: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby svolala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. Anonymně v nich vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhrůžek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
7: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
4: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel, proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Dny NATO v Ostravě navštívilo za oba víkendové dny na 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado.
8: Sport. Fotbalisté Slávie hrají v 9. kole šance ligy proti Plzni. Podrobnosti přidá z Edenu Pavel Tilšar.
9: Na konci 46. minuty Slávia Plzeň 0-0. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
8: V dalších utkáních Sparta zvítězila v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hraje se třetí kolo hokejové Tipsport Extraligy. Duel Liberce proti Kladnu sleduje František Kuna.
10: V 50. minutě zápasu Liberec prohrává s Kladnem 1-3. Duel České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
11: 51. minuta, Olomouc hraje v Českých Budějovicích nerozhodně 2-2. Utkání mezi Karlovými Vary a Pardubicemi, hráno v Pardubicích, sleduje Ota Gutwirth.
12: 47. minuta, Pardubice vedou nad Karlovými Vary 3-2, hrají přesilovku. Teď se podíváme na zápas Brno, Hradec, a to je David Nekvinda. 56. minuta zápasu. Kometa Brno vede nad Hradcem Králové 3-1. Vítkovice hostí Litvínov, u toho je Lukáš Kaleta.
9: 52. minuta, Vítkovice Litvínov 2-3. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda a dlouhé zdržení na D11 u Chlumce. Směrem z Hradce do Prahy trvá velmi neutěšená situace kvůli kolizi u Chlumce. Přímo v omezení na 63. kilometru se srazila dvě osobní auta. Provoz na dálnici byl nějakou chvíli úplně zastavený. Podle naší zpravodajky se teď projíždí protisměrným pásem. I na kamerách vidíme, že auta sice pomalu, ale jedou. Kolona z 67. a 5. kilometru je na více než půl hodiny a platí dál i oficiální odklon na exitu 68 Nové Město, před ním fronta ze 70. kilometru na 20 minut. Zvažte si jet o exit dříve na 76. kilometru a dál pokračovat přes Dobřenice k silnici 611. Tam ovšem další zdržení nejprve na příjezdu do Nového Města, pak i před Chlumcem. A jedete-li po silnici 16 od Slaného na Mělník a u Nové Vsi se chystáte najet na D8 směr Praha, tak velice opatrně, těsně před nájezdem na dálnici na 18. kilometru hlásíte nehodu.
14: V levém pruhu stojí jedno osobní auto. Ten druhý stojí v pravo podstavném pruhu. Ten je tam jako schovaný docela dobře.
13: V místě navíc velmi silně prší a brzdí se na mokré vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky, teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou Fanerne.
15: Za to děkuji. V Krušných horách začal největší turistický festival v Evropě. V příštích dnech si některou z desítek pěších tras projde až 5 000 lidí. A to nejen z Česka a sousedního Německa. Festival začal v podvečer na Božím daru za účasti naší reportérky. Za moment se s ní spojíme.
5: Víkendový radiožurnál
16: a Michaela van Erne.

0: Cecilia Kruj z hudby. V Krušných horách začíná největší evropský festival pěší turistiky – Eurorando. Pro návštěvníky jsou připravené desítky organizovaných vycházek na české i německé straně hor s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech. Slavnostní zahájení festivalu začalo v podvečer na náměstí na Božím daru. Je tam i naše reportérka Monika Červená. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zahájení festivalu tady Božím daru provázelo velmi deštivé počasí, přesto ho sledovali desítky turistů, kteří už dnes na Eurorando přijeli. Za organizační tým na české straně je přivítal ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek, který se jim v úvodu omluvil za typicky krušnohorské počasí a slíbil, že od zítřka už to bude lepší. Účastníky pozdravil v několika jazycích taky Gerhard Ermischer, prezident Evropské asociace turistických klubů, které Eurorando pořádá jednou za 5 let a poprvé teď v Krušných horách. Kromě turistů z Čech nebo Německa jsem tady před pódiem viděla návštěvníky s francouzskými vlaječkami, s italskou vlajkou a velmi početná skupina tu byla také turistů ze Španělska. Festivalu se podle organizátorů zúčastní turisté celkem z 16 zemí.
0: Pojďme prosím někam pozvat, Moniko, na jaká zajímavá místa se turisté v Krušných horách můžou vydat?
1: Tak od zítřka po celý týden je čekají individuální trasy nebo organizované výlety s průvodcem, a to po celé délce Krušných hor. Podívají se například do přírodního parku Přebus, vystoupají na vyhlídková místa Krušných hor, seznámí se s historií zatopené obce Přísečnice, podívají se taky do štoly Johannes nebo dolů Mauricius a uvidí i třeba technickou památku Blatenský vodní příkop. Na té saské straně se pak můžou vydat na stezku po Fichtelberské železnici nebo po stopách uhlířů kolem německého města Sosa nebo i po stopách Erika Francla, krušnohorského rodáka, který patří mezi nejlepší lyžaře severské kombinace. No a ten doprovodný program, ten se uskuteční v 6 partnerských městech. Zmíním třeba den otevřených dveří na Vápence v Háji u Loučné pod Klínovcem. Bylinkovou procházku pořádají například v Oberwiesenthal a v německém městě Johann Georgenstadt jsou zase připravené prohlídky koňského žentouru.
0: Monika Červená nás takto upoutala a souhrnně informovala zároveň. Moc děkuji a hezký večer.
1: Pěkný večer.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: kapela Linkin Park. Černé hrnce plné mušlí a k tomu hranolky jako desert wafle. I tak vypadá bleší trh v Lille na severu Francie. Jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene. A prakticky si tam může vybavit celou domácnost.
1: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
2: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
3: Ah oui, j'adore, je reviendrai.
1: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
4: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
1: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
5: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu Coachella starožitností.
1: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
4: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
6: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
1: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáku v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, lén, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: byl Jordan Hatch. Fanoušci fotbalové ligy a hokejové extraligy teď znova, řekněme, ožijí díky informacím o zápasech nejvyšších českých soutěží. Slovo tímto předávám moderátorovi radiožurnálu Sport Lukáši Michalíkovi.
1: Hezký večer, znovu přejeme i posluchačům radiožurnálu. Fotbalisté Sparty v 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci 3-0, Zlín remizoval v Jablonci 1-1 a Teplice porazili v Hradci Králové domácí 2-0. Teď se hraje sledovaný souboj vedoucí Slávie z Plzní. V Edenu je u toho Pavel Tilšar.
2: V 66. minutě Slávia prohrává z Plzní 0-1. Před malým momentem chyboval Chaloupek v rozehrávce a Plzňané šli sami na branku, respektive Amar Memič, který po přihrávce Hrošovského zakončil ten samostatný únik střelou k levé tyči Markovičovi branky. Plzeň tak vede na Slávii 1-0, Pražané teď tlačí, ale zatím nezakončují. 66. minuta Slávia Plzeň 0-1. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Hokejisté brněnské Komety ve 3. kole Tipsport extraligy porazili Hradec Králové 3-1. Vítkovice podlehli Litvínovu 2-3. Hráči Liberce hostí Kladno. Detaily přidá František Kuna.
3: Minutu a 5 sekund před koncem 3. třetiny vede Kladno 3-1. Liberec v 6. Kladno v oslabení. Z Liberce se přesouváme do Českých Budějovic, kde hraje Olomouc za Martinem Charvátem.
4: 6 sekund do konce 3. třetiny. České Budějovice vedou 3-2. Mají kotouč za vlastní brankou, olomoučtí. Teď se snaží honit kotouč, aniž by věděli, že byli v offsideu, takže přerušená hra 4,2 desetiny sekundy před koncem 3. třetiny. České Budějovice vedou 3-2, Olomouc hraje powerplay bez brankáře, ale vhazovat se bude ve středním pásmu. Na utkání mezi Pardubicemi a Karlovými Vary vyrazil Ota Gutvir.
5: Přesně 3 minuty zbývají do konce 3. třetiny. Pardubice o 2 góly vepředu vedou nad Karlovými Vary poměrem 4-2. Ve 3. třetině se prosadili jenom domácí, a to Mandát a Kondelík, a proto je to teď aktuálně o 2 góly v poměru 4-2. Z Pardubic Ota Gutvir, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme dobrý večer.

0: 19 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Jany Utendorovské.
1: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale uvést nechtěl. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr. Benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. Pořadu stanice JOJ 24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují. Sport.
2: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
3: Posluchačům Radio Žurnálu. Slávia právě vyrovnala na 1-1. Hraje se 75. minuta utkání. Zápas poslouchejte v přímém přenosu Radio Žurnálu Sport. Edeno Pavel Tilšar, Radio Žurnál.
2: V dalších utkáních Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Komety Brno poprvé v sezóně Tipsport Extraligy bodovali. Hradec Králové porazili 3-1. Liberec podlehl Kladnu 1-3, Vítkovice prohráli s Litvínovem 2-3 a České Budějovice porazili Olomouc 3-2. Utkání Pardubice Karlovy Vary sleduje Ota Gutwirth.
4: Zápas skončil a skončil vítězstvím Pardubic, které si připsali první domácí výhru v tomto ročníku. Karlovy Vary porazili 5-2. Z Pardubic, Otaku Tvěr, Radio Žurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D11 uzavřená u Chlumce a na D1 nehoda před Šmejkalkou. Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. A stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. Dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu.
7: Na 25. kilometru na začátku zúžení, teďkou dvě auta v sobě.
6: Fronta zatím kratší, delší čas ztratíte na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh, tedy zhruba mezi 19. a 10. kilometrem. Čekejte 15 minut navíc. A na dálnici D6 z Chebu do Varů zbystřete mezi sjezdy na Citice a Březovou. Kilometr 137,5. Hlásíte nehodu a celkově dost nebezpečnou situaci.
8: Je to v zatáčce, prší, je to mokrý, jsou tam hasiči, policie, je to průjezdný levým pruhem, ale je to zatáčce, to vidět až na poslední chvíli.
6: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Michála Fanerne.
0: Upozorním na oslavu

0: Alternativa pro Německo po vítězství v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zřejmě získala nejvíc hlasů také v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Vyplývá to z povolebních odhadů stanice ARD. Alternativa posílila také v souběžně konaných volbách do vedení hlavního města Berlína. Tam podle odhadů jasně zvítězila levicová strana Die Linke a druhá skončila CDU kancléře Friedricha Merce. Sčítání sleduje náš zpravodaj v Německu, Tomáš Havlín. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a já můžu říct, že první průběžné výsledky potvrzují ty úvodní odhady a to znamená, že obě strany vládní koalice v Berlíně, tedy křesťanští i sociální demokraté, se dnes počítají do tábora poražených. CDU, tedy křesťanští demokraté, ti ztratili Berlín, kde dosud vládli, podlehli tam straně Die Linke, ta získala podle průběžných výsledků bezmála 25% hlasů a sociální demokraté, menší koaliční partner ze spolkové vlády, ti po čtvrt století nevyhráli v Mecklenburgsku předním Pomořansku, nebo jak se v Německu ekonomičtěji říká MV, případně MECPOM. Tam vychází jako silnější alternativa pro Německo s více než 37% hlasů. Volební lídři obou stran za Linke v Berlíně Elif Eralpová, za AFD v Mecklenburgsku předním Pomořansku Leif Erik Holm už oba vznesli nárok na sestavování vlády, no ale z AFD nikdo do koalice chtít nebude a situaci si můžou zkomplikovat taky Die Linke v Berlíně, kdyby trvali na vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak by sociální demokracie SPD mohla raději zůstat ve stávající koalici s CDU, k tomu přibrat zelené, aritmeticky by to taky vycházelo.
0: Kancléř Merz už oznámil, že navzdory dalšímu oslabení své CDU hodlá ve funkci pokračovat. Co pro něj výsledky obou hlasování znamenají?
1: Považovali se za důležité, veřejnoprávní televize ARD věštila před volbami, že pokud CDU neudrží Berlín a v Mecklenburgsku předním Pomořansku se nedostane do zemského sněmu, tak se pozice kancléře může stát neudržitelnou a jeho vlastní strana se ho může pokusit vyměnit. No, CDU Berlín neudržela, v Mecklenburgsku předním Pomořansku to vypadá s odřenýma ušima, 5,5% pro CDU podle průběžných výsledků. Friedrich Merz už se tedy vyjádřil, že chce pokračovat, že je nutné jít dál po nastoupeném reformním kurzu, který je spojený s oběťmi, ale zajišťuje podle něj blahobyt budoucím generacím. Nicméně toto vyjádření nemusí to být úplný konec diskuze a i když Friedrich Merz tedy nakonec by kancléřem zůstane nebo zůstal, tak kabinet a jím navrhované reformy to může paralyzovat. Kandidátka sociální demokracie Manuela Švézigová v Mecklenburgsku předním Pomořansku se dnes nedotáhla na AFD v dnešních volbách díky tomu, že

0: by opakovala, reprodukovala politiku její vlastní mateřské strany sociální demokracie v berlínské koalici, ale naopak díky tomu, že se od ní distancovala.
1: AfD zřejmě bude v Mecklenburgsku předním Pomořansku nejsilnější stranou. Výrazně posílila také v Berlíně, kde bude nejspíš třetí. Dá se tedy, Tomáši, konstatovat, že vítězné tažení Alternativy pro Německo pokračuje?
0: Nebylo to asi dnes tak drtivé vítězství jako v Sasku-Anhaltsku před dvěma týdny, kde nacionalistická AfD získala nějakých 44% hlasů, ale ve štábu AfD se rozhodně neslavilo. Je to jediná strana, která se dá označit za vítěze v obou dvou těch volbách. Ani v jedných nich neselhala, ani v Berlíně, ani v tom Mecklenburgsku předním Pomořansku. Je to strana, která v obou těch zemích dokázala minimálně zdvojnásobit svůj výsledek oproti minulým volbám. A když se na to podíváme, v Německu dnes mohli volit zhruba 4 miliony lidí, volební účast byla vysoká a AfD získala nejvíc hlasů ze všech stran.
1: Tomáš Havlín pro nás sleduje tyto volby v Německu. Prozatím díky, hezký večer.
0: Děkuji, hezký večer.

Kapela Roxette dozněla, navážeme sportem. Fotbalisté Slávie byli pro utkání s Plzní favoritem, ale skóre zatím bylo vyrovnané. Víc se dozvíme za chvíli díky radiožurnálu Sport.

0: Samý radiožurnál, jedna sportovní zastávka právě teď. Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy proti Viktorii Plzeň. Závěr zápasu komentují na radiožurnálu Sport Pavel Horvát a Pavel Tilšar.
1: Druhá z pěti nastavených minut, Slávia Plzeň 1-1. Teď se tady v Edenu zhruba 2,5 minuty už nehraje, protože je ošetřovaný plzeňský útočník Princ Adu, který se ve středovém kruhu srazil se slávistou Tomášem Vlčkem. Ten rychle vstal sám, ale Princ Adu bude odnesený na nosítkách. Rychle k němu přispěchali lékaři z plzeňského realizačního týmu. Teď jsou tam taky členové, řekl bych, záchranné služby, tak věříme, že Princ Adu bude v pořádku a že se ten zápas samozřejmě za malý moment znovu rozběhne. Už takové 3 minutky se tady v Edenu nehraje. V době, kdy je přerušeno, tak s Pavlem Horvátem taky pro posluchače radiožurnálu můžeme připomenout to, že Plzeň vedla po trefě Amara Memiče ze 64. minuty. Slávia vyrovnala, řekl bych, šťastnou trefou Štěpána Chaloupka o 10 minut později. Skóre aktuální asi zatím zasloužené.
2: Jo, určitě. Myslím si, že těch šancí na obou stranách nebylo tolik. Samozřejmě Plzeň šla do vedení a ten gól, jak si řekl správně, nebyl úplně vypracovaný, bylo tam takový, jak se říká, slovenský trmavrma někde kole mezi penaltou a malým vápnem a vyšel z toho nejlíp Štěpán Chaloupek a takovým šmudlou vyrovnal. Teď samozřejmě potlesk pro Prince Adua, který je odnášený na nosítkách, tohle určitě nevidíme rádi, je to smutný a jde rovnou do šatny, asi pojede rovnou do nemocnice, protože i doktor Ondra Zvámal s ním míří do útrop stadionu.
1: Měl takový ten krunýř, tak věřme, že Princ Adu, plzeňský útočník, bude brzy v pořádku. Čeká nás dlouhá reprezentační přestávka, 4 zápasy Ligy národů, o kterých taky uslyšíte na radiožurnálu Sport a radiožurnálu v přímých přenosech, samozřejmě zápasy české fotbalové reprezentace. Teď závěr 9. kola šance ligy a utkání Slávia Plzeň 1-1. Z těch 5 nastavených minut, tedy v době, kdy byl Princ Adu ošetřovaný, uplynulo zhruba 4 minuty, takže bych řekl, že těch 5 minut ještě se minimálně hrát bude. Slávia v útoku na pravé straně, Kačer po něm, Ajo si padá v pokutové území a tohle bude co? Sudí Stanislave Volku, rohový kop?
2: Budem čekat, to si myslím, že...
0: Tolik Pavlové, Horvát a Tilšar, konečný výsledek bude-li, nabídneme ve zprávách.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
5: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Bylo 20 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Německý kancléř Merz chce pokračovat v reformách i ve funkci, a to navzdory oslabení CDU v dalších dvou zemských volbách. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel Čech, po dalších třech se dál pátrá. Hokejisté Vítkovic prohráli v extralize s Litvínovem, zůstávají bez bodu. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU v obou zemích oproti minulým volbám výrazně oslabila. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední tři roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL ideální čas na doplnění zásob nenastane. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. Včera ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě.
3: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo. Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: 300 autorů nabídne letošní design blok přehlídka současného designu a módy. Tématem 28. ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se odehraje hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
4: Srdcem celého festivalu bude Veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
5: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 na
4: říká ředitelka design bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
6: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
4: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v šancelize z Plzní. Je u toho Pavel Tilšar.
8: Radiožurnálu. Stá 6. minuta zápasu, 16. minuta nad rámec základní hrací doby. Slávia vede nad Plzní 2-1. Divoký závěr, Tomáš Chorý, autor gólu z penalty, teď odnášený na nosítkách. Úplný závěr zápasu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Sedenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
7: V dalších utkáních Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Vítkovice podlehly ve třetím kole hokejové Tipsport Extraligy Litvínovu 2-3 a dál tak zůstávají bez bodu. V dalších zápasech Pardubice porazily Karlovy Vary 5-2, České Budějovice Olomouc 3-2, Brněnská Kometa zvítězila nad Hradcem Králové 3-1 a Liberec podlehl Kladnu 1-3. A motocyklista Filip Salač skončil druhý v kategorii Moto 2 ve Velké ceně Rakouska a získal tak čtvrté podiové umístění v sezóně mistrovství světa. Vyhrál Španěl Guevara.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D11 u Chlumce a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná po nehodě u Chlumce nad Cidlinou. Před odklonem na 68. kilometru je kolona na půl hodiny. Zjíždět můžete už dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se ale nevyhnete po pojíždění přes Chlumec nad Cidlinou. Zpátky najedete až za dlouho Polskem přes Žehuň. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za odbočkou na Benešov. Brzdí se na 20. kilometru, provoz pak houstne až do kolony. Na kilometru 14,5 je pak nehoda, dvě auta v levém pruhu.
10: Šmejkalku projedete pak v pohodě, ale potom to stojí kvůli nehodě v levém pruhu 14,5 kilometr z Červená.
9: A zdržení je asi na necelou půl hodinu. Na D4 z Prahy do Strakonic se za Jílovištěm na 11. kilometru střetlo auto s autobusem. Blokují pravý pruh, levým projedete bez výraznějšího zdržení. A u Uherského Brodu vás přibrzdí nehoda na silnici 50 do Brna. U odbočky na Drslavice a k čerpací stanici Orlen havarovala dvě osobní auta. Na místě záchranáři a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území pak četné přehánky. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. A místy bude i větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je teď s vámi Kamila Šusterová a stretnutě.
11: Dobrý večer. V dnešnom stretnutí nám gitarista skupiny Horkyže Slíže prezradí podrobnosti o ich novom albume. Zajdeme aj na pražskú výstavu sklárskeho výtvarníka Jána Zoričáka. A s programátorom Jánom Ilauským sa porozprávame o najznámejšej hre pre virtuálnu realitu, ktorej je autorom. Nech sa vám dnes dobre počúva.
2: Radiožurnál.

0: Horký žeslíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb.
1: Kapela Horký žeslíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ty štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super, to je super. Dalo nám to takovou energiu a zavolal nás do druhého mesta a my jsme, že ideme hrať do nových zámkov, tak jsme se těšili. Potom jsme hrali zase inde a tak jsme si to pomaličky vydrali, že vlastně každé to miesto, boli tam ti ľudia, oslovili jsme ich a keď jsme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudí, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: jasné, začínali tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demo nejaké a takéto veci. A tam až to bola nahrata a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Viršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparády a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosť krátka páčilo. A tým pádom sme sa takto stali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, ktorý vznikl úplnou náhodou ako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční sú také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezivko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá, kedy my jsme nosili jako koncertné také mundury, ale koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený. A nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovala stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, možná povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně, zase v zkoušovni, jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že jak bylo aj covid, že se nemohlo chodit, někde jsme si to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček. Je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj aká všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
1: Pro Radiožurnál Sofie Čiripová.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Hodin 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: V Rusku skončily první volby do dolní komory parlamentu, které se konaly od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že v hlasování opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Předběžné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí ji podle agentury Reuters přisuzují 57,54% hlasů. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku, tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhrůžných a poplašných e-mailů. Konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. A v jaderné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu třetí blok. Odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. Sport. Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. Nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na druhý Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D11 u Chlumce a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. A poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na 30 minut. Sjet můžete i dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se ale nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. Najíždějte až za Dlouhopolskem. Na dálnici D11 čekáme uzavírky i ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru pracuje těžká technika. Dálnici od 21 hodin uzavřou do rána několikrát až na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz, nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na kilometru 14,5 dvě auta v levém pruhu.
5: Policie je na místě, je tam zúžení do 2 pruhů a mnohakilometrová fronta.
4: Zpomaluje se už na 19. kilometru a je to na 30 minut. A na D4 z Prahy do Strakonic překážejí následky nehody za Jílovištěm. Na 11. kilometru havarovalo osobní auto a autobus. A projíždí se pouze levým pruhem, počítejte s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7 při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území taky s četnými přeháňkami a místy bude i větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
1: A také se zpěvačkou Eli. Hezký večer.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Nechybělo moc a jméno obce Loučka na Zlínsku mohlo být na seznamu obcí, které nacisté za druhé světové války vypálili. Němečtí vojáci už se k tomu na začátku května roku 1945 chystali, ale díky včasnému příchodu rumunské armády už to nestihli. A teď, déle než 80 let poté, otevřeli místní v obci na počest těchto událostí novou kapli. A my vám o ní řekneme víc za chvíli. Poslouchejte i dál Radiožurnál.

0: Hloučce u Vizovic mají novou kapli, příprava její stavby a pak i stavba samotná trvaly v součtu přes 10 let. Kaple připomíná pohnuté události z konce druhé světové války a její součástí je i unikátní zvonkohra. Na dnešním slavnostním žehnání kaple byla i naše reportérka.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký a silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je tak jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená, sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
3: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

To byl Ray Dalton. O tom, jak z rostliny lnu vznikne plátno, víme často díky večerníčku Okrtečkovi, ale před 30 lety rostlina s modrými kvítky z českých polí téměř zmizela. O návrat lnu přadného teď usilují nadšenci po celé zemi. Byli jsme u jejich první sklizně, takže o tom uslyšíte za chvilku. Ještě předtím pro vás Sheryl Crow.

0: Na bezmála 200 zahrad a políček po celém Česku letos modře vykvetl len přadný. A to zhruba 30 let poté, co zpracování této užitečné rostliny vytlačila konkurence jiných textilních vláken. O návrat lnu se teď snaží zahradníci a drobní zemědělci. Sklidili první úrodu a společně se ve starých Heřminovech na Bruntálsku učili, jak ji zpracovat.
1: Já se snažím dostat vlákno z toho stonku a oddělit ho od té dřevní části.
2: Pavla vypěstovala svůj len na políčku na Náchodsku. A jaký máte úplně ten nejvyšší cíl? Košile?
1: Ne, třeba utěrka.
2: Jitka češe len. Ten výsledek, co se to
3: děje? Vlákno.
2: Vlákno. Jitka je porodní asistentka a plánuje si tuto zimu trochu zapříst.
1: No.
4: Tohle to bude chtít vyrosit, to je to málo.
5: No, tohle to je úplně super.
2: Radí znalec lnu Prokop Šmirous. Pamatuje, když se v Česku pěstoval ve velkém, pak zánik odvětví a teď sleduje, jak se zase vrací.
5: Náš český len ve srovnání s tady s tím tradičním Francie, Holandsko, Belgie, naprosto srovnatelný, řekl bych. Je to teda běh na dlouhou trať, ale není to, bych řekl, nemožné.
2: Lnu věří i Tomáš Franěk ze zemědělského družstva Drak. Letos oseli 0,5 hektaru a na příští rok mají ještě větší plány.
6: Ty zemědělci to budou pěstovat ve větším měřítku, no a zkusíme obnovit celý řetězec, tak aby na začátku bylo to semínko a na konci byla ta košile.
2: Program Pěstuj len uvedla do života Monika Michaelová.
7: Ten výsev je daleko větší, než jsem čekala, a příští rok se chceme podívat i na to zpracování. Většina lidí v týmu jsou ženské, takže my se do toho chceme oblíkat.
2: Chystají se objíždět i školy. Děti tam naučí zpracovat len, který s jejich pomocí sami vypěstují. Ze starých Heřminov Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Případů lymské boreliozy letos výrazně přibylo, také o tom uslyšíte ve zprávách. Radiožurnál 9 hodin večer. Ve studiu je Jana Utendorfská.
1: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Německý kancléř Merz chce i po dalších porážkách v zemských volbách zůstat v čele vlády. Fotbalisté Slavie porazili v lize Plzeň 2-1 díky gólu z opakované penalty. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přehánkami. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
1: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
4: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina, a to s více než 57% hlasů. Zatím je sečtených 14%. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Případů lymské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili i praktičtí lékaři. Roli ale hraje i další sezóna klíšťat. Odborníci čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim.
5: Sport. Fotbalisté Slavie udrželi neporazitelnost v této sezóně šance ligy. Vedoucí tým tabulky vyhrál v 9. kole nad Viktorií Plzeň 2-1. Rozhodl z penalty v nastaveném čase. Pokutový kop nejdřív Chorý neproměnil, kvůli předčasnému vběhnutí hostujícího hráče do pokutového území se ale penalta opakovala. Na podruhé Chorý skóroval. Premiérově v nové sezóně bodovali fotbalisté posledního Zlína. V Jablonci remizovali 1-1. Hosté vedli už od 3. minuty a Jablonec srovnal v samotném závěru. Pokračuje jablonecký záložník Richard Sedlá.
6: To bylo ten nejhorší scénář, co se nám mohlo stát, protože víme, že jak Zlín brání a když pak nám dají takhle brzo gol, tak o to těžší to bylo. Ale za to prostě si můžeme sami, je to naše chyba a nedůslednost, je to velká škoda. Na druhou stranu je fajn, že jsme se z toho dokázali nějak zvednout a bohužel to vyrovnání přišlo až takhle pozdě.
5: V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D11 u Jirn a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je zavřená na 7. kilometru. U sjezdu na Jirny pracuje těžká technika, jde o plánované kratší uzavírky. Z dálnice nesjíždějte, nadjezd nad dálnicí na 7. kilometru je dlouhodobě uzavřený.
8: Je to tady strašně nepřehledný ale když vyjedete mimo dálnici, tak je tady slepá, není tady vůbec nic, to znamená, ty auta stojí už nahoru dolů, je to tady zablokovaný dvouma dodávkama blikajícíma.
7: A provoz má být zastavený přibližně na 20 minut. Naopak směrem z Hradce do Prahy je už D11 po nehodě u Chlumce průjezdná, následky nehody na 62. kilometru odstranili, jede se plynule. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Mirošovicemi. Na 14. kilometru havarovala dvě auta v levém pruhu, kolona od 19. kilometru asi na 20 minut. Na D1 z Brna do Kroměříže provoz zpomaluje nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 251 havarovala tři osobní auta. Projíždí se jen levým pruhem a je to za zatáčkou. A na D4 z Prahy do Strakonic se uklízí po nehodě za Jílovištěm. Na 11. kilometru kolize auta s autobusem. Průjezdný je pouze levý pruh, s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území taky četné přehánky a místy bude i větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná Sportžurnál, u mikrofonu je Lukáš Michalík.
9: Hezký nedělní večer, jak už jste slyšeli ve zprávách, šlágr 9. kola šance ligy, posledního před dlouhou reprezentační pauzou, zvládla lépe fotbalová Slavia, která v Edenu porazila po obratu Plzeň 2-1 a tabulku před Libercem vede už o 3 body. Ostře sledovaný zápas rozhodl v nastavení po opakované penaltě Tomáš Chorý. Právě tomuto momentu se budeme věnovat už za pár minut. V následující hodině toho ale bude víc, dojde pochopitelně i na dnešní zápasy hokejové Tipsport Extraligy. Začíná Sportžurnál s datem 20. září. Přejeme příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
10: a Lukáš Michalík.

0: Posloucháte nedělní Sportžurnál ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Velké drama a emoce přinesl poslední zápas 9. kola fotbalové šance ligy mezi vedoucí Slávií a Plzní. Hosté vedli, pražský tým ale srovnal a rozhodl v závěru z opakované penalty. Ve studiu je teď Mirko Vasič. Mirko, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak popišme nejdřív, co se v prodloužení stalo.
1: No, bylo to 1-1 a pak v rohu pokutového území došlo k souboji mezi Doskym a Ajaosim. Ajaosi si předkopl balón, Dosky došlápl a pravděpodobně zavadil o nohu Ajaosiho, ten spadl na zem. Penalta se nejdřív nepískala, pak se šel ale rozhodčí podívat na video, rozhodlo, že se kopat bude. Ten pokutový kop si vzal Tomáš Chorý, trefil tyč, možná i s přispěním golmana Vígeleho, pak ještě akce pokračovala, málem si dali plzeňští vlastní gol, vlastně z toho, co následovalo po penaltě, jenže najednou rozhodčí ukazoval, že se znovu řeší VAR, no a nakonec kvůli předčasnému vběhnutí znovu Merchase Doskyho do pokutového území, než ještě Chorý zahrál tu penaltu, tak ta se opakovala a tentokrát se slavistický útočník nemýlil. No, bylo z toho hodně řevu, oba dva týmy tam poskakovali, každý ale z jiného důvodu, jeden radostí, druhý se divil. No, pojďme si poslechnout, co k tomu inkriminovanému momentu říkal náš expert Pavel Horvát, který spolu komentoval zápas.
2: Samozřejmě ten hráč si to třeba neuvědomí v tu chvíli. Oni většinou bíhají do toho vápna jako většina těch hráčů, nebo většina. Z každého toho musel třeba 2-2. Jestli vběhnul Dosky o hodně dřív, no tak prostě ten verdikt je zasloužený. Ty pravidla takhle jsou, ale to prostě krutý pro Plzeň. Ty pravidla se takhle využívají. No, viděli jsme několikrát opakování různých penalt a dneska to bylo takhle. No.
0: Jak v našem vysílání komentátoři, tak i my tady vlastně v newsroomu jsme se dohadovali, co bylo za tím, že se ta penalta opakovala. Hodně dlouho jsme řešili možné včasné vyběhnutí Floriana Vígeleho, ale to zřejmě nebyl ten důvod, tedy včasné vběhnutí Merchase Doskyho do pokutového území. Tak máme už nějaké ohlasy z obou táborů na tuto situaci?
1: Zatím máme reakci z Plzně, konkrétně od trenéra Viktorie Radoslava Kováče, který to dodejme bezprostředně tu situaci před opakovanou penaltou neviděl, ale kouče plzeňského týmu mrzel hlavně předchozí Doskyho faul na slávistu Emanuela Ajaosiho.
3: Dosky dal šanci rozhodčím, dal mu šanci prostě, já si myslím, že to měl vykrokovat jednoznačně. Tam je to škoda, tam vlastně to ještě nic nehrozilo, z toho se musí poučit. Na druhou stranu už, pokud 98. opakujete takhle penaltu, tak je to samozřejmě jako složitý okamžik pro nás, ale bohužel no.
0: Slávisté tedy otočili zápas s Plzní a vedou prvoligovou tabulku o 3 body před Libercem. Naopak Plzeň je stále až 10. Má skóre 17-17. Nedaří se jí v úvodu sezony ani po změně trenéra. Na druhou stranu dnes slávisty trápila, dlouho sahala po bodu. Co si říkal na její výkon?
1: Plzeň tentokrát mohla zvítězit. Ona čekala na svoji šanci. Byl tam krásný ten gól Memiče, který šel sám na Markoviče, proměnil. Pak slávisté zmatkovali v obraně. Byly tam 2 obrovské šance plzeňského týmu. Jeden neuznaný gól kvůli, můžeme říct, i těsnému postavení mimo hru, ale to bylo. Každopádně plzeňský tým ukázal, že pokud bude hrát disciplinovaně, bude se mu dařit v defenzivě, vyvaruje se těch velkých chyb, které se děly v úvodu sezóny, tak opět může patřit v Česku k nejlepším a může se zvednout i z té, řekněme, herní a výsledkové krize, která ho potkala v začátku sezóny.
0: Fotbalové šance lize se dnes hrály ještě 3 zápasy 9. kola této sezony, tak jestli můžeš připomenout výsledky.
1: Teplice vyhrály v Hradci Králové a pokračují ve vynikajícím vstupu do tohoto ročníku. Oni se snaží hrát fotbalově, trenér Zdenko Frťala se rozhodl, že trochu pozmění styl. No a zatím se to vyplácí, Teplice tedy vyhrály v Hradci Králové 2-0 a jsou 5. v tabulce. Zlín se dočkal prvních bodů, on má smutný rekord, 8 kol bez bodů, to byl rekord české nejvyšší soutěže. Teď se tedy dočkal prvního, remizoval v Jablonci 1-1 a to o výhru přišel až v samotném závěru. No a taky další očekávané utkání Sigma Olomouc Sparta 0-3. Pražský tým byl jednoznačně lepší a zvítězil zaslouženě a také on se nějakým způsobem asi zvedá z té menší krize, která se asi objevila v tomhle ambiciozním klubu.
0: Ano, aktuálně jsou Letenští v prvoligové tabulce na 7. místě, pokud se nemýlím, a na vedoucí Slávy ztrácí ale tedy 8 bodů, což je samozřejmě dost. Mluvili jsme o dnešním programu 9. kola fotbalové šance ligy s Mirko Vasičem. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě připomenu, že se budeme bavit o víkendovém programu nejvyšší soutěže také v zítřejší desítce Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport tradičně po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: pondělí v 16 hodin začne stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů. Česká reprezentace nastoupí proti Belgii. Největší hvězdou soupeře je smečař, měří 203 cm a je mu 34 let. Jmenuje se Sanderů.
1: The young guy Klimas is a very big talent in volleyball. Vasina of course has a lot of experience as well.
2: Sanderů zná české volejbalisty velmi dobře. Mluvil o Vasinovi, o Klimešovi jako o velkém talentu světového volejbalu. První nahrávač českého týmu Luboš Bartuněk si už 3 dny láme hlavu nad tím, jakou obranu proti belgickému smečaři by měl český tým zvolit.
3: Brání tak na sídě, taky vzadu v poli, ale my tomu musíme trošku víc obětovat, než jsme obětovali doteď.
2: Naznačuje Bartuněk, že od začátku turnaje se ve hře českého týmu objevují nedůslednosti, které nahrávají soupeřům. Belgii Bartuněk viděl několikrát, ne ale na tréninku v italské hale Palavela.
3: Trénink jsme neviděli, že do hal nechodíme před tím, než máme. Zápasy jsme viděli, dokonce jsme proti ním i hráli, tak já věřím, že nějaký recept najdem.
4: Platí to, že Belgičané mají v sestavě 2 největší hvězdy a přesně hrají 80% nahrávek.
3: Je tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili v těch přípravných zápasech.
2: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
5: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
4: Zima ale tady není.
5: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
4: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na 2 hráče?
5: Určitě je to Sanderů a Ferre Regers, to jsou 2 jich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým a tyhle 2, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. K Sanderů je obrovské zkušení, jak ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý jako ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále začne v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Střetnutí Česká republika Belgie rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport dál pokračuje nedělní Sportžurnál. Fotbalista Patrik Schick skóroval v Bundeslize po čtvrté v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu k výhře 2-0 nad Lipskem. V souboji nováčků Schalke remizovalo s Elversbergem 0-0 a Hoffenheim s reprezentanty Coufalem a Hloškem v sestavě a Hranáčem na lavičce ve čtvrtém kole nejvyšší německé soutěže prohrál na stadionu Paderbornu 1-3.

0: 21 hodina 30 minut. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. Včera ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě. Ministři mají zítra schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencový přesun úředníků na jednotlivá ministerstva. Podle opoziční STAN to může jejich činnost dál oslabit. Zemské volby v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz hodlá pokračovat ve funkci i v prosazování reform. A v Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Organizátoři očekávají, že během týdne přiláká na českou stranu hor až 5000 návštěvníků. Připravené jsou pro ně desítky tras.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u Jiren a nehoda na D5C za mýtem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u Jiren na 7. kilometru opět průjezdná. Skončila tam první krátká uzavírka, projíždí se pouze pravým pruhem. Dvoukilometrová kolona se bude chvíli rozjíždět. Nosníky budou na 7. kilometru instalovat až do ranních hodin a provoz tak bude zastavený ještě několikrát. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je už po nehodě u Všechrom na 14. kilometru uklizeno. I tam byl tedy provoz mohl postupně zrychlovat. Zatím silný od 19. kilometru zdržení na čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna opatrně před Slatinou na kilometru 202 stojí vozidlo v nepřehledném místě.
4: Je tam odstavený osobní vozidlo, na blikačích trojúhelník nemá, zvednutá haupna, není úplně dobře značený.
3: A na D5 z Plzně do Prahy za mýtem havarovalo osobní auto. Na kilometru 46,5 se to řeší v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území taky četné přehánky. Teploty vystoupí na 12 až 17, na jihu Moravy až na 18 stupňů. A místy bude taky větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál, je s vámi Lukáš Michalík.
5: Filip Salač vybojoval druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v dnešním závodě kategorie Moto 2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o necelé 2 sekundy. Salač na Red Bull Ringu vybojoval 8. pódiové umístění v kariéře a 4. v sezóně. Jediný triumf zatím slavil v srpnu v Silverstoneu. Už za chvíli se ve Sportžurnálu budeme věnovat hokejové typ Sport Extralize, tak nás poslouchejte i dál.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Vítkovic doma prohráli ve třetím kole s Litvínovem 2-3 a jsou na posledním místě Tipsport Extraligy. Zatím nezískali ani bod, ale mají o jeden odehraný zápas méně než většina týmů.
1: Bohužel dvě prohry, ale oba dva těsný zápasy a myslím si, že zatím jsme na dobré cestě, zatím aby jsme to zlepšovali, zlepšujeme to každým zápasem si myslím a je to jen otázka času, musíme to zlomit.
2: Ohlíží se za porážkami s Kladnem a Litvínovem kapitán vítkovických hokejistů Jakub Zbořil. Právě poslední prohra může Ostravany mrzet o něco víc. Litvínovští přijeli do Ostravy bez útočných opor Davida Kašeho a Sukela. Oba jsou zranění, jak potvrzuje hostující asistent trenéra Ivan Švarný.
3: Uvidíme na koľko, či sú to týždne alebo len dni. Herný štýl sme nemenili, menili sme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarsky bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru.
1: Kto ví, jestli by niečo zmenili, to takhle si nemôžeme říct, byl proti nám soupeř, sú úplne inačí od minulého roku a porazit určitě šli.
2: Doplňuje obránce Vítkovic Jakub Zbořil, který se v utkání gólově prosadil, když srovnával na 2-2. Pak ale dostali hosté 4-minutovou přesilovku a gólem Kobla si rozhodli o své výhře. Jednou brankou k ní pomohl také litvínovský bek Adam Polášek, který ocenil, jak si tým poradil i bez Davida Kašeho a Sukela.
4: Jsou to dva naše jako stavební kameny. Jo. Určitě jde to cítit, ale zase tím nasazením, co jsme tam měli a tou ubytavostí, si myslím, že ty díry jsme vyplnili a hele, poslední třetina to bylo 22 chlapů, prostě, co byli na stejném listu a drželi jsme to fakt společně.
2: Dodává obránce Litvínova Adam Polášek, který v minulosti hrál například za Třinec nebo právě za Vítkovice. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Poprvé bodovat se v nové extraligové sezóně podařilo hokejistům brněnské Komety, kteří porazili Hradec Králové 3-1. Dál vyhrává Kladno, tentokrát zvítězilo v Liberci 3-1 a v tabulce je druhé o bod za Třincem. České Budějovice zdolali Olomouc 3-2 a Pardubice porazili Karlovy Vary 5-2.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: V nedělním Sportžurnálu krátce před 9:45 večer si můžeme připomenout, že fotbalisté Slávie vedou tabulku šance ligy o 3 body před Libercem. Ve šlágru 9. kola po obratu porazili Plzeň 2-1. Sparta vyhrála v Olomouci 3-1, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a první bod vybojovali v této ligové sezóně hráči posledního Zlína. V Jablonci remizovali 1-1, když o vítězství přišli až v samotném závěru. Navíc další gól v jejich síti už v nastaveném čase neplatil kvůli offsajdu. Mimo hřiště sledoval dramatický závěr střelec úvodní zlínské branky, útočník Daniel Šmiga.
1: Já jsem tam byl opřený o ty banery, já jsem neseděl na lavičce, už jak jsem hned vystřelil, tak jsem tam vlastně celou dobu stál. A já jsem nevěřil vlastním očím, jako jo, protože zaplať pán Bůh, že to bylo offside. Už ten gól, že zase dostane v 90. plus, jo, nevím kolik to bylo. Já jsem říkal, kdybychom ho dostali v 70., tak prostě 85., tak dobrý, no, ale zase ho dostaneme v 90., je to prostě takové nepříjemné hrozně, no, a to už jsem nevěřil vlastním očím, jak říkám, když padl ten gól.
2: Popsal pocity z dramatického závěru Daniel Šmiga. Hosté dlouho sahali po 3 bodech, první v sezóně, a také nevydařený závěr mohl hodně mrzet.
1: Tak je důležité, že jsme konečně ten bod získali. Určitě jsme ho měli získat už mnohem dřív, ale bohužel bylo to takové nepříjemné, ta šňůra byla prostě špatná, takže jsme samozřejmě moc rádi, že hlavně ten bod jsme nakonec urvali a teď bude důležité prostě od těch dalších zápasů se odpichnout do toho a i určitě bych řekl i od Hradce, protože to byl velice dobrý výkon, ale tam bohužel to byla velká smůla, tam jsme měli 100% bodovat, takže určitě od těch 2 zápasů se odpichnout a prostě pokračovat, pokud možno, tak pak nějaké zápasy určitě zvládnout za 3 body.
2: Jenže bod se může ze zlínského pohledu zdát málo, už jen s ohledem na brzké vedení futkání.
1: No, tak to jsme si říkali víckrát, prostě nevím, co k tomu říct. To jsme si říkali na Zbrojovce vlastně, kde jsme dostali v poslední minutě a těch kuriozních gólů bylo vlastně hodně. Takže samozřejmě i dneska a asi si to Jablonec zasloužil možná za ten tlak v druhé půli, tak proto jim to tam padlo. Ale zase my jsme to určitě mohli zlomit v druhé půli, tam jsme měli dobré breaky, bohužel nezapadlo to. Tím si myslím, že by se ten zápas zlomil a ty 3 body by byly jakože perfektní.
3: Zklamání to asi je, ale zase to řeknu emočně, takže když tam byl ten bod, tak tam je obrovský zklamání, když za chvilku dostaneš góla na 2-1 a vrátí ti to na bod, tak jakoby zase propadneš naději, že prostě bude líp a my si to musíme vybojovat. Ztratili jsme hodně zápasů, kde jsme třeba i mohli bodovat a teď si to musíme vyžrat od spoda a pro mě zase zopakuju byl dneska základ jak proti Hradci, tak dneska to, že jsme vlastně jakoby táhli jako jeden tým.
2: Navázal trenér Pavel Hoftych. Tým vedl ve druhém utkání. Nechce se vracet k tomu, co zlínským výkonům předcházelo. Sám ale chválí zlepšenou defenzivu.
3: V tom, že je tam víc komunikace, víc organizace a jediné, co mi tam chybí, je nadstavba směrem dopředu. Třeba proti Hradci jsme byli výrazně nebezpečnější. Musím pochválit nebo říct, že Jablonec prostě skvěle funguje do defenzivy a moc nám to nedovolil. A my teď víme, že prostě jdeme step by step. Na chycení máme po reprepauze Slávy, takže máme teď takový trojbloch, vlastně Hradec, Jablonec, Slávie. Velmi těžký z toho pohledu, kvituju to, že hráči se vydali ze všech sil a to, že to bylo dneska jenom za bod, v úvozovkách jenom za bod, tak musíme brát a na ty 3 body si prostě musíme počkat.
2: Uzavřel ohlednutí za utkáním na severu Čech a prvním získaným bodem kouč Pavel Hoftych. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Sportžurnálu se teď vrátíme k velké radosti českých tenistů. Po roce si totiž znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Opět v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Tentokrát to ale dokázali v pátek a v sobotu v domácích podmínkách. Rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Uf, krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité. Skončil tento zápas! Jiří Lehečka sice na kolenou, ale jako vítěz.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menčík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Utendorovská.
3: Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a dál vedou ligovou tabulku. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami. Teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
5: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
3: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil. Ve městě se ale příští týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce vůči Rusku. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. Anonymně v nich vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhrůžek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
6: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy, hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
3: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy až 3 roky vězení. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opuncí hnědoostnů ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci, říká vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
7: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
3: Sport. Fotbalisté vedoucí Slavie porazili na závěr 9. kole šance ligy Plzeň 2-1. V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2, Sparta zvítězila Olomouci 3-0 a poprvé bodoval Zlín, který remizoval v Jablonci 1-1. Hokejová Kometa Brno porazila ve 3. kole Tipsport Extraligy na domácím ledě Hradec Králové 3-1. Brňané si tak připsali premiérové vítězství v sezóně. Pomohlo k tomu i to, že v průběhu utkání trenér Libor Zábranský výrazně přeskládal složení útoku.
8: Když se nám ty utkání nevyvíjí tak, jak chceme, tak já si myslím, že to je povinnost všech kaučů hráčům pomoct a najít jim v ten daný moment to správné místo a někdy to trefíte, někdy ne, ale ten vývoj zápasu vždycky určí samotní hráči a ti, co si ten čas na ledě zaslouží, tak to prostě dohrají.
3: Vítkovice zůstávají po prohře 2-3 s Litvínovem bez bodu. V dalších duelech Pardubice porazili Karlovy Vary 5-2, Liberec podlehl Kladnu 1-3 a České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D11 u Jiren i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem nová nehoda před sjezdem na Litoměřice. Na 45. kilometru havarovala dvě auta, kolona se netvoří. Na D1 z Kroměříže do Brna pozor za Kojetínem. Na kilometru 251 havarovala tři osobní auta. Místo je označené šipkou, už se nezdržíte, je to ale za zatáčku, tak opatrně. Na D4 z Prahy do Strakonic se za Jílovištěm na 11. kilometru střetlo osobní auto s autobusem. Blokují pravý pruh, levým projedete bez výraznějšího zdržení. V Praze pozor na nehodu na jižní spojce směrem z Černého mostu na Brno. Před nájezdem na Lanový most osobní auto narazilo do svodidel. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby. Pracují tam na mostě. Až do 3 ráno počítejte s objížďkou přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Místy bude taky větrno. Teploty vystoupí na 12 až 17, na jihu Moravy bude až 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou Fanerne.
10: Tentokrát oslovíme ty z vás, kteří hojně pobývají v přírodě, a to v souvislosti s klíšťaty. V Česku totiž skokově roste počet nakažených lymskou boreliózou, kterou klíšťata přenášejí. Souvisleji a obšírněji se tím budeme zabývat za několik minut.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van

0: back!
1: To byl Shawn Mendes. Pokud jste v posledních dnech pobývali v přírodě, mohli jste si domů přinést nezvaného společníka. Teplé září totiž vyhovuje klíšťatům. V Česku také přibylo případu lymské boreliózy, kterou přenášejí. Alespoň to ukazují statistiky Státního zdravotního ústavu. Co takový nárůst způsobilo, to zjišťoval Michal Fořt z domácí redakce. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Od začátku roku do konce srpna evidoval ústav přes 10,5 tisíce případů. To je meziročně skoro dvakrát tolik. Tento výrazný skok má ale možná trochu jiné vysvětlení, než by se dalo očekávat. Změnil se totiž způsob, jakým se ke Státnímu zdravotnímu ústavu dostávají data o nakažených. Nově se započítávají i hlášení od praktických lékařů, vysvětluje Kateřina Kibicová, která se v ústavu lymské borelioze věnuje.
3: Praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
2: Do statistik se tak nově dostávají případy, které tam předtím chyběly. Odborníci ale zároveň upozorňují, že na nárůst případů má vliv i prodlužující se klíšťová sezóna. Parazitům se daří ve vlhku a teple a takových dnů v posledních letech přibývá. Třeba počasí tohoto víkendu bylo pro ně ideální.
1: Jak se tedy před lymskou boreliózou nejlépe chránit?
2: Samozřejmě pomáhá repelent nebo nosit oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi. A pokud půjdete do přírody, je dobré se vždy po návratu domů zkontrolovat. Klíště totiž nepřenese boreliozu hned po kousnutí, jak popisuje infektoložka Dita Smíšková z fakultní nemocnice Bulovka.
4: Ten interval je u lymské boreliózy zrovna na rozdíl od klíšťové encefalitidy celkem příznivý. Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké.
2: Klíště je nejlepší vytáhnout pinzetou a místo pak pořádně vydezinfikovat. Důležité je taky parazita zlikvidovat, třeba spláchnout do záchodu. Dodám, že riziko lymské boreliózy by do budoucna mohla snížit i připravovaná vakcína. Ta teď podle Smíškové prochází schvalováním.
1: A jak po vytažení klíštěte poznám, jestli na mě přece jenom boreliózu nepřeneslo?
2: Je potřeba kontrolovat místo pokousnutí. Když se kolem něj objeví po několika dnech zarudlá skvrna, která se zvětšuje, tak může jít o první fázi nákazy. Ale pozor, ve většině případů rána nepálí ani nebolí. Ne tak známým příznakem může být taky bolest zad, která vystřeluje do různých částí těla. V obou případech by měl člověk navštívit lékaře. Nemoc totiž může dál postihnout i klouby, nervy nebo srdce.
1: Zjistil a sdělil Michal Fořt z domácí redakce. Za to moc děkuji a hezký večer.
2: Hezký večer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Maggie Reilly, posloucháte víkendový radiožurnál. Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tiersena a Audrey Tutu s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. Přesně před čtvrt stoletím vstoupila do českých kin Amélie z Montmartru a my si ji v našem vysílání připomeneme za chvíli.

0: Dnes je to 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59. A kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: I have no idea, but that's so amazing.
5: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje. Pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Martin Matějka.
1: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU v obou zemích oproti minulým volbám výrazně oslabila. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. A dny NATO v Ostravě o víkendu zamířilo na 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů také na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. Sport. Fotbalisté Slávie vedou šance ligu o 3 body před Libercem. Pražané v Edenu v 9. kole porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii, po 4. za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D11 u Jirn a nehoda na silnici 21 u Chebu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je stále zavřená u Jirn. Na 7. kilometru instalují nosníky a průjezd proto podle potřeby uzavírají. V koloně před uzavírkou se navíc stala nehoda na kilometru 6,5, osobní auto v levém pruhu. Na místo se dostávají záchranáři, udržujte volnou záchranářskou uličku. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se za Kujetínem na kilometru 251 střetla 3 osobní auta. Místo je označené šipkou, kolona se netvoří, brzdí se ale za zatáčkou tak opatrně. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem vyšetřují nehodu ve sjezdu na Litoměřice. Na 45. kilometru se na exitu střetla 2 osobní auta, opatrně při odbočování. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní se mezi Dolním Žandovem a Starou Vodou střetlo osobní auto se zvěří, čekejte překážku na vozovce. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálnicí D1 pracují na mostě, objížďka vede přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů a místy bude i větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A také bude Anastasia, kapela U2 a nebo právě teď je Katarína Knechtová z hudebního výběru našeho nedělního večerního vysílání.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: To byla kapela U2. Lidé po celé zemi dnes vyrazili uklízet okolí, městské parky i volnou přírodu. Do tradiční akce nazvané Uklidme Česko se zapojilo asi 600 míst po celé zemi. Uklízet vyrazili také v Duchcově na Teplicku. Tam úklid organizovali místní sokolové. Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
1: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci, odjakživa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, nějakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako Sokolové zapojit.
0: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidme Duchcov věnovala 10 let.
2: Jsem takovej ten zelenej, trošku chycenej nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
0: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
3: Myslím si, že chybí trošku.

0: trošku ta výchova toho, že ukliďme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
1: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
0: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti střední učiliště, takže i ty mladí prostě jdou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
2: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: To byla Anastasia, teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Ostravě dejte pozor, v Místecké ulici ve směru do centra. Z Vítkovic má jet auto v protisměru. Prověřuje to teď policie. Buďte ve střehu v Ostravě v Místecké ulici, pokud jedete z Místku směrem do centra, jste za křížením s Rudnou, máte jet auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: byl Erusama Cotty. Na jednom ze stockholmských ostrovů, jen několik minut od centra, leží obrovský park. Dnes by mohla na 300 tisících čtverečních metrech vyrůst celá nová luxusní čtvrť. Ale obyvatelé Švédska si na tento prostor nedají sáhnout. Sídlí tam totiž Skansen, obří muzeum pod širým nebem.
1: Přichází Emily, moje průvodkyně, a přichází teda specificky oblečená, na sobě slamák, pod rukou košík.
2: Jsem takhle oblečená, protože tu pracuji jako vyučující a tak se oblékám podle toho, o jakém období budu mluvit. A tohle je přelom 19. a 20. století.
1: Protože je moje průvodkyně Emily oblečená do takovéhoto období, tak se dohodneme, že se budeme tematicky také držet a vyrážíme do školy z 19. století. Cestou míjíme třídy, které jsou tu na exkurzi. Takových je tu opravdu hodně. Tak jdeme k té škole, červený nátěr, takový ten červeno-cihlový, k tomu bílá okna, bílé dveře.
2: Samotná budova je z roku 1847. Tehdy přišel nový zákon, že každé dítě musí chodit do školy alespoň 5 nebo 6 let. A tak každá vesnice musela školu postavit. Tihle to tak akorát stihli, ale vnitřní výbava je z roku 1918.
1: Když si sem Emily přivede žáky, tak je to prý velký zážitek. Prožijou si tu totiž den, jako by byli v roce 1918.
2: Trochu přísnější učitel než dnes. Děti si mohou pro ten den vzít jiná, víc dobová jména a obléct se do dobového oblečení. Probíráme, co se tehdy učilo a jaká byla pravidla.
1: Dobová výchovná opatření, tedy fyzické tresty, ale už prý nerozdávají.
2: Ne, to už se dnes naštěstí nedělá, ale děti oceňují, že o nich mluvíme.
1: Tak jediné dveře nás dělí od učitelského bytu. 3 pokoje, docela prostorný. Tady je pracovna, kuchyň, litinová kamna na dřevo, pochopitelně žádná tekoucí voda ani elektřina.
2: Učitel, který tu pracoval, měl ve skutečnosti 3 různá zaměstnání. Byl učitel, byl to včelař, vyráběl a prodával med a taky prodával pojištění.
1: Tak nahlížíme spolu do mapy. My jsme se drželi tady v jedné malé části, ale to bych tady mohl vydržet aspoň ještě 2 dny.
2: Máme tu v podstatě všechno, co je spojené s lidským životem. Máme tu zvířata, starou farmu, taky městečko, kde ukazujeme tradiční řemesla. To je velmi zajímavé, sledovat, jak se věci dělaly ručně, než vznikly všechny továrny.
1: Moje průvodkyně Emily musí vyrazit za 14-letými žáky, vyprávět jim, co si o průmyslové revoluci, a já musím taky za svojí prací, což mě teda trochu mrzí, protože tady by se dalo opravdu vydržet celý den. Ze Skanzenu Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. To je čas zpráv a Martina Matějky.
1: Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech, další tři úřady dál pohřešují. Fotbalisté Slávie vedou po výhře nad Plzní ligu o 3 body. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty, ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví třeba věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Opozice v tom vidí další oslabení a podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
3: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nijak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
1: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy víc než o třetinu.
4: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: 300 autorů značek a studií nabídne letošní přehlídka současného designu a módy s názvem Design Blog. Tématem 28. ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se festivalu skuteční hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
5: Srdcem celého festivalu bude Veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
6: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků.
5: Říká ředitelka Design Bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
7: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
5: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie vedou po neúplných 9 kolech tabulku šance ligy o 3 body. V posledním utkání před reprezentační přestávkou porazili Plzeň po obratu 2-1. Vítězný gól Pražanů dal z opakované penalty Tomáš Chorý. První pokutový kop v nastavení neproměnil, pak s ním mluvil obránce Štěpán Chaloupek.
8: Já osobně jsem se včera ptal a řekl, že si věří, a v tu chvíli já jsem prostě mu věřil 100%, že ji promění. Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli, i když to od nás nebylo herně takový, jak bychom si představovali, takže zase jsme ukázali nějakou tu svoji sílu.
1: 3 body získala taky Sparta po vítězství 3-0 v Olomouci. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tip Sport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2. A brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové. České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za Prahou a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. Je to plynule průjezdné, pozor ale na pohyb lidí okolo. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně, pokud budete sjíždět na Litoměřice. Na 45. kilometru se na exitu střetla dvě osobní auta. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na nehodu pozor na silnici 21 z Plané do Mariánských Lázní. Na průtahu vchodové Plané havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. A v Praze vyšetřují nehodu v Anglické ulici. V křižovatce s Legerovou havarovala dvě osobní auta, pravý pruh je uzavřený. A v Ostravě připomínáme uzavřenou Rudnou ulici ve směru do Poruby. Za dálnicí D1 pracují na mostě, objížďka vede přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů, na horách kolem 6, na Šumavě 10 a místy bude větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. A na řadě je repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
10: Mým hostem dnes ve vysílání víkendového Radiožurnálu je Petr Nývlt. Já vás tady pěkně vítám. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: My si budeme povídat zejména o kávě. Ten příběh vlastně vaší rodinné firmy se začal psát tak plus minus 20 let zpátky. Údajně si vaše manželka přála kávovar. Vy jste v té době prý kávu ještě nepil a snažil jste se o té kávě zjistit něco víc a vydal jste se na kávové plantáže, no a do té kávy jste se zamiloval. Sedí to?
11: Sedí to, je to skutečně asi 20 let, kdy moje žena, která pila kávu už tehdy, projevila zájem a chtěla jako dárek k Vánocům, kávovar. No a protože já jsem kávu nepil v té době a jsem člověk, který nedělá věci impulzivně, musím vždycky proniknout víc do tajů té věci nebo toho problému, tak jako první, místo toho, abych vyrazil do supermarketu, tak jsem vyrazil na kávový kurz. A udělal jsem si vůbec vlastně svůj první kávový kurz, jak připravovat kávu, jak připravovat espresso, abych vůbec nabral ty zkušenosti, na co se mám ptát. No, na základě toho jsem vybral kávovár a hledal jsem zajímavou kávu.
10: A zajímavou kávu jste našel na Jamajce v Blue Mountain, tam je ta odrůda, které jste propadl, ale hodně jezdíte do Indie. Ale říkala jsem si, která byla úplně ta první kávová plantáž, kde jste byl?
11: První kávová plantáž, to jsem paradoxně nevyrazil ani moc daleko, nebo v uvozovkách ne moc daleko, protože i v Evropě, v Evropské unii se pěstuje káva, je to konkrétně na Kanárských ostrovech, tam dokonce na třech ostrovech jsou kávové plantáže. Je to na Gran Canaria, je to na Tenerife, kde je velmi zajímavá plantáž, asi 200 metrů vzdušnou čarou od moře, a je to i na ostrově La Palma. Takže vlastně první kávová plantáž, kterou jsem navštívil, byly Kanárské ostrovy v Evropě.
10: A Jamajka?
11: Na Jamajce jsem ještě nikdy nebyl, protože vlastně jak šel ten vývoj naší firmy, tak Jamajka patří mezi jedny z nejdražších káv vůbec na světě. A samozřejmě prodávat jednu z nejdražších káv je složitější, nejde úplně exponenciálně navyšovat ty prodeje, takže jsme postupně zařazovali i další nové kávy a zamilovali jsme se do indického regionu.
10: Prý Indové moc kávu nepijí, ale já jsem si říkala, když by se to přepočítalo potom ten šálek na hlavu obyvatel Indie, tak stejně musí jako mít ten odběr té kávy minimálně třeba stejný jako toho čaje, ne?
11: Indové, máte pravdu, že to asi není číslo jedna v Indii, nebo nebylo, ta situace se mění v poslední době. V současnosti Indie jako země patří, tuším, mezi pátý nebo šestý místo na světě v exportu kávy. První je Brazílie, Kolumbie, Vietnam.
10: Italové berou hodně z Indie kávy.
11: Italové berou hodně, ono to souvisí s tím chuťovým profilem, protože indická káva má obvykle silnější tělo, minimální kyselost a jsou to takový ty hořký čokoládový tóny, což přesně sedí italskému vnímání espressa.
10: Mm-hmm. No a tak jsem si říkala, kdo má rád víno, tak sní o tom, že bude mít svůj vinohrad. Sníte o tom, že budete mít svou kávovou plantáž někde za barákem?
11: My samozřejmě víme, kolik je neuvěřitelné práce s kávovou plantáží, ale věřím, že mě poslouchá i moje žena teďka. Jeden drobný sen o takovém experimentálním skleníku s kávovou plantáží tam stále je.
10: Tak uvidíme, jestli bude povolen. Posloucháte víkendový radiožurnál. Naším hostem je dnes Petr Nývlt.
12: Host radiožurnálu.

0: Dovozce kávy, spolumajitel rodinné pražírny Jablum Petr Nývelt dnes hostem tady u mě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste přinesl sem do studia sušené kávové třešně, sušenou nevyloupanou kávu, zelenou kávu.
1: Kaskaru.
0: Kaskaru, děkuju. Tak pojďme postupně, pojďme vlastně představit to, co máme tady ve studiu na stole a co potom můžeme mít v šálku.
1: Vlastně pojďme si nejdříve říct, jak vůbec káva vypadá, když se pěstuje. Kávovníky to jsou stromy nebo keře, které mají obvykle výšku kolem 2 metrů, takhle se zastřihávají. Ten důvod je jednoduchý, protože když se káva sbírá, tak se většinou sbírá ručně a nechcete líst po štaflích a sbírat někde na vrcholcích koruny toho kávovníku kávové třešně, takže ta maximální výška je 2 metry a kávové třešně, to je skutečně správný název, protože oni vypadají velmi podobně jako české třešně. Možná jsou malinko menší višně, řekněme. Kávovník je rostlina, která je zajímavá tím, že ona je samosprašná. To znamená, i když budete pěstovat kávu doma, tak vám stačí jedna rostlinka a jste schopni vypěstovat kávové plody. Kávovník, jakmile kvete, tak má bílé květy, voní velmi intenzivně jako jasmín. Ten květ nemá většinou dlouhého trvání, vydrží 2, maximálně 5 dní, pak padá. No a pak je tam trošku synergie s lidským životem. Trvá až 9 měsíců, než dozraje kávová třešeň.
0: Mm-hmm. Tu já teď nabíráte do dlaní.
1: Kávové třešně, ono nevím, jestli to bude úplně slyšet, takhle hezky rachtají. No a cílem je z té kávové třešně dostat kávové zrnko. Ty kávová zrnka jsou v třešni obvykle 2. Jakmile se vyloupe to zrníčko, tak pak následuje proces dalšího zpracování, kdy se usuší. To už je trošičku jiný zvuk. A trošičku to možná připomíná, když se na to teď podíváme, takový jako arašídy.
0: Úplně přesně.
1: Ta slupička, která je na vrchu, pergamino, tak to je vlastně poslední fáze, která už se většinou nedělá na farmách, ta už se dělá v mlýnicích. A ta slupička se z toho odstraní a vznikne nám vlastně drobná zelená káva. A ta zelená káva je přesně to, co my dovážíme z těch zemí původu a je to vlastně surovina, ze kterou pracujeme.
0: A tady ta mistička?
1: Tady ta mistička, tak to jsou vlastně kávové slupky, říká se tomu kaskara. Z té kaskary, představme si, že bychom z třešní tu dužinu nechali usušit a z té usušené dužiny bychom udělali čaj.
0: A tady z toho se taky dělá čaj?
1: Tady z toho se dělá čaj, vlastně kaskarový. Co je třeba zajímavý, tak kávovník obsahuje, nebo káva obsahuje kofein, ale obsahuje ho celá rostlina. Takže ten kofein je i v květech kávovníku, kde působí vlastně jako lákadlo pro včely.
0: Ono se říká, že čaj má tejn, ale že kofein a tein je v podstatě jedno to samé.
1: Často se mu, bych řekl, přisuzují trošičku mýtické účinky. Ono to není tak, že když si dám šálek kávy, že ten kofein mě nabudí. On spíš v mozku zakryje ty receptory, kterými říkají, teď bys měl být unavený, teď by si směl dát pauzu. A oni, jak vlastně tím kofeinem jsou, řekněme, překryté, tak nedojde k tomu, že to tělo si uvědomí tu únavu a vy vlastně díky kofeinu posune.
0: Z té kaskary, jak se dělá ten čaj?
1: Je to vlastně louhováním. Většinou se vezme zhruba 12 až 15 gramů na 200 ml a představme si to opravdu jako louhování čaje. Ta doba louhování je od 2 do 4 minut. Samozřejmě delší doba louhování mě poskytne malinko silnější.
0: Ta barevnost bude třeba jako u ibiškového čaje?
1: Dalo by se to tak říct. Je to takový jako hodně hořce slazený čaj.
0: Máte ho rád?
1: Já tu kaskaru úplně nemusím. My to spíš v pražírně degustujeme v rámci třeba rozdílností těch jednotlivých třešní.
0: No, o kávě se říká, že ten, kdo ji pije, neví, jak se pije, a ten, kdo ji pije, tak zase neví, jak se pěstuje. Tak proč si myslíte, že je to pravda?
1: Je to pravda, protože v momentě, kdy navštěvujete ty plantáže, tak hovoříte s farmáři a oni vlastně na začátku té sklizně ještě kolikrát ani nevědí, u koho ta káva skončí. A zase na druhou stranu ti lidé, kteří pijí kávu tady v kavárnách, tak dost často ani nevědí, jak vůbec ta káva se pěstuje a hlavně, kolik je neuvěřitelné práce s jedním šálkem. Jenom pro představu, běžný šálek espressa, který jsme si tady u vás dali, tak ten v sobě obsahuje asi 70 zrnek kávy upražené. Aby vznikl ten šálek espressa, tak někdo musí na plantáži sebrat 35 kávových třešní ručně. Takže je s tím opravdu obrovská práce.
0: Jdou ručně vyloupnout?
1: Jdou ručně vyloupnout, je to trošku náročnější v tom suchém stavu. Z každé té třešně, když se to rozmačkne, tak my můžeme vyndat dvě usušená kávová zrníčka, to je vlastně suchou metodu jsme trošičku si tady ukázali. No a druhá taková snažší metoda je promytá. To se vlastně posluchači můžou setkat na sáčku kávy, mají buď suchou metodu nebo promytou metodu. No a promytá metoda je vlastně odplavení té dužiny pomocí vody. Je snažší a poskytuje, řekněme, čistější chuť kávy. Tak

0: O kávě s Petrem Nývltem ve víkendovém radiožurnálu si povídáme. Tak říkala jsem, že vy hodně pracujete s kávou z Jamajky ve své rodinné pražírně, ale také nejvíce vlastně kávy asi pravděpodobně, tedy si myslím, je z té Indie. Vy tam jezdíte pravidelně, ale je tam v Indii nějaká pověst nebo příběh v souvislosti s kávou, který se vám líbí? Jako historicky každý říká, tak to máme díky tomu a tomu. Tak jak no, se tak to stalo v té Indii?
1: Ono samozřejmě pravlastní kávy je Etiopie. Z Etiopie se káva rozšířila, řekněme někdy kolem 15. století do Jemenu a vlastně dále na východ. V té Indii první kávy přišly tak někdy kolem roku 1650, možná 1670. Traduje se samozřejmě pověst, že mnich, který se jmenoval Baba Budan, nebo on to byl poutník, tak při své pouti na kávu narazil a tuhle tu kávu vlastně dovezl do Indie. Ale, jak se říká, je to jenom legenda, těžko říci, kde je pravda. Nicméně velký rozvah v té Indii nastal až v souvislosti s britskou kolonializací, kde ty Britové se vlastně zasloužili o rozvoj tohohle toho zemědělství a o farmaření.
0: A je jednodušší v Indii pěstovat kávu nebo čaj, nebo to vyjde na stejno? Jak to je?
1: No, řekl bych třeba teď, když jsme byli na jaře v Indii, tak od těch farmářů jsme se na více místech dozvěděli zajímavou věc a to je, že oni řeší problém s nástupnictvím. Představme si to tak, že tu farmu obhospodařovali 3 generace té rodiny dozadu a najednou ty mladí se spíš vidějí ve velkých městech, v Bengaluru, u počítače a nechtějí farmařit. Takže to je spíš ten problém, který já vidím třeba do budoucna, aby opravdu to zemědělství a to farmaření v té Indii bylo komu předat.
0: Moderní technologie by tomu nepomohly?
1: Moderní technologie zrovna v Indii jsou malinko hůře aplikovatelné, protože káva se v Indii pěstuje většinou ve stínu stromů, jsou to vlastně lesní farmy. A představme si vlastně les, kdy horní koruna těch stromů poskytuje krásný stín, zadržuje vláhu, takže vy máte vlastně mikroklima v tom lese, které je naprosto ideální pro kávové rostlinky. Ale má to svoji nevýhodu, protože když přijde sklizeň, tak vy se tím lesem musíte probírat. A kolikrát to je kopcovitý terén a není to úplně snadný a vlastně nejde tam nasadit mechanizace, jako třeba v Brazílii.
0: V jaké nadmořské výšce je ta káva tam pěstovaná?
1: Nejvyšší farma v Indii, jestli si dobře pamatuju, tak je nějakých necelých nebo kolem 18 metrů nad mořem, jinak obvykle ty arabiky se pěstují od 1000 do 1500 do 1600.
0: Ale Indie má jak arabiku, tak robustu.
1: Ano, Indie má jak arabiku,
0: jednak
1: tak robustu.
0: Jednak u jedné zhruba.
1: Ono se to mění v závislosti na roku, v závislosti na sklizni. Obecně by šlo říci, že robusta jako rostlinka je méně náročná. V podstatě kdokoliv ji zasadí, tak vyroste. Ta arabika je v tomhletom taková jako vybíravější, vyžaduje trošičku větší péče.
0: No a na těch farmách prý běžně se pěstuje vedle kávy koření, jako pepř, hřebíček z kořice, kardamom. Voní to tam na těch plantážích?
1: Je to tak. Konkrétně třeba pepř je hodně oblíbený v Indii a pěstuje se vlastně souběžně s tou kávou, pěstují se tam arikanové ořechy a ty farmáři to dělají ze dvou důvodů. Za prvý to opět poskytuje stín těm rostlinkám kávovníku, no a druhá věc je ta, že v Indii sklizeň probíhá od listopadu do ledna, řekněme, takže ten farmář pak má 2 měsíce na zpracování. No a třeba sklizeň pepře a sklizeň arikanových ořechů je zase časovaná jinak. Takže on si vlastně ten rok krásně vyplní sklizněmi různých plodin.
0: A ty pepř nebo hřebíček, který se tam pěstuje na těch plantážích spolu s kávou, ovlivní i tak tu konečnou chuť kávy? Dá se to tak říct, že se to propíše prostě?
1: Já si myslím, že se to vždycky propíše. Ta příroda se o to postará, protože samozřejmě ta rostlinka má nějaký kořenový systém, jsou tam nějaké symbioze a ta biodiverzita se tam 100% projeví na té chuti. Nejde říci, že káva z Indie by byla pikantní po pepři, ale určitě svůj otisk.
0: Nebylo by to špatné.
1: Nebylo by to špatné. My třeba hodně používáme kardamom z Indie do jazzy. Úplně fantastický.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Podle předsedy motoristů Petra Macinky schodek klesne z navržených 389 miliard o jednotky miliard. Koalice chce další úspory hledat pomocí změn zákonů. Podle Macinky se nedotknou výdajů na obranu. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na Valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. V jaderné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu třetí blok. Odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. A policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. Sport. Fotbalisté Slávie porazili v 9. kole šance ligy Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají náskok 3 body na druhý Liberec. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Poprvé v nové sezóně bodoval Zlín, který uhrál remízu 1-1 v Jablonci, a Hradec Králové prohrál 0-2 s Teplicemi. Z nominace fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů s největší pravděpodobností vypadne obránce Slávie David Zima. Po výhře nad Plzní to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D11 u Jirn a překážka na D46 za Brodkem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové byl opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut, teď se rozjíždí kolona. Na D46 z Olomouce do Vyškova se vyhněte překážce za Brodkem u Prostějova. Na 9. kilometru leží na vozovce dopravní značka. Na D1 z Kroměříže do Brna pozor za Kojetínem. Na kilometru 251 havarovala 3 osobní auta, místo je označené šipkou, už se nezdržíte, zpomaluje se ale za zatáčkou. V Praze překáží nehoda v ulici Jana Želivského mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží. Osobní auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby a pracují tam na mostě, až do 3 ráno počítejte s objížďkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat, teploty 12 až 17 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Dovozce kávy a spolumajitel rodinné pražírny Petr Nývlt ve vysílání víkendového radiožurnálu. No, jsme v té Indii, kam vy často jezdíte. Teď jste v poslední době navštívil 4 tamní farmy. Bavili jsme se o tom, jak je tam zvláštní pěstování kávy v tom stínu a že se tam pěstuje i to koření. Ale řekněte mi, kolik vlastně takový kávovník té kávy dá?
1: Co se týká kávovníku, tak ta rostlinka začíná plodit někdy kolem 3., 4. roku. V té ideální kondici je od 5. do 15., možná 20. roku. Nicméně kávovníky můžou plodit až klidně do 40 let. Co se týká sklizně, tak jeden kávovník za rok dá kolem 5-6 kil kávových třešní. To jsou ty třešně, které se seberou. Nutno říci, že po vyloupání a usušení vám z toho zbyde zhruba asi kilo až

0: dlouho. No a Indové často tohleto monzunování používají dodnes, kdy kávu záměrně nechávají v takových vrstvách, které mají 5 až 10 cm, vlastně sušit na tom proudu toho mořského vzduchu. To sušení trvá, nebo tohle ten proces monzunování obvykle trvá 2 až 3 měsíce, závisí jak který farmář. No a proč to dělají, je zejména to, že ta káva získá malinko silnější tělo a utlumí se kyselost v té kávě. Takže pokud nemáte ráda kyselejší kávy, ovocnější, tak monzunování může být jednou z cest.
1: No co já, ale co vy?
0: Já jsem příznivcem také spíš těch horších káv.
1: Když slyšíme kyselá káva, tak spíš slyšíme ovocná káva, než kyselá. Co je správně?
0: Správně je oboje a samozřejmě teď tam budu cítit určitě rozpor mezi profesionálními baristy, kterým se to asi nebude líbit, ta moje formulace teď. Nicméně pod slovem ovocná si můžete představit ovocnou sladkost, ale stejně tak ovocnou kyselost. No a důvod, proč se více říká ovocná, je ten, když půjdete do kavárny, a v té kavárně by vám nabídli, jestli si dáte šálek jejich výborné kyselé Etiopie, no tak to slovo kyselé úplně v nás nezbuzuje pozitivní konotaci. Takže proto se radši nabídne ovocná Etiopie, ale jedním slovem musím říct, že ta ovocnost je vždycky vyvážená tou sladkostí.
1: Etiopie jako kolébka kávy, pěstování, ale také servírování kávy. Je to, v čem je to jiné nebo zvláštní pití a servírování třeba v Indii?
0: Indie má třeba typický servírovací porcelán. Ono slovo porcelán není na místě, protože to jsou takové nerezové kalíšky, do kterých se káva servíruje u cest a ona ta sestava se skládá vlastně z nerezového kalíšku a pod tím máte ještě jeden větší kalíšek nebo talířek a fígl je v tom, že tu kávu, když vám nalejí, tak je horká a vy skutečně ji přelejváte z jedné té nádobky do té druhé a tím ji chladíte. Hodně často se v Indii káva servíruje, samotná je velmi hořká, ta Indie má silné tělo, jsou to hořčí kávy, hodně často se servíruje s mlékem a servíruje se s mlékem i u těch cest, kde prostě zastavíte, dáte si takovýto coffee to go, jenom nesmíte myslet na to, že to mléko už tam je asi od rána, vy tam přijíždíte třeba v 5 večer.
1: A mléko ano nebo ne? Obecně ty to
0: myslíš. Já si myslím, že káva by měla hlavně lidem dělat radost a pokud někomu dělá radost káva s mlékem, pak jednoznačně ano.
1: Známe arabiku, známe robustu, ale možná méně známe liberiku. Jaký je v tom rozdíl? Co je liberika?
0: Jedná se vlastně o botanické druhy kávy. Nejznámější je arabika, řekněme, je považována i za nejkvalitnější. Robusta je káva, která je méně náročná na pěstování, je zajímavá tím, že má zhruba dvojnásobek kofeinu vůči arabice a je nositelem často hořké chutě. Botanický další druh je liberika, ten se právě taky pěstuje v Indii. Ten kávovník na první pohled jde poznat, protože rostlinka liberiky má fakt obří listy. A co je zajímavé, tak kávové třešně, když je seberete ze stromu a ochutnáte, tak jako české třešně, tak jsou hodně sladké, jsou velmi příjemné na chuť. Ta liberika je zajímavá tím, že už ta chuť je velmi hořká a zároveň má takovou velmi tuhou až žvejkačkovou slupku. Takže není to úplně nic, o čem by člověk pak psal domů, že to ochutnal. Ale káva samotná vlastně není špatná a letos jsme dovezli první sklizeň, jsme na to zvědaví.
1: No a co všechno vlastně dělá u kávy tu charakteristickou vůni a barvu? Jako s vínem záleží, kde roste, kdy se sklízí, jak se lisuje, jak se dál zpracovává. Čím to můžu zkazit? A nebo naopak, čím tu špatnou nebo horší můžu ještě dokázat zachránit?
0: Jste se velmi hezky zeptala, čím to můžu zkazit. V podstatě úplně vším. U kávy strašně moc záleží na každém detailu. U kávy nejde ošidit v průběhu toho zpracovatelského řetězce nic na farmě, nic při zpracování, při sušení, záleží na dopravě. To všechno jsou detaily, na kterých záleží a žádný nejde ošidit. A když jeden vynecháte, tak se to celé sesype.
1: Stromy, o kterých jsme si povídali a budeme si povídat dál. Vy jste přinesl i dřevo. Je to věc, která mě překvapila svou tvrdostí.
0: Je to, je

0: Já opět nevím, jestli pan zvukař bude rád za tohle. Nicméně kávovníkové dřevo je velmi tvrdé, ono má velkou hustotu a je mimochodem velmi výhřevné. Často se používá na farmách vlastně jako zátop do sušíren kávy. No a možná chovatelé psů s tím dřevem taky přijdou do styku, protože takovéhle podobné asi 30-centimetrové klacky se často prodávají jako klacky pro psy na okusování. Protože ten pes v tom cítí zřejmě něco, co mu přijde velmi zajímavé.
1: Takže i pes si může dát kávu.
0: I pes si může dát kávu.

0: Dovozce kávy a spolumajitel rodinné pražírny Petr Nývlt ve víkendovém radiožurnálu. Ta káva, za kterou stojíte, letos získala prestižní hvězdu Great Taste, což je něco jako michelinská hvězda. Patří vlastně mezi největší a nejuznávanější mezinárodní hodnocení chutí potravin a nápojů. Tak vlastně co se hodnotí v takovémhle případě kávy, když čteme o tom, že se hodnotí textura, tak to znamená, že se hodnotí co?
1: Konkrétně třeba textura u kávy je vlastně pocit v ústech. Je to takové to tělo kávy, které by mělo být hladký. Netřeba tam hledat žádné složitosti. Čistě jde o to, když se napijete, aby vám to prostě v ústech vyvolalo příjemný, hladký, takový jako pohlazený. Pohlazení. Co se týká toho testování kávy, tak obecně dost často se kávy bodují. Bodování kávy je na stupnici 1 až 100, to je v té profesionální branži, kde kvalitní kávy začínají od nějakých 80 až 85 bodů výše. A konkrétně Great Taste, co mně se na tom nejvíc líbí, tak Great Taste testuje naslepo, testuje bez obalu. To znamená, netestuje se marketing, ale testuje se skutečně chuť v toho šálku. My jsme vlastně letos do soutěže poslali kávu, kterou standardně nabízíme našim zákazníkům. Je to káva, kterou denně pijí, není to žádná káva připravená čistě pro soutěž, takže o to větší z toho máme radost.
0: No, na jaře káva získala 90 bodů také v mezinárodním hodnocení Coffee Review. Tak jaké to je dostat dvě vysoká ocenění vlastně během dvou měsíců, ne?
1: Je to strašně příjemný a je to hlavně velká pochvala pro celý náš tým, jo? Pro holky v pražírně, pro vůbec lidi, kteří nám vybírají kávy u nás, který je kapují, připravují ty směsi. Takže je to velmi hezký pocit.
0: Je tady pro vás nějaká výzva? Obecně teď myslím pro pražírny, pro to, jak třeba i u nás ovlivnit zpracování kávy, třeba i na těch farmách. Jestli vidíte to, kam jezdíte a nakupujete tu kávu a bavíte se s těmi farmáři, ať už je to třeba ta zmiňovaná Indie nebo ta Jamajka, kam se třeba taky jednou podíváte, tak jestli vidíte nějaký ten progres, něco, co se opravdu mění.
1: Je to moc hezký vidět. Pokud srovnám Indii třeba 2 roky dozadu a Indii teď, tak to, co mi dělá radost, je stav, kdy přijedete na tu farmu a najednou tam vidíte nový fermentační tanky, najednou tam vidíte připravenou třeba novou komoru na sušení. Takže ty farmáři do toho skutečně investují a nebojí se ani nových technologií. Konkrétně třeba jeden z našich farmářů, Ashok Patre, tak on je takový, řekněme, velký inovátor. Je to obrovský srdcař a nadšenec a cokoliv, kde na jakékoliv univerzitě se publikuje o kávě, tak on hned musí vyzkoušet. A vlastně jednu ze zajímavých věcí, kterou vlastně on má, tak je to temná komora, je to vlastně dark room, se to označuje. A představme si
0: jako na fotky.
1: Temnou komoru, jako na fotky, kde se podobně jako na fotky svítí červeným světlem. Protože červené spektrum světla při sušení kávy za prvý vytváří krásně konstantní prostředí a za druhý podporuje i některé chutě v té kávě. A on přesně tohleto vlastně vyvíjí spolu s univerzitou v Brazílii.
0: Aha. Takže se potom bude nabízet nejen báječná, nebo jak to bylo, mohu nabídnout skvělou brazilskou kávu.
1: Tak
0: bude říkat skvělou indickou kávu. Bude to ta Liberika?
1: Těžko říci, ono na kávě je krásná jedna věc. Myslím si, že až na nějaké defekty, které jsme schopni samozřejmě odfiltrovat, nejde říct, jestli nějaká káva je dobrá nebo špatná, protože tu chuť nezměříte. A je to podobné, jako když jdete na svíčkovou do restaurace. Dva kuchaři ji udělají jinou a nejde říct, která je lepší.
0: Co vlastně určuje cenu té kávy? Kdo rozhoduje o tom, kolik bude stát? Protože je to silná komodita.
1: Je to velmi silná komodita. Káva je v současnosti, jestli se nepletu, asi 5. nejobchodovanější komodita na světě, konkrétně tahle ta zelená káva, kterou tady máme. No a určuje ji nabídka a poptávka. Káva tím, že je komodita, tak se obchoduje na komoditní burze v New Yorku, v Londýně. Co je zajímavé u kávy, tak cena kávy se udává v centech, takže vy, když slyšíte, že včerejší cena kávy byla 277, tak to znamená, že je to 277 centů za unci. Unce je 454 gramů, když to znásobíte, tak zhruba vám vychází, že ta káva aktuálně včera se obchodovala kolem 130 korun za kilo zelené kávy arabika. Samozřejmě tahle ta cena se jeví jako velmi nízká, ale k tomu je potřeba připočíst všechny náklady s dopravou, výrobou a tak dále.
0: Uh-huh. No a jak poznám kvalitní kávu a kvalitní kávové zrno?
1: Kvalitní kávové zrno poznáte už vizuálně, tak jak to třeba vidíme tady, kdy ta zrníčka, pokud si jich vemete do hrsti více, tak jsou vlastně stejná. Mají stejnou velikost, mají stejný tvar. Po upražení by to mělo být vlastně to samé. Káva by měla být suchá na povrchu, měla by být sametově matná, no a hlavně by vám měla přinést skvělý zážitek v ústech.
0: Ta Jamajka, tam jsem se dívala, že se servíruje káva přes kávovou ponožku. Co to je?
1: Ta kávová ponožka, ona je typická vlastně pro celou Latinskou Ameriku. Je to vlastně takový bavlněný sáček, který se dá velmi dobře přirovnat k papírovému filtru. Rozdíl je v tom, že ta bavlna je vlastně netečná, co se týká ovlivnění chuti. Tuším, že to dokonce pochází z Kostariky, tam se tomu říká choreador.
0: Když jsme si říkali, jak se servíruje káva v Indii, tak prý v Jamajce do masivního keramického hrnku. To má jaký význam? Já jsem si říkal, aby to nepálilo. Naopak v té Indii vás nechají dělat ekvilibristické kousky.
1: Ono bych možná řekl naopak, aby to dlouho vydrželo teplé, protože je keramika a proto se používají tlustostěné šálky na espresso, do sebe akumuluje teplo. A vy, když pijete kávu, byť espresso se pije velmi rychle, tak chcete, aby mělo konstantní teplotu. A to právě zajišťuje ta keramika.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byl spolumajitel rodinné pražírny Jablum a dovozce kávy Petr Nývelt.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: host radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
4: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Je pondělí 21. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaní, která skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCUŠ atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
5: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
6: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
5: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
7: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
5: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Vládní kabinet dnes bude řešit i další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu Uzhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto už dřív řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
8: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
4: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. A sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
9: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Skončily volby do ruské státní domy, sečtená je zatím asi 1/5 hlasů a vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Podle předběžných výsledků strana získala 57% hlasů. A druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
10: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Počili. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
4: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Sejít se mají tento týden v New Yorku, který hostí Valné shromáždění OSN.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
12: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: V Božím daru začal v neděli v podvečer Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Celý tento týden si návštěvníci můžou na české i německé straně hor vybrat z 650 trasa s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Podle informací destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
13: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes, na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
14: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
15: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
14: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
15: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru Loučné a Obrvizentalu na výchozí bod dané trasy, projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
14: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení s opakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
16: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme reprepauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
4: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize po druhé v řadě, Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D11 u Jirn a nehoda na dálnici u Holešova. Na dálnici D11 z Vrahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované a trvají vždy kolem 20 minut. Už se začíná tvořit kolona. Pozor, před kolonou na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A projíždíte opatrně a počítejte s pohybem lidí okolo. Na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku se stala nehoda u Holešova. U sjezdu na Holešov jich na 9. kilometru auto srazilo zvěř, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně před Přerovem. Na kilometru 285,5 stojí osobní auto, není nijak osvětlené. V Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského. Mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je zavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za D1 pracují na mostě, objíždí se přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem. S hosty si povídal ještě předtím, než se uzavřely volební místnosti v Německu i v Rusku.
18: Jak může stát podpořit připravenost obyvatel na krizové situace, před kterými varují i bezpečnostní služby? Rozhodnou volby v Berlíně a Mecklenburgsku také o budoucnosti německého kancléře z CDU Friedricha Merce. A kdo kontroluje online hlasování v Rusku, jak si Kreml zajišťuje, aby lidé přišli k volbám? Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, řekl tento týden premiér Babiš z ANO potom, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Babiš o ukončení válečného konfliktu mluvil i na dnech NATO v Ostravě. Na otázku televize Prima, co může stát udělat pro zvýšení odolnosti občanů v krizových situacích, premiér řekl.
19: Bývalý ministr vnitra Rakušan měl nějakou příručku o tom, jak se mají chovat občané v krizích. My samozřejmě naše rezorty jako vnitro a obrana dělají tuhle prevenci. Tady jsme viděli, mají tady stánky a občané měli o to velký zájem. Ano, i vlastně děti a mladí lidé a tak dále. Takže ano, ale já říkám, že bylo by dobré konečně hlavně se soustředit na ukončení těch válek. Ne stále mluvit o válce, strašit lidi. Ano, ta hrozba je tady, ale je to odpovědnost světových lídrů, aby zabránili třetí světové válce.
18: Podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN by měl stát transparentně a férově o situaci komunikovat s veřejností a rozhodně by neměl rezignovat na boj s dezinformacemi a dalšími hybridními hrozbami. Ve vysílání je teď Barbora Vegrichtová, bezpečnostní konzultantka. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Když mluvíme o krizových situacích, na které by měly být občané Česka připraveni, co si pod tím představit? Napadá mě třeba několikadenní blackout, ať už kvůli povodní nebo výbuchu, co dál?
20: Rozhodně, samozřejmě v kontextu aktuální bezpečnostní situace se nejvíce hovoří o válečném konfliktu, ale ty krizové situace mohou být velmi rozmanité. Může se jednat o různé formy kybernetických útoků, stejně tak přírodních katastrof a, jak již bylo zmíněno, i různé formy hybridních hrozeb ve formě třeba dezinformačních kampaní nebo spikleneckých teorií.
18: Podle průzkumu, který si nechalo udělat bývalé vedení ministerstva vnitra, se 74% občanů vůbec na krizové situace nepřipravuje. Jak tady může zapůsobit stát? Co může a měl by dělat?
20: Tak stát, a s tím já se ztotožňuji, v podstatě s tím stanoviskem ministerstva vnitra by měl opravdu tyto situace reálně, otevřeně a hlavně upřímně komunikovat, aby právě se zabránilo tomu šíření strachu. Jakákoliv forma demonizace bude vést k tomu, že občané se budou vyhledávat nějaké alternativní informace na různých třeba pofidérních webových stránkách, sociálních sítích a podobně. Takže možná by bylo vhodné to téma opravdu nedémonizovat a takovou prevencí toho šíření strachu je vlastně dávat informace konkrétní. Ta připravenost vlastně občanů by měla směrovat do toho, aby ti občané měli vlastně podklady, stejně tak ty manuály, který zde byl zmíněn, to vydalo ministerstvo vnitra, jak by se měli chovat v případě, že by byl nějaký nedostatek potravin nebo například dočasný výpadek internetu, vody, elektřiny a podobně.
18: Když tedy mluvíme o připravenosti občanů na krizové situace, co to všechno zahrnuje? Protože ty hrozby se v čase také mění.
20: Pochopitelně první a taková zásadní věc je edukace, vzdělávání, která by měla být opravdu plošná, měla by se týkat celé vlastně široké veřejnosti. Začít by se mělo a ono už to vlastně dílčími způsoby funguje od základních a středních škol. Tou cílovou skupinou by měly být i pedagogové a samozřejmě další i třeba organizace, jako je neziskový sektor, soukromé firmy, dobrovolnické aktivity a podobně. Ta forma by měla být i v, řekněme, v charakteru praktických nácviků, prezentací vlastně reálných či simulovaných vlastně událostí, jak se v té krizi zachovat, co by bylo dobré udělat pro zdraví, zahrnujete třeba i zdravotnické minimum, i informovat o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém, a jak vlastně samotný občan může k tomu přispět.
18: No a má tedy stát v tuhle chvíli připraven nějaký program, který by byl zaměřený na zvyšování odolnosti obyvatel v krizových situacích?
20: Dlouhodobě vlastně v této situaci ministerstvo obrany má program přípravy občanů k obraně státu, který vlastně zahrnuje již zmiňované aspekty, kde se učí právě základy první pomoci, nějaké civilní ochranné nebo sebeobranné vlastně aktivity a stejně tak vlastně další věci připravuje ministerstvo vnitra nebo již připravilo. To je vlastně manuál, takový jako praktické doporučení, který byl vytvořen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a který se právě soustředuje na takové informace, jak například edukovat ty domácnosti, jak se zachovat a jsou tam konkrétní a praktické vlastně typy, instrukce, jak se chovat například při zaznění sirén a jak si připravovat zásoby.
18: A to máte na mysli tu příručku 270 hodin, kterou
20: No, přesně,
18: takové programy má dobře propracované Finsko nebo Švédsko. Co je jejich součástí?
20: Já bych řekla za sebe, že zrovna ten skandinávský model Finsko, Švédsko a můžeme hovořit i o dalších státech Evropy, má velkou výhodu v tom, že vede k takovému konceptu komplexní opravdu bezpečnosti a řekněme takovému modelu totální obrany. To je právě případ Finska a konec konců Švédska a takovým hlavním benefitem je opravdu ten celospolečenský přístup, že ta bezpečnostní strategie v případě nějaké bezpečnostní hrozby nebo krizové situace reflektuje vlastně ten význam a kompetence všech vlastně občanů. Netýká se to jenom toho státního aparátu a té samosprávy a řekněme těch inkriminovaných složek, ale snaží se soustředit právě i na tu roli třeba soukromých služeb, dobrovolnických agentur, neziskového sektoru a jednotlivých občanů. Je to i na té infrastrukturální úrovni, aby byl zajištěn dostatečný množství zásob, potravin, případně léčiv, paliv a dalších záležitostí.
18: Bezpečnostní konzultantka Barbora Vigrichtová, děkuju vám. Naschledanou.
20: Naschledanou, krásné odpoledne.
18: V Rusku se od pátku konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu, první od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Šéfka tamní volební komise tvrdí, že systém online hlasování je pod masivním vnějším útokem, ale situace je prý pod kontrolou. Ministerstvo pro digitalizaci oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačního vedení na ruském Dálném východě. Zdravím Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
18: Svůj hlas online odevzdal i Vladimír Putin. Proč to gesto, jak důležité je pro režim elektronické hlasování?
1: Já si myslím, že důležité není vůbec, že to slouží k odvedení pozornosti od těch fundamentálních problémů, s nimiž jsou ty pseudovolby zpěty. Takže my se teďka tady bavíme o tom, jestli docházelo k technickým výpadkům nebo ne. A nebavíme se o tom, že do těch voleb bylo nuceně zapojeno obyvatelstvo v řádech milionů osob na okupovaných územích Ukrajiny.
18: No, o tom bych se s vámi rád bavil, ale ještě přece jenom se doptám, co podle vás může znamenat to tvrzení Ely Pamfilové o hackerských snahách, aniž by upřesnila, kdo za údajnými útoky stojí. Jak se dá elektronické hlasování v ruských volbách zneužít?
1: My o tom nemáme žádné informace, takže nevím. Každopádně ten systém byl vypracován ruskou vládou, která momentálně se snaží sjednotit veškeré informační a elektronické toky v rámci centrálního systému, včetně státem podporovaných aplikací, takže předpokládám, že si to umějí ohlídat, jak potřebují. A co mělo znamenat to prohlášení paní Pamfilové, nevím, možná je to preemptivní dezinformace pro případ toho, že by se vyskytly nějaké problémy, tak by bylo možno ty problémy na někoho hodit, v tomto případě na nejmenované sabotéry, který se snaží jakoby narušit jakoby regulární proces toho, co my ten nazýváme volbami.
18: A jaké jsou v Rusku využívané možnosti manipulace výsledků voleb obecně?
1: Tak tady to by bylo na dlouhou přednášku tohleto. Tady my se fokusujeme teď na ten volební den, na ten e-day, ale ty volby se samozřejmě dají ovlivnit poměrně zásadním způsobem v průběhu celého toho procesu a promítá se do nich celá řada faktorů, které nesouvisí s tím, že občan přijde k urnám a hypoteticky hodí hlasovací lístek do urny. Tady nejčastější způsob, abych odpověděl na vaši otázku, se týká široké palety nástrojů toho, čemu se říká v ruštině admin resource nebo administrativní resource, to znamená, že ten celý systém je natolik pokřiven, že ať děláte, co chcete, tak vždy dospějete k tomu konkrétnímu výsledku. To znamená, je silně vychýlen ve prospěch vládnoucích kandidátů a vládnoucí strany, a to se týká všech aspektů voleb, které se do toho promítají, ať už informační prostor, zákony, toho, jak ty volby jsou takzvaně administrovány, včetně toho, kdo do nich je vůbec vpuštěn, sčítání samotného hlasu, obecně politického systému, přece jenom pořádat politické nebo svobodné a férové volby v systému, kde nesouhlas s vládou často končí nájemnou vraždou, je taky poměrně riziková záležitost, a poslední moment samozřejmě je fungování soudu, to znamená, když dojde na jakoukoliv domnělou nebo faktickou nesrovnalost, tak ty soudy to samozřejmě vyloží tak, že to nahrává tomu, komu jsou reálně podřízeny, a to je stávající vláda.
18: Jak si jednotliví gubernátoři zajišťují dostatečnou účast u voleb? Asi by nevypadalo pro režim dobře, kdyby k volbám nepřišla ani polovina voličů.
1: Tak těch způsobů je taky celá řada. První způsob jsou falzifikace, to znamená, že do těch, kdo hlasovali, zapíšete i ty, kteří se těch voleb vůbec nezúčastnili. Pak tady samozřejmě existuje fenomén toho, čemu se říká multiple voting, to znamená toho, že ty v ruštině ty velké vbrosy, to znamená, že můžete hodit do urny více než jeden hlasovací lístek, a pak tady samozřejmě probíhají mobilizační akce typu, že máte velký stát podnik, tak ti lidé jsou svážení těm volebním okrskům podnikovými autobusy a i pak musí třeba pomocí fotografie na mobilním telefonu doložit, že skutečně odevzdali ten správný hlas za toho správného kandidáta nebo za tu správnou stranu.
18: A jak probíhají volby na okupovaných územích?
1: Tak samozřejmě tady je to rozloženo do více radní, plus ta situace se výrazným způsobem liší místo od místa, protože v část těch okupovaných územích je zároveň zónou, kde jsou vedeny bezprostřední bojové operace, to znamená tady i ta imitace nějakého spořádaného procesu je obtížná. Standardně smyslem těch dnešních voleb je do velké míry legitimizovat okupaci, legitimizovat válku, to znamená, ty volby mají dokreslit a podpořit ten obrázek, který se Kreml snaží prodat navenek, to znamená, že ta okupovaná území jsou součástí Ruska, to znamená, ta procedura se tam, kde to podmínky umožňují, o moc neliší od toho, jak ty volby probíhají jinde v Rusku. Právě proto, aby bylo vytvořeno to zdání toho, že Rusko je tady navždycky.
18: Jan Šír, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju.
18: V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-Přední-Pomořansko, omlouvám se, na severovýchodě země začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumu radikálně levicová strana Levice a konzervativní křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce. V Mecklenbursku, Předním Pomořansku, o první místo soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Hostem polední publicistiky je Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
0: Dobrý den.
18: S ohledem na to, jak před dvěma týdny dopadly volby v Sasku a Anhaltsku, jakou pozici má v hlavním městě AfD?
0: No, v hlavním městě ta pozice je jiná, jako aktuálně to vypadá na třetí místo, i když si teda myslím, že 18% jako na to, že to je Berlín velmi levicově, liberálně naladěn, tak i tam to může být velmi solidní výsledek a AfD soustředí tu svoji politickou sílu zejména vlastně na sídliště a do lidí vlastně na předměstí Berlína.
18: A jak to vypadá podle předvolebních průzkumů v Mecklenburgsku předním Pomořansku? Čím to, že zdá se sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové v posledních týdnech dotáhla náskok Alternativy pro Německo?
0: Já fakt nevím, jak to tam vypadá. Ta země je malinká, vlastně v podstatě je to jedna z nejmenších spolkových zemích. A aktuálně tam jsou jak sociální demokraté, tak AfD zhruba na stejných nějakých 36-37%. Dopadnou to skutečně může všelijak. Ten volební boj je pro mě teda velmi zajímavý v tom, že vidím, že zatímco v Sasko-Anhaltsku Sven Schulze, tedy lídr CDU, opravdu nevěděl, jak na AfD zaútočit a nebýt jenom jako vlastně v defenzivě, tak Manuela Schwesig opravdu volí podle mě velmi zajímavou rétoriku, kdy upozorňuje na to, že AfD má velmi jako v programu velmi pokřivený pohled na ženy, na výchovu a vzdělávání. A poukazuje na to, že pokud budete volit AfD, tak opravdu prosím pěkně jdete, co by ženy, co by rodiče, proti zájmům AfD. To je něco, co jsme dosud v těch kampaních proti AfD neviděli, nebo jsme to viděli jenom velmi latentně zastoupeno.
18: V Berlíně žijí skoro 4 miliony obyvatel. Hlasovat o složení poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci. Část z nich má občanství Evropské unie a může tedy volit zastupitele jednotlivých městských částí. Jak se na výsledku může podle vás odrazit, že poprvé mohou v Berlíně volit také 16-letí a 17-letí?
0: Myslím si, že tolik ne, protože pokud vím, tak těch 16 a 17 letých je nějakých 50 tisíc a v Berlíně půjde volit 2,5 milionu lidí. Takže myslím si, že to nemusí nutně nějak zásadně tím výsledkem zamíchat. Jakkoliv můžeme předpokládat, že přece jenom ta podpora mladých bude více koncentrovaná, bude více, řekněme, levicově radikální, protože pokud jste mladým člověkem a chcete se usídlit nebo si založit rodinu v Berlíně, fakticky nemáte na to, abyste tam si pronajal nějaký solidní byt nebo neskvůli i ho koupil. Takže je tady specifická fascinace zejména mladými lidmi stranou Die Linke, která po mém soudu si trochu zahrává s ohněm v tom smyslu, že v jejím programu je jako jeden z takových těch highlightů ochota vlastně, ona neříká znárodnit, ale jakoby ze společenštit byty. Tím chce právě dospět k tomu, aby cena bytů, které dneska vlastní velké společnosti, byla razantně snížena a chce tím vlastně jakoby otevřít ten trh jako víc pro mladé lidi. Je to něco, co v podstatě jako chápu v tom určitém zoufalství, že potom ti mladí lidé jdou, protože opravdu na ty ceny těch bytů nemají, do jaké míry je tohleto udržitelná varianta, to je pak samozřejmě jakoby věc druhá. Samozřejmě podstatně zajímavější bude, jak výsledkem těch komunálních voleb v Berlíně zamává ten zhruba milion občanů EU, kteří opravdu tedy mohou volit, jak jste to sám říkal, vlastně jakoby své reprezentanty do městských částí Berlína.
18: Předběžné výsledky bychom měli znát dnes pozdě večer, možná v noci. Kancléř Merz svolal krizovou schůzku předsednictva CDU a zrušil původně plánovanou cestu na valné shromáždění OSN. Co by pro jeho křesťanské demokraty znamenala kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde hrozí tedy, že se možná ani nedostanou do zemského sněmu?
0: Takhle, tohle by byl samozřejmě pro něho vražedný mix, pokud by k tomu došlo. Ono už i to, že vůbec v tom Mecklenburgsku předním Pomořansku hrozí CDU to, že by se poprvé vůbec vlastně v historii zemských voleb, nedostala do zemského sněmu této spolkové země, ale jakékoliv vlastně jiné, tak je katastrofa. A faktem tedy je, že kancléř si teď nechal trošku na sílu vynechat vyjádřit podporu 8 ministerských předsedů spolkových zemí, kde CDU má premiéry. To ho mělo nějakým způsobem posílit, ale určitě si myslím, že to bude velmi bouřlivé jednání toho prezidia, protože očekávám skutečně pro CDU výsledky velmi špatné, a to v důsledku toho, že se prostě kancléři Mercovi nedaří teď, abych tak řekl, odlehčovat lidem v případě těch narůstajících cen pohonných hmot, energií a dalších věcí.
18: Prosím už jenom v poslední půl minutě stručnou odpověď. Jak velká je pravděpodobnost, že se primátorkou Berlína stane Elif Eralpová, která má turecké kořeny?
0: Těžko říci, mohlo by se to stát. Já tam pozoruju i s velkým znepokojením to, jak tam Die Linke minimálně v části tedy vlastně těch politiků je i velmi antisemická. Jsem z toho tedy jaksi velmi znepokojen. Faktem je, že je lídrní té strany, a pokud Die Linke získá většinu společně se sociálními demokraty a zelenými, tak k tomu může dojít. Bude skutečně záležet na tom, jestli na prvním místě skončí Die Linke nebo CDU, protože ty dvě strany jsou zhruba na tom aktuálně stejně.
18: Politolog Lukáš Novotný, děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji.
3: A za námi repríza polední nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už je pondělí 21. září na hodinách 12:30. Zprávy a Martin Matějka.
4: Státní rozpočet na příští rok má dnes schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. Minulý týden to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. A ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. A v Loučce u Vizovic na Zlínsku slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot, složili se na ní drobní dárce, vyšla přibližně na 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Sport. Fotbalová Slavia vede šance ligu o 3 body díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D11 u Jirn a překážka na D3 za Táborem. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je stále zavřená u Jirn. Na 7. kilometru instalují nosníky, průjezd uzavírají vždy přibližně na 20 minut. Tvoří se kolona, brzděte přední opatrně. Na dálnici D3 spozorněte za Táborem ve směru do Prahy. Na 72. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu. Zabírá tam odstavní pruh. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Na zadálnicí D1 pracují na mostě, objíždí se to přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
3: První minuty nového dne a první minuty nového týdne, je pondělí 21. září. 4 minuty po půl jedné, na úvod hudba Green Day,

Man in the Rain a Mike Oldfield ve vysílání teď už pondělního ročního radiožurnálu. Často se u téhle písně zmiňuje jenom právě Mike Oldfield, ale měli bychom také jedním dechem dodat, že o vokály se postarala severoirská zpěvačka Cara Dillon. Za půl minuty bude 3/4 na 1. První téma nás

0: dneska v noci vezme do východních Čech. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie v Orlických horách, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou, se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Kynicha. Před lety ho na blešním trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Kynichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Kynicha nebo jeho vlastně označení. Podpis Kynich František, Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Kynichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Kynich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessol z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak měl být věnovaný majoru Kynichovi.
2: Začal proto pátrat po Kynichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Kynicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Kynicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

Tohle byla skupina Europe. Za 4 minuty bude 1 hodina v noci. Zdravíme vás z Radiožurnálu taky na D11. Dálnice byla z Prahy do Hradce Králové na 7. kilometru uzavřená, teď už je to ale volně průjezdné a kolona se rozjela. Jak se jede vám? Volejte dispečink Zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna, další ve zprávách.

0: První 60-minutovka nového dne skoro za námi. Tohle byl Bryan Adams ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli třeba Miley Cyrus. Radiožurnál, 1 hodina. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Do sněmu v Mecklenburgsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Hokejisté Kladna porazili domácí Liberec a v extralize vyhráli i po třetí. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. A pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
3: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nějak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo, získala 38,2% hlasů. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Avarej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
4: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo. Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: V Rusku skončily volby do volní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s více než 57% hlasů. Zatím je sečtená pětina hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Cyklisti a pěší můžou využívat novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 miliony korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
5: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna slaví třetí vítězství v Tip Sport Extralize v řadě. Ve třetím kole vyhráli 3-1 v Liberci. Uspěla taky brněnská Kometa, která stejným poměrem porazila Hradec Králové. A Východočeši prohráli po druhé za sebou. Navíc v těchto dvou utkáních vstřelili jen jednu branku. Mluví o tom asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
6: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
1: V ostatních nedělních duelech hokejové extraligy Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2 a České Budějovice přehrály Olomouc 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D11 u Jiren i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je teď opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru pracuje těžká technika, je tam vidět velký jeřáb.
8: Tak ještě pořád to jakoby zavírají. Dost toho stavili a překládají nějaký ty nosníky.
7: Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut, tvoří se opět kolona, tak brzděte před ní opatrně. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte překážku za Táborem. Na 72. kilometru stojí autobus, má poruchu a blokuje tam odstavný pruh. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby a pracují tam na mostě až do 3 ráno, počítejte s objížďkou. A na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských Lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. A v severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: A posloucháte nás během nedělně pondělní noci, teď už 6,5 minuty po jedné hodině. Zprávy za námi, kdykoliv taky na irozhlas.cz. No a v našem vysílání další reportáž. V Česku se totiž šíří další nepůvodní druh, opuncie hnědoostrá. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte v reportáži.
2: Noční radiožurnál
9: a Jiří Štefl.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadím a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo? Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině, Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu a tohle byla novinka od skupiny Codeline. Za chvíli bude 2:30. Často se mu přezdívá zapomenutý premiér. V Dolní Rovni si ale na svého slavného rodáka a významného prvorepublikového politika Františka Udržala vzpomínají velmi dobře. U příležitosti 160. výročí od jeho narození tam uspořádali celodenní program s průvodem, výstavou i debatami. Akce se účastnili i malí reportéři z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Přivezli sebou taky jednu vzácnou nahrávku z rozhlasového archivu.
1: V prvním semestru 5. třídy jsem vážně onemocněl. Zůstal jsem 2 roky na rodném statku. Doma jsem byl přidržován k dohledu při polním hospodářství.
2: Čekala jsem, že tady bude jenom 1 budova, ale těch budov je tady asi 5, když se koukám z jednoho místa.
3: Je tady vlastně všechno, co by na správném statku mělo být. Jsou tady zvířata, sýpka, žebříky.
4: Všechny jsou to baráky postavený z cihel, ačkoliv některý už nemají omítku, ale furt jsou funkční a předtím jsme tady viděli přebíhat ovce.
5: Tady tohle za těma stromama, to je právě ta Udržalova vila, kde tedy pan Udržal bydlel.
2: Postatku nás provádí pan Jiří Meloun.
5: Kde mimochodem taky byl několikrát na návštěvě i prezident Masaryk, byl i tady v tomhle tom altánku.
3: To je ten, jak tam Udržal psal ty své projevy?
5: Ano, máme tam nějakou fotku, nevím, co přesně psal, ale ano, máme ho vyfoceného, jak tam pracuje s nějakými písemnostmi.
1: Po návratu do Čech zřídil jsem na statku v Dolní Rovni semenářství. Chtěl se výhradně věnovat jen kultuře řepových semen.
6: Na 160. výročí Františka Udržala přijela i jeho vnučka Anna Bekárková.
7: Když já jsem byla malá, tak to skutečně ten dědeček pořád tam existoval a víceméně se tvrdí, že to byl on, kdo přiměl prezidenta Masaryka, že teda taky ve svém stáří začal jezdit na tom Hektorovi a často je vidět, jak někde sedějí na tom koni a jsou tam na těch fotkách spolu.
1: A nyní kvůli zajímavosti odbočím na cesty, které odpovídají více sportovní náladě dneška. Šerm šavlí počal jsem pěstovat i podle návodu Tyršových, které tam byly šťastně šířeny vynikajícími sokolskými pracovníky.
6: V rovinské Sokolovně se nachází taková velká opona, která zobrazuje hodně faktorů života Františka Udržala. A je tu například právě ten sokol, který oře.
8: Jak tady funguje rovenský sokol? Ptáme se starosty místních cvičenců Jana Kopřivy.
9: Za dob Františka Udržala to bylo hlavně cvičení, ale po revoluci jsme se museli přizpůsobit moderní době, proto tady jsou fotbalisti, florbalisti a teď se znovu vrací to cvičení, všestranost, takže se to vrací zpátky tam, kde ten sokol původně byl.
1: Nemohl jsem se smířit i s popularizováním vlastních životopisních údajů rádi. Ale po vysvětlení přece vyhovuju přání Československého rozhlasu.
6: Z Dolní Rovně,
3: Dismančata,
2: Radiožurnál.

0: Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál půl druhé. Přehled zpráv má Martin Matějka.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale uvést nechtěl. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr, benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí spochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři proto z chráněných území odstraňují.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem a Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky na D11 Ujern a nehoda u Mělníku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď Ujern průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky a průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se teď rychle rozjela. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy mezi Malým Újezdem a Byšicemi a v lokalitě Vavřineč odstovní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. V Ostravě je uzavřena Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálniční křižovatkou pracují na mostě. Je tam objížďka, vede přes Svinov. A u Jánských Lázní na Trutnovsku neprojedete po silnici 297 do Černého dolu. V zatáčce se srazilo auto s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Pokračuje hudbou 4 minuty po půl druhé Michal Hruza, Klára Vytisková.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Lenny Kravitz ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 2:45. Evropská unie představí v říjnu plány na zvýšení klimatické odolnosti, včetně plánu pro vlny veder. Je to reakce na horké a suché léto, během kterého kvůli extrémnímu počasí zemřelo napříč Evropou přes 35 tisíc lidí. Materiální škody pak jdou do miliard. Přípravu takzvaného rámce pro klimatickou odolnost oznámila v posledním týdnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě slovo odolnost se v poslední době v souvislosti s ochranou klimatu objevuje stále častěji.
1: We will present a new framework for climate resilience.
2: Zvýšit klimatickou odolnost zemí Evropské unie znamená podle Ursuly von der Leyenové připravit systém včasného varování pro vlny veder, investovat do vývoje plodin, co lépe snášejí sucho, stavět infrastrukturu pro mnohem teplejší svět s většími extrémy v počasí, nebo zajistit lepší možnosti pojištění, protože to komerční kryje jen asi čtvrtinu škod ze sucha, požáru či povodní v Unii.
3: My chceme nastavit evropský společný rámec pro klimatickou odolnost, zakotvit nějaké obecné principy, jako je vlastnictví rizik, jako je povinnost zohledňovat rizika při rozhodování o investicích.
2: I to obsahuje připravovaný dokument podle zástupce ředitele unijní klimatické politiky Jana Dusíka. Evropská komise v něm taky zveřejní seznam stovky nejzranitelnějších oblastí s plánem, jakým

0: adaptací na změnu klimatu pomoci.
1: Tenhle návrh představíme v říjnu a už jsme měli několik diskuzí s členskými státy a cítíme tam poměrně velkou míru shody na tom, že je potřeba s tím něco dělat, mimo jiné s ohledem na to, jak proběhalo letošní léto v Evropě.
2: Odolnost je příběh o tom, jak jako zvládnout ty problémy, které jsou kolem nás, zvládnout to jako důstojně a tak, aby se v tom dalo žít jako i v těch příštích letech.
0: Říká psycholog Jan Krajhansl z Institutu 2050, který teď během pražského klimatického týdne představil volně přístupnou komunikační příručku do nejisté doby, nazvanou právě odolnost.
2: Odolnost je pro mě to, že i když se budou v příštích letech bohužel nevyhnutelně zvyšovat třeba průměrné teploty v České republice, takže bude ta česká krajina zmírňovat vlastně to sucho, který bude přicházet. Budeme se snažit udržet co nejvíc vody ve studních, v potocích, v řekách. Budeme se snažit udržet nějakou zemědělskou produkci na půdě středoevropský, kterou máme. A stejně tak vlastně jde o to jako pečovat nějak jako o zdraví lesů.
0: Odolnost je ovšem otázkou nejen adaptace, ale i snižování emisí skleníkových plynů, říká pro Český rozhlas během své návštěvy pražského klimatického týdne bývalá eurokomisařka pro klima Danka Connie Hedegaardová.
3: The agricultural harvest output from France this year will drop 8%.
4: Například zemědělská produkce Francie má letos klesnout o 8%. Dovedete si představit ty společenské dopady. Je politicky lákavé snažit se to dotovat a pomoc je potřeba, ale než pořád dokola vyplácet kompenzace, dává z dlouhodobého hlediska větší smysl a je v zájmu Evropy zvládnout přechod k nízkoemisnímu hospodářství. I kvůli té často zmiňované konkurenceschopnosti evropských firem. Bolestí Evropy jsou drahé energie. A vidíte, co se teď děje. Máme velmi, velmi vysoké ceny dovážených fosilních paliv.
0: Česká vláda aspoň retoricky i některými dotačními programy adaptaci na změnu klimatu podporuje, byť i v tomto ohledu čelí kritice ekologických organizací. Ovšem snižování emisí skleníkových plynů vládní představitelé opakovaně označují za zelené šílenství. Přesto na evropské úrovni i Česko právě teď vyjednává o praktické podobě toho, jak by měly unijní země snižovat emise do roku 2040.
1: Diskutujeme na pracovní úrovni. Teď jsem tady vlastně v Česku byl i na velké diskuzi se zástupci podnikatelů na hospodářské komoře, abychom vlastně ladili, jak nastavit tu budoucí evropskou klimatickou politiku.
0: Říká Jan Dusík z unijního ředitelství klimatické politiky. Nejen adaptaci, ale právě i snižování emisí považuje za nutnou součást práce na odolnosti české společnosti také Jan Krajhansl.
2: Jako může si někdo myslet, že Česká republika bude odolná, pokud bude dál závislá na fosilních palivech? Když vidíme to, co se děje v Hormuzu, emisní povolenky tady budou. A jak bude odolná třeba nějaká venkovská komunita, která nebude jako mířit třeba z hlediska zateplení nějakých jako místních obnovitelných zdrojů nebo nějaký komunitní energetiky k tomu, aby ty lidi byli schopni třeba zvládnout jako zvyšující se ceny u elektřiny, která je vyrobená z fosilních paliv. Tedy nejenom, že jsou z nestabilních regionů, ale stejně tak vlastně zvyšujou nejenom jako ceny pro koncový zákazníky, ale stejně tak jako třeba zhoršují konkurenceschopnost českých firm. Jako v Evropě.
0: Myslí si autor nové online komunikační příručky o ochraně klimatu coby cestě ke společenské odolnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 2 hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícímu